0: Asi velká výhoda, jsme měli možnost si zažít Daviska v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno, všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde je všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
1: Pokud by Češi Američany porazili, postoupili by mezi 8 nejlepších týmů světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy počítejte s překážkou u sjezdu na Mirotice. Na 74. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. Na dálnici D10 počítejte s omezením za Prahou ve směru na Mladou Boleslav. Za nájezdem z Novopatské a Pražského okruhu na 2. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždějte kolem nich opatrně. A na Klatovsku zpomalte na silnici 27. A mezi Železnou Rudou a odbočkou na Hartmanice silničáři malují vodorovné značky na vozovku. I tam se připravte na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7 stupňů v údolích až na 5 a přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: Je tomu tak a přeji vám stále příjemnou páteční noc. No a za pár okamžiků po písničce už tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, a opět tu máme tu chvíli, takže připomínám jako vždy telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. A máme také prvního volajícího, takže zkusíme první telefonát. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak si dovolal?
2: Pavel Ondruš, zdravím.
1: Pavel, Pavle, já vás taky zdravím a mám na vás soutěžní otázku. Dívám se do dnešního kalendária, máme 18. září a dneska oslaví 67. narozeniny zpěvák Jakub Smolík. A já bych se vás zeptal, Jakub totiž není jeho pravé jméno. Jestli pak budete vědět, jaké je jeho pravé, tedy občanské jméno. Tak chcete nápovědu, předpokládám.
2: Jo, bohužel.
1: Tak Jakub není Jakub, ale může být Jaroslav Smolík, nebo Jiří Smolík, anebo Petr Smolík. Jaká je ta správná varianta?
2: Budu typovat, zkusíme Petra.
1: Petr Smolík si myslíte. Pavle, bohužel, já vím, že Petr je vám asi blízký, když jste Pavel. Ale není to ta správná varianta, je mi líto, tak snad příště. Mějte se na skle. Takže Petr ne, to jsem tam dal, protože já jsem Petr, tak jsem si říkal, co bych dal nějakou takovou nachytávku na vás, tak jsem dal vlastní jméno, ale Kuba Smolík není Petr. Tak může být Jaroslav anebo Jiří. Tak zkusíme dalšího volajícího. Noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, kdo pak tam?
3: Dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie, já vás zdravím. Tak Jakub Smolík svým pravým jménem není Jakub, ale je buď Jaroslav, anebo Jiří. Tak co si myslíte? Co je správná
3: Jaroslav,
1: odpověď?
3: Jaroslav, to vím určitě.
1: To víte určitě dokonce, vy jste jeho faninka.
3: No tak jsem o něm četla a vím, že to říkal.
1: No máte samozřejmě pravdu, ano.
3: A máte dceru Petrušku.
1: Taky, ano, to je taky pravda. Máte skvělý postřeh, paní Marie, takže po zásluze získáváte cenu tohoto týdne. Jakub Smolík je tedy Jaroslav podle občanského jména a dneska má 67. narozeniny, tak mu blahopřejeme. A vám samozřejmě ještě jednou gratulace. Vydržte mi na telefonu, ano?
3: Ano.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ukrajinskému Charkovu se někdy přezdívá město bez oken. Ne každý zásah a výbuch musí znamenat úplné zničení budovy, ale prakticky vždy je slyšet tříštění skel v oknech. Ta přitom neslouží jenom jako zdroj přirozeného světla, ale v zimě také jako izolace před chladem.
1: Tady mám astry, chryzantémy, tohle jsou pivoňky.
2: Paní Nataša, dříve malířka a štukatérka, dnes penzistka, popisuje, co jí roste na pestrobarevném záhonu hned u domu.
1: Ale je zázrak, že ten záhon vydržel. Tady všechno létalo a padalo, sklo, střecha, břidlice.
2: Květinový záhon se z nedalekého...
1: ...držel, tady všechno létalo a padalo, sklo, střecha, břidlice.
2: Květinový záhon se z nedalekého výbuchu ruské naváděné letecké bomby zotavil.

0: Nějak jsme se ale ven nakonec dostali.
1: Část střechy je pořád provizorně vyspravená modrou plachtou a OSB deskami. Okna jsou ale vyměněná. S tím pomohla nezisková organizace Člověk v tísni, která pomohla i dalšímu tuctu domácností ve stejné ulici.
0: Často tu smrdí kouř, často nám drnčí okna, jsou tu nálety. Nedávno to vybouchlo kousek tady od čerpací stanice. Nám drnčí podlahy, okna a já si říkám, pro boha, vždyť jsme je teprve nedávno vyměnili. Bože, chraň, ať je nemusíme měnit znovu. A tak tu žijeme. Jako na sudu se střelným prachem. A to není jen v naší ulici, tak je to v celém Charkově, ale držíme a vydržíme.
1: Okna ale nepotřebují jenom domácnosti v Charkově. Doslova je potřebují všichni a všude. Jak popisuje Kacper Lemieš, který dává dohromady zásilku rozměrných oken z modernizované kancelářské budovy v Katovicích.
2: Jako nadace se stěhujeme do budovy, kde vytváříme nový dům kultury Heimat na Probu. My budeme jen v části budovy, ale vlastník teď celou budovu rekonstruuje a mění v ní všechna okna. Je to 300 oken, dost velkých kancelářských, takže do bytových domů se nehodí.
1: Okna našla uplatnění třeba v hospicu pro válečné veterány a dočasném azylu pro vnitřně vysídlené.
2: Teď doufám, že se nám naráz podaří vyexpedovat 100 těch oken. Vezme si je škola v Kyjevě, které výbuch vybil okna a také nemocnice.
1: Dobrovolníci navíc okna před vysláním na Ukrajinu zdobí. Malují na ně třeba květiny, motýly a různé ornamenty, a to v rámci projektu Symboly pohostinnosti. Zatím poslední zásilka oken vyrazí z Katovic do Kyjeva příští víkend. Z Charkova a Katovic Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má?
7: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
8: A co s rodiči nejraději děláš?
9: Fakt vaří.
8: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
9: Auta.
8: A baví tě to ve školce?
9: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
10: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
11: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle ní jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestu za týrání zvířat. Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovu prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí 2 jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů, od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes a během víkendu naměříme kolem 23. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. A Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, z jakých okolností by se vrátil do vlasti. Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus.
1: Sport.
11: Basketbalisté Děčína porazili na začátek nového ročníku ligy 109-79 Plzeň, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Severočechy střelecky táhla americká posila Timko s 23 body, belgický reprezentant Mortant pak přidal 20 bodů. V týmu Plzně byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Páleník.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody jsou na D1 za hranicemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 vyšetřují nehodu. Zablokovaný je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Výrazněji se teď nezdržíte. Na D11 tentokrát z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a 5. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku. Uzavřený tam bude do rána levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Noc je polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5, přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy, a během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: A já nabízím další hudební jmeny, tak za pár okamžiků Mike and the Mechanics zaspívá Taylor Swift a teď skupina Činasky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Carbone con Johnny Wayne Sagbona.

Dostat se do Oscarových nominací stojí někdy více, než natočit samotný film. Své o tom ví také režisérka Pepa Lubojecky, která usiluje o prestižní zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V jaké fázi přípravy na tour po Severní Americe jsou, si řekneme v této půlhodině už za chvíli.

0: Ještě před rokem znal její jméno jenom málo kdo. Teď Pepa Lubojecky usiluje za Česko o prestižního Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na cenou Zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a samozřejmě také finance.
1: Víš, já potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
3: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
4: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
3: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
5: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytyčila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho tačku.
1: Já si potřebuju něco dát.
2: Tačka umřel.
1: Víš, já potřebuju si něco dát.
3: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
5: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale stahy pomoc k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
6: A chceš pít do konce života?
5: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. Já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle vlastně si lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý, k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
3: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
7: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největšou koncentráciou akademiků, pouštíte jim ten film, rozpráváte se s nimi, vlastně přicházíte do nějakého osobného kontaktu, který funguje pri tých akademikoch najviac, že vidí aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
3: Což stojí další peníze.
7: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva Český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
8: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
7: My už komunikujeme s nejakými PR-istami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PR-istu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PR-istu, lebo je to samostatný trh, takže tých PR-istov budeme mať asi troch, štyroch na celú tú kampaň.
2: Co přijde dál?
3: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česká národní banka nechala úrokové sazby beze změny základní na úrovni 3,75% v listopadu, ale může rozhodovat i o zvýšení. Ve Frankfurtu zemřel letos už 3. člověk na letišní malárii. A plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní je na úrovni 3,75%. Podle guvernéra Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. Přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mest spojený s napjatým trhem práce. Inflace by mohlo zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácností a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Na příštím měnově politickém jednání v listopadu bude podle Michla bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb beze změny a jejich zvýšením. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po třetím zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dřív s žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na čtvrtečním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
3: Dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
1: Podle člena komise za hnutí STAN Jana Papajanovského je to účelová změna, která může vést k politizaci justice. Obává se, že by úprava pravidel mohla ohrozit vyšetřování. Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už 3. podobný případ.
4: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
5: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím 2 infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnělo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. 2 z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. A výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnice v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
1: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Skórovali Mofokingo, Biondič a český rodák Krič Faluši. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
7: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciny.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. 3. nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Kristinou Bukšovovou za 66 minut 0-6-4-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D11 za Poděbrady a překážka na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je tak volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, zatím bez kolony. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Uzavřený je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na Výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Je to plynule průjezdné levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Co když člověk vedle vás nezažívá jenom špatný den, ale psychickou krizi a vy nevíte, co říct? Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví. Další téma nočního radiožurnálu, které rozebereme už po písničce.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: První pomoc už dávno neznamená jenom obvaz nebo resuscitaci. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví připravil kurz první psychické pomoci.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat.
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Otázkou typu, chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu.
2: To znamená, že se ptáme konkrétně a to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života, o sebevraždě, o tom vlastně hrozně těžkém tématu. A pokud zjistíme, že ano, plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
3: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat.
1: My v tom kurzu vysvětlujeme i takovýhle extrémní záležitosti, jako je hovor s někým, kdo si chce vzít život, kdo třeba přemýšlí o sebevraždě. To doufáme, že ti lidi nebudou potřebovat v tom běžném životě, ale je dobrý být připravený i na tady ty velmi těžký témata, který duševní onemocnění například přináší.
3: Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
1: Ten program je sestaven z takových tří komponentů. Prvním je manuál, jak v tištěné, tak PDF verzi. Pak je to přístup do e-learningu, ten je velmi jako interaktivní, kde člověk opravdu vidí, co se tam děje, nebo jak ty příznaky vypadají na jedincích a jak tu pomoc poskytovat. A třetí částí je seminář nebo webinář s lektorem na 6 hodin, kde si vlastně všechno zopakujeme a vyzkoušíme si ty jednotlivé rozhovory a jak to vlastně vést, jak poskytovat tu první pomoc pro duševní zdraví.
3: Stejně jako u fyzické první pomoci má i tady účastník kurzu dostat jednoduchý a ověřený postup, kterého se může v náročné situaci držet, vysvětluje výzkumnice Lucie Derumo-Steinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
4: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba, protože se uvádí, že v České republice, ale i jinde ve světě, jeden z pěti, občas i jeden ze čtyřech lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
3: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnic na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí, vysvětluje Steinerová.
4: I tady vlastně platí, že stejně jako u těch fyzických nemocí, čím dříve se problém podchytí a řeší, tím dřívější je uzdravení. Což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity a nebude to mít vliv na fungování toho člověka i v ostatních oblastech.
3: Zatím je kurz tedy určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Jdeme za bílým sportem. Tenista Jakub Menšík dnes nastoupí k zahajovacímu zápasu Davis Cupu proti Spojeným státům. Proti Tienovi začne hrát od 15 hodin v pražské O2 aréně. Po nich nastoupí Jiří Lehačka proti finalistovi letošního US Open Sheltonovi. Vítězové postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. V libeňské hale u toho bude také kapitán Tomáš Berdych, který právě včera oslavil 41. narozeniny.
1: Ve světě tenisu podobné případy najdeme. Rekordman v počtu titulů z mužské dvouhry z Roland Garros, Španěl Rafael Nadal, ještě jako hráč pravidelně slavil narozeniny na kurtu právě při pařížském Grand Slamu. A Tomáš Berdych má zase své narozeniny, spojené se zářijovým termínem Davis Cupu.
2: Jo, já asi bych vypíchnul tak nějak dva a začal bych tím prvním, kdy vlastně jsem při své premiéře vlastně v Davis Cupovém týmu jako platný člen týmu slavil vlastně 18. narozeniny v Bangkoku. A tam to zrovna ještě vyšlo, že jsem první 3 dny měl nějakou virózu s horečkama, takže to jako na 18. narozeniny úplně nevypadalo, ale byla to vlastně moje premiéra v Davis Cupu.
1: Vzpomíná Tomáš Berdych hned na své první Davis Cupové narozeniny. Jako tenista je pak slavil i s fanoušky na kurtu, třeba při úspěšné baráži v Bukurešti v roce 2011, jindy zase například během semifinále i v daleké Argentině. A jako kapitán už v reformované soutěži má narozeniny spojené s termínem druhého kola kvalifikace Davis Cupu. A do této kategorie spadají i loňské velmi vydařené oslavy na Floridě.
2: Loni ty 40. narozeniny, kdy vlastně kluci mi dali asi ten nejkrásnější dárek, který se s tím jako tenisově pojí, a to bylo samozřejmě to vítězství a poražená Amerika u nich.
1: Česko a Spojené státy se po roce ve stejné fázi soutěže utkávají znovu a na rozdíl od loňska se tentokrát hraje v Praze. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666. Úžasné, pane doktore.
4: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Martin Matějka.
6: Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN a to se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se jí součástí stalo v prosinci 1995. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform, zasáhnout musí Evropská unie. A nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Ve čtvrtek vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. Navrátil si odpykává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. A v roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí.
1: Sport.
6: Český boxer Calvin Sokvesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D11 u Nového Města i na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na Lazní Bohdaneč. A přímo ve sjezdu na 68. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. A podle řidičů není nijak označené, stojí po tmě a za zatáčkou je vidět na poslední chvíli. Na D11 tentokrát z Hradce do Prahy likvidují následky nehody kamionů za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. A na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu označené šipkou a pohybují se tam lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě ještě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13. A teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
10: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
11: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
12: Many female athletes now speaking out.
10: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
13: A ve stejném duchu se přidali i české sportovkyně.
8: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sáskovku Novik.
14: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
8: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu. Je hrudní chránič, tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
13: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sáskovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
8: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
15: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
8: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
16: It's disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
8: Plavkyně Lenny Pellister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue. Tělo. Nahé pozovali třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raceman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
13: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo nahá, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme, tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci, že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Toni Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je, s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans, než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
8: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo
17: a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti, tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
13: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovky, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spod zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport. A vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovali a bojovali. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
17: Jakože tím upevňuje způsobem určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
13: Ano,
17: což je jenom
13: tak.
17: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
13: a taky
17: může
13: na
17: vypadat.
13: Co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
17: A je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
13: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
17: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Arian Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
13: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jaký jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon, protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně, to, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře to, že nechtějí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pózách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtějí mít kraťasy, nebo
17: a to se změnilo, ta pravidla už se měnila, že v minulosti třeba
13: přesně
17: plážové
13: tak.
17: Házené.
13: Plážová házená, to byly
17: to
13: norky.
17: Velký problém, velké téma to bylo.
13: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů, pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
17: Tření, že jo?
13: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, a ne co nejestetičtější.
17: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
13: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
17: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
13: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyní, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky. Nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo kouká.
17: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí, i v České republice.
13: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii. Tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval, prostě protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
17: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
13: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět. A
17: že se na to víc soustředila, než na ten výkon.
13: Přesně
17: jako
13: tak,
17: takový.
13: Na ten výkon jako takový.
18: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
13: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
18: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
17: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
13: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle a z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, a jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
17: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
13: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
17: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
13: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté a tak by jim bylo dobře.
17: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
13: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role a to je hodně povzbudivé.
17: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
13: Díky za pozvání, nashledanou.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí. Všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky, a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? A co všechno se dá zavařit? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší a fermentuje. A snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdel bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
4: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Čeští volejbalisté se v boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. A snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
5: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
6: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
5: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
7: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
5: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
5: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
9: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
4: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem B. Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
10: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
11: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba. My jsme spisovatelé, my jsme novináři, do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet.
4: Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus.
2: Sport.
4: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po prohře Finů se Estonskem ovládla skupinu C. Týmy, které se na velké akci dosud nestřetly, se utkají v Turíně v pondělí od 16 hodin. Pokračuje kapitán Čechů Patrik Indra.
12: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
4: A fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0-2 na hřišti Ofi Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč do utkání prvního kola nezasáhl. A v dalším zápase dal křídelník Václav Černý vítězný gól Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D11 nehoda za Poděbrady a omezení za Lysou nad Labem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh, ten vedený protisměrem a aktuálně plynule průjezdný. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku, uzavřený je levý pruh. A v Ostravě opatrně v Rudné ulici směrem z Poruby do Havířova. Od sjezdu na Svinov až po Plzeňskou ulici se pohybují silničáři. Obnovují tam vodorovné značení a blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
14: Lidí, kteří nedobrovolně skončí na protialkoholní záchytné stanici, v posledních letech přibývá. Většina z nich ale za svůj pobyt a vystřízlivění nikdy nezaplatí. Některé kraje už zdaly i vymáhání dluhů, protože se jim to prostě nevyplatí. Téma pro Noční radiožurnál, probereme ho už po písničce.
15: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun, až 80% klientů přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec vůbec nezaplatí. Sama zařízení hlásí, že neplatičů přibývá a celkový dluh stále roste. Záchytky proto ve výsledku bývají ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí tak, že o sobě ani nevěděli. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje, že dostane své osobní věci a bude propuštěn z našeho oddělení.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brán, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní. Podle exekutorské komory, na kterou se obracejí, se to povede ani ne u třetiny případů.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. O vymáhání dluhů už se po špatných zkušenostech přestali snažit třeba v Ostravě.
7: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
2: Potvrzuje mluvčí městské nemocnice v Ostravě Andrea Vojkovská. V Praze zase lidé za posledních 8 let dluží přes 92 milionů korun. Záchytky hledají různá řešení, jak problém s financováním vyřešit. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Národní památkový ústav připravil novou výstavu k 90. výročí narození posledního československého prezidenta Václava Havla. Otevírá se právě dnes v areálu brněnské vily Šťastny a připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě.
1: Básnicky bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, tam, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Maria Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilový čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby...
3: Věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy...

0: prezidenta.
1: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
0: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské vile Šťastný prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má.
7: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
8: A co s rodiči nejraději děláš?
9: Vaříš.
8: A máš rád třeba auta, vlaky.
9: Auta.
8: A baví tě to ve školce?
9: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
10: A je 5:30. Zprávy a Martin Matějka.
11: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Předseda sněmovny Tomio Okamura se SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání tzv. Slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti True Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. A Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. A těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýká i jiná evropská letiště.
1: Sport.
11: Hokejisté Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. V dalších zápasech vyzme Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D11 za Poděbrady a překážka na D3 u Plané nad Lužnicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, aktuálně bez většího zdržení. Také ostatní dálnice jsou plynule průjezdné a bez nehod. Místy počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou například na D1 před Brnem od Prahy. Se sníženou dohledností počítejte od Ostrovačic a zvolte vhodné svícení. A na dálnici je D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně u nájezdu od Plané nad Lužnicí. Na nájezdu z exitu na 84. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno od západu, ale až oblačno. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy. Ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. A přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. A večer bude oblačnosti ubývat. A páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
13: Ano, je tomu tak a celý tento týden vám nabízíme tematický seriál Deníky adopce. Za chvilku se dozvíte třeba to, kolik dětí našlo loni v Česku novou rodinu. A uslyšíte znova i manželský pár, který sledujeme už 6 let. Tentokrát se vrátíme do období, kdy jejich adoptivní syn začal chodit do školky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Přes 300 dětí našlo loni v Česku nový domov u adoptivních rodičů. S finálním osvojením, o kterém rozhodují soudy, získávají nové příjmení i rodné číslo. Adoptivní rodiče potom mají stejná práva a povinnosti jako ti s vlastními dětmi. V časozběrném seriálu Deníky adopce jsme natáčeli 6 let s Lenkou a Tomášem, kteří se právoplatnými rodiči Tobiáše stali v roce 2024. A byli jsme i u toho, když jejich syn nastoupil poprvé do školky.
1: Tobík se do školky ku podivu těšil a má to tam moc rád.
2: Ahoj, to mám hák, tam hau a vařím.
1: V kuchyňce vaříš? Už tam má i kamarády. A jaké tam máš učitelky? Jak se jmenujou?
2: Paní Hanka.
1: Aha.
2: A paní Monika.
1: Monika, a máš rád?
2: Jo.
1: Jo? A co tě nejvíc baví ve školce?
2: Nevím.
1: Asi tam hraješ se stavebnicema?
2: Jo.
3: Povídá si Tobiáš s maminkou Lenkou o mateřské škole. Je prosinec 2025. To slaví zároveň 4. narozeniny. Vypráví, jak ve školce všechno sní a jak se mu tam nelíbilo, když přišel Mikuláš, čert a anděl.
2: Tam je ta pave byl cet a Mikulák a já tam hůbe necel. A potom je tam bál.
4: Dneska tam byl čert a Mikuláš a ty se zbál? Ale jinak je statečný a zvládá to.
1: Chodíte i na procházky?
2: Jo.
1: A na hřiště? Máte tam velké hřiště?
2: Uh-huh.
1: Tak to je fajn. A pak se těšíš domů?
2: Uh-huh. Povedu domů.
3: Lenka s Tomášem začali s adopčním procesem na konci roku 2019. Syna mají doma na Ostravsku od února 2023.
1: A jaký ten náš Tobík je teda?
2: Nevím.
1: Tak ve školce je takový pidlín, že?
4: Trošku někdy si hraje sám, říkala paní učitelka.
1: Takový introvert. No a potom, když přijdeš domů, tak jsi taková veselá kopa, že?
4: No je to veselá kopa, ale máme s ním i samozřejmě horší chvilky, že? Když něco nechce, co rodiče?
2: A já ho nehudím a hem na samý.
3: Popisuje sám Tobiáš, že někdy chodí a je naštvaný. Rodiče si s ním už odmala prohlížejí a čtou pohádky, které souvisejí s adopcí. Táta Tomáš zmiňuje i hračku, kterou má syn od porodnice do dneška.
4: Povídáme pohádku vyloženě o jeho plyšové hračce.
2: Pále mulatek, vím tam všem.
4: Žužlálek, on mu říká mulatek, a která s ním je už z porodnici. A tam ví, že se narodil mamince, pak z porodnice si ho vzala teta a pořád ten žužlálek šel s ním. No a jak bydlel u tety a u strejdy, tak si pro něho přijela maminka s tatínkem a žužlálek šel zase až k nám domů.
3: Pro rodiče je důležité, aby se syn o adopci dovídal postupně od nich a ne od někoho jiného. Tobiáš byl přes rok u přechodných pěstounů, až pak zamířil k adopci. Lence a Tomášovi se proměnil život.
1: Teď je prostě Tobík středobod všeho, jako celý náš život, dalo by se říct. Je to radostný čas, užíváme si to jako rodiče, prostě všechno řídíme podle něho.
4: Ten čas prostě jenom o něm. Vyřešit Tobíka a pak je čas na nás.
2: A mám tady nové autíko a teď tohle. Ne to dotal. Tak to lepavé a teď dotali.
4: Je, že je upovídaný.
1: A chceš něco říct, Tobí?
2: To namaluju.
4: To bys si rád, že nás máš?
1: Rád, že nás máš? Jo. Chceš něco namalovat?
3: 5. díl seriálu Deníky adopce bude z letošního léta. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
0: A já dodám, že dnešní premiérový díl uslyšíte v ranním Radiožurnálu po 8:45.

Zombie, biologické experimenty, tajemná korporace, Umbrella a hlavně věčný nedostatek nábojů ve chvíli, kdy je člověk potřebuje nejvíc. Resident Evil už 30 let děsí hráče a téměř čtvrtstoletí také filmové diváky. Teď se slavná hororová série vrací do kin v nové podobě, více už po písničce od R.E.M.

0: Málo která počítačová hra ovlivnila hororový žánr tolik jako Resident Evil. První díl vyšel před 30 lety a od té doby vzniklo několik pokračování, remakeů, seriálů a také filmů. Od včerejška je v kinech další. Nový Resident Evil natočil režisér Zack Cregger, a to z velké části v Česku.
1: I'm in like a seriously messed up situation right now and it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Hlavním hrdinou je Brian v podání Austina Abramse. Jeho rutinní pracovní cesta se během jediné noci promění v boj o přežití.
3: Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody. It seems like it's kind of important.
2: Režie se ujal vášnivý hráč Resident Evil Zack Cregger. Původně komik a dnes jedno z nejvýraznějších jmen současného filmového hororu. Jako režisér na sebe upozornil snímkem Barbar a následovala Oscarová hodina zmizení. Cregger se podle svých slov chtěl vrátit ke zranitelnému hrdinovi s omezenými možnostmi.
1: I love you.
2: Snímek má navíc výraznou českou stopu. Jeho velká část vznikala u nás a štáb tady strávil více než 60 natáčecích dnů. Nejčastěji filmaři zamířili do Prahy. Využili velké filmové studio v Letňanech, areál Kohinoru ve Vršovicích, kongresové centrum, Papírenskou ulici nebo Třeboradickou teplárnu. Kamery se ale rozjeli také do Milovic a do Mezibraní v Litoměřicích. Největší proměnou ale prošel pražský Karlín. V okolí Jirsíkovy ulice pod Vítkovem vznikaly noční akční scény. Filmaři část ulic vyklidili, uměle je zasněžili a natáčeli tam rychlou jízdu, střelbu a další akční sekvence. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: My guardian.

0: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Slovenský premiér Fico dnes navštíví Ukrajinu. Fotbalisté Plzně úvodní utkání Evropské ligy proti Saint-Gilloise prohráli 0-3 a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde taky podle něj proti doporučení Evropské komise. Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
3: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
4: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
3: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
5: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
3: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Saint-Gilloise 0-3. Třetí gól jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Krčfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka nebyl po zápase s výkonem svého týmu spokojený.
7: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hnedka na začátku poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
1: A čeští volejbalisté se o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Češi obsadili po třech výhrách a dvou prohrách ve skupině A poslední postupové čtvrté místo. S Belgičany se v Turíně střetnou v pondělí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D3 před Českými Budějovicemi a nehoda na D8. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic se vyhněte překážce za sjezdem na Hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 127,5 leží na vozovce v levém pruhu předmět. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na čerstvou nehodu za prackovickou estakádou. Na 53. kilometru auto srazilo zvěř. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Aktuálně se jede plynule. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5. a 20. kilometrem je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5:06. Dobré ráno, je pátek, ta pracovní část týdne končí, ale no ne, každýho musí nutně pátek znamenat, že nás čekají volné dny. Pokud vás čeká pracovní víkend, vězte, že v tom nejste sami. Radiožurnál vám dělá společnost.

0: vámi Radiožurnál. Míříme do Netvořic na Benešovsku. Právě tady teď upravují jeden velmi zvláštní autobus, který bude mobilní jednotkou pro darování krve a ten dostane Ukrajina. Najdete v něm 4 lehátka, na kterých můžou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo pak bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve kterých se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev. Ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten vak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve. Popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: náhle už není kam spěchat, zpívá Mňága a Žďorpa Petr Fiala v ranním radiožurnálu, tak ať se to týká teď po páté hodině i vás. My za chvíli budeme tedy mírně spěchat do Jesenice, tam se odehrála další předvolební debata. Nabídneme reportáž. Dobré ráno, ve 17:45. A co přinese dnešek? Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude nedaleko Vídně jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje, a to například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí i zástupci z Itálie. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, anebo také opravárenské dílny.
1: Dnes se na západě a severozápadě objeví slabý déšť, jinde by pršet nemělo vůbec. Bude polojasno až oblačno a hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy, nejvíc jich bude na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Teploty se odpoledne budou držet v rozmezí od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů. A foukat k tomu bude, tak jako včera, slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Mark Hamar a teď ranní radiožurnál 5 hodin 19 minut je pátek. Už se to blíží 9. a 10. října komunální volby, volby do místních zastupitelstev a také do části Senátu. Téma, které nás zajímá velmi intenzivně a to v dostatečném předstihu. Radiožurnál a také Český rozhlas Plus připravili různé akce. Včera jsme odvysílali letošní v pořadí už druhou předvolební debatu z regionu. Tentokrát to bylo ze středních Čech, z Jesenice u Prahy. Za posledních 20 let se tam zdvojnásobil počet obyvatel, což znamená vyšší nároky třeba na dopravu a také školství. O nejpalčivějších problémech debatovalo celkem 5 lídrů kandidátek do místního zastupitelstva.
1: Jesenici trápí například nedokončený obchvat a kvůli tomu silný provoz přes město. Zpožďuje se výstavba jeho třetí etapy. Podle starosty a lídra kandidátky nezávislých pro Jesenici s podporou starostů Pavla Smutného by měla výstavba začít v nadcházejícím volebním období.
2: Povedlo se kraj přesvědčit, čili začala projektová příprava. Nicméně všechno trvá poměrně dlouho. Předpokládáme, že do 2 let začne samotná výstavba.
1: Rychlost postupu současného vedení zpochybnila bývalá starostka a lídrině uskupení Jesenice náš domov Radka Vladiková. Podle ní by městu kromě obchvatu zásadně pomohla nová kolejová doprava.
3: My bychom chtěli, aby tady byla stanice metra D. Já jsem teď někde četla, že uhne o Vesce dolů do Břežan, takže pro nás bude opravdu klíčové, aby jsme vrátili jednání s Prahou a se Středočeským krajem.
1: Jako rychlejší a potřebnější řešení ostatní diskutující vidí zrychlení veřejné autobusové dopravy, pokračuje Radan
3: Mikským krajem.
1: Jako rychlejší a potřebnější řešení ostatní diskutující vidí zrychlení veřejné autobusové dopravy, pokračuje Radan Miksa z uskupení SEN pro Jesenici.
4: 100%.

0: je, tak je důležité tam dostat občany i bez toho auta. A to tak, že zavedeme pravidelnou vnitřní dopravu města, bezplatnou.
1: Jesenici a okolí taky chybí střední školství, za kterým musí studenti dojíždět do hlavního města. Přímo v Jesenici by mělo vzniknout krajské gymnázium. To ale podle lídra kandidátky za Zelenou Jesenici Vlastimila Zímy i dalších nestačí.
2: Podporujeme vznik druhé střední školy na Donovržansku, které má aktuálně už 30 000 obyvatel a zatím žádnou střední školu, přestože už má druhou dálnici. A Jesenice je spádová i pro další obce směrem na Posázaví.
1: Ke komunálním volbám spolu s prvním kolem voleb senátních půjdou voliči 9. a 10. října. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
3: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
3: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
4: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má?
3: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Vaříš.
2: A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr během 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za to ho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertiza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč, utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace.
0: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka v Mexiku prohrála se Španělkou Bukšovou za hodinu a 6 minut 06:46. Dominika Šalková zase nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Američanku Stojanaovou, které podlehla 6-7-1-6. A v Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s francouzskou Blinkovovou 3-6-0-6 i Vendula Waldmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se už u exitu 182 popůvky brzdí. Pozor, v mlze, osobní auta dál pak jedou levým pruhem v celku plynule, kamiony už tvoří místy sice roztrženou, ale kolonou v pravém pruhu k omezení u D2. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky na 35. kilometru čekejte omezení. Po noční havárii kamionu v zúžení na 34. kilometru je teď provoz vedený jenom jedním pruhem vlevo převedeným do opačného pásu, zatím kolona nevzniká. Na 43 na příjezdu do Brna ze Svitav obezřetně za Českou před sjezdem ke Globusu stojí u kraje auto po nehodě, přibrzďuje se tam. A na silnici 8 kousek za D8 směrem z Lovosic na Teplice opatrně mezi Bílinkou a Velemínem stojí tam auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraku víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni, v údolích je ještě chladněji, jen kolem 5 stupňů Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od 18 do 23 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 13. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu stále pozor na mlhy, nejvíc jich bude pořád na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, počasí Marcel Hálová. My se dnes budeme vracet opakovaně do Německa. Jednak nás bude zajímat dění ve Frankfurtu, tam mají už další oběť malárie. Podrobnosti chystá náš berlínský zpravodaj. No a také nás zajímají tamní volby. Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála v Sasku-Anhaltsku, no a na vítězné vlně by ráda pokračovala. O víkendu se bude hlasovat hned ve dvou spolkových zemích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Radiožurnál Pátek 5.38. Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu série zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli strana AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti, tak o tom rozhodnou už v neděli voliči v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a také v Berlíně. Tam je zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke.
1: Berlín Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme, ale to podstatné je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína.
3: Okamžitě můžeme ulevit 400 tisícům domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech.
1: Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí. A to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál a fotbal. Fotbalisté Plzně v původním duelu ligové fáze Evropské ligy nestačili na belgický tým Royal Saint-Gilloise. Reportáž připravíme ještě do 6. hodiny. No a teď o tom, co přinese dnešek, alespoň stručně v ranním radiožurnálu. A také doprava, aktuálně zelená vlna. Pokud máte k dopravě co říct, rádi se to dozvíme a pošleme to dál. 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu.
1: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
2: Na větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
1: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
3: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
4: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
1: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:15. V Rusku v noci začaly volby do státní domy. Poprvé v nich hlasují také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek za asi 16 miliard korun naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. No a práce by tady měly začít v roce 2028.
5: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D11 Úpeček. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už kousek za sjezdem na Rosice. Dejte pozor, v mlze se tam dojíždí do kolony. Na kilometru 181 kamiony zastavují, v levém pruhu osobní auta různě přibrzdují a velmi hustý provoz pokračuje dál za sjezd na Popůvky. Výrazně pomaleji se sunou kamiony pravým pruhem. Změna mlha se tvoří právě hlavně v Jihomoravském a Zlínském kraji. Počítejte na četných místech se sníženou viditelností. Na D11 z Hradce Králové na Prahu v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká je po noční nehodě kamionu průjezdný jenom levý pruh, ten vedený protisměrem, zatím se jede plynule. Na silnici 43 na příjezdu do Brna ze Svitav se za Českou na úrovni Globusu přibrzduje, vpravo u Krajnice řeší nehodu. A na silnici 8 z Teplic na Lovosice za Velemínem se zpomaluje, stojí tam auto po srážce se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnešní ráno chladné a mlhavé, teploty v údolích poklesly jen k 5 stupňům, jinde 7 až 12 a mlhy se tvoří, jak jste slyšeli, i v zelené vlně, hlavně na Moravě, tak opatrně. Během dopoledne se rozpustí. Nebe pak čekáme polojasné až oblačné, v Čechách se ale může přechodně objevit mrakou víc, místy bude i zataženo a tam také hlavně na západě a severozápadě se rozprší. Nejvíc deště bude na horách. K večeru budou srážky ustávat a nebe se bude projasňovat. Teploty odpoledne budou docela příjemné, pohybovat se budou mezi 18 a 23 stupni. Na horách čekáme kolem 13 stupňů Celsia. Krásný pátek.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5.50. Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy tvrdě narazili. Royal Saint-Gilloise podlehli 0-3. Střelecky se prosadil i český obránce belgického celku Ondřej Kryčfaluši. A tak jenom díky golmanovi nebyla porážka vyšší.
1: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi.
2: Uznal trenér Viktorie Radoslav Kováč, že vedoucí tým belgické ligy byl ve Štruncových sadech nezastavitelný. Rychlé kombinace nestíhala plzeňská defenziva zachytávat a vyložené šance Saint-Gilloise přibývaly.
3: Viděl jsem na klukách, že jsme bojovali, ale prostě teďkon to moc nejde. Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý.
2: Chválil belgický celek záložník Alexander Sojka. Jeho Viktoria naopak v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy nepřekvapila a navázala na své nepřesvědčivé ligové výkony z úvodu sezony.
3: Tak víme, že ty výsledky teďka nejsou, jak chceme, takže určitě ta repre pauza bude k tomu, aby jsme si ukázali přesně do detailů, co trenér od nás chce a potom dohráli ten zbytek toho podzimu daleko jinak, což Plzeň musí tady jako dominovat, vyhrávat, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka.
2: Poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou čeká Alexandra Sojku a jeho Viktorii v neděli na trávě. Slávě. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál, nejen komunální volby v Česku, nejenom volby v Německu a volby do státní dumy v Rusku, ale také volby ve Spojených státech nás budou zajímat. Ty americké vstupují do rozhodující fáze. První lidé začínají volit právě dnes. Naše zpravodajka ve Spojených státech chystá podrobnosti. Dočkáme se jich příští hodině.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Čeští tenisté budou hrát se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Kolona vzniká na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusové do nedělního večera rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách volí taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentní ústavní většinu.
4: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasu.
5: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
3: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
6: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jakože každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
7: Sport. Fotbalisté Plzně nestačili v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy na Royal Union Saint-Gilloise. Po gólech Mofokinga, Biondice a českého defenzivního univerzála Krejčfalušiho prohráli s belgickým celkem 0-3. Záporočiši tak vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání. A tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálové skupiny Davis Cupu. V úvodní dnešní dvouhře nastoupí od 15 hodin Jakub Menšík proti Tienovi, v té druhé Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Finalista nedávného US Open Ben Shelton je největší hvězdou v sestavě Američanů. V Praze je teprve od středy a podmínky v Libeňské hale si pochvaluje.
8: Kurt je výborný, takový středně tvrdý povrch s dobrou rychlostí. Cítíme se na něm komfortně. Aréna je tu nádherná. Na utkání proti Česku se moc těšíme.
9: Z
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a překážka na 52 na Nových Mlýnech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dejte pozor za Domašovem. V mlze se tam tvoří první část roztrhané kolony kamionů už někde kolem kilometru 174,5. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město opatrně na 69. kilometru stojí tam kamion v pravém pruhu. Na D11 opačně z Hradce na Prahu v omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je po noční nehodě kamionu na 34. kilometru provoz vedený jenom levým pruhem v protisměru, zatím je to bez kolony. A na silnici 52 z Mikulova na Brno obezřetně na Nových Mlýnech jezdí se tam kyvadlově kolem porouchané dodávky a vzniká kratší fronta v nepřehledném místě.
10: Přímo na nájezdu na Hrásihle je to za pravotočivou zatáčkou, takže je to vidět na poslední chvíli. Je tam policie u toho.
9: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin 5 minut, pátek 18. září, krásný nový den. Přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, jsme za to moc rádi. Já zdravím ve studiu Pavla Tilšera. Pavle, hezký den i tobě.
12: Krásné ráno našim posluchačům i tobě, Karle.
11: Pojďme pozvat na ty nadcházející hodiny, protože jako vždycky těch témat, kterými se chceme zabírat, která chceme otevírat, která chceme posouvat, je opravdu hodně. Fotbal, hokej, tenis, mohl bych takhle klidně jmenovat dál. Samozřejmě, já se moc těším na začátek Davis Cupu, budeme ho sledovat ostatně. Hraje se přímo v Praze, takže tentokrát ani to není tak zas tak exkluzivní, že jako vždycky budeme přímo na místě, ale je to rozhodně velký svátek. Davis Cup se vrací do O2 Areny. Češi proti Američanům, já se nemůžu dočkat.
12: Ano, po 13 letech Davis Cup v Praze, velká věc a další velká věc, která se ponese naším vysíláním vlastně celý dnešek, tak to je nominace české fotbalové reprezentace poprvé pod Španělem Santim Deniou. Ve 12 hodin to začne na Strahově, takže taky o tom budeme hodně mluvit.
11: Tak vám přejeme zatím krásný pátek, příjemný poslech a posíláme skupinu Kabát.
1: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Monaku už před lety otiskl svoji nohu na promenádě šampionů a legendární fotbalista Antonín Panenka má teď novou sochu. Stojí, Pavle, jak ty velmi dobře víš, v pražském hotelu International v Dejvicích.
1: Je to na počest jeho lobu z penalty, která rozhodla o vítězství československé reprezentace na mistrovství Evropy v Bělehradě před 50 lety. No, klasická socha to není, jde spíš o velkou figurku kluka s knírkem v československém dresu a pouze jednou kopačkou.
2: Tak slyšel původní záměr, že by měla být stvárněna nějaká socha, tak jsem si říkal, že to bude nějaká klasika bronzová nebo nějaká železná, nebo já nevím. A netušil jsem, že to bude vlastně pojatě jako sportovně, žertovně, veselým.
1: Ano, jak zmínil Antonín Panenka, není to socha ze železa, z bronzu, ze zlata ani ze stříbra. Je to, pokud bych to mohl popsat, možná takový panáček, taková figurka. Každopádně knírek má, nemá levou kopačku. Proč?
2: No, levou to je taky pro mě záhada, protože levou kopačku já mám doma, ale tu pravou jsem pětkrát prodal.
1: Jan Kluler odhalil sochu Antonína Panenky. Byl to speciální zážitek?
3: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě je velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
4: Mistři Evropy, je to sen, taková malá země. Povedlo se to prostě, byla shoda okolností, trošku štěstí.
1: Usmívá se při vzpomínce na zlaté Euro 1976 Ivo Viktor, nejlepší brankář turnaje. Z Prahy Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz v pátečním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin a 16 minut. Fotbalisti Betisu Sevilla potvrdili velmi dobrý vstup do sezony. Vyhráli 1-0 nad Getafe v 6. kole španělské ligy. No a protože to pro ně bylo 5. vítězství v soutěži, tak se svěřenci trenéra Manuela Pellegriniho bodově dotáhli na 2. Real Madrid. V čele zůstává 100% Barcelona. No a hráli se včera ve Španělsku 2 zápasy. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, soupeř Slavie v Lize mistrů, který na konci listopadu zavítá do Edenu, vyhrál v Malaze 3-1 a v neúplné tabulce se tedy posunul na 14. místo.
1: Musíme zmínit samozřejmě výsledek Plzně v evropské lize. Západočeši podlehli Royalu Union Saint-Gilloise 0-3. Aktuálně nejlepší belgický tým ve štruncových sadech jednoznačně dominoval. Plzněné dělali chyby v defenzivě, taky proto třeba střídil obránce Karel Spáčil už o přestávce, no a ještě Florian Wiegele, ten tedy toho pochytal spoustu, takže možná výsledek 0-3 ještě milosrdný pro Plzeň na úvod evropské soutěže. Určitě to probereme taky s Pavlem Horvátem po 9. hodině.

0: Česká tenistka Sara Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se španělkou Buxaovou za 66 minut a byl to zápas docela jednoznačný. První set 0-6, v tom druhém tedy nakonec 4-6.
1: Další ženský tenisový turnaj se hraje taky v São Paulo, ale už pokračuje bez české účasti, protože tam skončili Vendula Waldmannová a taky Dominika Šalková. Asi z São Paulo, ale už pokračuje bez české účasti, protože tam skončili Vendula Waldmannová a taky Dominika Šalková. Asi známější soupeřku měla v Brazílii Waldmannová.

0: A poté to bude na Jiřím Lehečkovi, který taky nebude mít vůbec jednoduchého soupeře, vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Budeme u toho přímo na místě.
1: Bude tam Jaroslav Plašil, David Prouza, dva reportéři. Navíc Airstream na místě, takže se můžete těšit i na spoustu rozhovorů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 6 hodin 26 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a s Pavlem Tilšerem vás ještě pozveme na dnešní program hokejové Tip Sport Extraligy. Všechno to odstartuje v 17 hodin v Třinci, kam přijede brněnská Kometa.
1: O půl hodiny později začne souboj Litvínova s mistrovskými Pardubicemi a od půl šesté bude hrát taky Mladá Boleslav s Karlovými Vary.
0: No a v 18 hodin potom ještě se připojí do našeho pořadu s mikrofonem za hokejem další tři duely. Kladno vyzve pražskou Spartu, Mountfield Hradec Králové proti Českým Budějovicím.
1: A ještě jedno utkání, Olomouc Plzeň.
0: No a jak jste zvyklí, jak už jsem naznačil, všechno tady na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem, anebo každý zápas můžete zvlášť poslouchat na našem internetu, ať už tedy sport.rozhlas.cz i rozhlas.cz.

0: Radiožurnál půl sedmé. Aktuální zprávy Eliška Zábrocká.
1: Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP íránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta podporuje transparentní vládnutí a je do ní zapojeno přes 70 států. Podle usnesení Ministerstva spravedlnosti z ní Česko vystoupí na konci roku. Podle organizace Transparency International krok oslabí hlas občanské společnosti a může Česku způsobit reputační problém. A v Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobku. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Z posledních pěti soutěžních zápasů tak západočeši vyhráli jen jeden. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy doteď nestřetly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov se kamiony řadí v pravém pruhu už na kilometru 169. Kolem exitu 178 Rosice se tvoří hustá mlha a tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, rozjíždějí se potom za sjezdem na Popůvky. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení vzniká v pravém pruhu kratší kolona ze 60,5 kilometru na 61. Tam stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Na D11 z Hradce Králové na Prahu už vázne provoz v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká a potom o kus dál směrem na Prahu za sjezdem na Lysou na 16. kilometru nepřehledněte odstavené auto.
4: Osobák stojí na krajnici s defektem a pohybuje se tam okolo přítěží.
3: Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny kivadlový provoz kolem porouchané dodávky brzdí se za zatáčkou. A na 54. za Kyjovem směr Slavkov pozor za odbočkou na Sobulky. V husté mlze tam stojí u krajnice porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí s teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může hlavně na horách zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno bez srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě převládat polojasno, postupně se bude nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer bude i pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: To byli Fratelli z pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že v 6 hodin a 38 posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy prohráli jasně 0-3 s belgickým Royal Union Saint-Gilloise.
1: Nepřesvědčivý výkon Záporočechů potrestali góly Relevohile Mofokenga, Mateo Biondice a hlavou se trefil taky český defenzivní univerzál Ondřej Krčfaluši. O vysoké prohře Plzně píšou i zahraniční weby, na které se teď společně podíváme s Karlem Schambergerem. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Vynikající start do evropské sezóny. Union zaujal proti letargické Viktorii Plzeň a vyhrál 0-3. Tak právě takhle zní titulek belgického webu HLN. Novináři v článku navíc výkon českého klubu označili za velmi nevýrazný a vítězství Unionu podle nich bylo více než přesvědčivé. Plzeň odehrála nepovedenou první půli, ve které soupeř jasně přehrál a vstřelil 2 góly. Po přestávce Záporočeši trochu přidali, ale místo toho v 59. minutě znovu inkasovali. Branku navíc zapsal český obránce Ondřej Krčfaluši. Na ostrý start Unionu v zápase reagují i další média. Za neuvěřitelně agresivního označil server Nivelsblad.
0: No a píšou weby i o něčem pozitivním v souvislosti s výkonem Viktorie.
2: Uznání si vysloužil plzeňský brankář Florian Vígale. Už zmiňovaný deník Nivelsblad popsal šanci, ve které se ocitl Bezford Zeneli. Na druhý gól musel Union čekat. Bylo to z velké části zásluhou plzeňského brankáře, který předvedl skvělý reflex a znemožnil Zenelimu skórovat, napsali novináři. Více pozitivního toho ale na výkonu Záporočechů nenašli. Server La Dernière Hora naopak popsal, že nejvýraznějším momentem z pohledu Viktorie bylo předzápasové dění, a to světelná a zvuková show na skladbu I Am Survivor a choreografie fanoušků.
1: To je vlastně smutné tvrzení pro fotbalovou Plzeň. Každopádně přesuňme se právě ze Západu Čech do Spojených států. Basketbalový tým New York Knicks ve čtvrtek zastavil prodej vstupenek po tom, co interní chyba vedla k hodně vysokým cenám.
2: O téhle neobvyklé a až trošku bizární situaci píše například zpravodajská agentura Reuters. Ta uvádí, že podle serveru ticketdata.com byla vstupenka na úvodní zápas sezóny Knicks proti Philadelphia v prodeji za neuvěřitelných 1251 dolarů, což je něco málo přes 26 tisíc korun. Cituji, pozastavujeme prodej jednotlivých vstupenek kvůli chybě v našich cenách, uvedla společnost Madison Square Garden Sports ve svém prohlášení. Zároveň doplnila, že brzy obnoví prodej s novými cenami a každému, kdo si už vstupenku zakoupil, rozdíl vrátí. Průměrná vstupenka na domácí zápasy Knicks v základní části stojí obvykle kolem 260. Domácí zápasy Knicks v základní části stojí obvykle kolem 262 dolarů, tedy 5,5 tisíc, což je i tak více než dvojnásobek na jakýkoliv jiný tým.
0: No i proto mě to asi nějak nešokovalo, ta chyba o 1000 dolarů. Já v New Yorku bych se nedivil vůbec ničemu. Zahraniční weby pročítal Karel Schamberger. Mozíky.
2: Naslyšenou.

0: Není to poprvé, co od nás slyšíte v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, že fotbalisté plzeňské Viktorie včera večer nestačili v evropské lize na Royal Union Saint-Gilloise a prohráli ve Štruncových sadech 0-3, ale to není samozřejmě jediný zápas ligové fáze evropské ligy, který včera byl na programu téhle soutěže. Úspěšný večer, Pavle, pro anglické kluby. Bournemouth při své premiéře v Evropě vyhrál na Realu San Sociedad 2-1, no a Crystal Palace, ten si doma poradil s Lechem dokonce jednoznačně 4-0.
1: Ano, Crystal Palace bude taky soupeřem Sparty v pozdější fázi hlavní části evropské ligy. Co se týká dalších českých fotbalistů, kteří hráli v Evropě, v evropské lize, tak Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem se nezadařilo na Krétě, kde s tamním týmem Ofi prohrál německý bundesligový tým 0-2. Naopak Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým zvítězil nad Marseille 4-1. No a český křídelník se na té výhře istanbulského celku podílel gólem.
0: Ještě nám tady zbývá pár výsledků, tak Juventus Nijmegen, to je ten nejjednoznačnější včerejší výsledek, 5-0 pro starou dámu. Lillestrøm Torenze 1-2.
1: A tady mě zaujalo to, že Torenze je samozřejmě portugalský tým, ale ze druhé ligy. Je to vítěz tamního poháru, takže určitě taky premiéra pro Torenze v Evropě a hned výhra.
0: No a ještě tady Ferencváros vyhrál v Celtic Parku 3-1 a ten poslední výsledek, který jsme nezmínili a radši mě kontroluje, že Salzburg vyhrál na Levski Sofia 1-0.
1: Ano, máme to kompletní.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po skupině KISS v ranním vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 50 minut znovu pojďme na fotbalisty Plzně, protože ti v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy tvrdě narazili týmu Royal Union Saint-Gilloise, podlehli 0-3.
1: Střelecky se prosadil za belgický tým taky český obránce Ondřej Krčvaluši. Jen díky zákrokům rakouského golmana Plzně Vigileho přitom nebyla porážka Viktorie výraznější.
2: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita. Jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi.
3: Uznal trenér Viktorie Radoslav Kováč, že vedoucí tým belgické ligy byl ve Štruncových sadech nezastavitelný. Rychlé kombinace nestíhala plzeňská defenziva zachytávat a vyložené šance Saint-Gilloise přibývaly.
4: Viděl jsem na klukách, že jsme bojovali, ale prostě teď konstant. Moc nejde. Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý.
3: Chválil belgický celek záložník Alexander Sojka. Jeho Viktoria naopak v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy nepřekvapila a navázala na své nepřesvědčivé ligové výkony z úvodu sezony.
4: Tak víme, že ty výsledky teďka nejsou, jak chceme, takže určitě ta repre pauza bude k tomu, bychom si ukázali přesně do detailů, co trenér od nás chce a potom dohráli ten zbytek toho podzimu daleko jinak, což Plzeň musí tady jako dominovat, vyhrávat, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka.
3: Poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou čeká Alexandra Sojku a jeho Viktorii v neděli na trávě. Slávě. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Krásné páteční ráno přejeme z červeného studia Radiožurnálu Sport v 6 hodin 55 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a když nás budete poslouchat za necelé 2 hodiny, tak budete mít možnost si s námi zasoutěžit a dneska to bude obzvláště stát za to.
1: Lukrativní 2 vstupenky na zítřejší program v O2 aréně, což znamená zápas kvalifikace Davis Cupu. Na programu je zítra 4 a pak závěrečné 2 singlové zápasy, takže můžete být celý den v O2 aréně.
0: Budeme držet palce, ať to padne zrovna na vás.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. Plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise. Kvůli porouchanému kamionu je kolona na dálnici D11 z Prahy na Hradec před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, jak potvrdila Radiožurnálu mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
6: Audit zpochybnil třeba dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Městský soud v Praze projedná dnes odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický během 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
8: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí taky zástupci Itálie. Schůzka bude nedaleko Vídně.
9: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V areálu brněnské vily Šťastny začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
10: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy.
6: Lidé si výstavu prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku.
5: Sport. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
11: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
5: Čeští tenisté dnes zahájí cestu za postupem na finálový turnaj Davis Cupu. V Praze přivítají výběr Spojených států amerických. V 15 hodin se střetne Jakub Venčík s Tienem, následně Jiří Lehečka vyzve finalistu nedávného US Open Sheltona. Obě dvou hry odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D11 před Chlumcem, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec by se v omezení měla rozjíždět kolona z 58. kilometru. Zdržení je teď ještě asi 10 minut. Ze 61. kilometru už by měl být porouchený kamion pryč z pravého pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna kus za exitem Domašov na 173. kilometru poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu, opatrně potom i kolem sjezdu 178 Rosice, v mlze tam chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál do Brna je to hodně roztrhané. V Brně přímo na městském okruhu v Porgesově za Husovickým tunelem překáží auta po kolizi, kolony popojíždějí až 20 minut Židenickou i Svatopulkovou vždy od Rokytovy. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny se brzdí za pravotočovou zatáčkou, kolem porouchané dodávky se jezdí Kyvadlově. A na nehody pozor, na silnici 19 z Plzně na Táborku za Orlíkem za odbočkou na Sobědraž a taky na silnici 27 z Plzně na Jesenici mezi Plasy a Vírovem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
13: 7 hodin 6 minut, pátek 18. září, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc rádi, přejeme vám šťastnou cestu do práce, do školy nebo kamkoliv, kam jste se třeba vydali takhle po ránu, jsme rádi, že nás posloucháte. Čeští volejbalisté, o těch jsme neslyšeli, Pavle, ve zprávách už vědí, kdy a s kým si zahrají, čeká je totiž příští zápas a bude to už osmifinále.
14: Ano, na mistrovství Evropy, bude to Belgie, v pondělí v 16 hodin v Turíně se bude hrát, kam už se přesunul náš reportér Kamil Jáša v Itálii, takže se s ním spojíme taky v našem ranním vysílání. Ještě před soutěží v 8.50, takže zhruba kolem 8:45.
13: No a budeme se samozřejmě ptát, protože jsou to dva týmy, které se na velké akci zatím nestřetly. Češi, připomeňme, ve skupině obsadili poslední postupové čtvrté místo. No a právě proto tedy budou hrát proti Belgii, která po překvapivé prohře Finů s Estonskem nakonec ovládla skupinu C. Teď už Brian Adams, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Brian Adams dohrává v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 10 minut. Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu a při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné O2 Areny.
1: Na druhou stranu libeňské hale, ale ještě před tak velkou domácí návštěvou nikdo ze současného týmu nehrál.
2: Určitě je velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu.
3: Tomáš Berdych to jako tenista uměl a tak teď jako nehrající kapitán doufá, že to samé dokážou i jeho svěřenci a že dovedou s bouřlivou atmosférou pracovat pozitivně.
2: Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
4: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno.
3: Zkušenosti s domácími zápasy už mají všichni čeští tenisté v současném týmu, nejenom Jiří Lehečka, ale zatím jen v menších halách.
4: A ukázat se vlastně českým divákům na domácí půdě v Praze, co je víc.
3: A Jiří Lehečka vzpomíná, jaké to bylo, když v 17 letech nastupoval ve Vítkovické hale poprvé k utkání v Davisově poháru.
4: Prostě byl jsem hozený do vody a musel jsem prostě se naučit plavat a vzpomínám si, jak se mi klepaly nohy předtím, než jsem na ten kurt měl jít.
3: Přiznává Jiří Lehečka, že v tehdejším utkání s Nizozemcem Haasem v roce 2019 ani nestačil vnímat, jestli mu atmosféra pomáhá nebo ubližuje.
4: Jsem byl tak nervózní, že jsem to ani nevnímal. Se přiznám, že opravdu mě se tak přetřásly kolena předtím, než jsem měl jít na ten kurt, že to bylo něco tak náročného. Ze mě to až spadlo potom, co jsem vyhrál první game, že jsem věděl, že nedostanu dva kanály. Vzpomínám na to budu do konce života.
3: Usmívá se teď už o 7 let zkušenější Jiří Lehečka, který si ve druhém odpoledním duelu zahraje proti největší hvězdě soupeře Benu Sheltonovi. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Tiena. Zítra se hraje double a pak dva zbylé singlové zápasy. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen válit oči, jak se furt ze mě točí.

0: Bye bye, občas tu zaslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Fotbalisti Plzně vstoupili do hlavní části Evropské ligy prohrou s Royalem Union San Gilloas 0-3 a byl u toho taky náš reportér Vladislav Janouškovec. Vláďo, přejeme krásné ráno.
2: Hezké ráno přeji i vám z Plzně.
3: Tak porážka 3-0 na úvod evropské soutěže, nabízí se otázka, jestli hrála Plzeň opravdu tak špatně, nebo byl ten aktuální nejlepší tým Belgie tak odskočený od Západu Čechů.
2: Tak Plzeň předvedla ten svůj standardní výkon jako po celý průběh té dosavadní sezony, ať už v České lize nebo v Evropě, i když v Evropě tam byl ten jeden zápas, jedno zablísknutí na lepší časy v to fantastické vítězství v odvetě s Červenou zvězdou Bělehrad, ale jinak těch zbývajících 10 zápasů soutěžních v podání Plzně, to je pořád jedna ta samá písnička. Teď nutno opravdu podotknout vynikající belgický soupeř, pověst, která tým Royal Union San Gilloas předcházela, rozhodně nelhala a jednoduše řečeno ve všem Plzeň hosté předčili.
1: No přitom Vláďo, v tom uplynulém ročníku Evropské ligy Plzeň byla snad jediným mužstvem, které základní částí dokázalo projít bez porážky. Je to opravdu obrovský kontrast s tím, jak se Západočeši prezentují letos, tak přeci jenom, i když už si to naznačila, budeme se na to samozřejmě znovu ptát, že ta situace na Západě Čech aktuálně není úplně optimistická, tak jaká je ta nálada po tom zápase v týmu, protože neslibovali si přeci jenom plzeňští, že zrovna tady by to třeba mohli zlomit?
2: Věřím, že slibovali, ale neměli na to. A po zápase byli hodně zklamaní hráči samotní. Mezi nás novináře přišli Stefan Pirgič a Aleksandr Sojka. Ten prvně jmenovaný podle mě měl slzy na krajičku, když s námi mluvil, a ani Aleksandr Sojka nepůsobil nikterak nadšeně. A je to pořád takové, no, musíme začít bojovat, musíme začít u sebe, musíme začít hrát, ale pořád se to opakuje. No. Opakuje to i vlastně trenér Radoslav Kováč, jak jsem vzpomínal, on vlastně nastoupil famózním způsobem, vyřadil Červenou zvězdu Bělehrad a od té doby to jde z kopce. A včera ten tedy pád se ještě nezastavil, ale ještě se to všechno prohloubilo, ta plzeňská krize.
3: Ano, pod Radoslavem Kováčem zatím Viktoria 6 zápasů a naprosto vyrovnaná bilance 2-2-2, tedy dvě vítězství, dvě remízy, dvě porážky, naposledy tedy v Evropské lize s Royalem Union San Gilloas 0-3. Mně se zdálo, že Radoslav Kováč netrefil sestavu. 6 změn oproti ligovému utkání se Sigmou Olomouc, které taky Západočeši prohráli 2-3. Jedním z právě z těch nových hráčů na place třeba i Stefan Pirgič, tak ptali jste se na tiskové konferenci, proč tolik změn znovu?
2: Ano, ty dotazy tam byly, Radoslav Kováč měl nějaké vysvětlení, ale já si nemyslím, že netrefil sestavu, já si myslím, že nemá kde brát. To je prosté vysvětlení, že i kdyby tam hrál Mercha z dosky v základu nebo Lukáš Čer hrál od první minuty, tak ten výkon nebude moc lepší.
1: Tak to je velký optimismus, který se line ze Západu Čech, ale je to pochopitelné. S Vladislavem Janouškovcem si povídáme po včerejší večerní, dá se říct, vysoké porážce hráčů Plzně na domácím stadionu s Royalem Union San Gilloas 0-3. No Vláďo, já nechci být pesimistický i do budoucna, ale vlastně když se podíváme teď na ten výhled dál, blíží se reprezentační pauza, ještě ten zápas na Slávii, tak čeho se Viktoria vlastně chce chytnout?
2: Ničeho. Nemají se čeho chytnout momentálně. Oni potřebují přežít zápas na Slávy, nedostat tam bůra a pak doufat, že během reprezentační přestávky nebude moc hráčů pryč a že budou moci začít na něčem pracovat a hrát fotbalisté jako Patrik Rošovský a další zkušení, že ten tým dokáže nějakým způsobem nabudit, vyhecovat, stmelit, ale ono skutečně teď není se čeho chytnout. Není v obraně to vázne, tam jsou obrovské chyby, útok neexistuje a záloha, o té se ani bavit nemusíme, tam se někteří hráči tak úspěšně schovávají, že si třeba až ve 20. minutě všimnete, že jsou na trávníku, takže potkal jsem v týdnu Miroslava Koupka a myslím, že i fanoušci včera vzpomínali, jak bylo dobře za Miroslava Koupka. Na to, že před rokem na něj nadávali a odvolávali ho, tak teď tedy i tyhle hlasy stále častěji slyším, že za Miroslava Koupka Plzeň aspoň skvěle bránila, měla nejlepší obranu v evropské lize, byť to nebyla ofenzivní mašina, tak ten systém tady byl nějaký vidět a byly výsledky. teď fanoušci sami mezi sebou si říkají, my nevíme, co fotbalisté Viktorie vlastně chtějí hrát, co ti hoši jsou tam nešťastní na tom trávníku. Jeden z fanoušků včera říkal, za 20 let jsem tady nezažil takovou bídu a zmar jako teď na začátku téhle sezony.
3: Je pravda, že opravdu je statisticky Plzeň zažívá jeden z nejhorších startů do minimálně tedy české nejvyšší soutěže za posledních x let.

0: tam stál v hloučku ten plzeňský kádr, samozřejmě zdrchaný po té porážce. No, já si ale nemyslím, že by hráči nebojovali. To zase musím dát za pravdu Alexandru Sojkovi, který tvrdil, že oni bojovali, ale ono to prostě nejde. Teď je to jim v křeči a nedaří se vůbec nic.
1: A myslí, promiň.
0: Ne, a ta bojovnost si myslím, že tam byla. I to někteří fanoušci zmínili, ale zkrátka ten systém schází.
1: A myslíš, právě na tohle jsem se tě chtěl zeptat, že vlastně ani pod novým trenérem Kováčem plzeňští prostě neměli ten čas něco nového, převratného, když to přeženu, natrénovat, protože prostě od té doby, co on tam přišel, začal tedy výborně otočeným zápasem, ale vlastně od té doby se hraje pořád zápas za zápasem dva týdně, a že třeba ta reprezentační pauza v tomhle ohledu by mohla přinést trošku klidu na práci.
0: Ano, už jsem to trošku naznačil. Teď vlastně je šance během té reprezentační pauzy se dát dohromady. Skutečně hrálo se dvakrát v týdnu. A i třeba ten Alexandr Sojka zmíněný to taky řekl, že prostě nebyl čas něco moc trénovat speciálního. Myslím, že Štefan Pergidže mluvil v podobném duchu. Takže to by mohl být takový odrazový můstek, pokud tedy se k něčemu má Plzeň upínat, tak je to právě ta reprezentační přestávka a to, že bude mít Radoslav Kováč prostor na tom, na něčem s týmem zapracovat. Otázka samozřejmě je, kolik prostoru ještě v Plzni Radoslav Kováč dostane.
1: To je, myslím, řečnická otázka, kterou už necháme na závěr našeho povídání s Ladislavem Janouškovcem nezodpovězenou. Vláďo, moc děkujeme a přejeme hezký den.
0: Krásný den.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
2: Mám já tohle za poslední. Svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
0: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radiožurnál je půl osmé. Eliška Zábrocká zprávy.
10: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým poluským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Kristianem Štokrem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. A symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova.
0: Sport.
10: Fotbalisté Viktorie Plzeň pod vedením trenéra Radoslava Kováče po třetí za sebou nevyhráli. Tentokrát prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A české volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D11 před Chlumcem a překážka na D35 u Dašic. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za exitem Městec počítejte s kolonou z 55. kilometru. Osobní auta se táhnou asi 20 minut, kamiony výrazně déle. Na 61. kilometr tam v zúžení překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Na D35 se potom z Hradce Králové směrem na Olomouc opatrně u exitu 148 Dašic. V odbočovacím pruhu leží velké kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už se kamiony řadí v pravém pruhu hned za odpočívkou 9 křížů na 167. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu za Ostrovačicemi ze zhruba 180. kilometru dál za Popůvky. V Brně v Progesově za Husovickým tunelem stále došetřují nehodu, popojíždí se i přes 20 minut od Rokytovy, Židenickou i Svatoplukovou. Na 52. z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny porouchaná dodávka, objíždí se Kyvadlově, brzdí se za zatáčkou. Na 19. z Plzně na Tábor za Orlíkem za odbočkou na sobě draž se brzdí v obou směrech, došetřují strážku auta se zvěří. A 27. z Plzně na Jesenici mezi Plasí a Vírovem po nehodě Kyvadlový provoz chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
12: Na Českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraků víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně drží většinou mezi 8 a 13 stupni, v údolích ale bylo ještě chladněji, tam klesla teplota k 5 stupňům Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od příjemných 18 do ještě příjemnějších 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší. Nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. No a ještě vítr. Foukat bude většinou slabě nebo mírně od západu až jihozápadu. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Sport. I have no choice but to hear you. You stay.

0: Tolik Lenis Morissette v pátečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den v 7 hodin 38 minut. Po snovém obratu a postupu obrovské trápení na začátku sezóny trenér Viktorie Plzeň Radoslav Kováč po heroickém postupu do hlavní fáze Evropské ligy se Západočechy vyhrál už jen jednou z 5 duelů.
1: Včera podlehl v úvodním kole Evropské fotbalové ligy belgickému celku Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A právě touto zprávou začíná sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Vítej.
2: Krásné ráno. Západočeši na vedoucí tým belgické ligy jasně nestačili. Poslední branku inkasovali po hodině hry z rohového kopu od českého obránce Ondřeje Kryčfalušiho. Záložník Plzně Alexander Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
3: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílema, řekli jsme si o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme rád hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0. Byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
2: Do Evropské ligy vstoupili také fotbalisté německého Hoffenheimu. Ti i z Čechy Vladimírem Coufalem a Adamem Hloškem v sestavě překvapivě prohráli na stadionu Offy Kréta 0-2. Naopak k úvodní výhře tureckého Bešiktaše nad Marseille přispěl gólem střídající útočník Václav Černý. Bešiktaš vyhrála 4-1.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a čtyřem zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. O 3 dny později taky v Praze přivítají Češi Albány, Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně. Znovu proti Anglii.
0: Je to tak, fotbalisté Betisu Sevilla potvrdili dobrý vstup do sezony vítězstvím nad Getafe 1-0, to bylo 6. kolo španělské ligy. Díky 5. vítězství soutěži se bodově dotáhli na 2. Real Madrid. V čele zůstává 100% Barcelona. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, který zvítězil v Malaze 3-1. Na konci listopadu v Edenu čeká zápas v Lize mistrů proti pražské Slavii.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Čeští tenisté budou bojovat o postup do finále nového turné Davis Cupu. Při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné O2 arény. Před tak velkou domácí návštěvou ale ještě nikdo ze současného týmu nehrál. Kapitán Tomáš Berdych přesto věří, že bouřlivá atmosféra českému týmu v důležitém souboji pomůže.
5: Určitě velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu. Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
2: V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje double a pak zbylé 2 singlové zápasy.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. 3. nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku a to se Španělkou Buxaovou 0-6 a 4-6.
0: České volejbalisty čeká v 8. finále mistrovství světa Belgie, rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním 4. postupovém místě skupiny A. Pokračuje kapitán českého týmu Patrik Indra.
6: V 8. finále narazíme na Belgii, která se opírá o 2 hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. Náš cíl bude tyhle 2 hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
0: 8. finálový souboj na mistrovství Evropy mezi českými a belgickými volejbalisty se bude hrát v pondělí v italském Turíně. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Čechy tak čeká cestování z nedaleké Modeny. Naopak Belgičané musí přiletět z finského Tampere.
2: Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězili. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou v 17:30. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary a Hradec Králové České Budějovice. Olomouc bude hostit Plzeň. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
1: Hokejový Slovan Bratislava se podle podle serveru iDnes.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
0: Nový ročník basketbalové ligy mužů začal vítězstvím Děčína na hřišti Plzně 109-79 bodům. Západočeši se do nejvyšší soutěže vrátili po 14 letech. Nováček držel při obnovené domácí premiéře mezi elitou v prvním poločase se soupeřem krok, dokonce vedl až o 5 bodů. Po přestávce ale čtvrtfinalisté minulého ligového ročníku z Děčína soupeři odskočili a nakonec slavili jednoznačné vítězství o 30 bodů.
1: Atletka Kristýna Sasínek-Meky už je v Kodani, kde se o víkendu koná mistrovství světa v silničních bězích. Soupeřky se do Dánska sletěly hvězdné, vysvětlovala z dějiště v rozhovoru na naší stanici česká rekordmanka v běhu na 1500 metrů Sasínek-Meky.
7: Seznamu přihlášených bylo 57 závodnic. Ten start bude probíhat z jedné čáry, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože na tu míli je to mnohem rychlejší start než na půlmaraton nebo maraton. Ale těším se na to moc. Konkurence bude určitě velká a tím, že budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
2: Český boxer Kelvin Sokvesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Ajiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionátu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
0: Tolik sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Děkujeme.
1: Dobré ráno.
0: Od nás Red Hot Chili Peppers.

0: Útočník Floridy Brett Marchand zmešká minimálně první měsíc nové sezony NHL. 38letý hokejista se stále zotavuje po operaci.
1: Vlastně nevíme, co šlo nebo jaká operace to byla. To nespecifikoval klub z Floridy. Každopádně trenér Floridy Paul Morris řekl, že Brett Marchand by měl být celý říjen mimo hru.
0: My o hokeji budeme mluvit i za chviličku, teď Dan Bárta.

0: Hokejisty Třince dnes po úterní výhře 2-0 v Karlových Varech čeká první domácí zápas proti brněnské Kometě. V 17 hodin u toho bude na ledě taky bývalý kapitán Petr Vrána, který po minulé sezóně ukončil kariéru.
1: A dnes se spolu s vrstevníkem Vladimírem Draveckým postaví v dresu ocelářů na poslední střídání. A my jsme právě s Petrem Vránou ve spojení, tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, tak za malou chvíli prý výjíždíte na předzápasové rozbruslení do Třince. Máte teda režim jako v kariéře před běžným extraligovým domácím utkáním?
2: tak nejsem tak nervózní jako před zápasem, ale jo, určitě mám stejný režim. Jedu ráno na rozbruslení, zúčastním se rozbruslení s klukama a potom nějaká kratší pauza a ve tři se chystáme na zápas.
0: Podle našich informací jste se připravoval poslední dny s týmem, tak jak to poslední střídání vlastně bude vypadat? Máte představu?
2: Tak něco jsme si řekli, vůbec nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě jsme za to hrozně rádi, že něco takového pro nás Třinec připravil. Ale doufám, že to nebudeme nějak protahovat, že to rychle ukončíme to střídání, aby kluci mohli pokračovat už dál v regulárním zápase.
1: Cítíte se fyzicky na to, abyste to střídání zvládl, nebo jak jste trávil teď čas po tom konci kariéry?
2: Fyzicky tak snad jedno střídání vydržím. Trávil jsem ho převážně hlavně s rodinou a relaxoval jsem, necvičil jsem v žádném případě tolik, co když jsem byl v aktivní kariéře, takže spíš relax, hlavně rodina, nějaká práce okolo domu a ten sport jenom tak rekreačně.
0: Petr Vrána s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport. Vy se budete loučit spolu s Vladimírem Draveckým, tak zůstanete pak celý zápas na střídačce?
2: Na střídačce určitě ne, já si myslím, že já se odeberu, nevím jak Vladu, protože samozřejmě je v realizačním týmu, takže věřím, že on na střídačku půjde, já odejdu do šatny a půjdu za rodinou potom nahoru na tribunu nebo do Skyboxu nebo kde budou, takže si ten zápas užiju s rodinou a s kamarády.
1: Bývalý hokejista Petr Vrána před příchodem do Třince byl 7x se svými týmy stříbrný, 2x v zámořské juniorce, 2x v extralize s Vítkovicemi, 2x v KHL s Lvem Praha a Kazaní a 1 v lize mistrů se Spartou. Pak přišel ten příchod do Třince a taky 5 mistrovských titulů v extralize v řadě. To asi hovoří za vše, co pro vás ten trade ze Sparty znamenal, že?
2: No, pro mě znamená hlavně konec kariéry na skvělém místě, ve skvělé skupině hráčů a s tady s těma výsledkama to potom má člověk radost. No. Takže jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, že jsem se z té Sparty nakonec dostal a v tom Třinci nám to sedlo a těch posledních 5 titulů, nebo těch 7 sezón a 5 titulů mluví za vše a bylo to úplně neskutečné. To si myslím, že přeje každý sportovec mít takový konec kariéry.
0: Petře, my už jsme řekli, že vy se vlastně dneska tak trošku rozloučíte s vrstevníkem Vladimírem Draveckým, no a vy už jste taky řekl, že on se vlastně přesunul z role hráče na střídačku jako asistent, tak když se vás Pavel Tilšar ptal, jak probíhal ten poslední rok a vy jste říkal, že tak nějak užíváte času s rodinou, případně na zahradě, ale trochu se udržujete, tak jaké jsou vaše představy, co vy vlastně dál plánujete po kariéře?
2: Tak teďka bylo náročnější období, jelikož jsme se ještě stěhovali z Třince domů, takže ten konec nebo to jaro a začátek léta byl náročnější pro nás a já jsem teď, jak jsem si říkal, já jsem se hlavně snažil věnovat rodině a věnuju se rodině, protože přítelkyně je aktivní sportovec, profesionální, takže na mě spadla trošku ta péče o kluky víc a děláme s kamarádem zážitkové jízdy, máme teďka takový větší plán, větší projekt, takže do toho se asi teďka víc pustím, na to bude víc času, takže věřím, že práce budu mít hodně.
0: Můžeme asi připomenout Nikola Ogrodníková, aktivní sportovkyně, tak samozřejmě držíme palce i jí, stejně jako vám. Petr Vrána byl s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, bývalý kapitán třineckých hokejistů, který získal 5 extraligových titulů, tedy Třinec za sebou. Petře, moc vám děkujeme za váš čas, ať se vám podaří rozlučka, ať se vám pak daří dál v životě. Děkujeme moc.
2: Já děkuji moc, přeji hezký den.

0: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Právě Eliška Zábrovská.
2: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas zveřejní ztracený záznam rozhovoru prezidenta Havla s novinářem Peroutkou. Nejvyskupový duel Česko-USA v Praze rozhrají Menšík a Tien. Kolona se tvoří na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové v omezení před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, třeba Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
5: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
4: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
6: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
4: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jana Rídl.
7: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
2: Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
8: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
9: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
10: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
12: Sport. Dvouhrou mezi Jakubem Menšíkem a Tienem začne úvodní tenisová dvouhra Davis Cupového souboje mezi Českem a Spojenými státy americkými. Duel odstartuje v Libenské hale v 15 hodin, poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Shelton. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou leváci. Menšík v tom ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů nevidí problém.
13: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě. Je to vždycky vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost.
12: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D46 za Prostějovem a na D1 u Devíti křížů požár a následná nehoda. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 26,5 stojí v nepřehledném místě za zatáčkou dvě auta v levém pruhu.
15: A je tam mlha, je tam snížená viditelnost. Není tam trojúhelník, neblikají.
14: Na dálnici D1 u odpočívky 9 křížů komplikace v obou směrech na kilometru 167. V pásu z Brna na Prahu hasili požár dodávky, pořád se jede levým pruhem a kolona na pár minut je od exitu 168. Ve směru opačném z Prahy do Brna se u vjezdu na odpočívku na 167. srazily dva kamiony. Chvíli byl provoz úplně blokovaný, teď už se jede levým pruhem. Kolona předtím skoro od exitu 162 velká bítež, zdržení v osobním autě kolem 20 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec očekávejte stále kolonu z 54. kilometru kamiony, osobní auta zhruba z 56. a sunou se zhruba 20 minut omezením na 61. kilometr, tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a Pavel Tilšar.
16: V hokejové Tipsport Extralize se proti sobě postaví trenéři, kteří ještě v minulé sezóně působili u reprezentací. Někdejší kouč seniorského týmu Radim Rulík bude stát na kladenské lavičce, no a na té spartianské zase bývalý trenér dvacítky Patrik Augusta.
7: O zápase rytířů z Pražany budeme mluvit s olympijským vítězem z Nagana a naším milým hokejovým expertem Martinem Procházkou. Dobré ráno.
17: Hezké ráno.
7: Dva bývalí úspěšní trenéři národních týmů proti sobě v extraligovém utkání hned ve druhém kole sezony. Martine, tak jak se těšíš?
17: No tak těším se moc, samozřejmě oni moc dobře se znají, zaprvé po té reprezentační stránce mají podobný styl, vyznávají podobný styl, ale ono něco jiného je v reprezentaci, kde máte výběr toho nejlepšího, když to řeknu teda jak, ať v seniorské kategorii nebo v juniorské kategorii, tak teďka jsou na té klubové pozici, takže oni se, jak říkám, znají ty své styly, nebo mají je úplně podobné a bude o tom teďka, jak který z těch trenérů dokáže toho momentálního týmu využít ty hráči, kteří mají určité prostě preference a mají určité výhody a nebo některé nevýhody.
16: Martine, Sparta Kladno, to je zápas, který je vnímaný jako derby. Myslíš, že se prestiž tohohle souboje ještě zvýší, když teď oba dva kluby tedy vedou někdejší reprezentační koučové?
17: No, řekl bych, že trochu jo. Samozřejmě na Kladně už je vyprodáno, už včera se avizovali, že je úplně vyprodaný utkání. Samozřejmě, pokud by ta hala byla ještě o něco větší, tak si myslím, že by přišlo možná i jednou tolik diváků. Ano, na Kladně teďka momentálně je skvělá atmosféra. Sparta teďka má pod vedení Patrikem Augustou také vyšší ambice udělat konečně ten titul, takže určitě ta prestiž a takový to nahecování do toho utkání bude velké a určitě fanoušci si to užijí.
7: Spartě i Kladnu se navíc podařil vstup do nového ročníku Tipsport Extraligy. Rytíři zvítězili ve Vítkovicích po obratu 4-3. Pražané uspěli v Olomouci vyšším rozdílem, tedy 5-2. Dal by se z těch úvodních zápasů už nějakým způsobem vyčíst to, jak Martine Procházko chtějí hrát Kladno a Sparta pod novými trenéry? Můžeme začít právě třeba u Sparty a Patrika Augusty.
17: No, nevím, myslím si, že ještě asi úplně brzo nějak extra vyčíst nějaký styl hry, jak říkám, bude to hodně podobný styl, oba dva prostě jedou takovou tu notu, nebo ty noty podle reprezentace, takže bude to asi hodně podobné utkání, těžko na sebe vymyslí najednou něco jiného. Každopádně Kladno mělo špatný start do utkání ve Vítkovicích, prohrávali 2-0, naopak Sparta vedla 2-0 po první třetině v Olomouci, takže asi se oba dva budou chtít soustředit zase na stejný začátky, nebo takhle Kladno bude chtít mít lepší začátek utkání Sparta podobný, takže uvidíme, jak to utkání se rozjede a pak podle toho možná nějaké reakce, protože na druhou stranu zase Sparta, jak se říká, hlídala s tou utkání v Olomouci v klidu, do 5-1 už vedla a naopak Kladno bylo schopno otočit to utkání ze stavu 1-2 vlastně na 4-3.
16: A když se Martina Procházky zeptám tedy na Kladno pod Radimem Rulíkem, tak Martine, tvoje odpověď bude podobná, zatím je moc brzy na to, abychom nějakým způsobem viděli, jestli už hráči mají něco vštípené, zažité, jenom prostě po té přípravě.
17: Asi ještě brzo, já si myslím, že první dvě utkání těžko nějakým se něco ukážou, ano, možná tam budou nějaké náznaky, jakým stylem se chtějí prezentovat, jakým způsobem chtějí hrát, jestli hodně aktivně, nebo jestli budou mít lepší defenzívu. Každopádně si myslím, že po takových těch 10-12 zápasech už to bude lepší možná hodnotit než po těch dvou.
7: To říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka k dnešnímu šlágru druhého kola Tip Sport Extraligy mezi Kladnem a Spartou. Martine, díky a hezký den.
17: Děkuji, hezký den.
16: A ještě doplním zbývající dnešní utkání. Od 17 hodin bude hrát Třinec s brněnskou Kometou. V 17.30 začnou zápasy Litvínov Pardubice a taky Mladá Boleslav Karlovy Vary.
7: Od 18 hodin jsou pak kromě souboje Kladna se Spartou na programu ještě duely Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: 8 hodin a 14 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a my vás můžeme pozvat na dnešní poledne, odpoledne a taky večer, když budete dál poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku, tak rozhodně neprohloupíte po 15. hodině tenisový Davis Cup z O2 Areny Česko, Spojené státy americké, no a od 17. hodiny se k tomu taky přidá kompletní dnešní program hokejové Tipsport Extraligy, celkem 6 zápasů a hodně zajímavé velké téma taky, Pavle, už popolední.
1: Ano, ve 12 hodin začíná tisková konference fotbalové reprezentace nového trenéra Santiho Denny, který oznámí hráče pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů, ale abychom to měli úplně kompletní, tak nebude to jenom tiskovka seniorského českého výběru, ale i 21, taky Michal Bílek oznámí hráče pro další 3 kvalifikační zápasy mistrovství Evropy.
0: Tak co, Pavle, Jürgen Klopp nominoval 44 hráčů, nominuje Santi Denny a víc?
1: Pokud má takový kvalitní počet, tak si myslím, proč ne, ale myslím si, že to bude o něco méně hráčů.

0: turn to dust. All that I adore. Bastille, 8 hodin 19 minut, krásný pátek, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Fotbalista Jakub Řezníček ukončil ve svých 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů, který naposledy působil v mateřské Příbrami, to oznámil na svém Instagramu.
1: A právě Jakub Řezníček je teď s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport, tak vám přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se vám vlastně vstávalo poprvé po dlouhých letech jako neprofesionálnímu sportovci?
2: Tak je to zvláštní pocit samozřejmě, ale tak to mělo být, tak s tou vědomuju a teď si chvíli odpočinu a určitě něco začnu dělat.
0: Jakube, kromě toho, že vám samozřejmě odpočinek přejeme, tak určitě se sluší říct, že gratulujeme k velmi úspěšné kariéře, ale nemůžu se nezeptat, proč jste se tedy rozhodl definitivně ukončit?
2: No, tak tam bylo asi víc důvodů, tak poslední vlastně rok už jsem nějak moc nenastupoval, protože jsme tady s trenérem nějak spolu nevycházeli, takže jsem chodil jenom za B mužstvo a už mě to nějak trápilo delší dobu a jsem rád, že jsme se domluvili s Honzou Stárkou a nějak jsme se domluvili na ukončení s tím, že už pro mě nedávalo význam nikam jako chodit a prodlužovat to.
1: Jakub Řezníček s námi na Radiožurnálu Sport. Byla to jízda, kdybychom použili citaci z vašeho Instagramu, když jste oznamoval právě konec profesionální kariéry. Tak na co jste za těch 20 let ve fotbale nejvíc pyšný?
2: Tak nejvíc pyšný jsem asi po tom zlomu, kdy jsem vlastně skončil v Budějovicích nějakých 25 letech a asi nejvíc pyšný jsem na to, že jsem se dal dohromady a začal jsem fungovat, jak se má a tam se to rozjelo a jsem rád, že se to zlomilo a na to jsem pyšný, že jsem to zvládnul a všechno se obrátilo k lepšímu.
0: Fotbalista Jakub Řezníček s námi v ranním Radiožurnálu Sport. My vám teď něco pustíme, možná toho pána poznáte po hlase.
2: Strašné emoce jako a asi jsem něco dokázal a já jsem nikdy nebyl nějaký technický hráč nebo prošel jsem v úvozovkách horšíma kluby, v těch lepších jsem se nechyt.
1: Tak Jakube, vzpomenete si, kdy jste tohle řekl?
2: Na Dukle post tým gólu.
1: Ano, přesně tak.
0: Správná odpověď, vyhráváte.
1: Říjen 2024, utkání proti Pardubicím a vstup do klubu ligových kanonýrů. Tak máte třeba nějaký památeční dres od Dukly, nebo co jste za to dostal?
2: Mám. Dukla mi samozřejmě dala dres se stovkou, pak jsem dostal nějakou minci pamětní, kde je číslo, že jsem nějak 78, jestli se nepletu. A to je asi nějak všechno, si myslím. Jo, a nějakou kopačku, jako pohár. Ale, takže to mi dala Dukla vlastně pak před nějakým zápasem dalším, když jsme hráli před domácíma fanouškama, tak mi něco tady to předávali.
0: Vy jste tam, Jakube, říkal, ve větších klubech jsem se neprosadil, tak byla... ta konkurence ve Spartě nebo Plzni příliš velká?

0: Já jsem tam, chodil jsem místo něho na hřiště, takže jsem tam odehrál nějaký zápasy a tam to bylo ohledně vytížení určitě víc než ve Spartě.
1: Každopádně ta čísla Jakuba Řezníčka jsou skvělá. 522 startů, 162 branek a skoro polovina z nich v Brně. Je pro vás zbrojovka to nejangažmá z celkových 9 v Česku, přestože máte ligový titul a zápas Ligy mistrů z Plzní nebo třeba vítězství v domácím poháru s Mladou Boleslaví?
0: Určitě jo, já to beru na takové dvě věci. No. Tak Brno, super, tam jsem hrál. To bylo z herního vytížení asi nejlepší angažmá i střelecky. A pak to zážitkový, tak to je Plzeň asi. No. Tak ta Liga mistrů titul a tady to, tak to se nedá srovnat. Ale jako herně, určitě, jak jste řekl, to Brno mi nejvíc přirostlo k srdci.
2: Ještě jedna otázka na Jakuba Řezníčka, který v 38 letech ukončil profesionální kariéru a teď jsme moc rádi, že se nám spojil do našeho ranního vysílání. Co vás, Jakube, čeká teď po kariéře, kromě toho, že předpokládáme, dál budete fandit svému nevlastnímu bratrovi Martinu Jedličkovi, brankáři ostravského Baníku?
0: Samozřejmě, tak tomu fandím celou dobu. On je o 10 let mladší, takže hezky si pamatuju přesně jeho začátky a kam to až dotáhl, tak jsem na něj pyšnej. Ale mě čeká, no tak teď si odpočinu chvíli. Fotbal už vyšel, tak to jdu do Lanžota si zahrá divizi, takže na Jižní Moravu zpátky. Takže teď budu hrát tam a co nejdřív si chci najít nějaký zaměstnání, samozřejmě nechci sedět doma, chci normálně fungovat, začlenit se normálně do života, takže určitě něco takového bych chtěl dělat a zůstat u fotbalu.
2: Tak vám budeme držet palce, ať se vám daří, ať dál proháníte tedy teď už divizní obrany, to možná někteří hráči teď neslyšeli úplně rádi, že Jakub Řezníček tak úplně nekončí, my za to rádi samozřejmě jsme. Moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
0: Já taky hezky, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Přejeme vám krásné páteční ráno, jsme rádi, že nás posloucháte, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 8:30. Začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné iránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, iránské gardy zatím neupřesnili. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. A po celém Česku dnes začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
0: Sport.
4: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy prohrou 0-3 s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise. První výhru v soutěži naopak zaznamenalo turecký Beşiktaş, ten i díky gólu střídajícího Václava Černého porazil Marseille 4-1. Naopak Hoffenheim i s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Adamem Hloškem v sestavě prohrál na hřišti klubu Ofi Kréta 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u 9 křížů a nehoda v Brně v Porgesově. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 162 velká bítež po pojíždí fronta. Osobní auta 20 minut na 167. kilometru u odpočívky 9 křížů po srážce 2 kamionů je provoz stažený do levého pruhu. Na D1 taky ve směru z Brna na Prahu vzniká kolona od exitu 168 9 křížů, za ním ještě před odpočívkou na 166. pultem. Po dřívějším požáru dodávky je taky průjezdný jenom levý pruh. Zdržení tam je kolem 5 minut. V Brně po nehodách čekejte kolony jak od Rokytovy, Svatopulkovou i Židenickou do Porgesovy za Husovický tunel a taky Kníničskou do centra od Branky k vozovně Komín. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení těsně před sjezdem na Chlumec stále blokuje pravý pruh na 61. kilometru nepojízdný kamion. Kolona před ním začíná za exitem Městec na 54. kilometru. Osobní auta se zdrží 20 minut, kamiony víc. A v Praze kolony mimo jiné na okruhu směrem z letiště na D1 za Karlovarskou kratší fronta před nehodou na 24. kilometru, pak od D5 k Kořechu, opačně směrem na D7 fronta od Evropské k letišti asi na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí s teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může hlavně na horách zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno, beze srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě vládat polojasno, postupně se bude ale nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer už bude pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Až poslední zápasy ve skupině rozhodly o soupeři českých volejbalistů pro osmifinále mistrovství Evropy. Český tým narazí v pondělí v Turíně na Belgii. Radiožurnál Sport samozřejmě s utkání nabídne přímý přenos. No a v Itálii zůstává náš reportér Kamil Jáša. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kamile, tak nakonec soupeřem české reprezentace budou Belgičané. Co tomu říkají hráči a trenéři?
1: Byla to trochu pozdě večer detektivka, Finové, nemám samozřejmě ten názor ničím podložený, ten zápas jsem neviděl, Finsko, Estonsko, ale bylo to ohromné překvapení, rozhodlo se až v pátém setu a Finové do té doby velmi dobří suverénní tak doma prohráli. Trochu to dělalo dojem, že si vybírali soupeře a že na český tým nechtěli narazit. Definitivní potvrzení informace se čeští hráči dozvěděli až hodně pozdě večer a je docela zajímavé si teď zpětně poslechnout, co říkal trenér Jiří Novák ještě předtím, než se dozvěděl, že soupeřem bude Belgie.
2: Na nás někdo jde, no. Na nás padnou Fini nebo Belgičani. Fini jsme dlouho neporazili, Belgičanama jsme teď dvakrát prohráli v přípravných zápasech, ale kdybych si měl vybrat, si vyberu Fini, no.
1: No, chtěl Fini, nemá je, co chtěl, to nemá, co nechtěl, to má. Když už tedy bylo jasné, že to bude Belgie, tak trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák říkal.
3: Belgičany jsme si otestovali vlastně v poslední generálce před mistrovstvím Evropy. Jeden zápas byl, řekl bych, slušný. První zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet. Uvidíme, co to udělá v tom oficiálním zápase.
1: No, nevím, jestli se to zdá jenom mně, když tak přidejte i svůj názor, zdá se mi, že Jiří Novák tak pocitově, že moc velkou radost z toho, že český tým bude hrát proti Belgii, tedy neměl. Každý z hráčů ale má trochu jiný pohled. Třeba kapitán Patrik Jindra odpověděl nejprve, že je mu vlastně úplně jedno, kdo bude soupeřem českého týmu. A jsou to tedy Belgičané. Indra zmínil hned dva hráče, Univerzála Regerse, ten měří 202 cm a smečaře Sama Deru, ten je ještě o centimetr vyšší, tedy 203. Český tým tady na mistrovství Evropy skončil ve skupině čtvrtý. Na poslední chvíli ho předskočili Řekové, kteří porazili Slovensko. Co jsem tak pozbíral názory, tak Belgie je soupeř, který bude hodně silný, ale zase určitě není neporazitelný.
4: No a trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák nezněl úplně nadšený, když se dozvěděl to, že Česko čeká Belgie v osmifinále mužského kontinentálního šampionátu. On už taky naznačil, jaká je bilance české reprezentace z Belgii, alespoň ta poslední, ale přesto se, Kamile, zeptáme jak na nějaké poslední vzájemné zápasy Čechů a Belgičanů.
1: No tak tady mezi sebou v úzkém kruhu, my si to asi říct můžeme, ale raději bych hráčům moc nepřipomínal, když vezmeme to nejbližší období, tak to byly právě dva zmiňované přípravné zápasy. Oba vyhrála Belgie 1-3-0 a tam to byl hodně nepovedený zápas české reprezentace. Jeden byl 3-2 pro Belgii, to už byla vyrovnanější bitva, hrálo se v Roseláre. Teď si to oba soupeři rozdají tady v Turíně, samozřejmě jako každý zápas, a to neobjevím Ameriku, začne se od stavu 0-0, ale řekl bych, že lehce ta psychická výhoda i po těch dvou přípravných zápasech je na straně Belgičanů.
0: Povídáme si s Kamilem Jášou, naším reportérem v Itálii na evropském šampionátu volejbalistů. Tak ty už si tedy naznačil to místo, zatímco ty už ses přesunul do Turína, tak česká volejbalová reprezentace ještě ne. Tak kdy a v jaké hale se ten zápas v přímém přenosu Radiožurnálu Sport vlastně bude hrát?
1: To je také věc, kterou pořadatelé oznámili až včera hodně pozdě v noci. Osmifinále je na programu v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá ten zápas v přímém přenosu, takže fanoušci volejbalu, sportu obecně a hlavně posluchači Radiožurnálu Sport se mají na co těšit. Jak jsem říkal, hrát se bude od 16 hodin v hale Palavela. To je aréna tady v Turíně na břehu řeky Pád. Vznikla pro výstavu Itália 61, byla dějištěm soutěží v krasobruslení a short tracku na zimních olympijských hrách 2006. Kapacita je maximálně pro míčové sporty 9200 diváků, takže by to mohl být pěkný kotel. Přidám zajímavost, jestli máme chvilku času, hala si zahrála v britském filmu Loupež po italsku. Ve slavné scéně tam prchají tři vozy Mini Cooperech v barvách britské vlajky před policií a vyjedou pomocí rampy přímo na střechu haly, která je ve tvaru lodní plachty. Včera jsem se byl podívat, je to hodně zajímavá věc. Celá hala je zajímavá, ale ještě zajímavější samozřejmě bude pondělní zápas Česká republika Belgie.
0: Rozhodně ano, a my samozřejmě budeme s jediným čistě sportovním rádiem v Česku přímo u toho. Díky reportérovi Kamilu Jášovi, snad se ta loupež českým volejbalistům podaří, protože určitě, jak jsme se od něj dozvěděli, proti Belgičanům nebudou favority. Kamila, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Dobré ráno.

0: 8 hodin 47 minut, pátek 18. září, posloucháte dál ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Před námi soutěž, protože je pátek, tak to bude hned na dvakrát. Nejdřív taková ta klasická, jako každý jiný všední den, a potom přes písničku ještě bude čas na páteční finále, kdy budeme hrát taky o bezdrátová sluchátka, protože v poslední době máme těch lístků, které vám posíláme víc, tak jenom připomínám ještě jednou to pravidlo. Pokud jste s námi něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak chvilku počkejte, dejte šanci ostatním a platí to třeba i pro naše odpolední vysílání. Připomenu telefonní číslo, to se vám bude hodit, 221552222, ale až za chviličku, teď vám to ještě nevezmu, i když už mi sem voláte, protože nemůžete znát správnou odpověď. Pavle, pojďme říct, o co hrajeme, protože to je, myslím, velké lákadlo.
1: Ano, jsou to 2 vstupinky na tenisový Davis Cup do O2 Areny, na ten zítřejší program, kdy jsou na programu závěrečné 2 dvouhry a taky 4 hra. Samozřejmě jde o tu kvalifikaci, o finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů Česko, Spojené státy. Nás zajímá, kdo teď promluví.
2: Ten tým prostě, to bylo nejvíc, to byly takové jakoby maličkosti, který ten tým utváří. Sám to víš, že to nejde prostě přes noc, ten tým. Ale já jsem prostě cítil, že všechny musím jako přesvědčit v tom, čemu věřím já, to je to, že to můžeme hrát.
0: Tak těžko, myslím, to mohlo být jednodušší, což taky dokazuje to, jak rychle jste nám sem volali a že máme všechny linky obsazené, tak pojďme to vzít pěkně po pořadě. Kdo byl nejrychlejší? Krásné ráno, slyšíme se.
3: Krásné ráno, ano, Vašek u telefonu.
0: Dobrý den, Vašku, nevyhrál jste v poslední době, a tím mám na mysli třeba konkrétně září a srpen.
3: Naposledně kdy před 2 lety.
0: Před 2 lety, dobře, tak to vám uznáváme, tak můžeme pokračovat. Já myslím, že to opravdu nebylo těžké. Tak poznal jste po hlase, snad nebude vadit, když řeknu sportovce.
3: Radka Štěpánka.
0: Radka Štěpánka, myslím, není problém identifikovat. Tak 2 lístky na zítřejší program v O2 Areně jsou vaše, s kým půjdete?
3: Asi s manželkou.
0: Asi s manželkou. A už jste se byli někdy podívat na Davis Cupu?
3: V Ostravě právě na Štěpánka s Berdychem, tuším, proti Itálii někdy 6-7 let zpátky.
0: Hezký, a bylo to dobré?
3: Určitě.
0: Určitě.
3: Bylo
0: tak
3: to teda, byl to maraton někdy do půlnoci, ale určitě to stálo za to.
0: To je pravda, že někdy ty Davis Cupové duely bývaly opravdu hodně, hodně dlouhé, obzvláště když byly vyrovnané, tak my vám ještě jednou gratulujeme, moc si to užijte. Teď nám určitě zůstaňte na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt, a ještě připomínám tedy, že zahrajeme skupinu Travis a jejich single Sync, no a po písničce se i vás bude týkat 2. půlka dnešního soutěžení. Budete mít možnost kromě lístků na tenisový Davis Cup si zahrát ještě o bezdrátová sluchátka. Tak zatím moc děkujeme a naslyšenou.
3: Já také, naslyšenou.
1: A ještě bych doplnil naší soutěž a posluchače Václava, ono to už bylo zřejmě před 14 lety, tak ten čas opravdu letí.
0: Opravdu hodně.

0: 8 hodin 54 minut, příjemný pátek všem, kteří nás posloucháte. Lístky na tenisový Davis Cup už mají svého majitele a ještě tu pomyslně máme bezdrátová sluchátka s logem naší stanice, tedy Radiožurnálu Sport. Telefonní číslo 221-552-222, to už se týká jen těch pěti, kteří jste vyhráli v ranním vysílání tenhle týden. Máme, Pavle, připravenou ještě jednu otázku.
1: Ano, znovu se bude týkat tenisového Davis Cupu, který Češi vyhráli v samostatné historii v letech 2012 a 13. Před chvílí jste slyšeli Radka Štěpánka, který byl součástí toho vítězného týmu v obou případech, stejně jako Tomáš Berdych, současný kapitán českého výběru, a nás s Karlem Janů zajímá alespoň jeden finálový soupeř z těch roků 2012 a 13. Tedy koho Češi jinými slovy porazili ve finále Davis Cupu, buď to v roce 2012 nebo 13.
0: Tak dobré ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno, Václav opět.
0: My jsme si povídali před chviličkou, tak vy jste prokázal, že jste na Davis Cupu v minulosti byl, ale že třeba ty roky tak úplně nesedí, tak jsem zvědavý, jestli si vzpomenete, tak aspoň jeden ten poražený finalista v těch dvou letech po sobě, kdy Česko vyhrálo Davis Cup.
2: Určitě to první vítězství bylo proti Španělsku. A druhé potom proti Srbsku.
0: No tak jestli to nehledáte, tak já smekám. Říkáte to totiž absolutně správně. Ano, 2012 právě v O2 aréně, tedy Češi porazili Španělsko. V podstatě je to ta éra, kdy nastupovali pouze Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem a přesně jak jste řekl, tak o rok později potom vítězství na srbské půdě v Bělehradě proti výběru, který měl v sobě i Novaka Djokoviče. Tak myslím, že si zasloužíte jednak tedy vstupenky, tak i ta sluchátka, tak vám ještě jednou gratulujeme, jestli správně slyším, že řídíte, tak dobře dojeďte, poslouchejte Radiožurnál Sport, za to jsme moc rádi a užijte si zítra ten tenis. Mějte se hezky.
2: Moc děkuju, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte Hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 9 hodin. Eliška Zábrocká zprávy.
4: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Plzeňští fotbalisté své úvodní vystoupení v evropské lize nezvládli. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna před 9 kříži. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách můžou poprvé volit taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
5: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pjongjangu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
6: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
4: Systém platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
7: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jakože každá ta instance se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemony, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
3: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Poslední branku jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryč-Faluši. Domácí záložník Alexandr Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
8: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme rád hned na začátku druhého času gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
3: České volejbalisty čeká v osmi finále mistrovství Evropy Belgie, která obsadila první místo ve skupině C. Hrát se bude v pondělí v italském Turíně. Čechy tak čeká cestování z nedaleké Modény. Naopak Belgičané musí přiletět z finského Tampere.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Velkou Bíteší. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velkou Bíteš počítejte s kolonou z kilometru 164. Osobním autem je to na 10 až 15 minut k odpočívce 9 křížů. Po kolizi kamionů se tam na 167. jede jenom levým pruhem. D1 opačně z Brna na Prahu už je u 9 křížů plynule průjezdná. Skořelá dodávka u odpočívky zavírá jenom odbočovací pruh na kilometru 166,5. V Brně se popojíždí po nehodách. Z Židenické za Husovický tunel do Porgesovy ještě kolem 10 minut a k Nínišskou skoro od kamenolomu k vozovně Komín rozjíždí se kolona. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny obezřetně za zatáčkou se tam jezdí kyvadlově kolem porouchané dodávky. V Praze čekejte kolony na okruhu, směrem na D1 je to od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu na 10 až 15 minut, opačným směrem na D7 od Evropské k odbočce na letiště taky 10 až 15 minut. V Liberecké do centra nad Bulovkou ještě fronta, taky spojovací skoro z Jarova je plná směrem na Balevenku do omezení nad Novovysočanskou a v Legerově nejdřív fronta na vjezdu z Nuselského mostu a potom pozor pod Anglickou, v pravém pruhu se srazilo auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
9: Karel Janů a Pavel Tilšar.
10: 9 hodin 6 minut, krásný pátek 18. září vám dál přejeme ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku. Fotbalistům Plzně se nezadařilo na začátek ligové fáze Evropské ligy.
3: Doma prohráli s belgickým soupeřem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. My jsme ve spojení s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
3: A musíme k tomu ještě dodat to, že Florian Wiegele, tedy brankář Plzně, pochytal řadu šancí belgického týmu, který hrál výborně, ale Plzeň mu to dost usnadnila, co říkáš?
11: No tak samozřejmě, kdo viděl ten zápas, tak musí se snažit objektivně říct, že Plzeň včera nestačila opravdu v ničem a ten výsledek 3-0 je naprosto zasloužený a se souhlasím s tím, že kdyby Wiegele nepodal nadstandardní výkon, že to dopadlo ještě hůř. No.
10: S Pavlem Horvátem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Už jsme ten zápas probírali s naším reportérem přímo na západě Čech Vladislavem Janouškovcem a on už mluvil o opravdu hodně, hodně negativní náladě, jak přímo v klubu, tak taky v hledišti. Pavle, asi se není čemu divit, ale otázka za milion, jak z toho ven?
11: No, tak myslím si, že bude důležitá ta reprepauza. Já vím, že některý kluci odjedou na nároďáky, ale věřím tomu, že tahle pauza Plzni pomůže k tomu, aby se skonsolidovali, protože prostě je to rozháraný, je tam spousta změn v té sestavě i proti tomu ligovému zápasu. Teďka zase bylo, já nevím, 4 nebo 5 hráčů, který nehráli a myslím si, že to mužstvo je v tuhle chvíli tak jako nastavený. Bavili jsme se o tom nedávno před Spartou, že je potřeba, aby prostě hráli v jedné sestavě, aby ty kluci si na sebe zvykali, protože přestože jako si řekne, že to je jeden tým, jeden klub, tak ty hráči ty vazby tam mezi sebou prostě nemá. Je to na tom hřišti hodně vidět, obzvlášť včera proti Saint-Gilloise. To fakt bylo vidět, jak ten soupeř je sehraný, jak vědí, co se stane po další přihrávce a to tam úplně prostě chybělo. No.
3: Po zápase pak z hlediště se ozývalo bojujte za Plzeň, něco podobného, jako známe třeba z Letné, zkrátka, když se nedaří, tak ty fanoušci to umí hráčům ještě trochu okořenit. Nevím, jestli ty si ve svých úspěšných letech v Plzni zažil nějakou takovouhle krizi, kdy se na vás volalo z ochozu štruncových sadů, každopádně pro hráče po takové porážce ještě v době, kdy se nedaří, asi to úplně nepřidá na sebevědomí, viď?
11: No, tak to samozřejmě, já si pamatuju v té naší v úvozovkách jako úspěšné éře, že jsme prohráli doma s Olomoucí podle mě 4-0 a fanoušci zpívali, není nutno, aby bylo přímo veselo, takže to bylo ještě takový pozitivní, tohle to je takový obvyklý, teďka je to moderní, tenhle pokřik, samozřejmě ty kluci, já bych neřekl, že nebojujou, no, prostě jednak bylo vidět, že fotbalově na soupeře včera neměli, ale bohužel ani kondičně, ani rychlostně, ani silově, prostě nebylo tam nic, čeho se chytit, ani standardních situací a včera to byla taková beznaděj, no.
10: Pavel Horvát už zmínil, že podle jeho názoru fotbalisti Plzně tak nějak jako na smilování čekají na tu reprezentační pauzu. Pavle, ještě předtím, ale pražská Slavia v Edenu, tak řekněme, ani ten los úplně nenahrává. Myslíš, kdyby se tam třeba Plzeňanům podařilo uhrát bod, že by je to mohlo tak nějak hodně nastartovat?
11: A tak los nenahrává teďko, že jo, před měsícem ten los byl celkem zajímavý, byla tam ta odveta pohárová, pak bylo doma Slovácko, jestli se nepletu, a Artis, nebo v obráceně, a myslím si, že je to škoda, že teďka prostě jsou v takovýhle situaci, samozřejmě na Slávy v téhle době těžký vyhrávat, obzvlášť v aktuálním rozpoložení obou těch týmů, ale je to fotbal, takže já nechci říct, že věřím tomu, že kluci v Plzni se skonsolidujou a podají jako statečný výkon, ale samozřejmě není to jednoduchý v této situaci hledat ty lídry, hledat to mužstvo, který bude schopný odvolávat Slávy na domácím hřišti, bude to složitý.
12: Pokud byl španělský kouč Santi Denia, tedy trenér české fotbalové reprezentace, na zápase v Plzni s Royalem Union San Gilloas, tak nevím, jestli by si někoho vybral na ty nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Každopádně očekávaná věc pátku 18. září, první nominace pod právě vedením španělského kouče Santiho Denii. Tak když bychom ještě připomněli to, že třeba německý trenér Jürgen Klopp pozval 44 hráčů na tu dlouhou pauzu, očekáváš podobný počet i v Česku?
10: A nebo ještě víc?
11: No to nevím, je to zajímavý, myslím si, že opravdu je to dlouhý a vzhledem k tomu, že máme novýho trenéra, který není odsud, který zatím poznává to prostředí a musí poznávat i ty hráče, protože kdybychom si mysleli, nebo snad trenéra si to tak to nevidí, že by si myslel, že zná všechny naše hráče, tak si myslím, že tak to rozhodně nemůže být a vůbec bych se tomu vyššímu počtu těch hráčů nedivil a logicky jako očekávám, že tam bude spousta mladíčků. No.
10: No a myslíš, že by to třeba i právě po vzoru Jürgena Kloppa mohl Santi Denia opravdu takhle udělat, protože já se přiznám, že mi to chviličku trvalo, než jsem to pochopil, že to Jürgen Klopp doslova prostě rozdělil těch 44 na 2x22, protože těch zápasů, jak si říkali, je prostě hodně v relativně krátkém čase.
11: Jo, já bych se tomu nedivil. Já jsem zrovna přemýšlel o tom, že já jsem teda měl na mysli 30, ale 44 je opravdu dva manšafty, to je logický. Jo, a myslím si, že je to normální, že prostě i vzhledem k tomu, že máme novýho trenéra, tak když to takhle vidí Jürgen Klopp, který asi patří prostě k trenérský špičce na celém světě a má takovouhle myšlenku, tak proč bychom ji nemohli mít my tady?
12: Očekává Pavel Horvát, ještě závěrečná otázka k té dnešní nominaci, která bude známa krátce popolední, to, že to bude hodně odlišné od třeba kádru, který byl na mistrovství světa, samozřejmě s ohledem na to, že pár hráčů, včetně Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, ukončili reprezentační kariéru.
11: No tak vzhledem k tomu, že i tyhle kluci skončili, tak logicky my těch hráčů nemáme asi jako Němci, takových jako reálně potenciálních do reprezentace, takže úplně jako nějakou extra obměnu tam neočekávám, ale opravdu myslím si, že by se tam mohlo objevit, myslím, 5-7 mladíčků takových, který jako začínají, který v té lize úplně ještě známí nejsou, nebo na té mezinárodní scéně známí nejsou, tak proč by se nemohli objevit na tomhle srazu.
10: Moudřejší budeme zhruba za 3 hodiny. Teď jsme si povídali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, moc děkujeme, hezký pátek.
11: Hezký den.
13: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm.

zdraví. Šerify jsou své gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem maskotačí, a zákon džungla panuje. Provazní plete smyčky, robař kopat nestačí.

0: Divoký byl, Karavana mraků, 9 hodin 17 minut, pátek 18. září na Radiožurnálu Sport. Pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie. A než se pustíme do muže, o kterém v cyklistickém světě se mluví nerado, tak můžeme připomenout, kdo dneska slaví 45. narozeniny, Pavle.
1: 18. září se narodil taky David Lafata, bývalý útočník Sparty, Jablonce, národního týmu, nejlepší střelec české ligové historie, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší.
0: No a teď tedy pojďme na to, dnes slaví 55. narozeniny muž, který se stal jedním z nejslavnějších sportovců planety, o tom není sporu. Díky svému příběhu i díky svým výsledkům porazil rakovinu, 7x za sebou vyhrál Tour de France.
1: Stal se symbolem lidské vůle a potom se ukázalo, že za jedním z největších sportovních příběhů své doby se skrýval jeden z nejpropracovanějších dopingových systémů v historii cyklistiky.
0: 18. září 1971 se v Texasu narodil Lance Armstrong. A takhle si ho pamatuje většina z vás.
1: Od malečka sportoval, plaval, závodil v triatlonu a nakonec se naplno soustředil na cyklistiku a rychle bylo jasné, že je mimořádným talentem. V roce 1992 reprezentoval Spojené státy na olympijských hrách v Barceloně a pak se stal profesionálem.
0: Přijel poprvé na Tour de France, hned vyhrál etapu, no a ještě větší triumf přišel několik týdnů na to. V deštivém Oslu v 21 letech se stal mistrem světa v silničním závodě.
1: Tady je potřeba se na chvíli zastavit. 90. léta byla érou EPO, tedy erytropoetinu, který podporuje tvorbu červených krvinek. Více červených krvinek znamená více kyslíku pro svaly. A ve vytrvalostním sportu, kde rozhoduje schopnost těla pracovat hodiny na hranici možností, to může znamenat obrovskou výhodu.
0: A taky, že znamená, pozdější vyšetřování ukázalo, že doping byl součástí taky Armstrongova příběhu a právě tuhle dobu zachycuje hraný film Pád legendy z roku 2015.
2: Epogen?
3: Ano.
2: Tohle by rád.
3: Dobře. Kolik toho chcete?
4: No, já asi hodně.
5: Neříkal jsem vám to, neříkal jsem, že Armstrong bude jednou velkým závodníkem, sklaplo vám, vy posměláčci.
2: Jsem velice překvapen a potěšen.
1: Jenže tohle není celé. V roce 1996 se Lance Armstrong začal cítit špatně, byl vyčerpaný, měl bolesti a 2. října přišla diagnóza rakovina varlete.
0: Nemoc už se rozšířila do plic a lékaři objevili taky 2 léze v mozku. Armstrongovi tu dobu bylo 25 let, podstoupil operace, chemoterapii, léčbu zvládl a dokázal se vrátit mezi nejlepší cyklisty světa. No a v roce 1999 vyhrál slavnou Tour de France a potom ještě 6x.
1: Tedy 7 ročníků v řadě, 7 vítězství z muže, který přežil rakovinu, se stala globální sportovní ikona. Jenže stále hlasitěji se mluvilo o dopingu. Armstrong všechna obvinění odmítal a odvolával se právě na svůj boj o život.
6: Říkám to už déle než 7 let. Nikdy jsem nedopoval. Když vezmete v úvahu, čím jsem si prošel, vrátil jsem se z něčeho, co pro mě byl v podstatě rozsudek smrti. Proč bych se potom vracel ke sportu? Dopoval a znovu riskoval vlastní život? To by bylo šílené. Nikdy bych něco takového neudělal. A to v žádném případě.
1: Jenže doping Lance Armstrong používal, vyšetřování USADA, tedy americké antidopingové organizace, popsalo systém zahrnující EPO, testosteron i krevní transfuze.
0: No a v roce 2012 Lance Armstrong dostal doživotní zákaz činnosti a taky přišel o všech 7 vítězství na Tour de France. Jenom o tom, jak cyklistický peloton v té době vypadal, vlastně vypovídá to, že těch 7 vítězství nepřipadlo nikomu jinému, protože v zásadě je není komu dát a do dneška tedy tam je takzvané volné místo. Těch 7 ročníků Tour de France prostě a jednoduše nevyhrál nikdo.
1: Tím chceš, Karle, říct, že celý peloton dopoval?
0: No, celý určitě ne, to by nebylo fér, ale minimálně asi si myslím, že není moc velká nadsázka, když řeknu, že všichni, kdo na ten závod přijeli s tím, že ho celý chtějí vyhrát, tak bohužel ano.
1: Každopádně o několik měsíců později se Lance Armstrong v rozhovoru se slavnou moderátorkou Oprah Winfreyovou přiznal a tím se definitivně změnil pohled na jeden z nejslavnějších sportovních příběhů své doby.
0: No, my o tom teď mluvíme právě proto, že dnes je to 55 let, co se Lance Armstrong narodil.

0: skupině Queen vás v 9 hodin a 25 minut v pátečním radiožurnálu Sport pozveme na dnešní extraligový program. Samozřejmě ho nabídneme tady na našem rádiu v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem. Všechno to odstartuje v 17 hodin, kdy Třinec začne hrát proti brněnské Kometě. O půl hodiny později potom další dva duely. Litvínov nastoupí proti Pardubicím a Mladá Boleslav vyzve Karlovy Vary.
1: Myslím, že jako o šlágru druhého kola Tip Sport extraligy můžeme mluvit o zápase Kladno Sparta Praha, protože proti sobě budou stát taky dva trenéři, kteří ještě v minulém ročníku vedli reprezentace, tedy bývalý kouč seniorského A týmu Radim Rulík na lavičce Kladna proti Patriku Augustovi, který byl úspěšným trenérem 20 a Patrik Augusta je samozřejmě trenérem Sparty. Od 18 hodin kromě zápasu Kladno Sparta začnou ještě dva duely Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: bylo 9:30. Vysíláme zprávy a s nimi je tu Eliška Zábrocká.
1: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu dceřiné společnosti pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposled podíval prezident Pavel v roce 2024. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci. A 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. tak vytvořili stejnojmenný černoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na Pražské křižovatce. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentance Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku, o 3 dny později pak taky v Praze přivítá Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku, 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Bíteší a před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona nejdřív hned za sjezdem na Velkou Bíteš ze 164. kilometru. Osobním autem to trvá asi 10 až 15 minut na 167. U odpočívky 9 křížů je po srážce 2 kamionů průjezdný jenom levý pruh. Potom dál na D1 před Brnem směrem z Prahy další kolona za exitem Rosice ze zhruba 180. kilometru. Kamiony se vlečou do omezení u D2 krokem. Osobní auta v levém pruhu různě pomalu kolem 20 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 se tvoří fronta před Ořechem od nájezdu z D5 a na té se řadí kamiony před okruhem v pravém pruhu od Rudné z 5. kilometru. A na silnici 27 z Jesenice na Plzeň opatrně za Kralovicemi kus Zahadačkou došetřují ranní nehodu, brzdí se za levotočivou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po Rolling Stones pojďme na tenis. Čeští tenisté rozehrají kvalifikační utkání o účast na finálovém turnaji Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa.
1: V pražské O2 aréně budou hrát dnes a zítra proti Spojeným státům. Od čtvrtečního odpoledne je známý i los, na který se teď zaměříme s naším tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem. Dobré ráno.
2: Hezký den.
1: Tak Jakub Menšík se na úvod programu utká od 15 hodin s Lernerem Tienem. Půjde o reprízu třetího kola nedávného US Open. Co na ten los Menšík říkal?
2: No, samozřejmě Jakub Menšík si věří, že v ideálním případě by vyhrál a trošičku by ještě vylepšil takové české nastavení, protože troufám si říct, že s tím bodem v zádech by se hrálo lépe Jiřímu Lehečkovi, to je jasná věc v zápase proti Sheltonovi, a když se na to podíváme i třeba organizačně, tak určitě je to vždycky lepší, když člověk ví, kdy jde na kurt přesně, kdy se může nachystat, udělat si své věci, rituály, které potřebuje. Takže z tohoto pohledu je to určitě dobré pro Jakuba Menšíka. A prahne po odvetě, protože s Lernerem Tienem, jak známo, nedávno prohrál na US Open. Byl to dlouhý pětisetový duel třetího kola Grand Slamu, který měl Menšík slušně rozehraný, ale nakonec jej ztratil. Hodně se probírala a ve vysílání radiožurnálu Sport jsme se k tomu taky vraceli. Kontroverze, do které se dostal Jakub Menšík během zápasu, nechal vyvést jednoho hlučnějšího fanouška, kdy už to z jeho pohledu bylo přes čáru, tak taky o tom jsme hodně mluvili. Teď samozřejmě publikum bude na straně Jakuba Menšíka, takže tady to může být taky velice důležitý faktor, co to udělá s Lernerem Tienem, ta atmosféra proti němu, protože na US Open to bylo samozřejmě obráceně a tenisté Spojených států to teď nepoznávali, nebo znají teď úplně jinou atmosféru, říkal to třeba Jiří Lehečka, že zkrátka teď byli na US Series, na amerických betonech skoro pořád doma. Teď zažijí tedy něco jiného, takže taky to může hrát velkou roli.
0: Američané do Prahy dorazili v opravdu velmi silném složení po tom prvním duelu. Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku Bena Sheltona. Tak v čem vyniká poslední poražený finalista New Yorkského Grand Slamu?
2: No, opravdu teď se toho sešlo víc pro něj a pokud naváže na to, co předváděl třeba teď na US Open nebo ještě předtím v Kanadě, tak si myslím, že se mají fanoušci, i ti neutrální fanoušci dobrého tenisu, na co těšit, protože opravdu Ben Shelton se dostal do výtečné formy. Už to, že jsou oba leváci, jak Tihen, tak Shelton, tak i to bude velká zbraň a jeho servis, ten je opravdu velmi těžko čitelný, nenapodobitelný, byť Tomáš Berdych scháněl na závěr přípravy nějakého leváka, právě aby si zaservíroval na české hráče, aby dostali ten pocit, jaké to je hrát proti levákovi, tak tohle se zkrátka nedá jen tak na podobě, takže to bude opravdu velká síla na straně Bena Sheltona. No a bude opravdu hodně záležet taky na tom, jak zvládne přesun, protože hodně se o tom mluví, hodně se to vyzdvihuje po celém světě, ta obětavost Bena Sheltona, který přijel hrát Daviska, přestože hrál ještě v neděli finále US Open, prohráli, pak dva dny na to sedl do letadla. Je tady, tak uvidíme, jak na tom bude, jak to má s aklimatizací, protože to není jednoduché. Pamatuju si 2010 Novak Djokovic, tak to dorazil na semifinále proti Česku do Bělehradu, taky jako finalista z New Yorku a taky to nebylo úplně ideální. Tenkrát byl Davis Cup ještě rozložený do 3 dnů a Djokovic naskakoval až v průběhu. Takže velká obětavost i Bena Sheltona, uvidíme, jak on tohle zvládne všechno.
1: Vzpomínali jsme tady s Karlem Janů během vlastně celého dnešního rána na ty vítězné roky českých tenistů v Davis Cupu 2012, 2013 a na ty finálové zápasy, teď je to zatím ještě kvalifikace a boj o ten finálový turnaj, ale na ty zápasy se Španělskem a Srbskem, které určitě i Jaroslav Plašil velmi dobře pamatuje, že i ve čtyřhře hráli vedle sebe Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Teď je Tomáš Berdych nehrajícím kapitánem týmu a do toho debla sobotního nahlásil dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rykl. Nechci malovat čerta na zeď, Jardo, ale kdyby náhodou Češi dnes oba ty singlové zápasy prohráli, myslíš si, že si vzpomene na ta předchozí aktivní léta, když byl přímo na kurtu a nezmění třeba ještě tu nominaci, že by prostě stvořil ze singlistů opravdu silné duo do čtyř hry Jakub Menšík, Jiří Lehečka?
2: On to Tomáš Berdych určitě může udělat i v případě jiného scénáře, protože samozřejmě vždycky se tam někdo musí napsat v uvozovkách, teď to nechci říct, aby to vyznělo nějak neuctivě k těm deblistům, kteří tam jsou napsaní. Možná je to nějaká první volba, ono taky v dnešní době už je to jiné jako dřív, kdy se hrálo zvlášť čtyřhra v sobotu, už nic jiného ten den nebylo, teď je čtyřhra a následuje utkání jedniček, takže v tomto to je obtížné, v tomto to je složitější, ale určitě je to stále ve hře, že by Tomáš Berdych vsadil na Jakuba Menšíka i pro deblové utkání, samozřejmě trošičku se mu to rozbilo tím, že nakonec nepovolal Tomáše Macháče, protože to byl tenista, který by se hodil do čtyřhry náramně díky svým zkušenostem, ale bohužel Tomáš Macháč ještě nebyl v takové formě, jakou by Tomáš Berdych asi potřeboval i, a to, samozřejmě i Tomáš Macháč pro tento těžký duel, takže je to tak, jak je to teď a není to vyloučeno. Ale spíše v tuhle chvíli pravděpodobnější ta varianta těch napsaných deblistů, protože jsou sehraní, mají taky svou kvalitu a zkrátka ten program spíš nasvědčuje tomu, že by měli hrát debloví specialisté.
0: S Jaroslavem Plašilem si povídáme o tom, že čeští tenisté rozehrají kvalifikační utkání o účast na finálovém turnaji Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa do O2 Areny. Jardo, se Davis Cup vrací po 13 letech. Tehdy Češi v semifinále porazili Argentinu 3-2 na zápasy a později tedy celou tu týmovou soutěž dokázali ovládnout. Jaké na to máš vzpomínky ty?
2: No docela silné pořád, protože jich nebylo zase tolik těch vítězných. Dvakrát to byla v semifinále Argentina po sobě. Já si spíš intenzivněji pamatuju na ten první 2012 titul, protože ten byl spojený s výhrou v Argentině, která tehdy hrála v Parque Roca a to bylo místo, kde Argentina neprohrávala domácí zápasy a Češi tam to kouzlo zlomili a i díky Tomáši Berdychovi, který tehdy také velmi obětavě přijel z US Open, kde tenkrát hrál v roce 2012 semifinále a kdyby tenkrát nefoukal tak silný vítr, tak možná s Andy Murray měl i větší šanci, ale to už zkrátka nejde vrátit ani to, že tedy pak Češi vyhráli, to už jim nikdo nevezme nad Argentinou a potom taky ve finále nad Španělskem, to byly nádherné zážitky, samozřejmě i další rok výhra pak ve finále v Srbsku, tenkrát to bylo spojené i tím, že tým měl nečekaně nového kapitána, protože Jaroslav Navrátil měl zdravotní problémy, takže jej nahradil tehdejší manažer Šafařík. Takže to jsou věci, na které si taky člověk hodně vzpomene často a snad teď fanoušci zažijí něco podobného. Samozřejmě, protože je to velký zápas s Amerikou po 13 letech, taky těžko říct, co to udělá zhráči, ta atmosféra, protože to se nedá taky natrénovat, aby si z toho vzali to pozitivní a určitě bude hodně záležet na tom prvním bodu, protože ten je takový, řekl bych, klíčový pro celý duel. Bez něj, doufám si říct, by se to hodně těžko skládalo, aby česká jednička prostě zkrátka nad americkou dvojkou, nechci říct, musí vyhrát, ale je to i matematicky taková jako největší šance na výhru, byť připomínám to znovu, Američané jsou svou kvalitou výš na žebříčku, protože Shelton je čtyřka, ty jen třináctka a čeští tenisté jsou až za nimi, takže stále platí, že Američané jsou favoriti.
0: Dnes a zítra v pražské O2 Areně budou hrát čeští tenisté proti Spojeným státům americkým a Radiožurnál Sport bude u toho. Teď jsme o tom mluvili s naším reportérem Jaroslavem Plašilem. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Taky děkuju, hezký den.

0: Duran Duran v pátečním radiožurnálu Sport je 9 hodin a 50 minut. V baseballové extralize mužů se rozhodne o nových šampionech. U pražské obory Hvězda se v 7. finále utkají domácí Kotlářka a brněnští Hroši a my bychom teď měli být ve spojení s nadhazovačem Kotlářky Lukášem Erkolim. Přejeme hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne i vám.
2: Tak jde na pár hodin, zbývá do rozhodujícího utkání sezony, hrát se bude zítra odpoledne. Jste nervózní?
1: Já jsem vždycky nervózní před zápasem a kor před takovýmhle důležitým. Pro spoustu kluků je to první playoff v našem týmu, první zkušenosti s takovýmhle playoff baseballem a já rovnou Game 7, takže co víc si přát.
0: Nadhazovač Kotlářky Lukáš Erkoli s námi na radiožurnálu Sport. Budete ještě do toho zápasu trénovat?
1: Jo, včera jsme teda místo čtvrtečního tréninku jsme šli na týmovou večeři do Brasiliera, do Ambiente, doplnit trochu proteinu a dneska máme poslední takovej lehký trénink, ale to, co už jsme nezvládli na trénu a přes sezónu, tak nebudeme panikařit na poslední chvíli, ale dáme si dneska lehký trénink a zítra to nějak dopadne.
2: Rozumíme, spíš naladit se na ten Game 7, jak jste sám zmínil. První možnost na ukončení série jste měli už doma minulou neděli před týdnem. Nevyužili jste tu šanci. Bylo těžké se z toho oklepat?
1: Tak samozřejmě měli jsme tu možnost. Zároveň jsme věděli, že na tenhle třetí zápas té víkendové série, vlastně minulý víkend, oni měli schovaného amerického nadhazovače Matthewa Malconiana, který je vlastně jejich SO, jejich nejlepší nadhazovač, takže jsme věděli, že sice máme takzvaný matchball série, ale furt to nebude lehký a celkově ten minulý víkend jsme si zhodnotili, že jsme tu víkendovou sérii vyhráli 2-1 na zápasy, vrátili jsme se do té série. Já jsem měl před tím víkendem za cíl hlavně vrátit se domů do Prahy, bojovat tady před domácíma fanouškama, využít ty výhody toho domácího prostředí a to se nám povedlo hned v tom zápase číslo 6 a teď v tom zápase číslo 7, který nás čeká zítra.
0: Lukáš Erkoli, nadhazovač Kotlářky, námi v našem ranním vysílání. Tušíte, kolik vy osobně dostanete prostoru v tom 7. finále?
1: Asi jsem měl dostat víc prostoru, ale jelikož od minulého víkendu, kdy jsem odházel 6 směn, tak jsem pak večer dostal antibiotika, takže celý týden beru antibiotika, takže začátek zápasu přenechám kolegovi Honzovi Novákovi a myslím si, že budu naskakovat někdy ke konci zápasu do nějaký vypjatý situace, třeba s běžcema na metách. Takže trochu netradiční role pro mě, protože za Kotlářku celý rok spíše začínám ty zápasy jako nadhazovač. Na druhou stranu z reprezentace jsem zvyklý právě chodit do takovýchhle těch pozdních situací v zápase, takže věřím, že i s tou rolí se popasu.
2: Nevím, jestli tohle přímo baseballisté řeší, každopádně už minulý víkend byl na hřišti Kotlářky hodně bohatý doprovodný program k tomu utkání. Co chystáte na rozhodující bitvu a máte tušení, kolik by mohlo dorazit diváků na tu rozhodující bitvu o titul v extralize?
1: Aha, tak tím, že Kotlářka hraje playoff po 10 letech, tak je super, že se nám podařilo zmobilizovat relativně celou.
0: Tak teď to vypadá, že jsme bohužel Lukáše Erkoliho ztratili, tak mu dáme chviličku na to, aby se nám ještě vrátil do pátečního radiožurnálu Sport. Pokud se tak nestane, tak budeme bohužel muset tenhle rozhovor považovat za ukončený. Lukášovi samozřejmě přejeme hodně štěstí, jakož i Kotlářce, jakož i brněnským Hrochům. A já tedy připomínám, že 7. finále baseballové extraligy mužů začne zítra ve 13 hodin, jestli ten historicky druhý titul vybojuje Kotlářka nebo se z toho premiérového bude radovat tým Hroši Brno. Tak to se určitě dozvíte z vysílání radiožurnálu Sport. Teď Lukáš, to vypadá, se nám vrátil na linku. Tak Lukáši, já už jsem to v podstatě za vás ukončil, tak se vám omlouvám, ale moc vám držíme palce, ať se vám daří a děkuju moc za váš čas. Mějte se hezky.
1: Krásný den. Naschledanou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
1: Vláda chce vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Opozice krok kritizuje. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod Evropské ligy belgickému celku Saint-Gilloise. Po vážné nehodě je neprůjezdná silnice 16 z Nového Města na Náchod za Vrchovinami. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a taky zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje. Například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
3: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
1: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa. Ten chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán.
4: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Po celém Česku dnes začínají reusedny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a taky význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
5: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%.
0: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou. Belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3. České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním postupovém čtvrtém místě skupiny A. Kvalitu osmifinálového soupeře popisuje manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
6: Belgie má své kvality, my jsme se s nimi měřili v poslední generálce před mistrovstvím Evropy, takže máme víceméně pod kůží. Bude to velikánská bitva. V pondělí máme čas se připravit, jak takticky, tak fyzicky a už teď se na ten zápas strašně těšíme.
0: Osmifinálový souboj na mistrovství Evropy mezi českými a belgickými volejbalisty se bude hrát v pondělí v italském Turíně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem, neprůjezdná 14 za Novým Městem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se za velkou bíteší jede plynule. Následky nehody u odpočívky 9 křížů na 167. zcela odklizené. Auta teď dojela dál a kolonu tvoří za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru, hlavně k exitu 182 Popůvky. Potom následuje roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem k D2. Místy se ještě na jihu Moravy drží mlha, třeba i na D1 v okolí Vyškova myslete na dostatečné svícení.
8: Jsou tady střelci, který jezdí jenom na denní svícení, ten tam se dosvítí, potkávací, za to nejsou vůbec vidět.
7: A silnice 14 za Novým Městem nad Metují na Náchod je za vrchovinami uzavřená v obou směrech. Havarovala tam 3 auta, objížďka přes Provodov Šonov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodněji zataženo, během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
9: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi kilometry Jiřího Ješka. Příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
10: Krásný den.
9: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
10: Hezký den.
9: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
10: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál. Nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 km za hodinu.
11: Jo, to bych mohl.
10: Ale jo, vážně, jako a polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno, za tu českou stranu, my dva se Zdeňkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdeňkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umíme, ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně
11: oklikou.
10: Oklikou, nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Koppenberg nebo prostě něco šíleného. Ale byla tam úžasná atmosféra. Jako kdyby tam měl ten závod míru. Já si pamatuju ty černobílé obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra. Ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma. Tak to jsem říkal, že fakt jako... Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no, že jsme si říkali, že vlastně... je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičený děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil. A pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano, nebo ani hever, ani nic. Takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře. A tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát. Že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
11: Občerstvovačky po cestě si říkal. Staví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
10: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že... Tam bylo všechno, teplý čaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
9: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka tě tam určitě moc rád uvidí na 2x170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
10: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý, a potom přes Budějice do Vídně, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy. Takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěný, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
9: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičít, přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
10: Vrátit do hry.
9: Vrátit do hry, tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
10: Rozhodně, bavili jsme se o tom. I vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se. A je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu. A je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křižíkových pavilonů a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
11: Co zdíše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
10: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
9: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France, anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
10: Hele, neskutečně. Jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě. A vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis.
9: Ty drezy k tomu jsou.
10: Ty drezy samozřejmě. Ale je to prostě zážitek a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává. Tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
11: Takže to jsme k tomu průměru neříkal.
10: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů. Jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul. A ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu, v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připravená na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu. Tam je vidět, jak ta cyklistika táhne. No.
9: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
10: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej, tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a já říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saské straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jak, tako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každý, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout. A i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati. A já jsem říkal, jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá, a my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska, a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
9: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a Spol jsou přece jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí. V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
10: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že zaprvé byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France, a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Mikel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo, a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Mikel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour, a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
9: třikrát
10: druhej, no, tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar, podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu pětkrát, jo.
9: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Heška, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Mikel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
11: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně

0: protože těm se vlastně vůbec nepovedla tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
1: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert pro mě nádherný zase oslý můstek k blížícímu se mistrovství světa.
0: No, pojďme na něj. Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
2: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli a ne vždy to úplně dopadlo. Ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
1: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu. Že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje. A když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě? Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
2: Tam dneska máme tolik, že můžeme vyjmenovat téměř
1: přesně
2: všechny.
1: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní vlastně ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky. Trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ganna, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ganna s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
0: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
1: No, takhle, já to vemu ze svého hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy. Já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle. Tam podle mě může jet klidně na pódium. Nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zem.

0: zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročného a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
1: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenpoola než pro Ganu kvůli Ganově výšce, protože ono je to tam...
0: Je tam nějaký tunel, jo? se jede do obchoďáku, je tam taková ta traverza.
2: Je tam 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
1: No a Remko si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
0: A tohle Remko umí nejlíp na světě.
2: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenpoolem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
1: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije. Jasně. A není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenpool.
0: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom a tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
1: Tam právě jedou.
0: Tam jedou.
1: No, tam jedou právě.
0: No tak vydá. Tak bacha na bobry, já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
1: Je to možná proto kámen.
0: Možná pozor. Proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
2: Tak snad i tahle informace se včas dostane k Matyáši Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyášovi držet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude tady Pogačár a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku. Martin to může popsat, když to tam zná z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%. Mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěje van der Poel a Wout van Aert neví.
1: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700 metrů.
2: Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku, A první dva, tedy Mládí vpřed?
0: No, Mládí vpřed a Vrchaři.
2: A Vrchaři.
0: Isaac Del Toro, Paul Sexas. Jako podle mě, takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
2: Jsem si skoro jistý, že ne.
0: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně Vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, Mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Matthew van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať, už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopni to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
2: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka, třeba.
1: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
2: 8 a Slovenci 9.
1: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
2: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme, nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře znal z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí a opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo Isaac Del Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyložit vyloženě těžké.
0: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku s, přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
1: Nikoho nepodceňujeme,
0: ne,
1: ale
0: no, ale jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, mají, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France a kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi a nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
1: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
2: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 km prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
0: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět. I když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink nebo i pro ty profíky dobře placený trénink, proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
1: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
2: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky rozklikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
0: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
1: Česko má jednu
0: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje tyto výškadle.
2: Nevíš.
0: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka opravdu na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný. No.
2: A Julia Kopecký jede 23, což zase chci ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
0: Na druhou stranu dluhový trest, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 km s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně. A čekal by, já nevím, další 4 roky. Nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být. Proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky jo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví. Jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Follering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Follering má jako...
2: Bo tady Pogačar to zvládl.
0: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Follering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
2: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
0: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
2: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega, tady je Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty. Jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci. Zase to bylo velké téma. Nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako, pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
0: A bude sjíždět toho Matse Pedersena, přesně, nebo Matyase Vatska.
2: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
1: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
0: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot a i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
1: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simmons a Matyas Vacek.
0: No.
1: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
0: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první tři byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
2: Vinokurov se mi zdá, tak
0: já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simmons s Matyasem Vackem, tak jako super. A ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
2: Určitě, těšíme se na něj. Ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Vis Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
0: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakým posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silný a mně to přijde jako škoda.
1: Ty si se tu poslední etapu jako v úzovkách nechceš mít zabitou dojezdovou, ale na druhou stranu taky bys toho jako nechtěl mít jenom prostě to defilé, no. Jako potřebuješ, aby se ti tam jezdilo, závodilo a to, co Karel naznačuje, okruhy samozřejmě ano, pro diváky na místě určitě, ale zase, když to vezmu z pohledu toho, že většina je těch, kteří to vidí nějak zprostředkovaně, zpravidla v televizi, tak si nejsem úplně jistý, jestli to tu záživnost má takovou, než cestování po francouzských hradech. No.
0: No, tak zase samozřejmě má to něco do sebe. Musíme oddělit přesně ty fanoušky, kteří se na to koukají jako cestopis a ty, kteří zajímají prostě ty 100% výkony. Pak máme zase lidi, kteří koukají na tu cyklistiku z důvodu, že sami jezdí na kole a jenom si tak jako přes tu obrazovku porovnávají s těma největšíma profíkama a pak závodí na nějakých velkých akcích. Já ještě využiju oslý můstek, Karle, ty máš před sebou velkou výzvu, tak jak seš připraven?
2: Já jsem snad připraven dobře. Já se těším na ještě, počasí má být krásné, tak doufám, že si to užiju, tak jako si to užiju vždycky, když sednu na kolo a teď si mě úplně zaskočil. No, já se tam vždycky těším, protože je to tam v těch kopcích, Martine, tak já vždycky jezdím v té hezké krajině kopcovité, horské, dobře. No, teď jsme natrénovali tam, když ty si jezdil závod míru nebo tuhle tu trasu, tak já jsem byl v Krkonoších třetí den, jsme taky hodně zmokli, zkoušeli jsme jet směr Zlaté návrší, tam se to teď opravuje, což znamená, že se tam jet nedá, ale taky to zároveň samozřejmě znamená, že až se tam ta cesta udělá, tak tam konečně po letech bude krásný asfalt až nahoru a na to se těším moc a moc.
0: Martine, u tebe jsem zaznamenal, že už si opustil zednické práce na svém bytě a že si občas vyjel na kole, takže blízká se na lepší časy.
1: Jo, teď párkrát pojedu, ale nevidím to, až příští léto. To bude dobré.
2: 18. září, říká Martin Charvát, až příští léto. Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ješka. Poslouchejte nás dál. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
1: Díky, hezký den.
2: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu naslyšenou.
0: Krásný víkend.
2: Blíží se 11. hodina, posloucháte páteční Radiožurnál Sport, jsou to aktuální zprávy.
3: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Psychiatr Cimický má jít na 5 let do vězení, rozhodl soud. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Tenisté Česká a Spojených států se utkají v Praze o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Kolony po vážné nehodě vznikají na silnici Svitavy Brno za Černou horou. A bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Sexuálně zaútočil za téměř 40 let praxe na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 5letý trest vězení a 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozhodoval znovu ale taky o tom, kolik peněz každé ženě dluží za nemajetkovou újmu. Rozsudek je pravomocný. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti odhalil například podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní uzávěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek řekl, že bylo vše podle pravidel. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence. Ta nahrazuje klasické razítkování pasů.
7: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
4: Systém EES platí od dubna. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. Chce je tam postavit společnost ČES. Z místa se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
8: Do volební místnosti v Mirovicích, před kterou právě stojím, už od 8 hodin neustále chodí obyvatelé města a jeho místních částí. Je vidět, že jim tento záměr není lhostejný. ČES chce okolo vrchu Háj postavit 3 větrné elektrárny. Od nejbližší zástavby by stály zhruba kilometr. Zastupitelé loni rozhodli o spolupráci na přípravě větrného parku. Proti záměru se postavili někteří místní obyvatelé a podepsali i petici. Volební místnost se uzavře ve 22 hodin. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál. Sport.
9: Tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je favoritem zápasu. Lehečka říká, v čem může mít naopak on sám výhodu.
10: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápas nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Byly to vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
9: Dnešní program se zmíněnými dvouhrami začne v Libenské hale v 15 hodin. V sobotu o hodinu dříve. Druhý den se bude hrát deblové utkání a pak dva zbylé singlové zápasy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5C u Berouna a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, těsně před sjezdem na Beroun centrum z 19. kilometru je teď čerstvě hlášená srážka dvou osobních aut v levém pruhu. Na D5 potom před Prahou na příjezdu z Plzně opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Rudnou kolem kilometru 4,5. Zastavují i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu se to vleče na Pražský okruh. K Ořechu celý úsek od Rudné osobním autem kolem 20 minut. Na D1 za Prahou směr Brno už se to štosuje před zúžením na Šmejkalce na 24. Do fronty se dojíždí kus za sjezdem na Velké Popovice kolem 19. kilometru, zatím je to zdržení asi 10-minutové. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy taky kolony, delší do zúžení u D2 dojíždí se za exitem Rosice na 179. kilometru osobním autem ke sjezdu na Bratislavu už až 40 minut. Na silnici 43 Brno Svitavy byl u závisti zastavený provoz po havárii osobního auta, už ho pouštějí Kivadlově, ale tvoří se kolony. Směrem na Svitavy kousek za Milonicemi, směrem do Brna fronta hned za Černou horou a zdržení v obou případech kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
12: Krásné dopoledne. Ještě dodáme, že basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, se vrací do Česka. Ona to není úplně nová věc za Žabiny, ale bude hrát pouze do konce roku a to už je teď nově potvrzené. Od ledna se Joklová zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B, Projekt B. Jde o globální ligu, plánovanou právě na začátek příštího roku, jako síť turnajů na různých místech světa. Je otevřená ve dvou větvích pro muže a ženy a hráčkám slibuje výplaty v řádech milionů korun. Tak gratulujeme.
5: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

0: Legendární fotbalista Antonín Panenka, který je i součástí naší živé show Live 10 Pavla Horváta. Mimochodem 5. října se můžete těšit na návštěvu v Plzni. No tak zkrátka Antonín Panenka má teď novou sochu. Ta stojí v pražském hotelu Internacional, kde se československá reprezentace často dříve scházela při soustředěních při výročí 50 let od československého zlata na mistrovství Evropy. A slavné Panenkovy penalty odhalil další slavný fotbalista, ten už byl ale ze samostatné historie.
1: Jan Kluler odhalil sochu Antonína Panenky. Byl to speciální zážitek?
2: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
1: Kolikátou sochu jste odhalil ve své kariéře odhalovací?
2: Tyjo, to je první a jsem strašně rád, že to byl zrovna Tonda, protože si ho strašně vážím, jak jako hráče, tak i jako člověka.
1: A kdybyste měl vy sochu, nevím, jestli vlastně jakou máte, tak kde by stála? Tam na jihu Čech u vás?
2: No, já sochu určitě nemám a ani snad ní nebudu. A kdyby už tomu došlo, tak asi v té smetanové lhotě, kde to všechno vlastně začalo a taková vesnička má střediskováno.
1: Jan Kluler u mikrofonu Radiožurnálu Sport. V pátek je velmi očekávaná nominace, vlastně dá se říct nové české reprezentace pod novým realizačním týmem. Očekáváte úplně jiný národní tým, nebo to vlastně bude pořád stejný?
2: Ne, očekávám. Jako já jsem natěšený na tu nominaci. Je nový realizační tým, poprvé v historii zahraniční trenéři. Myslím si, že nastala asi správný čas na tuhletu změnu, takže očekávám spoustu nových jmén a opravdu, i když to nebude jednoduchý, máme jako před sebou hodně těžký zápasy, ale věřím, že se nastartuje nová éra a že to bude lepší, než jsme viděli doposud.
1: Nejlepšího střelce v historii české reprezentace se samozřejmě musím zeptat na to, že skončil Patrik Šik po mistrovství světa. Tak kdo by měl být tím hlavním útočníkem v národním týmu?
2: To je otázka, no. Tak asi myslím si, že nejsme teď v situaci, kdy se bude muset ohlížet za jedným jménem, ale bude to muset být týmová práce a teď momentálně asi tam není nikdo taková ta jako útočná hlavní síla a budeme to muset pojmout asi víc kolektivně, takže necháme se překvapit, uvidíme. No.
1: Jan Kluler, díky.
2: Jo, nejzáč.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

I dnes na Radiožurnálu Sport uslyšíte hokejovou Tip Sport Extraligu. Bude se hrát druhé kolo a všechno začne v 17 hodin utkáním mezi Oceláři a Kometou. Bude se hrát právě v Třinci. V 17.30 se potom přidají další dva zápasy. Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary. No a potom trojice zápasů od 18 hodin. Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň. Samozřejmě v pořadu s mikrofonem za hokejem nepřijdete vůbec o nic a přeci jenom, kdybyste jeden ze zápasů preferovali víc, můžete si ho naladit na našich webových stránkách, případně v aplikaci Můj rozhlas, zkrátka tak, jak jste zvyklí.

0: V Strahově se od 12 hodin chystá tisková konference, která se jmenuje nominační, protože nový trenér českých fotbalistů se chystá oznámit, které hráče nominoval na nejbližší reprezentační sraz. Jenomže fotbalová asociace už s předstihem zveřejnila seznam hráčů, kteří se zúčastní třeba právě toho prvního utkání proti Chorvatsku. A my vám teď přiblížíme, kdo bude v nominaci, a to s Martinem Charvátem. Martine, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak můžeš nám říct, kdo je v nominaci?
1: Je to trochu zvláštní, jak si naznačil, jako kdyby neměli připravené takové to nominační video, tak zkrátka se rozhodli dodat v úzovkách na papír s hodinovým předstihem. V bránce mohou být tři muži, nominovaní jsou Lukáš Horníček, Antonín Kýnský a Matěj Kovář, nejspíš bez překvapení. Mezi obránci jsou nominovaní Vladimír Coufal a Robin Hramnáč z Hoffenheimu. Ze Slávie jsou Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Tomáš Vlček a David Zima z Wolverhamptonu, Ladislav Krejčí mladší, obránce Sparty Matěj Ryneš a po 5 letech se do národního týmu vrací Michal Sáček z polského Górniku Zabrze. Mezi záložníky jsou nominovaní premiérově Lukáš Ambros, také poprvé Matěj Radosta. No a také se v reprezentaci ukáže Roman Macek ze Sparty. Dále jsou nominovaní Pavel Bucha, který má jeden reprezentační zápas, aktuálně hráč Cincinnati. Z Plzně jsou v nominaci záložníci Lukáš Červ a Denis Višinský. Dále potom Adam Karabec ze Sparty, Alex Král z Kodaně, Ondřej Linger, který hraje v Kielcích, potom také Lukáš Provod ze Slávie. No a také je v nominaci Michal Sadílek, další slavistický hráč. No a mezi útočníky tři borci, Tomáš Chorý ze Slávie, Adam Hložek z Hoffenheimu a Pavel Schulz z Lyonu.
0: A podle očekávání tedy chybí Patrik Schick, ten odhlásil konec kariéry, i když se ho trenér Santi Denia ještě chystal přemluvit, tak se to evidentně nepovedlo. My víme, že česká reprezentace se sejde už v pondělí, co vlastně čeká svěřence nového španělského kouče.
1: Český tým čeká dost dlouhá reprezentační přestávka a také relativně velká porce zápasů. Zamíří totiž do Španělska 2. října, kde se o den později představí proti domácímu týmu v Oviedu. Potom národní tým zamíří do Anglie, kam se přesune 4. října a za další 2 dny bude ve Wembley čelit právě domácí reprezentaci. No a potom zakončí svěřenci Santiho Denii Ligu národů v tomto okně reprezentačním 2 zápasy 12. listopadu proti Španělsku v pražské Epet aréně, což je ta na Letné. No a 15. listopadu se hrají závěrečný duel v chorvatském Osijeku.
0: To už se ale týká toho dalšího reprezentačního srazu v listopadu, ano. Ale to snad určitě našim posluchačům došlo. My více tuhle nominaci Santiho Denii, která je plná překvapení a jsou v ní 3 nováčci, rozebereme ještě podrobněji, a to po 11:30 s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď děkuji Martinu Charvátovi.
1: Hezký den.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Berán. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při Havlově cestě do Spojených států. Pravděpodobně v Peroutkově newyorském bytě. Po návratu

0: Tu někdejší dramatik a budoucí prezident nahrávku odevzdal Českému rozhlasu. Její odvysílání ale znemožnila okupace v srpnu 1968 a záznam zmizel. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas plus. Íránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné íránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, íránské gardy zatím neupřesnili. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září, a to doma proti Chorvatsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D48 za Příborem a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D48 z Nového Jičína na Frýdek místě dejte pozor za Příborem na 35. kilometru. Přes odstavný a pravý pruh je tam ve zhruba 100-metrovém úseku vylitá betonová směs. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Různě pomalu jedou i osobní auta, hlavně za sjezdem k výstavišti to teď zpomaluje výrazněji, protože u nájezdu z Vídeňské na 194. kilometru se srazil kamion s dodávkou. Chvíli blokovali pravý pruh, teď už jsou stranou. Na D1 taky za Prahou směrem na Brno, za exitem Velké Popovice už vzniká fronta ze 17. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce 15:15. Na D5 se z Plzně do Prahy nejdřív opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 19. kilometru se přibrzďuje, dvě nabouraná auta by tam měly z levého pruhu brzy přesunout stranou a potom před Prahou se z prvního kilometru sunou pravým pruhem kamiony na okruh. Na něm už se vleče kolo na oběma pruhy od nájezdu z D5 k Ořechu kolem 10 minut. A 43 Brno Svitavy stále dlouhé kolony obousměrně přes 20 minut od Milonic i Černé hory. K nehodě u Závisti jezdí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasná až oblačno, v Čechách přechodněji zataženo, během dne se na severozápadě a místy taky na západě objeví déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
4: Přidiš a nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
3: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
4: Ty jsi mistr!
5: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
3: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svoji nominaci pro nejbližší reprezentační sraz. Jsou v ní tři nováčci, je v ní také navrátilec Michal Sáček a podle očekávání chybí Patrik Šik. Teď všechno probereme do hloubky s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej ve vysílání.
7: Dobrý den.
6: V brance máme tři jména v té nominaci na nejbližší čtyři zápasy. Kinský horníček Kovář tam asi překvapení není, za to v obrané řadě je tam Vladimír Coufal jako ten nejzkušenější. A je tam také Matěj Ryneš a jeho bývalý spoluhráč ze Sparty Michal Sáček. Co na to říkáš?
7: No tak samozřejmě musím říct, že Michala Sáčka jsem trošku ztratil z dohledu, ale logicky, jestli se mu daří na tom jeho angažmá v Polsku, tak proč ne? Samozřejmě Matěj Ryneš, takový stálej bod ze Sparty, taky určitě pro mě očekávaný jméno. No a zbytek té obrany je celkem pochopitelný.
6: Je to pochopitelné. Teď, když se dostaneme do záložní řady, tak na tu se opravdu hodně těším. Denia totiž povolal tři nováčky, právě všechny do středu hřiště. Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Které z těch men ti přijde nejvíce překvapivé?
7: Všechny. Musím říct, že Roman Macek je můj šálek kávy, ale i vzhledem možná k věku jsem čekal, že tam třeba nebude, ale je to obraz momentální formy. Myslím si, že Matěj Radosta prostě v Teplicích podává výborný výkony. Je vidět v každém zápase, je to sprinter, bych řekl, fakt jako zajímavý hráč. No a Ambros, vzhledem k tomu, že se prosazuje v takhle velkém týmu, jako je Anderlecht, tak samozřejmě je to velký plus zase pro nás, že máme takhle mladýho hráče venku, který je úspěšný.
6: Ještě aby dostali dostatečnou minutáž, my se s Pavlem Horvátem posouváme po jednotlivých řadách, teď jdeme na útok, tam povolal Santi Denia Adama Hloška, Tomáše Chorého, Pavla Šulce, chybí tam Patrik Šik, on oznámil konec kariéry, Santi Denia se ho ještě chystal přemluvit, evidentně se to nepovedlo, překvapuje tě to?
7: No tak samozřejmě, nevím, jestli překvapuje, ale Patrik Šik se vyjádřil nějak. Já musím říct ještě jedno jméno, myslím si, že možná jsem tam čekal Tomáše Čvančaru, protože se teďka vrátil, ukázal v Hradci, že má nějakou sportovní formu, má za sebou angažmá, který ho určitě někam posunuli, nejenom fotbalové, ale i lidsky, ale třeba je to hudba budoucnosti.
6: Také se hodně spekulovalo Rianu Naderim, ale to byla asi spíš, dejme tomu, mediální spekulace o tom, že by tenhle hráč, který se mohl rozhodnout mezi třema různými zeměmi, by si vybral Česko, co říkáš?
7: No tak samozřejmě by to bylo, až když si vybere Česko, já si myslím, že taky je to nějaký potenciální adept, ale uvidíme, jak to bude v budoucnu. No.
6: To byl Pavel Horvát, se kterým jsme více probrali nominaci české fotbalové reprezentace Santiho Denii na nejbližší reprezentační sraz. Pavle, moc krát děkujeme a šťastnou cestu.
7: Hezký den. Poslouchej
3: Sport. Radiožurnál Sport.

I od našeho fotbalového experta Pavla Horváta jste slyšeli komentář k aktuální nominaci české fotbalové reprezentace na nejbližší 4 reprezentační zápasy v rámci fotbalové ligy národů. Teď ještě jednou a konkrétně po jménech, jak Santi Denia poskládal svoji nominaci na nejbližší reprezentační sraz v brance Horníček, Kinský anebo Kovář. Co se týče obránců, Vladimír Coufal a Robin Hranáč, oba z Hoffenheimu. Vladimír Coufal jako nejzkušenější člověk do defenzivní řady, vedle něj Štěpán Chaloupek naopak jako nejmladší, ten je povolaný ze Slávě, stejně jako Jurásek, a potom Ladislav Krejčí mladší, Rineš Sáček, Tomáš Vlček a David Zima. Co se týče záložníků, tak tam poprvé vůbec byli do reprezentace povolaní nejmladší hráč celého výběru Lukáš Ambros z Anderlechtu a potom také Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. No a k ním připočtěme Buchu, Červa, Karabce, Krále, Lingra, Provoda, Michala Sadílka a Denise Višinského. No a co se týče Santiho Denii, ten uvádí Pavla Šulce až jako útočníka a jako útočníky musíme také doplnit ještě Adama Hloška a Tomáše Chorého.

Čáry. Útočník Brett Marchand, hokejista z Floridy, zmešká minimálně první měsíc nové sezony NHL. Tenhle hokejista, který už má hodně zkušeností, je mu 38, se totiž stále ještě zotavuje po operaci, přiznal to jeho klub, tedy Florida Panthers. My se na Radiožurnálu Sport dnes budeme také věnovat hokeji, to od 17 hodin. S mikrofonem za sportem se vydáme hned na 6 stadionů. Začínáme v 17 hodin v Třinci, oceláři nastoupí proti Kometě Brno. No ale budeme také sledovat to, co se děje v pražské O2 aréně, a to nebude hokej, bude to tenis a bude to kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru. Česko proti Spojeným státům, začínáme v 15 hodin utkáním Jakuba Menšíka a Lernera Tijena.

0: Hokejisté Vítkovic, ti se představí na domácím ledě až v neděli, a to i ve vysílání Radiožurnálu Sport utkáním proti Litvínově. Třikrát za sebou vypadly Vítkovice už před kole extraligového playoff. Ostravany nedovedl do čtvrtfinále ani zkušený trenér Václav Varaďa, který skončil po minulé, nepříliš povedené sezóně. V aktuálním ročníku se Vítkovice vydávají cestou zahraničního kouče. Na střídačce nově stojí Francouz Yorick Trey, který v ostravském klubu působil už jako hráč a získal s ním stříbrnou medaili v roce 2010. The locker room and the decoration
1: around was redone recently. Hráčská šatna a výzdoba haly prošly určitou obměnou. Ve městě přibylo pár nových staveb, ale jinak se toho moc nezměnilo. Cítím se tady dobře. I feel
2: good. Někdejší útočník Yorick Trey hrál ve Vítkovicích mezi lety 2008 a 2010. Teď se do Ostravy vrátil jako trenér a k ruce má další bývalé hokejisty spjaté s ostravským klubem. Jeho asistenty jsou Radek Filip, Pavel Trnka a Luděk Krajzel. Novým kapitánem se stal Jakub Zbořil. Jeho zvolení trvalo několik týdnů.
1: Chtěli jsme začít s čistým štítem. Ze 6 hráčů a jednoho brankáře jsme utvořili skupinu lídrů. Ta slouží jako spojka mezi kabinou a realizačním týmem. S mými trenérskými kolegy jsme během přípravy všechny lídry sledovali a vybrali jsme z nich kapitána i jeho asistenty. Finální rozhodnutí bylo na mě. Decision is mine.
2: Popisuje proces volby kapitána Yorick Trey. Asistenty obránce Jakuba Zbořila jsou útočníci Marek Kalus a Marek Hrivík. V hráčském kádru nastaly velké změny. Celkem 8 hráčů odešlo a stejný počet jich do Vítkovic přišel. It's a new chapter. 8 players is a
1: lot of change, plus we have a brand new staff. Začínáme novou kapitolu. 8 hráčů je velká změna. Navíc máme zcela nový realizační tým. Svým způsobem začínáme od nuly. Na minulost nejde zapomenout, ta je velmi důležitá. Klub má bohatou tradici i historii. Minulost má svou váhu a my je respektujeme. Jde prostě o novou etapu. Ano, změn je hodně, ale nevidím v tom žádný problém. Je to výzva, které čelíme jako tým. That's the challenge we're all
2: facing as a team. Obranu mají zpevnit například Red Holland s Tomášem Pavelkou. Útok posílili Filip Krivošík, David Čenčala nebo Šimon Stránský, který věří, že se Vítkovice budou prezentovat bruslivým a útočným hokejem.
3: Já si myslím, že to jde v ruku v ruce, že když prostě budeme napadat a hrát důrazně, že budeme získávat ty puky, tím pádem budeme na puku více hrát v útočném pásmu a prostě věřím, že ty góly budeme dávat, ale musíme to tam trošku učesat v té obrané fázi.
2: Právě Šimon Stránský se v prvním kole uvedl gólem a asistencí. Na výhru proti Kladnu to ale nestačilo. Vítkovice prohráli 3-4. V neděli je čeká doma Litvínov. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Ještě jednou připomínáme, že dnes se budeme také věnovat hokejové Tip Sport Extralize, a to už od 17. hodiny, kdy začíná utkání Třinec Kometa. Potom v 18 hodin se pak přidají ještě poslední duely dnešní Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.

0: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Milionové dary šly neprůhlednému spolku.
2: Veškeré ty dary byly účelné, byly v souladu se statutem.
1: V Rusku začaly volby, úřady zakázaly kandidovat hlavní opoziční straně.
3: Volby jsou dnes náhrada za demonstrace. Volby jsou legální protest.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna. A bude polojasná až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causedisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
6: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
5: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
2: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
5: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil začátkem měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
7: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
8: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu. Tu vstáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
9: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
8: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Vedení pražského letiště se chce zabývat dlouhými frontami v příletové hale. Tvoří se už několik dní u pasových kontrol cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo schengenský prostor. Na letiště reportér Dominik Hron.
10: Na terminálu 1 jsem se byl před chvílí podívat. Někteří cestující mi potvrdili, že problém pokračuje i dnes. Negativní zkušenosti po příletu z Toronta do Prahy popsala i paní Eva.
11: To bylo šílený, to bylo dlouhý, my jsme tam čekali nejméně hodinu v té frontě. Nikde jsem takhle dlouho nečekala.
10: Podle vedení letiště může za komplikace zavedení evropského systému vstupu a výstupu, takzvaného EES, který nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Na dnešek proto plánuje svolat mimořádné jednání představenstva, kdy situaci bude řešit, říká mluvčí letiště Marek Zeman.
12: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob.
10: Zatím ale není jasné, na kdy je jednání naplánované. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Odvolací pražský městský soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz činnosti. Lékař za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková.
13: Městský soud v Praze se dnes věnoval především finančním náhradám, které ženy po Cimickém požadovaly. Soud je sjednotil a potvrdil taky 5leté vězení a 10letý zákaz výkonu lékařské praxe. Podle soudce Pavla Bendy je trest s ohledem na to, jak dlouho Cimický činy páchal, přiměřený. Taky je podle soudu nutné brát ohled na to, že ženy vyhledaly pomoc lékaře a Cimický toho zneužil. Všech 39 žen bylo jeho bývalými pacientkami, taky ale studentkami, které u něj byly na praxích, a byly to i další ženy, které s ním nějak spolupracovaly. Rozsudek je pravomocný, Cimický u soudu nebyl, jeho advokát ale řekl, že zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
1: V Rusku začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Trvat budou 3 dny. Ve státní domě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko, které patří i prezident Vladimir Putin.
15: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko, úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimira Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně 1/3 světového trhu s cloudovými službami.
16: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily íránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom jednají se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Jednání sleduje reportérka Daniela Pilařová.
17: Dětské oddělení v nemocnici by mělo skončit na konci letošního roku kvůli odchodu tamního primáře do důchodu. Podle ředitele rumburské nemocnice Michala Tichého je teď trend snižovat počty lůžek na pediatriích vzhledem k tomu, že dětí se rodí stále méně. Nemocnice navíc vykazuje ztrátu a je velice těžké do ní sehnat personál. Krajská zdravotní se teď snaží vyjednávat se zdravotními pojišťovnami zachování dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Společnost teď navíc dokončuje rekonstrukci budovy polikliniky, kde by podle Tichého měla najít zázemí několik specializovaných ambulancí. Ze starostů je cítit velká frustrace a nespokojenost. Chtějí garanci zachování základní zdravotní péče pro 55 000 lidí z celé vlasti, pro které je tohle zdravotnické zařízení spádové. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
18: Sport. Nový španělský fotbalový kouč české reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Podrobnosti zjišťoval redaktor Karel Schamberger.
19: Pro 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů chybí podle očekávání útočník Leverkusenu Patrik Schick, který ukončil reprezentační kariéru. Denia s ním ale po tomto rozhodnutí ještě chtěl mluvit. Nováčky v reprezentaci jsou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Češi se prvně představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku a Anglii. Následně je čeká střetnutí ve Španělsku a znovu v Anglii. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
18: Čeští tenisté se dnes v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Od 15 hodin nastoupí Jakub Menšík proti Lerneru Tienovi. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. Zítra pokračuje program 4 hrou a zbývajícími 2 hrami.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor u exitu 84 planá na kusy dřeva na vozovce.
21: V levém pruhu jsou nějaký 2 letě.
20: Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Velké Popovice, je to až na 20 minut na Šmejkalku a potom před Brnem silný provoz z Prahy u Popůvek a hlavně fronta od sjezdu k výstavišti k D2 na 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se teď rozjíždí kolona od exitu 22 králů v Dvůr, brzdí se tam do zastavení, ale už to není na dlouho, nehodu na 19. z levého pruhu odklidili. Na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu opatrně za Verušičkami, za přeložkou se brzdí do zastavení o kousek dál u odbočky na Skřipovou, nehoda. A v Praze na Smíchově na Hořejším nábřeží autobus pobořil strom za Vltavskou, fronty od ženských domovů i ze Strakonické. Další zelená vlna za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
0: Slyšeli jste to dnes tedy na Radiožurnálu Sport živě. Davisův pohár, tedy tenisový duel v O2 aréně Česko proti Spojeným státům od 17:30, respektive už od 17:00. Také hokejová typ Sport Extraliga, no a dál pro vás budeme sledovat také mistrovství Evropy ve volejbale, i když teď je pro českou reprezentaci několik dní pauzy. Další zápas budou čeští volejbalisté hrát v osmifinále mistrovství Evropy proti Belgii. Ta totiž po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně, a to v pondělí od 16 hodin. Vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. Bude to vůbec první střetnutí Česka a Belgie na velké akci.
14: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola a hned několik z nich nabídne docela mimořádný příběh. V Třinci se s kariérou symbolicky rozloučí dvě klubové legendy. V Olomouci se kvůli jubilejnímu 900. startu vrátí Lukáš Klimek a vyprodané Kladno zase čeká souboj s pražskou Spartou. Víc si teď povíme s Lukášem Antošem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Lukáši, Petr Vrána, Vladimír Dravecký, Lukáš Klimek, co je dnes čeká?
1: Vrána s Draveckým na jaře ukončili kariéry proti Kometě, ale ještě jednou obléknou třinecký dres a odehrají své poslední soutěžní střídání. Oba byli u 5 mistrovských titulů ocelářů řadě. Petr Vrána už ráno na radiožurnálu Sport popisoval, co pro něj dnešní návrat znamená.
2: Nejsem tak nervózní jako před zápasem, ale nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě jsme za to hrozně rádi, že něco takového pro nás Třinec připravil, ale i tak snad jedno střídání vydržím.
1: No a třetí comeback nabídne Olomouc. 39-letý Lukáš Klimek naskočí na jedno střídání proti Plzni a připíše si jubilejní 900. extraligový start.
0: Hodně pozornosti poutá taky vyprodané utkání Kladno Sparta. Tady máme spojení mezi oběma trenéry. Co je spojuje?
1: Ještě v minulé sezóně vedli české reprezentace kladenský Radim Rulík, seniorský národní tým a spartianský Patrik Augusta reprezentační 20. Oba navíc do nové extraligové sezóny vstoupili vítězně. Jejich trenérský souboj ráno na radiožurnálu Sport rozebíral náš expert, olympijský vítěz Nagán a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka.
3: Oni moc dobře se znají, zaprvé po té reprezentační stránce mají podobný styl, vyznávají podobný styl. Ono něco jiného je v reprezentaci, kde máte výběr toho nejlepšího, když to řeknu teda jak ať v seniorské kategorii nebo v juniorské kategorii.
0: To byl Martin Procházka. Dnes se celkem bude hrát 6 extraligových zápasů, tak nám ještě Lukáši, prosím, přibliž kompletní program.
1: V 5 začne zápas Třinec Kometa Brno, o 17:30 Litvínov Pardubice a Mladá Boleslav, Karlovy Vary a od 6 pak Kladno Sparta, Olomouc Plzeň a Hradec Králové České Budějovice. Duely můžete poslouchat na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
0: No a nebo kdybyste si chtěli naladit jenom jedno ze zmíněných utkání, tak to rozhodně jde na našich webových stránkách a nebo v aplikaci Můj rozhlas. To byl Lukáš Antoš, díky.
1: Hezký den.

0: Už za 2,5 hodinky se na radiožurnálu Sport budeme plně věnovat tenisu. Davis Cupové utkání v Praze, Česko, Spojené státy. Od 15 hodin zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojice Lerneru Tienovi. Ten duel začne v O2 aréně, jak jsme říkali, zhruba v 15 hodin. Poté proti sobě budou hrát ještě Jiří Lehečka a Ben Shelton. O tom rozhodl včerejší los. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou levorucí. Menšík v tom, ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů, nevidí žádný problém.
1: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě. Je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost.

Kromě toho, že se včera hrála fotbalová Evropská liga, připomeňme, že Viktoria Plzeň prohrála se Saint-Gilloise na domácím hřišti vysoko 0-3, tak se také hrál třetí kolo ligového poháru v Anglii. Manchester City rozstřílel druholigový Norwich 5-0, no a dva góly dal 17-letý záložník Floyd Samba.

0: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a krátké zprávy.
1: V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdříve otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. To podporuje prezidenta Vladimira Putina. 17-letý mladík zemřel po explozi výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti. Další dva lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár. Ten už se podařilo uhasit. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice ukazuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním A týmu. Poprvé dostali pozvánku záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik, ten po letním mistrovství světa.

0: Ta ukončil reprezentační kariéru. Co o své první nominaci řekl kouč Denia, uslyšíte za chvíli na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zastavený provoz na Pražském okruhu a kolony na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je teď pozastavený provoz před druhým Lochkovským tunelem. Snažila se do něj vjet příliš vysoká nákladní souprava. Čeká se na policejní hlídku, aby vozidlo odstavila. Zatím kolona stojí na Radotínském mostě. Brzy budou regulovat průjezd i Cholupickým tunelem. V Praze na Štěrboholské spojce problém ve směru na Lanový most. Před sjezdem do Průmyslové u Europarku se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kolona zatím od sjezdu na Dolní Počernice na 10 minut a natahuje se. Na D1 za Prahou směr Brno už se tvoří pomalu jedoucí kolona za exitem Velké Popovice ze 17. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 24. je to až 20 minut. A na D1 před Brnem směrem z Prahy se u exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení. Osobní auta se po chvíli rozjedou, jedou plynulej než kamiony v pravém pruhu. Kolonu zase tvoří za sjezdem k výstavišti ze zhruba 191. kilometru. Odtamtud je to na 20 minut kolem nehody u Vídeňské, tu řeší v odstavném pruhu, ale přihlíží se až do omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti obývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Tak jak jsme si zvykli, v nové sezóně druhé nejvyšší fotbalové soutěže většina zápasů se předehrává právě už v pátek. I dnes v 18 hodin začnou 4 duely druhé ligy. Jihlava proti slavistickému Bčku, Karviná, Kroměříž, Opava, Česká Lípa a také Prostějov, Dukla. Budeme to pro vás nadálku sledovat v pořadu s mikrofonem za sportem. No a večer se potom budou hrát při vší úctě přeci jenom trochu větší zápasy, totiž v top 5 ligách, co se týče Anglie. V 21 hodin Brentford Chelsea, ve Francii Monaco Lan, dnešní šlágr od 25:40 v sérii A, to zase bude utkání mezi Monzou a Sassuolem, také od 8:45. Už od 8:30 hostí Bayern Mnichov Union Berlin v německé Bundeslize. No a večer se ještě odehraje ve španělské La Lize zápas mezi Espanyolem Barcelona a Elche. O nic nepřijdete. Hey!

0: stupid. Česká volejbalová reprezentace má celý víkend na přesun z Modeny do Turína k osmifinále mistrovství Evropy. Hrát bude v pondělí od 16 hodin proti Belgii. Vy to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a snad se vejde do autobusu také Univerzál Marek Šotola. Nebude to mít jednoduché, protože měří 207 cm. On přerostl svého dvoumetrového tatínka. Ten v minulosti patřil také k elitním českým volejbalistům, konkrétně na bloku. Miroslav Šotola nechyběl potom v hledišti při zápasech českého týmu v základní skupině mistrovství Evropy.
1: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. V zápasech se prostřídává s kapitánem Patrikem Indrou. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
2: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
3: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Vlastně na život ten volejbal je jiný.
1: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
2: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi a je to super, baví mě to.
4: Jste kritickým divákem?
3: Když budu upřímnej, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
4: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
3: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
1: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
2: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
4: Jaký post?
2: Univerzál.
4: Takže stejně jako bratr, stejný případ blokuje lépe?
3: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit, doufám, že bude blokovat líp.
1: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu, jenomže post univerzál je ve volejbalové sestavě jen jeden.
2: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
1: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy. Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Na Pražském Strahově sídlí fotbalová asociace česká, v jejím tiskovém sálu ještě stále probíhá nominační tisková konference, i když ta, která se týká české seniorské reprezentace, zkráceně A týmu, ta už skončila. Teď probíhá ještě nominační tiskovka 21, kterou vede trenér Michal Bílek, protože právě i česká lvíčata čeká důležité období, a totiž konec kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let. To mistrovství Evropy se bude hrát příští rok. No a Česko ještě čekají 3 utkání v Portugalsku, proti Bulharsku doma a v Azerbajdžánu. No a právě na tehle 3 utkání povolal Michal Bílek hned 6 nováčků. Svoje úplně první zkušenosti v 21 budou získávat brankář Martin Hrubý, obránce Jiří Míček, záložníci Tobias Boledovič a Milan Lexa a také útočník Vít Škrkoň. Ono je to poměrně logické, protože v kádru musí také chybět někteří hráči, zejména Lukáš Ambros je momentálně největší dírou pro českého trenéra. Musíme připomenout, že Lukáš Ambros ten jednak měl skvělé léto v přestupovém období, zamířil do belgického Anderlechtu, tam se mu herně daří a díky tomu si ho také vyžádal trenér národního týmu právě do A týmu. Co se týče české nominace té seniorské na 4 utkání Ligy národů, o těch budeme na Radiožurnálu Sport ještě mluvit, až skončí právě tisková konference na Strahově.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport míříme na Pražský Strahov na nominační tiskovou konferenci, která se týká české fotbalové reprezentace. Všechno důležité sledoval přímo na místě. Karel Schamberger, dobrý den.
1: Hezký den.
0: To první, na co se tě, Karle, zeptám, a určitě to bylo tématem té nominační tiskové konference, v nominaci nového španělského trenéra chybí Patrik Šik. Jestli pak se pokoušel ještě španělský kouč přemluvit hráče, který už oznámil konec v reprezentaci?
1: Těžko říct, jestli se ho snažil přemluvit. Každopádně s ním mluvil. Já jsem se ho na to samotného ptal na té tiskové konferenci, která ještě stále probíhá, a Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací i nový kouč právě národního týmu Santi Denia, řekli, že s Patrikem Šikem mluvili, ale samotný hráč v tuto chvíli nemá zájem reprezentovat. Nedvěd řekl, že je to aktuální stav na to rozhodnutí, proč se tak Patrik Šik rozhodl, se máme zeptat právě samotného hráče. Nicméně Nedvěd nevyloučil nějakou budoucí spolupráci. Santi Denia pak pokračoval s tím, že se na aktuální tiskové konferenci chce hlavně bavit o hráčích, kteří nominováni jsou, a ne o těch, kteří ať už reprezentaci odmítli, anebo se na papír nevešli.
0: No ale my ještě uděláme výjimku, protože v té nominaci chybí ještě jedno jméno, o kterém se hodně mluvilo, a to je německý rodák Ryan Nadery. Ten by se mohl stát členem české fotbalové reprezentace, zatím tam ale není.
1: A nejspíš se stane, protože Nadery by byl povolán do reprezentace, kdyby to umožnila administrativa. Ale Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, řekl, že ještě chybí vyplnit poslední dokumenty k tomu, aby Nadery mohl reprezentovat Českou republiku. Prohlásil to tedy Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, s tím, že o něj je národní tým velice stojí a brzy bude právě v reprezentaci. Denia doplnil ještě, že sám Nadery se rozhodl pro Česko a moc si toho váží. Pavel Nedvěd pak ještě doplnil s tím, že neví, jestli existuje šance, aby mohl samotný Nadery být donominován ještě během tohoto reprezentačního srazu.
0: To je tedy otázka budoucnosti, a teď už tedy o hráči, kteří v té nominaci jsou. Jsou tam i tři nováčci. Co nám řekneš k ním, co řekl trenér?
1: Je to Matěj Radosta z Teplic, Lukáš Ambros z Anderlechtu a Roman Macek ze Sparty. Tak začněme Matějem Radostou z Teplic. Santi Denia k němu moc nemluvil, ale samotný Pavel Nedvěd prohlásil, že ten byl v hledáčku reprezentace už před mistrovstvím světa. Santi Denia si ho pak mohl prohlédnout také na utkáních České ligy, které říkal, že viděl, a jezdil také často právě na ligové stadiony a říkal, že to byl jeho cíl, aby viděl co nejvíce zápasů, kde jsou potenciální reprezentanti. Lukáš Ambros z Anderlechtu, u něj prý rozhodla multifunkčnost, aktuálně je pro něj prý správný moment, kdy zažít debut za seniorskou reprezentaci, ačkoliv on by ještě mohl reprezentovat reprezentační 21. No a Roman Macek ze Sparty, ten je prý aktuální jedničkou na své pozici právě v letenském týmu, a tak není žádná komplikace pro to, aby mohl oblékat reprezentační dres.
0: To byl Karel Schamberger, který poslouchal nominační tiskovou konferenci české fotbalové reprezentace v Praze na Strahově. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
3: I can't wait to come back next year.
4: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
2: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
5: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat, a hrajou skvěle.
2: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň.
6: Barbara Strýcová.
2: Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ženský tenisový pohár Billie Jean Kingové, to je teprve zvuk budoucnosti, co se týká Davis Cupu, tedy mužského týmového poháru, tak tam se teprve česká tenisová reprezentace musí kvalifikovat, a to právě v dnešním, respektive zítřejším utkání. Hrát bude proti Spojeným státům v O2 aréně a začínáme dnes v přímém přenosu na radiožurnálu Sport už od 15 hodin. Jako první nastoupí Jakub Menšík proti Lernenu Tienovi, až toho tohle utkání skončí. Potom se přichystají ještě Jiří Lehečka a Ben Shelton. Oba američtí hráči jsou levorucí, jak už jste slyšeli několikrát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zkrátka tenisu se dnes budeme věnovat ještě hodně. Jednou připomínám znovu, že začínáme v 15 hodin. No a od 17 potom v pořadu s mikrofonem za sportem přibyde ještě hokejová Tip Sport Extraliga. Oceláři Třinec proti Kometě Brno, to je zápas, který začíná právě přesně v 5 hodin od 17:30 Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary a Kladno Sparta. Zápas, který bude mít výbornou atmosféru, protože bude vyprodaný. No a potom ještě Hradec Králové, České Budějovice a Olomouc Plzeň. Všechny zápasy uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem, ale jednotlivě si je tak, jak jste zvyklí, můžete také pustit na našich webových stránkách, na stránkách i rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
6: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Sausivisová a zprávy. 5 let vězení a zákaz činnosti lékaře potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Ukrajina dnes od Evropské komise dostane další část půjčky. Čeští tenisté se s Američany utkají o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Brna taky před Šmejkalkou. A bude převážně polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
8: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
6: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Národní památník druhé světové války v Hrabini odpoledne připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Města a vesnice v Československu se po roce 1945 propojily se slezskými obcemi a pomáhali s poválečnou obnovou.
9: Slánští tady poslali stovky tisíc korun, kromě toho vybavení do školy, do knihoven, stříkačku hasičskou.
10: 80 let starou kroniku ukazuje starosta Boletic na Hlučínsku Herbert Pavera z TOP 09. Válkou poničeným Boleticím pomáhalo město Slaný. Třeba Hrabině měla symbolického kmotra Hradec Králové, Oldřišov zase Hlinsko. Dobové dokumenty teď vystavuje i hrabinský památník.
11: Dole vidíme například soupis třeba toho, co lidé a nebo podniky darovali kterým městům.
10: Podle vedoucí památníku Kamily Polákové pomohla akce Budujeme Slezsko desítkám vesnic a měst. V mnoha případech trvá partnerství dodnes. Martin Knittl, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Už za necelé 2 hodiny program zahájí duel Jakuba Menčíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lehečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
12: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde je všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
13: Zítra se hraje od 14 hodin double a pak zbylé dva singlové zápasy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy připomínáme dlouhé kolony. Od Kývalky 182. kilometru je to až k omezení na 196. A podle našeho zpravodaje pojedete pomalu i v levém pruhu osobním autem.
15: Kolona v levém jízdním pruhu na 50 minut. Výrazně to blokují neukázněné a nákladní vozidla a kamiony, které jedou v levém jízdním pruhu.
14: O něco menší kolona na D1 i za Prahou směrem do Brna, to je páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 14. kilometru asi na 25 minut. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice kolona po pojíždí před Litomyšlí. Zdržíte se asi půl hodiny, tam je první fronta. Ucpaná je pak ještě Moravská Třebová, příjezd směrem od Svitav, tam je to zdržení o něco kratší. V Praze ucpaná, mimo jiné Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most před sjezdem na Průmyslovou. U Europarku blokují levý pruh dvě auta po nehodě. Zastavíte za sjezdem z Hradecké dálnice. No a před Lanovým mostem kolona i na jižní spojce, aktuálně od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodněji zataženo, během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: O tom, kdo byl nominovaný do české fotbalové reprezentace na nejbližší utkání Ligy národů, už jsme slyšeli, vylezla ale také španělská nominace, protože i Španělé budou soupeřem českého týmu. Španělsko bude v říjnu soupeřit s českými fotbalisty v Lize národů. V té nominaci je 22 mistrů světa z letošního šampionátu. To není málo.
7: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: S hokejovou Tip Sport Extraligou se vrací taky náš pravidelný magazín. Je pátek odpoledne po 13. hodině. Tím pádem můžeme přivítat také našeho hokejového experta Martina Procházku. Domácí soutěž má po prvním a před druhým kolem, takže rozhodně budeme mít o čem si povídat. Martine, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Tip Sport Extraliga se vrací, první kolo je za námi. Co tě zaujalo nejvíc?
1: No asi jednoznačně vítězství Hradce Králového nad Pardubicemi. Přece jenom Pardubice byly v tom utkání favorité, ale to utkání nakonec nezvládli. Hradec Králové ukázal velmi dobrý týmový výkon. Nakonec to utkání, jak jsem říkám, zvládli a vyhráli. No a co se mi líbí jako novinka, o které se dalo mluvit, to, že rozhodčí po každém faulu nebo po každém video challenge vlastně vysvětlují fanouškům nahlas, aby celý stadion slyšel vlastně ten verdikt o vlastně nějakým způsobem oslovený a vysvětlený. Takže to se mi moc líbí a je to dobře, že to takhle je.
0: To rozhodně kvitují zejména fanoušci na stadionu. Pro ně přeci jenom by ten hokej měl být především. Dnes se bude hrát další várka zápasů druhého kola. Začínáme utkáním Třinec Kometa. Poslední vzájemný souboj v přípravě se nedohrál po zákroku brněnského Jana Ščotky na Michala Kovařčíka. Ščotka se potom soupeři omluvil. Myslíš, že se tenhle incident přenese ještě do toho soutěžního utkání?
1: Přemýšlel jsem nad tím také, jestli Třinec na to nějakým způsobem bude reagovat. Nejsem si úplně jistý. Každopádně v NHL to často takhle vídáme, že bylo to třeba i v případě Radko Gudase, který potom vlastně nastoupil do utkání. Myslím, že to bylo s Torontem a nechal se, jakoby, když to řeknu, do bitky a nechal se tam zmlátit. Nevím, jestli takhle samozřejmě na to Třinec bude nějakým způsobem reagovat nebo ne. Každopádně to utkání už teďka je mistrovské, je o body. Uvidíme, jak se to utkání bude vyvíjet.
0: No rozhodně to dnes v Třinci bude také velká sláva, když se ještě podíváme na zápas z jiného úhlu k poslednímu střídání, doslova k tomu poslednímu, vyjede klubová legenda Petr Vrána. Jak velkou stopu podle tebe zanechal v Třinci samozřejmě, ale v extralize, v českém hokeji obecně?
1: Obecně velmi uznávaný hráč, velmi kvalitní, to, co dokázal. On byl původně nejdřív, myslím, že byl ve Spartě, kde samozřejmě nastupoval za Spartu, ale potom se dostal výměnou do Třince, kde získal několik titulů a byl velmi platným hráčem. Bylo mu jedno asi, jestli hraje úplně v prvním útoku nebo ve třetím, byl kapitánem a ukázal opravdu velký kredit a hlavně i respekt od spoluhráčů, takže za mě prostě velká persona extraligy, která také už končí.
0: Bude to velký aplaus na radiožurnálu Sport, až se bude Petr Vrána naposledy vracet na střídačku. V tom utkání bude ještě jedna novinka. Ty už jsi mluvil o tom, že rozhodčí vysvětlují i pro diváky, co se vlastně děje a jejich rozhodnutí musí nějakým způsobem okomentovat. No a Třinec teď bude hrát poprvé domácí utkání a na sítích se pochlubil něčím unikátním v české lize. V obranných třetinách totiž nejsou žádné reklamy. Je to tam čistě bílé, což ocení určitě fanoušci, ale ty nám, Martine, můžeš říct, jestli je to i hráčský rozdíl?
1: No hráčský rozdíl to je určitě. Samozřejmě, když máte čistý led, tak se vám na něm hraje lépe. Když to řeknu, nahrávky, které jedou, třeba když někde jsou reklamy velmi tmavé a jde vám tam černý puk, tak není úplně někdy jednoduché v tom té rychlosti někdy reagovat, proto kolikrát vídáme, že hráčům ty puky odskakují nebo ho vlastně špatně zpracují, netrefí ho. Samozřejmě, když ten led je čistý, je bílý, tak je to lepší jak pro hráče hlavně. No a možná si myslím, že to je dobré i pro brankáře, že samozřejmě někdy se jim ten puk také ztrácí v těch reklamách, takže je to dobrá novinka, nebo novinka. Je to prostě rozhodnutí Třince, že tam je čistý let a je to pro fanoušky určitě lepší.
0: To říká Martin Procházka, náš hokejový expert v pozvánce na hokejovou Tip Sport Extraligu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: My ale stále ještě pokračujeme. Martine, podle iDnes.cz má Slovan Bratislava znovu zájem hrát českou nejvyšší soutěž. V minulosti už to české kluby odmítly. Ředitel soutěže Martin Loukota řekl, že si nabídku slovenského klubu vyslechne, tak přišlo by ti to jako oživoní, nebo je to spíše takové sci-fi?
1: Já bych řekl, že to je spíš takové sci-fi. Nevím, jestli by to bylo nějaké oživení. Takhle už máme 14 týmů, muselo by být zase o jeden víc, nebo ještě možná o dva víc. Nejsem si úplně asi jistý pro tu variantu, že by bylo potřeba brát Slovan Bratislava do naší extraligy, protože jak, myslím si, že by to nedělalo dobrotu, takže já asi nejsem zastánce toho.
0: Bylo by to zvláštní, kdyby se nakonec Slovan Bratislava stal českým mistrem konec konců, ale když se zkusíme představit, jak by taková soutěž vypadala, nejspíš by se to rozdělilo na českou, moravskou a pak i slovenskou část. Možná by se víc zápasů hrálo doma a potom by se jezdili, tak jak jsme zvyklí z NHL, takové ty venkovní série. Dávalo by to smysl v takovém případě?
1: No potom ano, ale museli by tam třeba přijít ještě další, já nevím, když to řeknu, třeba dva týmy ještě ze Slovenska, aby to teda, nebo čtyři, aby to bylo třeba 18 vlastně týmech, pak by to dávalo nějaký smysl to rozdělit, aby byla jako ta česká polovina a potom moravskoslovenská, pak by to bylo takový ten vzor NHL, ale já si nejsem jistý, jestli to je potřeba vůbec, že si myslím, že tady máme svoji extraligu, která je teďka velmi kvalitní, kde se vrátila spousta reprezentantů, spousta špičkových hráčů z NHL, nemusím je jmenovat a prostě není potřeba si myslím jako přidávat další tým ze Slovenska.
0: To říká Martin Procházka v magazínu Hokejové extraligy. My se ještě vydáme do zahraničí.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď to bude konkrétně do Finska, tam už je toho odehraného víc než v Sport extralize. V kanadském bodování je hned na druhém místě český obránce Andrej Šustr. 8 bodů za 8 asistencí. Čistě asistence. Co se všechno musí sejít, aby byl obránce takhle produktivní?
1: Někdy se povede sezona, že vám tam, když to řeknu, padá úplně všechno od obránců. Teď nemyslím samozřejmě nahrávky, ty jsou součástí obránců, ale někdy i branek. Každopádně v tomto případě to není. Andrej má zatím 8 nahrávek, ale musí se sejít to, že musí chodit pravděpodobně na přesilovky. To znamená, že chodí na přesilovky, je ten hráč třeba, který určuje tu přesilovku. Takže má dobrý vstup do sezóny, daří se mu, je to určitě dobrý pro něho, protože když takhle najednou dobře vstoupíte do sezóny, tak se pak cítíte lépe a určitě je platným hráčem, protože pokud jste v druhý bodování celé finské ligy a když nemáte ani jednu branku, tak pořád jakoby, ty nahrávky jsou velmi platný a je vidět, že je užitečným hráčem.
0: Ono to souvisí hodně také s tím, že je Šustr tolik produktivní, že finská nejvyšší soutěž má hodně zvláštní los, řekněme to takhle. Takový tým Saipa, ten má odehrané 2 zápasy a Jukurit, kde hraje Šustr, nastoupil už 6krát. A může to být matoucí, co se týče fanoušků, ale může to být matoucí i pro hráče, když se podívá na tabulku a nemůže zkrátka třeba právě u Saipy počítat s tím, že má ty body jisté, když jich ještě 4 bude muset odehrát?
1: No, já si samozřejmě, no, tak je to trošku zkreslené. Přesně jak říkáš, Vojto, když jeden tým má odehrané 2 zápasy a někdo jich má odehraných 6, tak je to samozřejmě trošku zkreslující. Každopádně to nemění ten fakt na tom, že prostě těch 8 bodů zatím má z těch 6 zápasů a za mě to je prostě pro obránce velmi dobrý vstup do té sezóny, takže může to být trošku zkreslující oproti ostatním hráčům. To, že je teď na druhém místě, samozřejmě to se může změnit během právě těch 4 utkání, které týmy dohrají, ale pořád je to za mě velmi dobrý vstup do sezóny.
0: No a ještě se vydáme na jednu štaci do zahraničí s Martinem Procházkou. Teď je na řadě Švýcarsko, klub Ambripiota, kde hraje český útočník Petr Korítek, má velké dluhy. V přepočtu je to 3,25 miliardy korun. Klub už zrušil ženský tým, tam mimochodem hrála Michaela Pejzlová, která odešla do Švédska. A přesto přeze všechno klub první zápas sezony vyhrál. Jak těžké asi je hrát od začátku sezony s tím, že klub je v obrovských problémech?
1: No je to zatím první zápas, jak jsi říkal, takže to se jim povedlo, to utkání zvládli, ale samozřejmě to je něco podobného jako v případě loňské sezóny, kdy na tom byl podobně Litvínov. Neříkám, že měl takhle obrovský dluh, ale spíš tam bylo to, že také může odejít vlastně, nebo že odešel hlavní sponzor. A ta situace pro ty hráče není vůbec příjemná. Samozřejmě nevím, jestli jim normálně běží plat ze smlouvy, nebo jestli to mají pozastavené taky. Není to určitě nic jednoduchého, ty hráči to mají v hlavách. Každopádně Petr Korítek to posledním utkání odehrál tam něm 18 minut, žádnou branku nedal, ale 18 minut je dobrý ice time na ledě. A takže bude záležet, jak se to teďka dál bude vyvíjet. No a 3,25 miliardy, to je pořádná suma, takže jsem zvědav, jak to dopadne. Může se také stát, že během sezóny klub třeba ukončí také vystupování ve švýcarské lize.
0: Na výlet po hokejové Evropě, ale především pozvánku na Tipsport Extraligu obstaral náš hokejový expert, také mistr světa a olympijský vítěz Martin Procházka. Martine, díky.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou extraligu. Jak jste slyšeli před malou chvílí od našeho hokejového experta Martina Procházky, tento považuje spíše za hokejové sci-fi. Ale Slovan Bratislava nabízí rozšíření marketingového trhu do zahraničí a přijde s konkrétním návrhem, a to už na konci měsíce.
1: Chceme se v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tip Sport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy, ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí, a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tip Sport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování. Třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tip Sport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem, nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
1: V žádnou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tip Sport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Hokejová Tip Sport Extraliga poprvé v nové sezóně v tradičním pátečním termínu. Druhé kolo ozdobí vyprodaný souboj úspěšných reprezentačních trenérů. Rytíři Kladno, HC Sparta Praha, tedy domácí Radim Rulík proti Patriku Augustovi na střídačce hostů. Dnešní extraligový program začne v 17 hodin. Utkání Kladno Sparta odstartuje o hodinu později.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudcích. Moci. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psi pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie dál hledá pachatele. Po celém Česku dnes začaly rejůzdny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpátky do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8% bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Sport. Americký hokejový útočník Hunter Fedges odchází z mistrovských Pardubic na hostování do prvoligového Zlína. Dynamo o tom informovalo na svém klubovém webu. 32-letý hráč má díky dohodě o střídavých startech možnost nastupovat taky za Pardubice. Podle klubu odchází Fedges do Zlína za větším herním vytížením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Od 180. kilometru až na 196. pro osobní auta je to asi na 35 minut. I severní trasa, silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, hlásí

0: Pustý provoz, asi 20 minut budete popojíždět před Litomyšlí a pomalu pojedete pak i mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Na D1 čekejte kolonii za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 25 minut. V Praze komplikují už ten silný provoz nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most odtahují u Europarku dvě auta po nehodě z levého pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Další dvě auta se srazila v ulici k Barandovu směrem z centra. Blokují jeden pruh těsně před nájezdem na Pražský okruh. A ještě jedna nehoda. Dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Na třetím kilometru se srazila dvě auta, jsou částečně v jízdním pruhu a prstí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne se na severozápadě a taky západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Vzal si dva lízky.

Od dopoledních hodin na radiožurnálu Sport vydatně řešíme nominaci české fotbalové reprezentace na nejbližší sraz a čtyři zápasy Ligy národů od příštího srazu. By mohl v téhle nominaci být také německý rodák Ryan Nadery, ten by se totiž prý měl brzy stát členem českého národního týmu. Fotbalová asociace aktuálně vyřizuje už jenom poslední potřebné formality k tomu, aby tenhle 23-letý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat. Potvrdil to dnes generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. No a co se týče samotné nominace a týmu české reprezentace, o té si povíme za chvíli.

0: AC/DC přesně ve 13.40 dohráli svoji nejslavnější písničku a my se teď můžeme věnovat také sportovnímu přehledu. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia odkryl karty do své první nominace pro Ligu národů, zařadil hned 3 nováčky. Kdo dostal premiérovou pozvánku a co dalšího přinese právě zmíněný přehled, to už řekne Lukáš Antoš. Dobrý den.
1: Dobrý den všem. Trojcí nováčků je 25-letý křídelník Teplic Matěj Radosta. Pozvánku do reprezentačního A týmu ho navíc zastihla přímo na hřišti. Během tréninku se o ní dozvěděl od spoluhráčů.
2: Prvně jsem jim tak trošku jako nevěřil, jestli si nedělají třeba srandu. Potom vlastně, když mi to bylo potvrzeno, tak všichni mi gratulovali. Bylo vidět, že z toho mají radost, stejně jako já. Tady to je pro mě velká odměna prostě za tu cestu, kterou jsem si nastavil, za to, že se snažím pracovat na sobě i mimo hřiště, že pracuju na hlavě i na fyzičce. Neuvěřitelný je zadosti učení, že tohle přišlo a hrozně si to vážím.
0: Čeští fotbalisté se v základní skupině elitní divize Ligy národů utkají s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.
1: Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu a při zápase proti Američanům budou mít na své straně podporu zaplněné O2 arény. Před tak velkou domácí návštěvou ale ještě nikdo ze současného týmu nehrál. Kapitán Tomáš Berdych přesto věří, že bouřlivá atmosféra českého týmu v důležitém souboji pomůže.
3: Určitě velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu. Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
0: V úvodní dvouhře nastoupí od 15 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Jakub Menšík proti Tienovi, ve druhé Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Finalista nedávného US Open Ben Shelton je největší hvězdou v sestavě Američanů. V Praze je teprve od středy a podmínky v libeňské hale si moc pochvaluje.
4: Kurt je výborný, takový středně tvrdý povrch s dobrou rychlostí. Cítíme se na něm komfortně. Arena je tu nádherná. Na utkání proti Česku se moc těšíme.
1: Sobotní program začne ve 14 hodin. Nejprve se hraje deblová utkání a poté zbylá 2 singly.
0: Hokejisté Olomouce budou ve druhém kole extraligy hostit Plzeň. Utkání začíná v 18 hodin. Zápas může být speciální pro útočníka Lukáše Klimka. Ten se před touhle sezónou vrátil do Olomouce po 2 letech strávených v Maxalize a dnes může nastoupit ke svému 900. utkání v nejvyšší soutěži. K výraznému kariérnímu milníku mu tak chybí už jenom jeden start, jak před zápasem připomíná marketingový manažer Olomouce Simon Vejtasa.
5: Jedno jediné utkání mu chybí k zakulesení jeho počtu startů v extralize. Tudíž jsme se rozhodli víceméně mu jako tuhle formou poděkovat za to, jaký výkony tady odevzdával klubu a dáme mu tu možnost 900. utkání odehrát, nastoupí proti Plzni, s největší pravděpodobností teda pouze na jedno vlastně jediné první střídání v tom zápase.
1: Utkání začne v 18 hodin ve stejný čas zápasy Kladno, Sparta, Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, České Budějovice. O hodinu dřív Třinec, Kometa, Brno, o 17:30 Litvinov, Pardubice a Mladá Boleslav, Karlovy Vary. Duely můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
0: Po ukončení základních skupin na mistrovství Evropy volejbalistů se postupující týmy střetnou ve vyřazovací fázi turnaje. Českou reprezentaci čekají v turínské hale Palavela v pondělí Belgičané. Pokračuje kapitán týmu Patrik Indra.
6: Na Belgii, která se opírá o 2 hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. Náš cíl bude tyhle 2 hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
1: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů začíná. Prvním zápasem byla čtvrtletní předehrávka mezi Plzní a Děčínem. Ostatní týmy z nejvyšší soutěže se představí o víkendu. Vicemistrovské Pardubice se i v novém ročníku chtějí pohybovat na špici a znovu by chtěli do finále. Podle hlavního trenéra pardubických basketbalistů Jana Šotnara je tým připravený dobře i díky tomu, že všichni klíčoví hráči v týmu zůstali a souhra mužstva tak může pokračovat.
7: Hráči doplnili ty resty, které měli, co se týče kondice, díky tomu, že ten tým je velké části pospolu, tak si hodně rychle zvakli zpátky ty věci, které jsme potřebovali jak v obraně a v útoku. Pro mě to nová zkušenost, protože jako pracovat vlastně s cizincema 2 roky po sobě takhle je vlastně možná asi moje premiéra, ale ukázalo se to jako velký bonus. Myslím, že kdyby to tak nebylo, tak bychom měli velký problém.
0: Nový ligový ročník rozehrají pardubičtí basketbalisté v sobotu proti Brnu. Ve stejný den se utkají taky Opava s Ostravou a USK Praha s Nymburkem. V neděli potom první kolo uzavřou zápasy Olomoucka s Hradcem Králové a Ústí nad Labem s Pískem.
1: Česká atletka Kristýna Sasínek Méky už je v Kodani, kde se o víkendu koná mistrovství světa v silničních bězích. Soupeřky se do Dánska sletěly hvězdné. Vysvětlovala zde ještě v rozhovoru pro radiožurnál Sport česká rekordmanka na 1500 metrů k Sasínek Méky.
8: V seznamu přihlášených bylo 57 závodnic. Ten start bude probíhat z jedné čáry, tak jsem zvědavá, jaký to bude, protože na tu míli je to mnohem rychlejší start než na půlmaraton nebo maraton. Ale těším se na to moc. Konkurence bude určitě velká a tím, že budou i Afričanky, tak trochu spolíhám na to, že se jako poběží hodně svižně.
0: Útočník Floridy Brett Marchand zmešká minimálně první měsíc nové hokejové sezony NHL. 38-letý hokejista se zotavuje po operaci a celý říjen bude podle trenéra Paula Maurice rehabilitovat. Marchand v minulé sezóně odehrál 52 zápasů a zaznamenal úctyhodných 54 bodů.
1: O novém českém šampionovi v automobilových soutěžích rozhodne až závěrečný podnik sezóny víkendová rally Pačejov. O titul mohou stále bojovat tři jezdci. Do závodu vstoupí jako lídr průběžného pořadí Filip Mareš, na kterého ztrácí druhý Adam Řezík 27 bodů. Dalších 7 bodů zpět je třetí Dominik Stříteský. Ten se do mistrovství vrací po zdravotních problémech, kvůli kterým vynechal srpnovou Barum Rally. Rally Pačejov nabídne 12 rychlostních zkoušek nového českého šampiona, poznáme v neděli.
0: Tuhle pětiminutovku plnou sportovních aktualit připravil Lukáš Antoš. Díky.
1: Mějte hezký den.

Česká fotbalová reprezentace se chystá na svůj dlouhý reprezentační sraz, ve kterém se utká ve čtyřech zápasech Ligy národů, nejdřív s Chorvatskem, pak s Anglií a potom se Španělskem. Víme, že za Chorvatsko nastoupí i ty největší hvězdy, i ti největší veteráni v čele s Lukou Modričem. No a co se týče Španělska, tak víme, že v téhle nominaci je už teď 22 mistrů světa z letošního šampionátu. Trenér Luis de la Fuente výběr oznámil prostřednictvím videa, které symbolicky bylo natočeno v Seutě. De la Fuente povolal prakticky celý tým z letního šampionátu v Severní Americe. Chybí jenom zraněné trio brankář Juan Garcia, záložník Gavi a útočník Borja Iglesias a také obránce Marcos Llorente, ten ukončil ale reprezentační kariéru, to zas tak velké překvapení není. No v tomhle španělském kádru jsou také dva nováčci, jednak brankář Josep Martinez z Interu Milán a útočník Roberto Fernández z Espanyolu Barcelona. Naopak se vracejí záložník té slavnější Barcelony Fermín López a obránce Realu Madrid Dejan Huijsen, kteří na mistrovství světa chyběli. Rozhodně je to hvězdná sestava. Už teď se těšíme na souboje Česka se Španělskem.

0: Už je to jenom hodina a nějakých pár minut, co se rozjede, a to i v přímém přenosu na radiožurnálu Sport Davis Cup v pražské O2 aréně. Ale ještě před prvním podáním se tenis hraje také na sociálních sítích. Ve studiu už je znovu Lukáš Antoš a ten nám řekne víc. Dobrý den.
1: Hezký den všem.
0: Lukáši, Češi a Američané, ti se dnes utkají o postup do finálové osmičky, ale na sociálních sítích už mají jeden takový vzájemný souboj za sebou. Je to tak?
1: Přesně tak, a tentokrát k tomu ani nepotřebovali rakety. Na instagramovém účtu Davis Cupu se včera objevilo video, ve kterém Jakub Menšík s Vítem Kopřivou nastoupili proti americké dvojici Austin Krajíček a Christian Harrison. Místo raket dostali emoji, tedy smajlíky, a podle nich měli poznávat typické znaky jednotlivých zemí. Takže takový malý Davis Cupový zeměpis jen bez atlasu a s výrazně větším množstvím smajlíků. A jestli v tom hledáte předpověď dnešního výsledku, tak tu nemáme. Česko-americký souboj skončil smírně 3-3. No a ten skutečný začne dnes, jak už si zmínil, v 15 hodin v O2 aréně a ve hře je postup mezi 8 nejlepších týmů na finálový turnaj v Boloni.
0: Na sítích Davis Cupu ještě zůstaneme. Co dál tenhle účet Lukáš ještě nabídnul?
1: Španěl Rafael Chodar totiž včera oslavil 20. narozeniny. A protože je právě s reprezentací v Chile, kde Španělé bojí o postup do finálové osmičky, gratulace přišla rovnou během tiskové konference. Místní moderátor vyzval všechny přítomné, aby se přidali ke španělské narozeninové klasice, tedy k jejich verzi našeho hodně štěstí, zdraví.
0: Ano, naši posluchači už to slyšeli, takový šotek o něco dřív, ale je to tedy narozeninové přání. Na sítích ho našel Lukáš Antoš. Děkujeme.
1: Tak, hezký den.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. Ruský soud vydal zatykač na novinářku Žanu Němcovovou. V nominaci fotbalové reprezentace pro Ligu národů chybí útočník Patrik Šik. Kolona popojíždí u Litomyšle a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů i zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele.
2: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přečinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
0: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci. Za to jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu. Založila ji v Německu v listopadu 2015 a podporuje nezávislou žurnalistiku. Zároveň poskytuje vzdělávací granty a stipendie aktivistům nebo reportérům. V Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
3: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
4: Sport. Premiérové nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrik Šik. Ten po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Denia ale po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. To se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
5: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
4: Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. A čeští tenisté budou bojovat v pražské O2 aréně o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Za hodinu zahájí dvoudenní program Jakub Menčík s Američanem Tienem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 stále čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u Bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. U Brna už se ucpává i silnice 43 směr Svitavy. To je tradiční páteční kolona před Lipůvkou a aktuálně od sjezdu na Kuřim. Na 35 hustý provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Před Litomyšlí tam je první kolona asi na 15 minut. Další fronty pak čekejte i před Moravskou Třebovou od Kocířova opět asi na čtvrt hodiny. V Praze stále likvidují následky nehody na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. U Europarku v levém pruhu odtahují 2 auta. Projíždí se pravým a odstavným pruhem. Kolona je tam od Hradecké dálnice. Silný provoz čekejte i na D1 za Prahou směrem do Brna. Pomalu pojedete od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Těch 12 kilometrů pojedete asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Později během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
8: Jaká je nominace seniorské reprezentace, to už jste ve zprávách slyšeli. Ještě k tomu, že dnes měla nominační tiskovou konferenci také reprezentace do 21 let. Její trenér Michal Bílek povolal na závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy hned 6 nováčků a mezi nimi je třeba i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek. Chybí opora mužstva Lukáš Ambros, ale vy už jste ve zprávách slyšeli, že ten dostal premiérovou pozvánku právě do národního A týmu. Bílek na tiskovce také ujistil, že pro ta závěrečná tři kola je jednoznačným cílem alespoň druhé místo a postup do baráže. Právě na druhém místě momentálně po 7 zápasech česká 21 je 5 bodů za Portugalskem.
7: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: pražské O2 aréně začne už za necelou hodinu česko-americký souboj o finálový turnaj Davis Cupu. Nejen na komentátorské lavičce bude připraven radiožurnál Sport. V Libeňské hale máme také naše pojízdné stříbrné studio, takzvaný Airstream. V něm je moderátor David Prouza a má připraveného tenisového hosta.
1: V mobilním studiu radiožurnálu Sport vítáme prvního hosta ještě předtím, než se rozehraje Davis Cupové utkání Česka se Spojenými státy. Naproti mě sedí šéf organizačního výboru Davis Cupového týmu Miroslav Malý. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům.
1: V tuhle chvíli, jaké máte informace o prodeji vstupenek? Jestli nějaké zbývají, nebo jestli už je úplně vyprodáno?
2: Ještě nějaké vstupenky zbývají, jsou to víceméně ty vrchní vlastně jakoby sektory arény. Co se týče spodku, tam je úplně vyprodáno. Momentálně se vlastně blížíme k té hranici 90% celkové kapacity. Mám i vlastně zprávy, že i dneska hodně vlastně je tam trafik na těch webech, lidé nakupují i dnes a ještě vlastně je možnost nakoupit i na místě lístky, kdyby někdo chtěl dorazit na poslední chvíli a třeba mu odpadl nějaký program, takže určitě ještě něco možné je koupit, ale víceméně jsou to spíše vrchní patra arény.
1: Bylo znát, že se Davis Cup vrátil do Prahy na tom prodeji třeba toho spodního patra, šlo to rychle?
2: Určitě spodní patro šlo rychle, bylo to obrovský zájem, hlavně vlastně jakoby ty nižší sektory. V podstatě vždycky, když jsme to po kusech dávali do prodeje, tak to jakoby zmizelo, takže určitě tohle bylo znát. Co si myslím, že se trošku proměnilo, že ten prodej nebyl jako historicky hned po výkopu, ale vlastně teď opravdu ty poslední 14 dní se s tím roztrhl pytel, volají všichni známí lidé tohle, že si chtějí koupit lístky, takže v posledních 14 dnech opravdu je obrovský vlastně jakoby zájem a dá se říct, že skoro nestíháme reagovat na všechny ty žádosti.
1: Po roce se opět Česko utkává se Spojenými státy. V roce 2025 to bylo v Delray Beach v Americe na Floridě, teď tedy v Praze. Pominu teď fakt, že jsou to dva silné týmy ve velmi brzké fázi té týmové soutěže, ale když trochu naťuknu, jak to třeba prožívají tady Američané, vím, že český tým třeba bylo občas z něčeho rozpačitý. Tomáš Berdych jako kapitán o tom mluvil s námi na Floridě. Jaké jsou reakce Američanů zatím na Prahu?
2: Tak Američané si Prahu vlastně užívají. Včera jsme měli oficiální los, tak mi ještě jednou vlastně jakoby děkovali za poskytnutou vlastně pohostinnost. Hotel mají skvělý, Praha výborná a určitě prostě hraje se tady v krásné aréně oproti tomu zápasu v Delray Beach, kde se hrál skoro vlastně v buňkách a na nějakých jakoby mobilních tribunách, takže určitě ta atmosféra, organizace a tak dále, si myslím, že si troufám tvrdit, že bude lepší. Prostě myslím si, že je to i tou historií, že my tomu Davis Cupu přikládáme opravdu velkou váhu. Američané historicky je to tým prostě individualit silných, mají tam i ty individuální kariéry a takže si myslím, že vlastně v podstatě je to hlavně tímhle.
1: Říká šéf organizačního výboru Davis Cupového týmu Miroslav Malý. Já vám děkuju za rozhovor a přeju, ať se akce vydaří ideálně i výsledkově.
2: Díky moc, nachválnou.
1: Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Necelou tři čtvrtě hodinku před startem kvalifikace o finálový turnaj tenisového Davis Cupu vás lákáme právě na přímý přenos prvního českoamerického zápasu Minshik Tien. Hrát se bude od 15 hodin v O2 aréně a právě tam také diváci mohou potkat naše pojízdné stříbrné studio, do kterého si vzácné hosty zve David Prouza.
1: Mobilní studio radiožurnálu Sport vítá dalšího hosta, tentokrát už z řady tenisového českého týmu. Naproti mě sedí Adam Pavlásek, český deblista, člen právě národního celku. Adame, hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Povídáme si také ještě před startem celého klání mezi Českem a Amerikou a zajímá mě, přeci jenom hraje se v Praze, hraje se ve velké aréně. Jste nervózní trochu?
2: Tak samozřejmě je to svátek nejenom pro nás, ale i pro všechny fanoušky zpátky v O2 aréně po 13 letech, po takových úspěších, co měli kluci vlastně před náma, ještě proti tak velkému soupeři jako je Amerika, takže myslím si, že je to velký zápas pro nás, pro všechny a ta nervozita určitě je a bude.
1: Vy už jste zažil řadu Davis Cupových klání, ale ne vždycky to bylo, že byste byl vloženě s deblovým parťákem, často se hrál třeba s Jakubem Menšíkem nebo s Jirkou Lehečkou, což může být zajímavé pro vás, ale zase asi v něčem je výhodnější hrát s někým, s kým hrajete i na túře, na ATP. Teď to vyjde, nebo minimálně jste takhle zapsaní s Patrikem Ricklem, hrajete spolu, vyhráli jste spolu turnaj ještě před létem, nebo vlastně v létě, tak je to v něčem jiné, nebo takhle, je ta nervozita třeba díky tomu trochu menší?
2: Asi jo, protože se známe, už jsme spolu něco odehráli, takže už člověk tak nějak chce a ví, co od toho druhého parťáka čekat nebo člověka, takže je to malá výhoda, ale samozřejmě není to nikdy napsané, že to je výhoda, ale myslím si, že v tomhle kontextu to je určitě lepší, než abych tam hrál vlastně s někým, s kterým vlastně hraju jedno, dvakrát za rok.
1: S Patrikem Ricklem tvoříte vlastně dvojici už docela delší čas. Jak to máte nastavené teď, samozřejmě myslím třeba pro rok 2026-2027, máte to dlouhodobě nějak domluvené, nebo jak to máte teď spolu vymyšlené?
2: Tak máme vlastně jakoby dohodu do konce roku s tím, že už tak nějak se domluváme, že bychom jeli dál, že samozřejmě nám to spolu svědčí, výsledky máme, samozřejmě bychom si přáli oba, aby byli lepší. Zatím to hodnotíme, takže je to nějaké jako solidní a budeme všechno pro to, abychom ty výsledky vlastně posouvali čím dál výš.
1: Říká Adam Pavlásek, povídáme si spolu na radiožurnálu Sport v našem mobilním studiu kousek od O2 arény, kde se bude hrát Davis Cupový zápas mezi Českem a Spojenými státy. Je to soupeř velký, silný a možná mluvil o tom i třeba kapitán amerického týmu, je to příliš brzy a je to vlastně takové déjà vu ve srovnání s loňským rokem. Co jste si říkal vy, když to vyšlo zase na Spojené státy?
2: Tak samozřejmě, nikdo není nadšený, že hraje asi s nejsilnějším týmem z toho druhého kola, nebo z toho čtvrtfinále, nebo z toho semifinále, jak se to vezme, ale ba naopak je to velká výzva potvrdit vlastně loňskou výhru v Americe, ač vlastně soupeři nebo Amerika hraje v jiném týmu, než vlastně byla loni, ale tak to prostě je. Někdy máte ty losy lehčí, někdy těžší, je to prostě tenis a vždycky chcete vyhrát a doufáme, že navážeme na tu výhru z té Ameriky.
1: Po pohledem na žebříček vypadají tenisté ze Spojených států velmi solidně. Jak vypadají na kurtu? Byl se třeba podívat. Ben Shelton přiletěl, neříkám na poslední chvíli, ale přece jenom měl docela, řekněme, busy dva týdny. Na US Open došel do finále. Tak měli jste možnost se nakouknout na to, jak hrají?
2: Tak kluci se byli dívat. Ben podle mě nastoupil na první trénink někdy ve středu. Je tady od středy, od rána nebo od kdy. My jsme se vždycky střídali hlavně s klukama, s deblistama po sobě, takže vím, že se byli kluci dívat jak na Sheltona, tak na Tiena. Takže se snaží skautovat a to, co vlastně teď, jak Harrison, tak i Ben nabídli minulý týden na US Open, něco neskutečného, ale je to vlastně jiný turnaj nebo jiný druh zápasů a doufáme, že jim to nebude lepit tak, jak v minulých týdnech.
1: Když to vstáhnu na ten sobotní zápas, takhle jste napsaní proti dvojce Harrison-Krajícek, zajetá dvojce, sehraná dvojce, taková, řekl bych, trochu klasická Amerika, velcí ranaři. Jak se na ten zápas s nimi potenciální těšíte, co by na ně mohlo fungovat?
2: Tak samozřejmě těšíme se na to hlavně před domácím publikem a myslím si, že možná bude ta malá výhoda v tom, že kluci spolu vlastně nehrajou, že nejsou sehraní. Hrali spolu vlastně jeden zápas v tom únorovém klání v té Budapešti, pokud se nepletu, proti Maďarsku, ale jsou to vlastně oba velmi zkušení hráči, respektuje Krajíček, byl se tou jedničkou, něco už vlastně odehrál, Harrison teď vlastně má taky nejlepší ranking, je 3 nebo 4 na světě, vyhrál 2 Grand Slamy, takže určitě budou favoriti oni. My budeme v tom, že můžeme jenom překvapit. Už samozřejmě se snažíme na ně připravovat nějaký TDN a doufáme, že tam najdeme nějaké ty skulinky, jak to využít.
1: Není to tak dávno, hrál jste na US Open, teď hrajete v hale. Dá se vypíchnout něco, co je jinak, na čemu jste se musel třeba přizpůsobit výrazněji?
2: Ani ne, spíš ta hala je přijatelnější v tom, že má to pořád stejné podmínky, že nefouká, nesvítí a samozřejmě jsou tam stropy tohle, ale to už pro ty kluky nebo pro nás je to maličko a člověk se celkem rychle zžije s těma podmínkama okolo.
1: Když to na závěr trochu vsáhnu na nesportovní téma, co jetlag a návrat ze Spojených států, jak s tím fungujete? Máte na to nějaký třeba fígl? Protože já se přiznám za sebe, jsme se vrátili z New Yorku a já jsem 3 dny v podstatě rozbitý jako hračka. Jak to máte vy? Co děláte třeba proti tomu?
2: Tak samozřejmě člověk už má nějaké to know-how, jak se s tím poprat, ale ne vždycky to úplně vyjde. Člověk se snaží vlastně vydržet tady českou času do večera co nejdéle, ale ne vždy to vyjde tak, jak si plánuje, ale já musím zaklepat, že tady ty návraty z Ameriky jsou pro mě celkem přijatelné, ale pro mě nejhorší čas je posuny Asie. Tam prostě bojuju s tím, že vím, co mám tak nějak cca dělat, ale jak říkám, nevždy to vyjde, ale už s těma četlegama jsme celkem zřídí a musím zaklepat, že já na to úplně jako netrpím.
1: Já jsem si právě říkal, jestli nemáte už nějaké automatizmy, takže pro vás při návratu z Ameriky je prostě nejlepší vydržet, jak člověk přiletí, tak vzhůru až padne.
2: Takhle. Tu první noc samozřejmě co nejdýl, protože ví, že se probudí ráno skrz těch 6 hodin nebo kolik tam je, takže to už takové vlastně i při tom přiletu do Ameriky, aby člověk vlastně vydržel a šel spát co nejpozději, protože jakmile vytuhne někdy v 6 večer, tak ve 3 ráno má oči jak blíkačky a už neusne. To jsou takové jakoby fígle, někdo si dává třeba prášky na spaní, ale já se snažím jakoby tím tou přírodní cestou s tím, aby s tím spánkem vydržel co nejdále.
1: Říká český deblista Adam Pavlásek pár hodin předtím, než se rozehraje Davis Cupový zápas Česko Spojené státy. Adame, díky moc za váš čas a hodně štěstí, ať to vyjde.
2: Děkuji, děkujeme.
1: Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ti skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Žeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP, a to kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš pochybení odmítá. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidé nad Ruskem okupovaných ruských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany KLDR. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. A na Hané končí sklizeň chmele. Pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
0: Sport.
5: Čeští tenisté už za necelou hodinu rozehrají Davis Cupové utkání proti Spojeným státům. Souboj o účast na finálovém turnaji rozehrají česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Tyjenovi. Zápas Česko-USA nabídne na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Na radiožurnálu uslyšíte při reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna a nehoda ve Kbelské v Praze. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 pojedete osobním autem asi půl hodiny. Na D1 v Brně dejte pozor teď ve směru na Prahu. Na kilometru 188,5 nehoda v levém pruhu.
7: V levém pruhu se tam cvakly 2 auta osobní a prudce se tam dobrýžďuje. Není to zatím nějak označený a je to tam poměrně dost nepřehledný.
6: U Brna kolona taky na výpadovce směr Svitavy. Od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky pojedete přes 20 minut. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice je silný provoz. První kolony před Litomyšlí, pak se jede pomalu i z Kocklířova přes Hřebeťský tunel až do Moravské Třebové. V Praze silný provoz komplikují nehody. Ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou, u sjezdu na Novopatskou, osobní a kamion v pravém průmyslu.

0: a fronta už z Cínovecké. Na jižní spojce směr Černý most, nehoda u Spořilovské ulici, blokuje opět pravý jízdní pruh a dost výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, obou směrně. Ještě D1, vjezd z Prahy směr Brno, kolona od Pražského okruhu až ke Šmejkalce na 24. kilometr a celé to pojedete 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude místy oblačno, jinak polojasno až jasno a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme kolem 5. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Čas do startu kvalifikačního utkání Davisova poháru mezi Českem a Spojenými státy v O2 aréně už se krátí a my tak pokračujeme v sérii tenisových rozhovorů, které vás můžou nalákat na přímý přenos radiožurnálu Sport, a to konkrétně jsou to rozhovory z našeho Airstreamu z mobilního studia, které stojí před O2 arénou, kde se tenhle souboj uskuteční, kde tenhle víkend budou bojovat Češi proti Spojeným státům. Ptá se David Prouza.
1: V mobilním studiu radiožurnálu Sport vítáme dalšího vzácného hosta. Před malou chvílí tady seděl aktivní člen Davis Cupového týmu Adam Pavlásek. Teď naproti mě bývalý člen Davis Cupového týmu a také jeden z trenérů Lindy Noskovej, Lukáš Dlouhý. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Davis Cup se blíží, souboj Česka s Amerikou je v podstatě za rohem, tak co to s vámi dělá jako s fanouškem?
2: Tak já jsem rád, že vlastně ten zápas je v O2 aréně, kde jsme hrávali za těch dávných dob, co jsem byl v týmu já, a jdu si užít atmosféru a doufám, že diváci budou podporovat český tým a že to zvládnou kluci.
1: No to asi bude pro zejména Američany docela změna, protože ano, samozřejmě třeba na US Open ta podpora pro domácí hráče byla docela silná, to můžu potvrdit teď vlastně z minulých dvou týdnů, ale české publikum obzvlášť v této hale asi umí být docela hlasité, ne? Vybavíte si nějaký třeba nejbouřlivější zápas?
2: Tak všechny zápasy, co byly vlastně v Čechách, byly bouřlivý, protože s náma jezdili týmy fanoušků a ty byly na každém zápase vlastně i venku, i doma. Takže to bylo super, ale tady v té O2 aréně to úplně nabíhá usí kůže, protože 15 000 fanoušků nebo 16 a všichni tlačí ten jeden tým domácí, takže já si myslím, že to bude bouřlivý a že těm Američanům se to nebude líbit potom, co jsou zvyklí teď z toho US Openu, vlastně jak všichni hnali je, tak teď to bude opačně.
1: Lukáš Dlouhý, hostem radiožurnálu Sport, debutoval v Davis Cupu v roce 2006. Bavili jsme se o tom ještě před startem rozhovoru. Byl to dvojnásobný debut, single i double, dvě vítězství a vítězství 5-0 v Maroku. Co byste přidal za vzpomínku k tomuhle víkendu?
2: No, tak já si pamatuju, že to byl první zápas, vlastně nováčkovský, tak jsem tam měl trošku nějaký povinnosti, nějaký večeře, nějaký služby, ale je to tak dávno už, že na nějaký speciální věci si nepamatuju, ale byl to začátek té éry, kde vlastně ten Davis Cup začal vyhrávat a byla to super doba. No.
1: Zmínil jste vlastně baráž se Švýcarskem. Jaké třeba tyhle vzpomínky byly, protože to tady bylo v plné síle.
2: To bylo neskutečné, to jsme byli v týmu, vlastně všichni, co jsme tenkrát hráli, přijel Federer, hrál singla debla, bylo to fakt úžasný a ty diváci, vlastně tam to začalo, ta éra té O2 arény, a bylo to neskutečné.
1: Když se teď optikou tenisového trenéra podíváte na ten Davis Cupový tým, tak jak silný je aktuálně?
2: Tak já si myslím, že my máme hodně silný tým, vyrovnaný tým, kluci hrajou dobře, mají formu. Já doufám, že to potvrdí a vlastně, že rozdílový článek budou ty diváci, který je poženou, a že vlastně to dopadne dobře, že porazíme i po druhý.
1: Pro Jakuba Menšíka se rýsuje docela zajímavá odveta s Lernerem Tienem. Prohrál smolně v 5 setech v New Yorku pár týdnů nazpět. Myslíte si, že teď na tomhle povrchu s touhle kulisou a taky s tím, že se hraje třeba na 2 vítězné sety, že je reálná ta odveta úspěšná?
2: Tak je to úplně jiný zápas, protože ty 2 sety a 3 sety, to je vždycky rozdíl. Vlastně, když je někdo dole, tak to může ještě otočit, ale na ty 2 sety tam moc času není. Ale pevně věřím, že Menša se poučil z chyb a co se tam povedlo, nepovedlo, a že to rozebrali a že tady na Davis Cupu ukáže, že ten bod do té šatny přinese a že to bude dobrý.
1: Říká Lukáš Dlouhý, aktuálně jeden z trenérů Lindy Noskové, a tak celkem logicky se ještě můžeme k tomuhle vrátit, protože její tažení na Grand Slamech bylo neuvěřitelné, bylo to vlastně 11 výher až do té čtvrtfinálové porážky v New Yorku s Arinou Sabalenkovou a byl to zápas, který byl opravdu hodně těsný. Jak zpětně ho hodnotíte, protože opravdu Linda Nosková byla neuvěřitelně blízko k tomu, aby prošla dál.
2: Tak byl to její nejlepší zápas na turnaji, vlastně vybičovala se na největším kurtu, vlastně, který v tenise je, a bylo to opravdu o těch pár míčích, vlastně i když vedla 4-2 ve třetím, tak pořád není hotovo, to je jasný, protože Sabalenka je jednička na světě, není to jen tak, a myslím si, že Linda předvedla super výkon aspoň zjistila, že vlastně i tu Sabalenku může porazit, že byla blízko a doufejme, že se jí to v nejbližší době povede. No.
1: Obecně, co vlastně v té přípravě s Lidlnovskou uděláte tak dobře, že na těch Grand Slamech to funguje, protože ono velmi často se stává, že jednou člověk vyletí a pak třeba už cítí větší tlak, nebo i soupeřky mají možná o poznání větší motivaci. Lidlnovskové, ona to sama říkala, se vlastně úplně nevedlo v těch úvodních kolech a přesto dokráčela do čtvrtfinále, což samo o sobě je fenomenální úspěch. Samozřejmě optikou ve srovnání s vítězím na Wimbledonu to třeba není tak krásné, ale i tak prostě čtvrtfinále Grand Slamu vždycky asi můžeme říct si úspěch, ne?
2: Tak já bych řekl, že ve čtvrtfinále je vždycky úspěch, protože dostat se mezi posledních 8 je vždycky super, ale jak jste říkal, prostě od prvního kola nebyl nejlepší výkon, ale Linde, jak je silná v hlavě a jak prostě chce dokázat vlastně tu svoji hru, že ji dovede k dokonalosti, tak prostě se zlepšovala každým zápasem a vlastně v tom čtvrtfinále to gradovalo a předvedla fakt houževnatej a silný výkon, který si zasloužil vlastně tu výhru, ale myslím si, že i ty prohry vlastně formují toho člověka a že když bude vědět, že to takhle jde, tak si myslím, že není problém někdy zopakovat a vyhrát třeba příště.
1: No a třeba by to mohlo být i docela hezký na turnaje mistryň. Je to nějaký další dílčí cíl ještě pro tenhle rok pro vás?
2: Samozřejmě, tam by to bylo super, tam se hraje na skupiny, takže tam se to bude losovat. Uvidíme, je to za 2 měsíce, takže čas na tu formu nagradovat a takovýhle věci to má každý. Takže uvidíme, jak to bude momentální síle tam.
1: Říká Lukáš Dlouhý, bývalý tenista, teď také jeden z tenisových trenérů Lindy Noskové. Lukáši, moc díky za váš čas a užijte si víkend.
2: Děkujeme, díky.
1: Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.

První zápas kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru v pražské O2 aréně začne už po 15. hodině. Po 15. hodině se totiž začnou rozcvičovat Menšík a Tien, první dva, kteří spolu změří síly. Potom, až dohrají, tak to bude ještě Lehečka a Shelton. Tyhle dva zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Ten první začne zhruba po zprávách po 15. hodině. No ale tématem dnešního dne doposud byla především nominace české fotbalové reprezentace. My už jsme o ní řekli dost, ale teď ještě k realizačnímu týmu, protože kouč fotbalové reprezentace Santi Denia teď doplnil svůj štáb, doplnil jeho trenér brankářů Ruben Martinez a kondiční trenéři jednak Viktor Ruiz a potom také Ondřej Kraják. Realizační tým ten už je jistý, co jisté není, tak to je, komu bude patřit při těch následujících čtyřech zápasech Ligy národů paže, na které bude kapitánská páska. Santi Denia si výběr nového kapitána bere jako úkol hned na první den srazu, tedy na pondělí. Doposud byl kapitánem obránce Ladislav Krejčí.

0: Českou fotbalovou reprezentaci čeká od pondělí dlouhý reprezentační sraz. Češi se během něj utkají se Španělskem, Anglií a také s Chorvatskem. To bude vůbec první v tom programu. Za balkánský tým může nastoupit také veterán Luka Modrič. Nový trenér Slaven Bilic, řekněme raději staronový trenér Slaven Bilic, protože on už Chorvatsko vedl do roku 2012. Toho do národního týmu znovu pozval a zdůraznil, že to není jenom za zásluhy, ale že je to pořád prvotřídní hráč i přes svůj věk. No a to asi platí také o Cristiano Ronaldovi, protože i on v 41 letech pokračuje v národním týmu. Dlouholetý kapitán nechybí ve výběru nového portugalského kouče Jesuse na Ligu národů.
1: Radiožurnál Sport.
0: No ještě předtím, než se na Radiožurnálu Sport vrhneme na tenis, tak ještě jednou rozebereme nominaci české fotbalové reprezentace. Matěji Radostovi stačilo 8 zápasů v novém ročníku šance ligy, aby dorovnal svůj sezónní rekord v počtu gólů a nahrávek, 2 trefy a 3 asistence. Ty nakonec nepřehlédl ani španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. Teplický rychlík proto dostal nominaci pro podzimní zápas Ligy národů. V reprezentační má týmu je stejně jako záložníci Macek s Ambrosem Matěj Radosta prvé v kariéře.
2: Jsem rád, že to ukazuje, že i z těch menších klubů se tam dá dostat. Nejspíš trenér prostě sledoval fakt všechny ligové zápasy. Jsem rád, že to prostě není jen o tom, že by se tam dostávali kluci z top trojky, z top pětky. A myslím si, že to je takovej odrazový můstek pro ostatní hráče. Já si toho moc vážím, že i takhle prostě z Teplice tam mám tu možnost teďka dostat.
3: Byl nadšený Matěj Radosta, který se o nominaci dozvěděl během tréninku od svých spoluhráčů. V 8 podzimních zápasech byl u 5 teplických branek, pravidelně zaměstnával obranu soupeřů.
2: Samozřejmě, když ten hráč prostě má víc ofenzivních výpadů, když se přidají ty čísla, tak samozřejmě je víc na očích. Tu práci a to úsilí vkládám do těch zápasů stejný už dlouhodobě, ale je pravda, že pro lidi, co třeba ten zápas nesledují celý, když vidí třeba jenom nějaký highlighty z toho zápasu a vidí prostě toho hráče, který je nebezpečný a nebo má ty body, tak samozřejmě to zapůsobí víc, než když třeba v tom starším systému jsem byl halfbackem a měl jsem hodně defenzivních úkolů a bylo to fakt o takový píli a disciplíně. A teďka je to možná trošičku na tom výkonu potom víc vidět, když se dostávám do těch vlastně ofenzivnějších úloh.
3: Ještě před 4 lety byl přitom Matěj Radosta na rozhraní první a druhé ligy. Teplice ho na rok poslali na hostování do tehdy druholigového Varnsdorfu.
2: Myslím si, že to bylo skvělé rozhodnutí, hrozně mi to pomohlo. A měl jsem tenkrát taky samozřejmě štěstí jak na trenéry tam, tak na spoluhráče. Hrál se tam dobrý fotbal, mě to prostě hodně pomohlo v sebevědomí na hřišti. Zároveň hráč tam necítí až takový tlak jako v té první lize, takže spoustu věcí si tam může vyzkoušet. Můžu to fakt jen doporučit a myslím si, že to je cesta pro hodně hráčů, prostě si v té druhé lize jako obouchat a potom přijít sebevědomější do té první ligy.
3: I po návratu do Teplic, ale teď 25-letý Radosta ještě nějaký čas postrádal kvalitní čísla. Přestože byl nebezpečný, finální akce řešil často zbrkle, čehož si byl vědomý a snažil se tento nedostatek odstranit.
2: Řeknu to na rovinu, že vždycky u mě to bylo spíš o té přípravě té hlavy na to utkání, protože svých schopností jsem si byl vědom, ale je to prostě vždycky 50-50, jak ta příprava fyzická, do toho můžeme počítat i nějakou samozřejmě techniku, strategii na soupeře, tak i ta příprava mentální, takže na tý jsem fakt zapracoval, aby v těch zápasech byl odolnější, abych věřil těm svým schopnostem, takže je to velký úsilí a píle, co do toho člověk musí vložit, aby se tam nějak na tom hřišti jen tak nepotácel a aby byl fakt připravený a byl vlastně fokusovaný fakt každou vteřinu té hry, takže mám fakt velkou radost, že ten proces, co jsem si nastavil, tak mě postrčil k tomhle úspěchu.
3: Radostovi byla slabá čísla vyčítána. Teplicím se ale vrací důvěra v pracovitého křídelníka, který si sám ofenzivní situace analyzuje, aby dokázal najít lepší finální řešení než v minulosti.
2: Je to hodně o tom, abych ty situace víc monitoroval, takže to je něco, na čem pracuji, mít prostě rozhled na tom hřišti a snažit se dostávat z nějakého toho tunelového vidění a mít prostě tu perspektivu takovou, abych ty situace vnímal v klidu a nebyl prostě zbrklej. Takže to je něco, na čem jsem taky usilovně pracoval, abych vlastně třeba i ten tlak, co přichází v tom utkání, aby prostě do té hlavy tolik nevstupoval. Takže je to fakt obsáhlý balíček věcí, co jsem začal vlastně dělat a nějakým způsobem se to na to hřiště dostává.
3: Řekl fotbalista Matěj Radosta, který už v lize odehrál za Teplice 139 zápasů a možná už brzy přidá první start za český národní tým. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Cauchylisová a zprávy. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Tenista Menšík už za pár minut rozehraje Davis Cupový souboj s Američanem Tienem. Kolony popojíždějí na dálnici D1 u Brna i za Prahou a zítra bude polojasno, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
7: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
8: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
9: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
8: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
6: Premiér unii vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
10: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
11: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
6: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
12: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
4: Sport.
13: Čeští tenisté už za okamžik rozehrají utkání Davis Cupu proti Spojeným státům. V úvodním duelu nastoupí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy. Německý fotbalista Ryan Nadery, který má českou matku, by se brzy měl stát členem českého národního týmu. V aktuální nominaci nového kouče Santiho Denii ale chybí. Důvody vysvětluje generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
14: Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. A naše právní oddělení proto dělá možné i nemožné, aby co nejrychleji byly tyto dokumenty vyřízeny.
13: Čeští fotbalisté odehrají na přelomu září a října 4 zápasy Ligy národů. V tom úvodním nastoupí v sobotu 26. září v Praze proti Chorvatsku.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce a kolony v Liberci. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se ucpává omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru přímo v omezení v pravém pruhu stojí dvě auta po nehodě a tvoří se kolona zhruba od 58. kilometru. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru. Fronty jsou to v obou pruzích, pro osobní auta je to asi na 40 minut. U Brna je plná taky silnice 43 směr Svitavy, od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky. Na D1 se zdržíte i za Prahou směrem do Brna. A ten 14-kilometrový úsek od sjezdu na Pražský okruh k omezení u Šmejkalky pojedete přes půl hodiny. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové silný provoz, čekejte nesouvislé kolony od Litomyšle až do Třebové. A na 35 kolony taky v Liberci, projíždí se omezením na průtahu městem. Větší jsou teď fronty ve směru z Prahy na Děčín, v součtu je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
17: Je už 6 minut po 15. hodině, pražská O2 Arena už bouří, ačkoliv teď možná právě stichla, protože právě uvnitř zaznívají americká a česká hymna. Zkrátka všechno se chystá na to, aby se rozehrálo kvalifikační utkání mezi Českem a Spojenými státy o finále Davis Cupu. My se vydáme na první zápas. Jak jste slyšeli před malou chvílí ve zprávách, živě první utkání se rozehraje zhruba za 10 minut na Radiožurnálu Sportu. Toho budeme. A máme pro vás také první aktuality z velké ceny Rakouska, co se týče motocyklu. Filip Salač totiž vyhrál trénink třídy Moto 2 právě ve Špilbergu, předčil druhého Španěla Ivana Ortolu o 97 tisíc sekundy.
15: Radiožurnál Sport
18: a Vojtěch Šafář.

0: Do prvního utkání prvního kola Davis Cupu proti Spojeným státům zbývá ještě pár minut. V úvodním duelu nastoupí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Oba hráči už slavnostně nastoupili v O2 aréně, no a právě přímo tam to sledoval také Jaroslav Plašil. Dobrý den.
1: Hezký den, určitě to musel být zážitek nejenom pro české tenisty, kteří si náramně užívali nástup do O2 arény. Něco takového se děje po 13 letech, kdy se tady bude hrát Davis Cupové utkání, ale troufám si říct, i pro Američany to byla síla. Když nastupoval americký tým, tak bylo na každém hráči i kapitánovi Bobu Bryanovi vidět, jak moc jsou překvapeni možná i tím ohromným zájmem o tento duel. Oni už i v týdnu si tady pochvalovali, jak je o ně hezky postaráno a tak dále, když se to srovná třeba s loňským duelem na Floridě, kdy to všechno probíhalo v takových i z pohledu amerických, hodně takových komorních kulisách, neamerických, až bych přímo dodal, protože tam třeba kolega David Prouza, kterého také ve vysílání uslyšíte a který dělal rozhovory před zápasem, tak on tam byl a říkal, že tam třeba ani nebyla před taková ta zápasová uprostřed týdne tisková konference, že to tam všechno bylo takové bez nějakého velkého zájmu o tu akci, tak tady v Česku je to naprosto jiné a bylo to znát. Jakub Menšík ten opětoval fanouškům ohromné poděkování za to, že jednak fanoušci tady můžou vidět nejlepší české hráčce a hráče a zase naopak ze strany Jakuba Menšíka a dalších samozřejmě taky poděkování za ten zájem, protože tohle čeští tenisté na turnajích běžně nezažijí a teď tedy se budou snažit z toho vytěžit maximum, tak aby jim to ve výkonu pomáhalo, aby je to naopak nesráželo dolů, protože to taky bude hodně důležité a určitě i v tomto prvním duelu dne, který může být, byť je to jenom první zápas v uvozovkách, tak opravdu může být klíčový, může to utkání celé nasměrovat tím dobrým směrem ze strany českého týmu hlavně, protože bez výhry Jakuba Menšíka v tomto utkání, a teď nechci samozřejmě malovat čerty na zeď, to rozhodně ne, ale hodně těžko by se to pak skládalo, pokud jde o body, tak tedy tady česká jednička proti americké dvojce, která je v žebříčkově výš než česká jednička, z toho vyplývá, jak silný soupeř tady je v libeňské hale, ale zkrátka česká jednička nad americkou dvojkou, to je, nechci říct, nejsnažší cesta k bodu, ale matematicky taková nejpravděpodobnější, takže věřme, že Jakub Menšík oplatí Tienovi porážku z nedávného US Open, že tentokrát bude mít fanoušky na své straně a dokáže toho využít. Utkání začne za pár minut a my se vám odtud znovu přihlásíme.
0: Budeme se těšit, to byl Jaroslav Plašil.

0: Kapitán Tomáš Berdych dopředu označil nabitou O2 arénu za dalšího hráče tenisového Davis Cupového týmu, který požene dopředu české tenisty v souboji o finálový turnaj Davis Cupu. V tom česko-americkém souboji ta první tíha ale bude ležet především na Jakubu Menšíkovi. Ten rozehrál první zápas proti Lerneru Tienovi a přímo v O2 aréně to sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, Jakub Menšík teď na podání a velmi dobré podání Jakuba Menšíka, který jde teď k síti, ale Lerner Turner teď jen skvěle prohodil Jakuba Menšíka, je to 15-0 začátek utkání, český tenista začal servisem v touze oplatit Tienovi nedávnou porážku, ta vzájemná bilance je zatím lepší pro Američana, vyhrál nejenom před dvěma týdny v New Yorku ve třetím kole US Open, ale ještě jako mladíci se utkali, mladíci stále jsou, ale utkali se také na turnaj mistrů pro mladé hráče, takzvaném turnaj Next Gen, a tam také byl úspěšnější Tien, byť tam se hrálo podle jiných pravidel a Jakub Menšík nebyl v té době úplně zdravý. Teď tady servíruje Tien připravený na trpělivou hru od základní čáry, ale tentokrát kazí levou rukou z forehandové strany a tak je to další bod teď pro českého hráče, který se ujímá těsného náskoku 30-15 při svém servisovém gemu utkání, které to celé začne, které to odstartuje, které může hodně napovědět, hlavně tedy z českého pohledu, protože toto je bod, který je ohromně důležitý pro úspěch českého Davis Cupového týmu v tomto utkání se Spojenými státy. Jakub Menšík si pomáhá SM, krásně trefený servis do vzdálenějšího růžku a je to 40-15, jsou to gamboly pro Jakuba Menšíka, který teď servíruje tentokrát z pravé strany na Lernera Tiena, který tady je nejdéle z Američanů. Někteří dorazili později, třeba jako Ben Shelton, největší hvězda soupeře teď, ale tvrdý servis, přímý bod z podání Jakuba Menšíka, krásně trefené tentokrát do růžku na střed a první plácnutí s kapitánem Tomášem Berdychem po odehraném gemu, po úspěšně odehraném gemu. Jakub Menšík uhrál svůj servis bezpečným způsobem a půjde za chviličku přijímat podání Lernera Tiena. Jenom dopovím, Tien tady byl v té první americké várce, omlouvám se za ten výraz, ale dorazili někteří až později, Ben Shelton nejpozději, až ve středu ráno, prospal, co to šlo, pak tady přišel na tiskovou konferenci, celý americký tým mimochodem dorazil, to taky není úplně obvyklé, protože měl přijít jenom kapitán nebo Brian, ale i to můžeme chápat jako jisté poděkování organizátorům tady. Američané si hodně pochvalovali podmínky, které tady mají v tréninku hale a teď se toho bude snažit využít Tien, který tady má za sebou asi nejvíc zatím tréninku společně s mladým Martinem Damem juniorem. Tedy teď Tienův servis Jakub Menšík u základní čáry teď běhá z jedné strany na druhou a brání se teď úderům, ale krásný krátký míč od Menšíka, který se teď snaží přelobovat Tiena, ale bohužel povzdech zaplněné O2 arény a out, tak tedy 15-0 pro Tiena na začátku servisového gemu Američana, je to tedy 15-0, hrají se zatím 3 minuty. Tento zápas teprve začíná Tien na podání, teď tedy z levé strany a může využít své levácké ruky, levácké rotace, byť tentokrát cílil na střed, ale teď dvojchyba. Tiena pomáhá Jakubu Menšíkovi k lepšímu stavu, 15-0. Jakub Menšík pomaloučku jde na druhou stranu dvorce, naprosto soustředěný. Ohromný kontrast ve srovnání s tím, jak bouřlivě vítalo publikum Jakuba Menšíka tady při nástupu a jak Jakub Menšík se z toho také radoval a těšil, ale teď je soustředěný a chybuje. Tien celkem nezvykle teď dost dárků dává v uvozovkách Tien Jakubu Menšíkovi, naprosto vyhozený míč z dobré pozice. Jakub Menšík ve vedení 30-15, dobrý začátek pro českého hráče. Backhand po čáře, ale kratší míč a Tien atakuje teď Jakuba Menšíka a rozpohybovává českého hráče. Tohle Tien zakončuje bezvadně na síti. Došel si pro smeč a už to bylo neřešitelné pro Jakuba Menšíka, který se bránil a neubránil 30-0. Teď Jakub Menšík si jde pro ručník, bude se snažit teď zase sebrat podání, které teď předvádí Larnarty na krásný servis, přímý bod z podání, hodně zarotované, hodně rotace teď dal do balonku Tien, který využívá samozřejmě technického servisu, on je postavou mnohem menší než Jakub Menšík, který má mnohem větší zbraň v podání, teď je ale Menšík napřímu a je to gamble pro Tiena, který teď cílil na střed, ale do autu zaservíroval Tien, takže teď druhé podání, hraje se rychle, Jakub Menšík napřímu, Tien podává technický servis, ale krásný úder Menšíka, ale ten druhý už nevychází. Backhand křížem krásný, ale forehand nepřesný. Jakub Menšík si oběhl tak, aby mohl hrát z forehandové strany finální úder, ale bohužel ten byl dlouhý a tak je to 1-1. Na podání opět jde Jakub Menšík. Teď jde o to, který hráč rychleji a dříve tedy chytne tempo zápasu, atmosféru duelu. Zatím Tien trošku častěji chyboval na to, jak on dokáže být bezchybný a trpělivý. Jakub Menšík teď za stavu 1-1 podává z pravé strany dvorce. Krásný servis do backendu Tiena, který vrací za základní čáru, takže přímý bod z podání. 194 km za hodinu rychlost servisu Jakuba Menšíka dobrá a navíc skvěle umístěný míček. První podání nádhera. Zatím Jakub Menšík si tím hodně pomáhá a teď jde servírovat z levé strany dvorce. Menšík proti němu Tien, tentokrát stojící na levé straně své polovičky dvorce. Servis na střed, ale do autu. Jakub Menšík teď bude podávat znovu ze stejného místa. Rychlá příprava na servis a další tentokrát rána na druhou stranu a skvělý return do backendu Jakuba Menšíka a 15 oba. Druhé podání, když Jakub Menšík dá na druhou stranu a nepovede se mu přiriskovat, dobře umístit, tak Tien okamžitě může trestat a teď to ukázal. Krásná odpověď Tiena na podání teď Jakub Menšík za stavu 1-1-15. Toba servis za čáru pro podání, tak omlouvám se, možná jsem to trošku zakřikl s tím servisem Jakuba Menšíka, který teď předvedl několik chybiček z prvního podání, ale samozřejmě zápas je teprve na svém začátku. Škoda, Jakub Menšík teď backhand křížem až za čáru. Jakub Menšík si věřil na finální ránu, backhand křížem, povyskočil si, popošel dopředu, ale bohužel balonek skončil pár centimetrů vedle podélné čáry a tak je to 15-30. Nepříznivý stav z pohledu Jakuba Menšíka, první malá komplikace v tomto duelu, který je ale stále teprve na začátku. Hraje se rychle, hraje se 6 minut. Tento zápas je teď ve třetí hře. První sady Menšík podává za stavu 1-1, 15-30 a bude muset bohužel znovu přes druhé podání na Larnarda Tiena. Servis technický tentokrát s dobrým odskokem a bohužel Jakub Menšík nezaútočil přesně. Poté, co Tien vrátil pomalejší, kratší míč, tak samozřejmě Jakub Menšík si věřil na to, aby zaútočil, ale možná si neporadil úplně optimálně s rotací a tak vyhazuje míček do autu a tak jsou tady breakbally pro Tiena, který vede 40-15. Toto je první klíčový moment zápasu. Menšík na podání 1-1-15-40. Dobrý servis do backendu Tiena, který ale nádherně zreturnoval a tak vede 2-1. Ale teď tedy klobouk dolů a parádní úder Tiena, který si věřil na krásný return po čáře. Jakub Menšík vyrážel k síti a dostal balonek do neřešitelné pozice. A tak je tady první break zápasu. 8 minut za hráči a Jakub Menšík prohrává svůj servis a prohrává taky 1-2.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Ještě než se vydáme zpátky na tenis, trocha fotbalu. Anglie, ta se dvakrát na přelomu září a října utká s českými fotbalisty v Lize národů. No a v její nominaci nechybějí největší hvězdy z letošního letošního mistrovství světa. Do týmu se vracejí Trent Alexander-Arnold nebo taky Cole Palmer a Lewis Hall. Zatímco zkušená dvojice Jordan Henderson a John Stones chybí, trenér Thomas Tuchel oznámil nominaci na tiskové konferenci, tak jako to dnes udělal také trenér českého týmu Santi Denia. My se znovu vracíme do O2 Areny, kde probíhá kvalifikační zápas mezi Českem a Spojenými státy o finálový turnaj Divisova poháru. Sleduje ho Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menčík prohrává 1-2, před chvíličkou ztratil servis a tak se teď snaží okamžitě breaknout soupeře zpátky. Ten na podání stav 0-15, takže Menčík má lehkou výhodu, ale je po ní přímý bod z podání, možná i ESO dokonce, protože Menčík se možná ani nedotknul balonku, což není až tak důležité. Důležitý je stav 15, oba teď po skvělém servisu na střed od Tiena, krásně podává teď Tien a teď je to forehand do rušku od Tiena, forehand další do rušku do forehandu Menčíka, který chybuje od základní čáry, má samozřejmě, pokud se hraje víc úderů, tak má víc navrch Larned Tien, to je dopředu známé, možná i proto trošičku Jakub Menčík teď se snažil hrát rychle v těch předchozích gemech, ukončovat výměny dříve, ale stálo ho to gem a podání. Teď tedy za stavu 2-1, 30-15 další výměna Tien, teď se snaží prohodit Menčíka, který je

0: se snaží povzbudit českého hráče. Slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport Intenzitu potlesku. Jakub Menšík teď už jenom čeká, až zase publikum stichne a bude servírovat. Krásný servis Menšíka, ale dokázal přesto vrátit jen a přišlo nešťastné trefení do balonku od Jakuba Menšíka. Rámem teď nechtěně zahrál český hráč a tak je to další bod pro Tiena, který vede 3-1 v první sadě 15-0 a k tomu je teď napřímu a jde na svou levou, v tomto případě forehandovou stranu, protože Tien je, jak známo, levák a jsou 4 dohromady z 5 hráčů v americkém týmu. To je velká kuriozita, o které jsme také mluvili. Tien vybral těžký servis Menšíka, který ale má ve výměně navrch, jde teď směrem k síti, ale bohužel Jakubu Menšíkovi zatím síť překáží často a možná i lehká nervozitka teď v úvodu zápasu sráží trochu Jakuba Menšíka, který se snažil stupňovat svůj tlak, nelze mu vůbec nic vyčíst, dělal vše správně, ale ten poslední úder pokazil, byl to nízký míček, Jakub Menšík si věřil na to jej poslat na druhou stranu dobrým způsobem, ale bohužel balonek skončil v sítě, tak je to 1-3, 0-30. Menšík teď servíruje za stavu nepříznivého Tien napřímu v růžku dvorce, teď je backendem krásně, ale je to kratší míč a okamžitě může Menšík stupňovat tlak, snaží se teď rozběhat Tiena a donutit jej chybě, což se také povedlo. Tien běžel z levé strany na pravou a už nedokázal poskládat své tělo tak, aby z toho byl regulární míč přes síť, ten skončil v síti. A tak je to 30-15, z pohledu Tiena 15-30, ovšem ještě podává Jakub Menšík, ale tohle byl velmi důležitý okamžik, protože už to mohlo být 0-40, tak to je to 15-30 a stále ještě může zachránit tento svůj servisový gem Jakub Menšík a bylo by to jenom jedno ztracené podání. Teď ovšem Jakub Menšík z velké výšky neskrotil balonek. Jakub Menšík, zdá se mi, trošičku zatím není ve své kůži, trošku pospíchá, možná není tak trpělivý, jak by si situace vyžadovala, ale samozřejmě ono se to snadno řekne z komentátorské pozice radiožurnálu Sport. Tomáš Berdych, český kapitán, teď vyrazil z lavečky, zatleskal, povzbudil Jakuba Menšíka a hlavně taky uklidnil. Za stavu 1-3, 15-40, teď klid, potřebuje hodně Jakub Menšíka. Samozřejmě teď musí mít také klid v hledišti. Reakce rozhodčího teď, nebo rozhodčí v tomto případě, řekneme to také posluchačům radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Jakub Menšík servíruje za nepříznivého stavu 1-3, 15-40, teď si poradil se skvělým returnem Tiena a snižuje na 30-40, ale je break dole a zatím začal hůř tento začátek zápasu. Tien vede 3-1 a 40-30, poslouchat můžete na radiožurnálu Sport z Libeňské hale. Jaroslav Kašil, radiožurnál. My můžeme pokračovat v rozehraném gemu, tak skvěle si teď Jakub Menšík poradil s nepříjemným returnem Tiena. Pod nohy dostal balonek Jakub Menšík, ale krásně si poradil s těžkou situací a tak teď jeden breakball ukrojil, ale stále stav 1-3, 30-40 a druhé podání do autu a jsou to dva breaky. To je škoda. Tak zdálo se, že Jakub Menšík může odpovědět tím nejlepším možným způsobem, když už se dokázal dostat z těžké situace po výtečném returnu soupeře, poradil si s nepříjemným úderem Tiena, tak v zápětí dává dvojchybu a to je nepříjemný začátek 4-1 teď v prvním setu pro Tiena.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Do O2 Areny se znovu vydáme a doufejme, že Jaroslav Plašil pro nás bude mít už jenom další lepší zprávy. Máme teď také aktualitu z ženského tenisu. Čerstvá světová jednička Jelena Rybakinová, ta vynechá finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Připomínáme, že ten se bude hrát příští týden v čínském Shenzhenu. Kazachstán se bez ní bude muset obejít ve čtvrtfinále právě tohoto turnaje. Hrát se bude proti Španělsku. Jedničkou týmu by tak tím pádem měla být aktuálně 78. hráčka světa Julia Putincevová. No a vítěz právě toho zápasu mezi Kazachstánem a Španělskem potom narazí na lepšího z dvojice Česko, Velká Británie. I o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, ale až příští týden. Dnes večer se budeme věnovat především tenisu, ale také hokeji.
1: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
3: Hokejová Tip Sport Extraliga poprvé v nové sezóně v tradičním pátečním termínu. Druhé kolo ozdobí vyprodaný souboj úspěšných reprezentačních trenérů. Rytíři Kladno, HC

0: Sparta Praha, tedy domácí Radim Rulík proti Patriku Augustovi na střídačce hostů. Dnešní extraligový program začne v 17 hodin. Utkání Kladno Sparta odstartuje o hodinu později.
1: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Vracíme se do O2 Areny. Jakub Menší, klarnertien, Jaroslav Plašil má slovo.
4: 4-1 pro Tijena, který teď podává, vede 15-0, zatím je lepším a klidnějším hráčem. Byť na začátku udělal několik chybiček, ale dokázal se hned také srovnat a zatím má lehce navrch nad Jakubem Menšíkem, který už dvakrát ztratil servis, působí trošku nervózněji, ale zase k tomu dodejme, na rozdíl od soupeře se může výrazně zlepšit a to je naděje do zbytku zápasu. 4-1, 15 oba z pohledu Tijena, který teď jde servírovat. Jakub Menšík připravený asi tak 2 metry za základní čarou. Technický servis Tijena teď nepřesný. Tijen teď zacílil na středovou čáru z pravé strany, ale nepřesně, takže teď bude podávat znovu. Jakub Menšík krásně vrací a jde teď dopředu, ale mohl si dovolit nechat projít balonek kolem svého těla, protože byl dlouhý. Dobré oko, dobrý odhad Jakuba Menšíka, který vede 30-15 při podání Tijena. Teď je to nadějné z pohledu Jakuba Menšíka. Mohl by aspoň jeden break ukrojit. 4-1. Pro Tijena hrozivé skóre v první sadě, ale je to stále jen začátek, byť to skóre je teď velmi nepříjemné z pohledu Jakuba Menšíka. Tijen teď do forehandu Menšíka, Tijen opět hraje do forehandu Jakuba Menšíka, který se ale ubránil a chybuje Tijen, tak Jakub Menšík teď hrál dostatečně razantně a zároveň trpělivě a Tijen chyboval. Takže jsou tady breakboly pro Jakuba Menšíka, který sice prohrává 1-4, ale může teď ukrojit z náskoku soupeře a dostat se mu trošičku víc do hlavy. Zatím Tijen způsobil velmi jistě v těch předchozích gemech, ale teď si pomáhá krásným servisem. Bezvadná rotace a krásně umístěný servis do rušku. Tijen ukrajuje jeden breakball a je to 1-4 a 40-30 už jenom z pohledu Menšíka, který teď jde na svou levou stranu. Tijen bude moci teď využít leváckou zatáčku, ale servíruje krásně na střed. Jakub Menšík nicméně vrací forehand Menšíka na střed, kde je připravený Tijen a jeho volej je nekompromisní. 2 suverénně odvrácené breakboly, to také může přidat Lerner Tijenovi. Rozhodně ano. Teď se hodně radoval, asi takové první výraznější gesto, které ukázal, jinak velmi klidný Američan, který se teď snaží zase připravit na svůj servis schoda. 4-1 pro Tijena, krásný servis do backendu Menšíka, který dokázal vrátit a Tijen okamžitě atakuje základní čáru a přesně do růžku, ale tohle bylo perfektně připravené od první rány. Jakub Menšík byl rád, že vůbec z backendové strany dostal míček přes síť, byl to kratší, pomalejší míč a Tijen vyrazil okamžitě do útoku a má výhodu rázem gamble pro Tijena. Menšík opět zvládl zreturnovat těžší podání, ale Tijen má navrch ve výměně. Žene teď Jakuba Menšíka na stranu, teď na tu druhou, na backendovou. Menšík už nedokázal vybrat backendový úder a tak je to 5-1 pro Tijena, který zatím exceluje v tomto zápase. Vede 5-1 v prvním setu a poradil si teď i s velmi nepříjemným pro něj prvním nepříjemným momentem, kdy odvracel 2 breakové šance Jakuba Menšíka po sobě. Dokázal si v obou případech celkem snadno poradit a tak i to mu rozhodně pomáhá zatím k pohodovému prvnímu setu. 19 minut a už je to 5-1 pro Tijena. Teď podává Jakub Menšík, který servíruje zprava. Hezký servis do backendu Tijena. Menšík je připravený útočit, ale backendem jenom na střed a teď backend křížem vůbec nevyšel českému hráči, který teď možná už vyhlíží přestávku mezi sety. Nechci říct, že bych chtěl odevzdat zbytek, to rozhodně ne. Určitě bude bojovat Jakub Menšík, pokud ucítí šanci. Ale teď zkrátka zatím ten zápas se pro něj vůbec nevyvíjí dobře a možná si potřebuje teď trošičku srovnat myšlenky, říct si, co v tomto zápase by měl dělat lépe, co chce udělat jinak a v tom by mu mohla pomoci třeba i kratičká přestávka. Ale ještě není nic ztraceno, Jakub Menšík určitě bude oddalovat první sadu tak, aby neskončila v tomto servisovém gemu. 15 oba, 1-5 z pohledu českého hráče, který si pomáhá přímým bodem z podání a teď jde servírovat z pravé strany dvorce. Jakub Menšík Na druhé straně Lernertien hodně daleko za základní čarou. Samozřejmě jsou to rány od Jakuba Menšíka, které se snaží vracet Tien. Teď se mu to povedlo, ale na zkrácení už nezareagoval správně Tien. Respektive zkrácení bylo tak dokonalé, že nedalo Tienovi šanci. Jakub Menšík krásně zkrátil balonek. To byla citovka od Jakuba Menšíka. Tien vyrazil od základní čáry, ale jak byl hodně vzadu, tak neměl šanci, nemohl stihnout míček za stavu 1-5, 30-15. Teď podává Jakub Menšík, ještě se může hrát hodně dlouho první seda, minimálně tento a pak ještě další gem. Jakub Menšík teď ale kazí ze základní čáry, ze záklonu z forehandové strany a tak je to 30 oba a teď to může být buď gamble nebo setball za stavu 1-5, 30 oba. Menšík jde servírovat z pravé strany dvorce. Dělá si cestičku, teď takové kolečko, než bude servírovat. Jakub Menšík teď se připravuje na podání a to je tvrdé, to je přesné. Lernert jen dokázal vrátit a Jakub Menšík už si neporadil s úderem, který byl kratší. Menšík vyrážel k síti, dostal úder pod nohy a balonek skončil za čarou, takže je tady první setball v tomto setu číslo 1 celého Davis Cupového utkání Česko-Spojené státy. 22 minut, hraje se velmi rychle a Jakub Menšík odvrací setball při svém podání. Lernertien hodně daleko, až u reklamního banneru skoro na druhé straně dvorce. Lernertien se natahuje do šířky, teď forehandem jen tak tak vrátil míček a další ránu Jakuba Menšíka už ne. Skvěle, Jakub Menšík odvrátil setball a tento game ještě pokračuje za stavu 1-5, je to teď 40-40, je to schoda na kurtu. Lernertien byl zahnaný hodně do strany a byť se mu povedlo balonek vrátit přes síť, tak následný útok Jakuba Menšíka, který si obešel míček na forehand, tak už byl konečný a perfektní. Teď krásné podání, balonek je ve vzduchu, Menšík jej má pod kontrolou a trefuje klajně skvěle. Jakub Menšík si zase všechno připravil skvělým prvním servisem, pak našel dobře balonek ve vzduchu, to taky není jednoduché. Tento týden, dá se říct, velkou část příprav směřovali tenisté k tomu, aby si co nejvíce zvykli na to, jak velká je hala, jak je prostorná, jak je vysoko strop, jaká jsou světla. Eso Jakuba Menšíka skvěle. Tak tedy sníženo, 2-5, ještě není konec prvního setu. Jakub Menšík odvrátil setball a teď za nějakou minutu a půl půjde na kurt a bude čelit podání Lernera Tiena, který vede 5-2, může doservírovat sadu, ale stále se ještě hraje první set.
3: My se samozřejmě vydáme do O2 arény za právě zmíněnou minutu a teď už ne půl, zhruba čtvrt. Mezitím ale krátký pohled do Sofie. Český boxer Daniel Florian totiž zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy právě v tomhle městě v Sofii, v bulharské metropoli. Na úvod boju ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Vuka Mičiče z Bosny a Hercegoviny. Dnes večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg. Další Čech Daniel Komárek, jeho soupeřem bude Chorvat Antonio Grabič. No a musíme připomenout, že včera už zvládl svůj úvodní zápas také další český boxer Kelvin Sokvesa ve váze do 70 kg. V pondělním osmifinále se Florian utká s domácím boxerem Williamem Čolovem. Ten měl v úvodním kole volný los a je mírným favoritem. No, teď se pojďme vrátit do O2 arény a věřme, že se to Jakubu Menšíku podaří proti Lerneru Tienovi. Slovo má Jaroslav Plašil.
4: Lernertien připravený na podání, byť ještě chvilku bude muset počkat, až se hlediště utiší. Stav 5-2 pro Američana. Jakub Menšík odvrátil setball při svém podání a teď jde přijímat servis soupeře, který je dobrý. Lernertien musí hrát další úder, ale po returnu Menšíka. A kazí teď Lernertien z forehandové strany při náběhu k síti. Lernertien teď bude cítit jistě tlak při snaze doservírovat první sadu. 0-15, nepříznivé skóre z pohledu Američana, alespoň tedy v tomto servisovém gemu zatím 5-2, 0-15. Jinak skóre velmi příznivé pro Tiena. Krásně vrátil těžké podání Jakub Menšík, ale musí se teď bránit. Tien jde směrem k síti. Menšík se jej snažil prohodit po čáře, ale trefuje síť. Tak Tien byl odvážný, přestože se mu předchozí postup k síti nepovedl, tak vše hodil rychle za hlavu a zkoušel to aktivně znovu. Tentokrát si vynutil chybu na straně soupeře, Menšík nedokázal prohodit míček tak, aby zároveň přešel sítě. Teď je to krásný servis, je na přímý bod z podání, až nečekaně možná často Tyjene cílí na střed, ať už z levé nebo z pravé strany. Jakub Menšík teď nevyškrábnul balonek a přímý bod z podání pomáhá Tyjenovi do stavu 30-15. 5-2, 30-15. Tentokrát opět na střed Tyjen zleva, tak možná, že Jakub Menšík čeká ty zatáčky, ale Tyjen často volí úder na střed z prvního podání a teď jsou to setboly po dalším přímém bodu z podání. 5-2, 40-15. Tyjen nečeká, rychle servíruje, snaží se teď využít toho, že je v tempu. Teď ovšem nepřesné první podání a šance pro Jakuba Menšíka, který je teď na přímou. Backhand do sítě, přímý bod i z druhého podání. Lerner Tyjen vyhrál první setu 6-2. Jakub Menšík za 27 minut tedy ztrácí první set. Plácá si s kapitánem Tomášem Berdychem, který už zdá se domluvil Jakubu Menšíkovi přestávku po ztracené první sadě. Mluvili jsme o tom, že bude určitě potřeba si některé myšlenky srovnat. Jakub Menšík za doprovodu kapitána odchází teď z kurtu a za chviličku, až se zase Jakub Menšík vrátí, tak můžeme pokračovat. Zatím tedy Jakub Menšík prohrává 0-1 na sety, Tyjen vyhrál první sadu 6-2.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
5: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
6: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
7: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Ještě než se vrátíme do O2 Areny na tenis, tak musíme připomenout, že svoji první nominaci dnes oznámil trenér fotbalové reprezentace Santi Denia a zařadil do ní hned tři nováčky. Mezi nimi je i 25-letý křídelník Teplic Matěj Radosta. Pozvánka do reprezentačního A týmu ho zastihla přímo na hřišti. Během tréninku se o ní dozvěděl navíc od spoluhráčů.
8: Prvně jsem jim tak trošku jako nevěřil, jestli si nedělají třeba srandu. Potom vlastně, když mi to bylo potvrzeno, tak všichni mi gratulovali. Bylo vidět, že z toho mají radost, stejně jako já. Tady to je pro mě velká odměna prostě za tu cestu, kterou jsem si nastavil, za to, že se snažím pracovat na sobě i mimo hřiště, že pracuji na hlavě i na fyzičce. Neuvěřitelný je zadosti učení, že tohle přišlo, a hrozně si to vážím.
3: Čeští fotbalisté, připomeňme to, se v základní skupině elitní divize Ligy národů utkají v tom dlouhém reprezentačním srazu s Chorvatskem, Anglií a se Španělskem, a všechny tyhle zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ale to platí také o kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru. Jakub Menšík, ten zatím neúspěšně bojuje v O2 aréně s Lernerem Tyjenem, slovo má znovu přímo z místa Jaroslav Plašil.
4: Ano, protože začíná druhá sada, Jakub Menšík občerstvený krátkou přestávkou už zase zpátky na kurtu bude servírovat, stejně jako první sadou začíná podáním český tenista 2-6 a teď je začátek druhé sady a krásný servis, jenomže výborný return a chyba Jakuba Menšíka, který tak trošku nechtěně pokračuje v tom, co předváděl v prvním setu, ale teď je teprve začátek teď záleží na tom, jak zareaguje Jakub Menšík, který je na servisu z levé strany dvorce. Tvrdý servis, přesně k čáře trefený, skvěle si teď pomohl první ranou Jakub Menšík. Jde k síti, ale nemusí zasahovat český hráč, protože Tien už nedokázal dostat balonek přes síť z defenzivní pozice a tak je to 15 oba. Jakub Menšík jde znovu servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Stav 2-6, 15 oba. Na podání Menšík napřímu Tiena opět hodně daleko za základní čarou, protože jsou to rány Jakuba Menšíka, které letí na druhou stranu, ale ta, kterou vyslal Jakub Menšík teď, ta poslední byla nepřesná a tak Tien už jde mnohem blíž k čáře a bude atakovat druhý servis Menšíka a tomu jde. Menšík ale hraje krásný backhand křížem a Lerner Tien se musí bránit, ale ubránil se krásným úderem k čáře a jde do útoku a Tien křížným backhandem teď zaskočil Jakuba Menšíka, který ještě podklouznul, jak se snažil rychle zareagovat na změnu plánu Tiena, který zacílil do protipohybu českého hráče, který teď při svém servisu prohrává 15-30, 2-6, 15-30, Jakub Menšík proti Tienovi v O2 aréně, která je samozřejmě na straně českého hráče, ale ten zatím prohrává. Teď ale Jakub Menšík vyráží v síti a krásně uklízí balonek z výšky z voleje do kurtu, poté co si opět vytáhl hezky do strany Lernera Tiena, který sice dokázal podání vrátit, ale do dobré pozice pro Jakuba Menšíka, který nabíhal k síti a dokázal míček krásně umístit do kurtu. A tak je to 30 oba. 2-6, 30 oba. Jakub Menšík na podání, Lerner Tien napřímu. Tien teď jenom podsekává balonek se spodní rotací, hraje forehand a snaží se teď Tien přelobovat Menšíka, který vyráží v síti, ale balonek byl dlouhý. Jakub Menšík nechal míč propadnout za sebe, věděl, že míč je nepřesný a tak je to teď zase o kousíček lepší pro českého hráče, který se teď dostává do stavu 40-30 a má gembol na začátku druhé sady. Připomínáme 2-6 a teď 40-30 při servisovém gemu Jakuba Menšíka. Krásný servis, opět jenom tak lehce vyblokoval soupeř na druhou stranu, tak aby se hrálo, ale už se hrát nebude. Další úder Menšíka tvrdý a Tien si s ním neporadil, takže Menšík má v kapse první gem druhé sady, uhájil svůj servis, stejně tak jako na začátku utkání. Lerner Tien se snažil teď opakovaně o to, aby balonek z returnu dostal forehandovou stranou se spodní rotací na druhou stranu. To se sice povedlo, ale pokaždé přišla nekompromisní odpověď Jakuba Menšíka. A tak teď český hráč vede 1-0. A za pozitivního stavu, což už dlouho nebylo tady v O2 aréně, jde přijímat podání Lernera Tiena. Vlastně jen na začátku zápasu Jakub Menšík vedl na začátku první sady, se dostal také do vedení 1-0, ale pak už měl navrch Lernard Tien, který jde servírovat i teď. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, kteří se připojí k přenosu. Jakub Menšík ztratil první set 2-6. Krátce si odskočil utřídit myšlenky, zřejmě do šatny, vrátil se a vede teď 1-0. Nechci říct, že by ta přestávka měla nějaký zázračný efekt, to rozhodně ne, ale vždycky to pomůže. Jakub Menšík teď vede 1-0, vyhrál svůj první servisový gem a teď vede 15-0, proto ta reakce publika, které oslavuje první bod Jakuba Menšíka v tomto servisovém gemu, kdy je na příjmu a kdy podává Lerner Tien. Oba dva se utkali nedávno na US Open, tehdy měl v zádech publikum Lerner Tien. Teď je to naopak v O2 aréně a slyšíte to i teď podle té vlažné reakce, protože teď získal bod Lerner Tien, ale teď už jsou to zase fanoušci, kteří se snaží povzbudit Jakuba Menšíka, který prohrál první setu 2-6, působil trošku nervózněji v prvním setu, ale teď Jakub Menšík se snaží o to, aby utkání ještě dokázal otočit. Je teď napřímu backhand křížem Menšíka do forehandu Tiena, který je levák samozřejmě, teď forehand Tiena, který si oběhl balonek, aby mohl hrát forehandovou stranou, teď je to forehand Menšíka křížem, backhand po čáře od Tiena, teď je to dlouhá výměna od základní čáry, úder z forehandové strany od Tiena, který teď hraje backhandem do vzdálenějšího růžku, teď Tien zkracuje hru přesně k čáře, nádherný tenisový moment, asi zatím nejhezčí výměna celého zápasu, byť jsme stále ještě na začátku, můžeme říct, protože toto je první zápas celého utkání, tak teď tuto nádhernou výměnu Tien vyhrál a vede 30-15 při svém servisovém gemu. Tak tedy 6-2 a 0-1, 30-15 z pohledu Tiena. Jakub Menšík napřímo a bude muset doufat, že zase dostane nějakou lepší šanci. Teď Tien se snaží rozběhat Jakuba Menšíka a to se mu povedlo. Český hráč si už neporadil s druhým úderem. Return se mu ještě povedl, ale pak už následoval úder do druhého rušku od Tiena a Jakub Menšík už byl u míčku o něco později, než by situace vyžadovala. 6-2 pro Tiena první set, 0-1 a 40-15 pohledu tohoto Američana, který teď si pomáhá přímým bodem z podání, tak tedy 6-2 a ve druhém setu srovnáno 1-1. Teď bude podávat Jakub Menšík. Na Radiožurnálu Sport pokračujeme v přímém přenosu tohoto zápasu. Jakub Menšík samozřejmě teď je zatížený první nevydařenou sadou, ale stále to může být ještě dlouhý zápas s vítězným koncem pro českého hráče, byť samozřejmě zrychlené utkání v Davis Cupu nepomáhají zase tolik velkým zvratům. To je jasné, na Grand Slamovém turnaji by to, nechci říct, bylo jednodušší, ale byl by tam větší prostor k obratu. Teď navíc Jakub Menšík dělá dvojchybu při svém servisovém gemu, stále ještě na začátku druhé sady, protože toto je druhý servisový gem českého hráče, který prohrál první set 2-6. Teď je to 1-1 a 0-15 z pohledu Jakuba Menšíka. Ten teď jde zase na levou stranu a už je připravený na podání. Hraje se velmi rychle tento zápas. Servis krásný, ESO je tady zase další. 208 km za hodinu a údaj, který se měří a který také pomáhá k dalšímu bodu Jakubu Menšíkovi, který teď srovnává. A teď opravdu krásně trefený první servis zase hodně pomáhá Jakubu Menšíkovi ke stavu 15-15, 1-1, 15 oba, 2-6, ale připomínám první set. Menšík servíruje teď velmi dobře a Tien nevrací, takže přímý bod z podání. Teď to byl útok do backendové strany Tiena z podání Jakuba Menšíka, který cílil z pravé strany do vzdálenějšího rušku. To se všechno povedlo, Tien už nedokázal vrátit a tak je teď Jakub Menšík zase v lehké výhodě. Při svém servisu vede 30-15, 1-1, 30-15 ve druhé sadě. Servis do autu tentokrát. Menšík cílil opět do vzdálenějšího růžku, tentokrát do forehandu Tiena, který, připomínám, hraje levou rukou. Teď Tien už za základní čarou a už před ní přijímá podání Menšíka a vyplatilo se, protože donutil Jakuba Menšíka k chybě. No, když se český hráč netrefí do prvního podání, tak si Tien hodně věří. Jde až teď dokonce před základní čáru a dokáže okamžitě udeřit, hrát rychle po odskoku, dostat Menšíka pod tlak a tak se projevuje i na nepříznivém stavu. 2-6, 1-1, 30 oba a do autu teď z prvního podání Jakub Menšík, který jde k síti cvičným způsobem odehrát míček směrem ke sběrači. 1-1, 30 oba, teď to bude druhý servis a opět Tien je špičkami přilepený k základní čáře. Tien teď vyráží dopředu a nemusí hrát, je tady dvojchyba, tak je tady pomoc nechtěná od Jakuba Menšíka směrem k soupeři. 30-40, je tady breakball, hned dá se říct na začátku druhé sady. 2-6, 1-1, těžký okamžik teď pro Jakuba Menšíka. Cítí to také Tomáš Berdy, který vstává z lavičky, aby podpořil Jakuba Menšíka na podání. Tvrdý servis, krásně trefený, Menšík jde k síti a tohle dohraje bezvadně. Krásně umístěný volej, Tien byl daleko a nemohl zareagovat na stuknutí Jakuba Menšíka, který ale krásnou ranou z prvního podání vytáhl hodně do strany Tiena. Ten sice dokázal vrátit, ale Jakub Menšík už byl na cestě k síti a jenom ťuknul do balonku z forehandové strany křížem a krásně srovnal na schodu. 1-1 schoda. Odvrácený breakball, Jakub Menšík servíruje do sítě, to je škoda. Teď už to vypadalo, že balonek chytá dobrý směr, ale bohužel teď balonek zastavuje síťka, tak je to opatrnější druhý servis, který okamžitě Tien atakuje a Tien si teď rozběhává Jakuba Menšíka a zkracuje hru. Menšík vyráží k síti a bohužel už nedokázal na krátký míč zareagovat přesným způsobem. Forehand nabíhaný končí v autu. Těžký úder teď pro Jakuba Menšíka, který se snažil vyřešit vše razancí z forehandové strany. Ovšem už byl hodně blízko sítě a tam už pak je velmi těžké umístit míček do kurtu, pokud tenista hraje s takovou velkou razancí. Výhoda pro ty je na další breaková šance a navíc teď Jakub Menšík si nepomůže prvním servisem, to je škoda. První rána končí v síti a tak je to 2-6, 1-1 a nevýhoda Jakuba Menšíka, který teď velmi opatrně zaservíroval, ty jen vrátil technický servis, krásně trefená lajna teď zachraňuje Menšíka na chviličku, ale stále si ještě hraje forehand Menšíka. Tentokrát do autu, tak Jakub Menšík teď jakoby se bál udeřit do balonku svým typickým způsobem, hrál teď pod velkým liftem forehandové údery opakoval. A při tom druhém případě už lineu netrefuje, trefuje se kousek za ní nechtěně a tak je to další break a další nepříjemnost z pohledu Jakuba Menšíka, který teď tedy ztrácí podání, stav nepříznivý 2-6, 1-2, ale stále ještě není hotovo.
3: Za minutu budeme pokračovat.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Stále ještě posloucháte na Radiožurnálu Sport přímý přenos z O2 Areny. Je to kvalifikace o finálový turnaj Divisova poháru. V 17 hodin se ale z přímého přenosu Radiožurnálu Sport stane pořad s mikrofonem za sportem. Přidá se totiž hokejová typ Sport Extraliga. V 17 hodin právě začíná totiž utkání mezi Třincem a Kometou. V 17.30 potom Litvínov Pardubice, Mladá Boleslav Karlovy Vary. No a od 18 hodin zápas, který bude mít hodně dobrou atmosféru, protože stadion na Kladně je vyprodaný v utkání proti Spartě. Také se bude hrát v Hradci Králové, kam přijedou České Budějovice. A Olomouc bude hostit Plzeň. O žádný z těchto zápasů nepřijdete, i když budeme sledovat také to, co se bude dít v O2 aréně. Ať už to dopadne mezi Menšíkem a Tienem, jakkoliv další zápas se hrají Lehečka a Shelton. My budeme střídat jednotlivé stadiony, včetně O2 arény. No a teď se právě vracíme do Libeňské haly, abychom dál drželi palce Jakubu Menšíkovi proti Lerneru Tienovi. Slovo má Jaroslav Plašil.
4: Lerner Tien to má výtečně rozehrané, 6-2 první set, 2-1 ve vedení ve druhém setu je tento Američan a navíc tedy má výhodu breaku, který se snaží teď potvrdit. Zatím stejný scénář jako v první sadě, ale snad to nebude stejné až do konce. Jakub Menšík teď od základní čáry diktuje a rozhoduje o tom, cože se bude dít na dvorci, tady v O2 aréně, krásný forehandový úder, který už nevrací Tien. S razancí teď uspěl Jakub Menšík, trošičku mu razance chyběla v tom předchozím demo, kdy Menšík servíroval, mluvili jsme o tom, že až nezvykle Jakub Menšík hrál spíš opatrnější údery pod velkým liftem, ale teď už je zase jiná hra, jiný game a Lerner Tien za stavu 2-1 také může leco pokazit, ale nestane se to teď. Smeč vychází Tienovi dokonale. Teď Jakub Menšík nezaskočil Tiena, který se dostal ze stavu 0-15 do stavu vyrovnaného. 15-6, 2-2-1. Zatím Lerner Tien prochází klidněji tímto zápasem. Snad se to ještě změní. Tien na podání teď z pravé strany do sítě, takže druhé podání teď bude muset stačit americkému hráči. Jakub Menšík trošku blíž základní čáře. Menšíkův forehand teď na tělo Tienovi, který se snažil obejít míček tak, aby hrál forehandem. To se mu ještě povedlo, ale bylo to jenom takové plácnutí z nouze do sítě. Bylo znát, že teď Tien si neporadil s razancí Jakuba Menšíka, který se hezky trefil do returnu a tak vede 30-15 český hráč. 6-2, 2-1 pro Tiena, ale 15-30 v tuto chvíli. Levácký servis na střed teď od Tiena, krásný další úder z forehandové strany. Tien teď hraje do forehandu Menšíka, ten znovu volí stejný směr do protipohybu. Stále se hraje, Menšík zkracuje hru, Tien běží k síti, ale míček nepřešel přes síť, takže je to 30 oba, jak slyšíte pod mým hlasem. Lerner Tien srovnává na 30 oba, Jakub Menšík bude zase přijímat první podání za vyrovnaného stavu. Dvakrát byl teď český tenista ve vedení, v těsném vedení při servisu soupeře, ale ten dokázal pokaždé srovnat. 6-2, 2-1. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu teď o tomto duelu. Lerner Tien servíruje za stavu 6-2, 2-1, 30 oba, má tedy výhodu breaku, zatím je klidnějším a přesnějším hráčem v tomto utkání, které můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Pod velkým tlakem byl teď Lerner Tien ve výměně a Jakub Menšík výměnu vyhrál, má breakball za stavu 30-40, teď bude podávat Tien. který teď si opět neporadil s agresivitou Jakuba Menšíka. 6-2, 2-1, 30-40 z pohledu Tiena, který teď bude servírovat z levé strany dvorce. Teprve 3/4 hodiny se hraje tento zápas. Tien krásně servíruje do backendu Menšíka, ale ten dokázal vrátit k čáře. Parádní délka Menšíka, teď může Menšík útočit. Forehand Menšíka hezky, krásně, klajně. A break je zpátky, 2-2. Tomáš Berdych okamžitě vyletěl z lavičky, stejně tak jako teď zesílil potlesk fanoušků. Jakub Menšík srovnává na 2-2, ztracené podání je zpátky. Krásně to vyšlo Jakubu Menšíkovi teď a klíčem bylo, že dokázal vrátit velmi těžké podání Larneru Tienovi. Byť byl Jakub Menšík rád, že míček dostal na druhou stranu, tak ale šťastným způsobem, protože balonek trefil lajnu, Tien byl odzbrojený okamžitě, v tu chvíli nemohl útočit a Jakub Menšík přešel do útoku a poradil si s tím dokonale. Teď navíc krásně umístěný servis, volej bezpečně dohraný, Jakub Menšík teď už má v zádech bouřící publikum a troufám si říct, že teď už z toho může hodně čerpat, protože má za sebou dobrý okamžik, který by ho mohl vrátit do hry. 2-6, 2-2. Jakub Menšík prohrál hladce první set, prohrál i podání na začátku druhé sady, ale dokázal sebrat soupeři servis a teď na tomu může být lépe. Ale teď to bylo velmi těžké. Half volej Jakubu Menšíkovi nevyšel. Velmi těžký úder teď byl před Jakubem Menšíkem, který nedokázal míček dostat přes síť. Larner Tien vrátil krásným způsobem a Menšík při postupu k síti musel hrát míček, který se skoro neodrazil od země. Bylo to velmi těžké pro Jakuba Menšíka. 15 oba. 6-2, 2-2 z pohledu Tiena, který teď jen tak vrátil těžký servis Jakuba Menšíka, který teď chybuje od základní čáry. Nejprve si pomohl bombou z prvního servisu, Tien jen tak dokázal míček vrátit zpátky, ale Jakub Menšík nebyl přesný při svém útoku a tak je to 30-15 z pohledu Tiena. Ono samozřejmě není to jednoduché poradit si vždy s razancí a taky s rotací, kterou soupeř balonku dává. V tomto případě Larner Tien, který je připravený na příjmu a půjde zase hodně dopředu od reklamních banerů, protože nebude přijímat první, ale druhé podání, to první bylo dlouhé. Jakub Menšík, dobrý druhý servis, krásně přiriskoval podání Jakub Menšíka. Tien nemůže útočit, to naopak může dělat Menšík, ale z backendu chybuje. Backend po čáře a jsou tady breakboly 15-40, to je škoda. Jakub Menšík, zdálo se, že se nadechuje, že obrací utkání na svou stranu, ale může to být předčasné, pokud teď znovu zase ztratí podání. To by byla krutá rána pro Jakuba Menšíka. 15-40, ještě k tomu nedošlo, ještě servíruje Jakub Menšík. Dva breakboly. 15-40, těžký servis, Tien dokázal vrátit pod nohy Jakubu Menšíkovi a ten chybuje. Larner Tien poté, co ztratil podání, tak zase znovu se dostává do výhody, získal podání Jakuba Menšíka. 6-2, 3-2, zatím je Tien lepším hráčem, ale Jakub Menšík to ještě určitě zkusí, ale bude muset dotahovat. 2-6, 2-3 z pohledu českého tenisty.
3: Tenhle zápas pokračuje zhruba za minutku a půl, zase se vrátíme a máme alespoň nějaké dobré zprávy pro fanoušky českého sportu. Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Druhého Španěla Ortolu předčil o 97 tisícin sekundy. Musíme připomenout, že Salač v Rakousku startuje jako osmý muž pořadí mistrovství světa a naladil se dobře po dvou závodech, které se nepovedly. On je nedojel. V Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci a v San Marínu kvůli technickým problémům. Ve Špílegu teď bude mít šanci na první bodový zisk od srpnového vítězství v britské Grand Prix v Silverstoneu. No a ještě jednou připomínáme, že za necelou hodinu začíná na Radiožurnálu Sport také hokejová Tip Sport Extraliga.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
9: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnálu Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
1: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Vracíme se zpátky do O2 Areny na utkání o finálový turnaj Davis Cupu. Jakub Menšík proti Larneru Tienovi. Jaroslav Plašil.
4: Jakub Menšík na příjmu, Larnard jen na podání a opět má Američan výhodu breaku ve druhém setu. Pokud jste neslyšeli dosavadní průběh, tak 6-2 první set pro Tiena, 3-2 teď pro Tiena ve druhé sadě, který sice první zisk podání soupeře nevyužil, break nepotvrdil, ale když se Jakubu Menšíkovi povedlo srovnat na 2-2, tak ten zase odskočil, zase sebral Menšíkovi podání a je teď ve velké výhodě Američan, který může dopodávat tento zápas, ale samozřejmě může to na něj také ještě dolehnout. Zatím je, když nepočítám ten jeden ztracený servisový gem, mnohem klidnějším hráčem v O2 aréně a jeho hra zatím opravdu, nechci říct, že by byla úplně dokonalá, ale je výtečná. Jakub Menšík teď jen tak vzal těžký servis soupeři, který jde k síti, ale Menšík už netrefuje míček na druhou stranu a je to teď zatím, zdá se, pohodlný servisový gem pro Tiena, který vede 40-0, 6-2-3-2, 40-0. Tomáš Berdych opět na nohou, znovu se snaží připomínat Jakubu Menšíkovi, že není nic ztraceno. Český tenista napřímu teď ale nemá moc šancí. Tien vyráží dopředu. Menšík se snaží prohodit Tiena, který se natáhl do strany a krásným volejem umístil míček hezky za síť. Tien teď dominoval na dvorci. V této servisové hře nedal Menšíkovi sebe menší šanci a vede 4-2. 6-2, 4-2. Ozývají se fanoušci z nesmělého pokřiku. Je mnohem smělejší, mohutný. Slyšíte to ve vysílání radiožurnálu Sport. Jakub Menšík, ty se z toho samozřejmě rád dostal i s pomocí diváků, ale samozřejmě není teď v jednoduché situaci. Ale Menšík bojuje, teď jde k síti a krásným způsobem podsekává balonek z pravé forehandové strany za síť. Vynikající úder od Jakuba Menšíka, který se toho nebojí, chodí k síti. Larnard jen to má těžké, pokud se Jakubu Menšíkovi povede první servis, teď se to ukázalo. 2-6, 2-4, 15-0 pro Menšíka, který teď servíruje z levé strany. Bomba, kterou vrací Tien, kratší míč, okamžitě Tien se musí bránit, protože Menšík vyráží dopředu a to je škoda. Tak teď to bylo vyhrané z pohledu Jakuba Menšíka. Stačilo balonek doťuknout na druhou stranu, ale to se bohužel Jakubovi Menšíkovi nepovedlo. Jakub Menšík teď v relativně snažší pozici stukával míček do volné části dvorce. Tien byl v obrovské defenzivě, ale stačilo to teď. Pomohl nechtěně Jakub Menšík chybou svému soupeři. Takže stav 15 oba. Těžký servis dokázal Tien vrátit. Opět podobná situace, ale tentokrát Jakub Menšík při náběhu k sítě přesný, neomylný. Forehandem uklízí balonek do volné části dvorce, tak aby nemohl Tien vůbec hrát. 2-6, 2-4, 30-15 pro Menšíka. Tak skvělá reakce na hodně nepovedený nešťastný moment. Dalo by se říct, takových se moc nevidí. Jakub Menšík teď bude podávat za stavu 2-6, 2-4, 30-15 z levé strany dvorce. Krásný servis, Tien forehandem vrací k čáře, ale takže teď Menšík už měl co dělat s liternem a nedokázal míček vybrat do kurtu. Tak teď tedy Tien využil toho, že Menšík cílil na jeho forehandovou stranu. Jednou rukou se samozřejmě Tien dokázal dostat snáz k míčku. No a švihnul raketou tak, že balonek trefil lajnu a Jakub Menšík nenašel odpověď. 2-6, 2-4, 30 oba. Těžký servis teď Menšíka. Tien sice vrátil, ale Menšík dokázal udeřit silněji na druhou stranu a Tien už si s razancí neporadil. Byť si teď Menšík vybral místo, které tušil. Tien zůstal stát, čekal, že Jakub Menšík může zaútočit do stejného místa, tak ale ta razance byla taková, že už si s tím Tien neporadil. Menšík ve vedení 40-30, 2-6, 2-4, servis levé strany Menšíka tvrdý, přesně na střed. Tien se sice dokázal dostat k úderu, který byl nakonec úspěšný, ale balonek se od pásky odrazil do kurtu. Menšík si na míček počkal a už jej uklidil krásným způsobem. Takže 4-3 pro Tiena, 3-4 z pohledu Menšíka, který snížil díky svému servisu, ale Tien je stále podání napřed a stále platí, že může tento zápas doservírovat, byť ne už té následující hře, o které uslyšíte na radiožurnálu Sport za nějakou minutku. Připomínám skóre 6-2, 4-3. Takový je stav pro Tiena, který bude zase za chvíli servírovat.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace se Santi Denia dnes oznámil svoji nominaci na 4 zápasy Ligy národů. Jsou mezi nimi, jsou v těch jménech také 3 nováčci. Jednak je to Lukáš Ambros, Roman Macek, ale také Matěj Radosta. No a možná, že od příště by to také mohl být německý rodák Rian Nadery, ten by se prý měl stát členem českého národního týmu. Aspoň to tvrdí fotbalová asociace, která aktuálně vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby právě tenhle 23-letý útočník Glasgow Rangers mohl reprezentovat. Potvrdil to Pavel Nedvěd, tedy manažer reprezentací. No a ten také potvrdil, že fotbalista Patrik Schick zůstává mimo reprezentaci. Patrik Schick už po mistrovství světa oznámil, že končí s reprezentací a teď novému trenérovi českého týmu a také generálnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi potvrdil a zdůraznil, že momentálně zájem o reprezentování nemá, i proto právě on chybí v té nominaci na nejbližší zápasy Ligy národů, které uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Ale teď už se pojďme zase vrátit do O2 Areny na tenis, který sleduje Jaroslav Plašil.
4: 6-2, 4-3 a teď je chyba z rakety Tiena. Dobrý dárek Jakubu Menšíkovi, který vede 15-0 při podání Tiena, který teď byl aktivnější při výměně. Není se čemu divit, protože jako první podával a velmi dobře podával, ale zkrácení hry Tienovi nevyšlo, balonek skončil na pásce a od ní se vrátil zpátky k Tienovi. Takže stav 6-2, 4-3, ale 0-15 pohledu Tiena. Krásný servis, ale Menšík dokázal vrátit, takže se hraje. Teď je to Tienův backhand k čáře, backhand úspěšný, protože Menšík už nedokázal prohodit Tiena, který vytvořil na Menšíka tlak tím, že šel k síti. Menšík možná viděl nějakou malou skulinku, ale byl to těžký úder, který mu přistál u základní čáry a tak Menšík trefil jen do sítě. Stav 15 oba, 6-2, 4-3, 15 oba. Krásný servis, technicky zahraný, ale zároveň také razantní od Tiena. Forehand Menšíka teď do růžku, forehand křížem od Tiena pomalejší, takže Menšík může útočit a také to dělá. Menšík teď ale ovšem z backendové strany není úspěšný. Při postupu k síti Menšík šel ukázkovým způsobem blíž a blíž k síti, stále do kurtu, ale bohužel opět si neporadil úplně dokonale s rotací z druhé strany a vyhazuje míček z backendové strany mimo a to je pomoc nechtěná pro Tiena. 6-2, 4-3, 30-15 z pohledu Tiena, který teď servíruje z levé strany levou rukou, tentokrát na tělo Jakubu Menšíkovi, který váhal, kterou variantu nakonec použije, ale nakonec měl štěstí, protože balonek se teď na chviličku zastavil nad páskou a Lerner Tien nevěděl v tu chvíli, co má dělat. Zaskočila jej situace. On určitě není tak silný v těchto situacích na síti, kdy je potřeba reagovat takovým způsobem, kdy se stane něco nečekaného. Teď samozřejmě z toho Jakub Menšík vytěžil stav 30-30 a navíc teď 30-40 to je. Protože Tien možná ten okamžik měl ještě chvilku v hlavě. No vida, mohlo to být pohodlné pro Tiena, mohl mít možná už gem v kapse, ale takto je to otevřené. 6-2, 4-3. Fanoušci opět ožívají Jakub Menšík ve vedení. 40-30, je tady breakball, byť se štěstím, ale Jakub Menšík vyhrál balonek na 30-30. To bylo zásadní. Míček nečekaně změnil směr a Tien do něj udeřil nešťastným způsobem. Teď si ale Tien pomohl krásnou první ranou a je tady přímý bod a to je pro Tiena krásná odpověď Jakubu Menšíkovi na ty nešťastné okamžiky z pohledu amerického hráče. Srovnáno na 40-40, 6-2, 4-3 a 40-40. To znamená schoda. Tien jde servírovat z pravé strany dvorce. Tien už má balonek nad hlavou, ale teď mu vůbec nevyšel první servis, ten skončil až skoro za Deblovou uličkou. Tien servíruje teď na podruhé úspěšněji, ale Jakub Menšík teď opět to nemyslel zle, snažil se atakovat druhý servis, vyrazil do kurtu, jenomže bohužel z backendové strany nebyl úspěšný a kousíček sice, ale out a je to zase lepší stav pro Tiena, který má výhodu 6-2, 4-3, výhoda síť sice, druhé podání pro Tiena, ale Tien je teď ze stavu 30-40 rázem ve výhodě při svém servisovém gemu. Opatrnější druhý servis okamžitě Menšík atakuje, Tien ale doproti strany, teď Tien vyráží k síti a Menšík jej neprohodil, trefuje síť, Tien si plácá s Bobem Bryanem, kapitánem amerického týmu, vede 5-3 a vytvořil teď tlak na českého hráče. Jakub Menšík teď bude servírovat tak, aby utkání neskončilo. 6-2, 5-3 pro Lernera Tiena, který zatím zvládá důležité okamžiky tohoto zápasu lépe. Poradil si i se ztrátou podání ve chvíli, kdy měl náskok breaku ve druhé sadě. Samozřejmě pomáhá mu určitě to, že měl v tu chvíli v zádech vyhraný set. To se samozřejmě hraje lépe. 6-2. 5-3, hodinu a minutu trvá tento duel a Jakub Menšík se teď bude snažit o to, aby ještě neskončil po tomto gemu. Menšík bude podávat na Tiena, který je na pravé straně dvorce. Tien backendem jen tak vrátil míček a okamžitě teď žene Jakub Menšík svého soupeře a žene ho k chybě. Skvěle, Jakub Menšík vede 15-0, 2-6, 3-5, 15-0. Silný úder Jakuba Menšíka z backendové strany teď zaměstnal Tiena až příliš. Tvrdý úder pomáhá Jakubu Menšíkovi k vynucené chybě na druhé straně, to tak určitě můžeme říct. 2-6, 3-5, 15-0 z pohledu českého hráče, který servíruje krásně do růžku. Tien na ní nereagoval, jenom si poupravil kšilt své čepičky a jde zase na druhou stranu. Každý z tenistů má kšiltovku a každý také kšilt na druhé straně. Než ten druhý, Jakub Menšík s kšiltem dozadu typickým způsobem, Tien dopředu, ale to není důležité. Tien teď se snaží vrátit těžký úder Jakuba Menšíka, backhand křížem od Tiena, forehand do růžku od Menšíka a chyba Tiena, který se snažil o backhand po čáře, ale síla úderu Jakuba Menšíka byla v tu chvíli velká, takže 40-0 ve vedení český tenista, který za stavu 2-6, 3-5 může snížit a pak se ukáže, protože Lerner Tien samozřejmě v takovém okamžiku ještě nebyl. Ale stále platí, že je to teprve 3-5. 40-0 pro Menšíka, kterému nevyšel první servis. Balonek mířil na středovou čáru, ale těsný aut, Jakub Menšík bude podávat znovu na Tiena, který vyráží dopředu a nemusí hrát. Dvojchyba Jakuba Menšíka naštěstí teď platí, že v docela komfortním stavu, stále to tak snad ještě můžeme říct, protože Menšík teď stále je ve vedení při svém servisovém gemu 40-15 a když tomu připočteme to, že Jakub Menšík se umí trefit parádně do servisu obvykle, tak je to stále dobré. Teď Jakub Menšík jde k síti, pomáhá si teď dobrým podáním k tlaku a je to 4-5, skvěle, 2-6, 4-5, Jakub Menšík skvěle zaservíroval, Tien balonek vrátil jen krátce za síť a Jakub Menšík byl včas na dobrém místě, okamžitě přitlačil a snížil na 4-5, za minutu a půl ovšem půjde podávat Tien a toto bude velký okamžik celého zápasu.
3: Na ten velký okamžik se vydáme do O2 Areny. Musíme také zmínit, že v neděli odstartují časovkami v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned prvním dnu šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Ten právě v té časovce bude chtít atakovat nejvyšší příčky, tam sahají jeho ambice. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile. Nakonec uzavře mistrovství světa se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let. Tady je Pogačar, ten zatím po té, co utrpěl vážný pád, tak ten trénuje pouze na stacionárním kole doma. Ještě jednou připomínám, že už za 40 minut začíná na radiožurnálu Sport pořad s mikrofonem za sportem a vydáme se i na hokejovou extraligu, a to konkrétně do Třince.
1: Hokejová tip Sport Extraliga na radiožurnálu Sport.
10: Ahoj, tady Dan Moženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
3: Oceláři od 17 hodin hostí Kometu Brno, vy to uslyšíte, ale teď se vracíme do O2 Areny na utkání Menšík Tien, které sleduje Jaroslav Plašil.
4: Ano, Lerner Tien servíruje na výhru v zápase 6-2, 5-4 a navíc 15-0 po přímém bodu z podání. Tien servíruje teď do backendu Menšíka, ten sice vrátil, ale Tien může útočit na druhou stranu a to se mu také daří. Teď Menšíka se chtělo říct, může vysvobodit lob, který by šťastně dopadl na čáru, ale bohužel pro Jakuba Menšíka míček končí těsně za čarou a tak Tien vede 6-2, 5-4, 30-0 a už je opravdu kousek od toho, aby vyhrál toto utkání. Arne Tien servíruje rychle, snaží se využít toho, že je v úvozovkách na koni. Jakub Menšík jde dopředu na druhé podání Tiena, ale těžké druhé podání. Menšík teď se brání úderům soupeře, který jde k síti, tlačí teď do růžku Jakuba Menšíka do backendového úderu, který je chybný a je to 40-0. Tak to je složitá situace pro Jakuba Menšíka. Hlediště teď se ještě snaží vyburcovat Jakuba Menšíka, který je v hodně, hodně složité situaci. Jsou tady matchboly pro amerického hráče číslo 2 v sestavě Spojených států Lernera Tiena. 6-2, 5-4, 40-0. Těžký servis, ale dlouhý, takže ještě malá naděje tady je pro Jakuba Menšíka. Jakub Menšík za základní čarou Lerner Tien a jeho technický druhý servis. Tien hraje teď do forehandu Menšíka, teď je to backhand Tiena na střed. Tien jde k forehandovému úderu a netrefuje dvorec. Tien si teď hodně věřil na forehandovou ránu po čáře. Jakub Menšík už mohl jen doufat, že se soupeř netrefí, protože v tu chvíli by byl bezmocný, ale Tien nedokázal umístit míček do kurtu, ale nemusí jej to tolik mrzet. 40-15, ale ještě dobrý stav pro Tiena, který navíc skvěle zaservíroval. Menšík ale dokázal vrátit, ale to už je tak všechno, co Jakub Menšík mohl předvést, protože Tien následnou ranou nedává šanci Jakubu Menšíkovi. Získává, ano, řekněme si upřímně, celkem hladce první bod Američanů. To se asi nečekalo úplně, že ten průběh bude takový. Jakubu Menšíkovi utekl první set, kdy působil trošičku nervózněji, často chyboval a Lerner Tien si pohodu přenesl i do zbytku zápasu, zvládl pro něj velmi klíčový okamžik, když ve druhé sadě vedl 2-1, získal podání Menšíka, ale v zápětí poprvé v utkání ztratil svůj servis, pak ovšem za stavu 2-2 zase sebral podání Menšíkovi a už si utkání nenechal vzít, teď se raduje s americkým týmem. Lerner Tien nečekaně hladce poráží Jakuba Menšíka 6-2, 6-4. Spojené státy vedou 1-0. No a za nějakých 15-20 minut se znovu uslyšíme. Tentokrát to bude David Prouza, který vás bude provázet duelem Jiřího Lehečky a Bena Sheltona, tak snad bude mít více štěstí na dobré zprávy pro české tenisty.
3: To byl Jaroslav Plašil. Díky za ten komentář.
1: Radiožurnál Sport.

0: Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, řesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
5: Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4. Zasahuje tam 23 jednotek. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Policie pátrá po 85-leté Miloši Houtkové z Pičína na Příbramsku. Žena včera kolem 18. hodiny odešla z domova na procházku a dosud se nevrátila. Trpí Alzheimerovou chorobou. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká a má silnější postavu. Má kratší šedé vlasy a modré oči. Na sobě měla kalhoty a mikinu oranžovo-hnědé barvy. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158.
1: Sport.
5: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem USA 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6. Za pár minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport česká dvojka Jiří Lehečka proti americké jedničce finalistovi nedávného Grand Slamu US Open Benu Sheltonovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Náchoda. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi 40 minut. Na D1 páteční kolona i za Prahou směrem do Brna. A tam je to na 35 minut od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Tam je nehoda ve Kbelské ulici. Překážela na začátku Kbelské. Před malou chvílí odjeli kolona. Už před sjezdem na Zdiby by se mohla rozjíždět. Silnice 14 je mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem v obou směrech neprůjezdná. Osobní auto tam narazilo do stromu. Jede se přes Provodov. V Liberci čekejte kolony na průjezdu městem, hlavně ve směru z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením, zdržíte se okolo 15 minut. A 35 se ucpává i ve směru z Vysokého Mýta do Mohelnice. Před Litomyšlí a taky před Moravskou Třebovou. Dohromady se zdržíte asi půl hodiny a je to pouze silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Už o víkendu v noci ze soboty na neděli evropského času začne 7 zápasy herní příprava před novým ročníkem té nejlepší hokejové ligy světa, tedy NHL. Během 8 následujících dní se potom odehraje neuvěřitelných 65 utkání a na také docela neuvěřitelných 36 místech. Celá NHL potom začne 29. září. Co se týče české nejvyšší soutěže Tipsport Extraligy, tak ta už má za sebou první kolo a to druhé se rozehraje už dnes zhruba za 23 minut. Startuje dnešní první utkání mezi Třincem a Kometou. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: Kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu se zatím pro české tenisty nevyvíjí úplně ideálně. Jakub Menšík totiž prohrál svůj úvodní zápas Lernerem Tienem v pražské O2 aréně. No a tak na české jedničce Jiřím Lehečkovi teď bude, aby se hodně posnažil proti Benu Sheltonovi. Tenhle zápas bude přímo z libeňské haly komentovat David Prouza. Toho teď vítám ve vysílání. Davide, vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: My už slyšíme, že další dvojka vyrazila na kurt v O2 aréně, je to tak?
1: Je to přesně tak, v tuhle chvíli už na dvorci Ben Shelton a teď... Tak jste to slyšeli ne ode mě, ale přímo od hlasatele na centrálním nebo jediném vlastně kurtu O2 arény. Jiří Lehečka teď už také s dvěma tenisovými bagy přes rameno přišel na kurt. Teď si oba ty bagy odloží. No a za malou chvilku začne rozehrávka a to znamená, že přibližně za nějakých 5 minutek, možná 6, by se mělo začít hrát. A přesně jak jsem to říkal, Češi jsou pozadu, je to 0-1 po tom, co zápas Jakubovi Menšíkovi, řekl bych, hrubě nevyšel v souboji s Lernerem Tienem, vlastně neukázal vůbec nic.
0: No, on Tomáš Berdych, kapitán Davis Cupového týmu, hodně sázel na včerejší tiskové konferenci na to, že český tým bude mít podporu v O2 aréně, která je slušně zaplněná, ale co se týče té kulisy, toho fandění, mohlo to být rozhodně výraznější při tom zápase Jakuba Menšíka?
1: Souhlasím naprosto, klidně bych to i podepsal. A arena je zaplněná velmi slušně ve spod. Ty spodní prstence nebo ta spodní část, tam je to opravdu našlapané, ale jakmile se podíváme nahoru, tak tam to zkrátka zase úplně taková sláva není. A přiznám se, že asi jsem také čekal trošku, řekněme, větší hlasitou podporu. Není tady na můj vkus možná tolik těch stařivých bubeníků, jako bývalo ještě v době, kdy se Davis Cup hrával tím starým formátem celý víkend, ale já si trochu myslím, že to bylo dáno i vývojem toho utkání, že zkrátka nebyl nikde takový ten moment, kdyby se to pořádně roztleskalo, kdyby nedej bože třeba přišla mexická vlna a tak dále a tak dále. Ono v momentě, kdy Jakub Menšík v podstatě prohrával od úplného začátku zápasu a nebylo tam ani jediný moment, kdyby se dostal třeba do nějakého dvougemového trháku, tak taky se do toho fandění hůře možná dostává, hůře nutí. A i proto ta atmosféra, neříkám, že byla vlaha, ale rozhodně mohla být trochu živější. Ale jak jsem říkal, nikdy prostě se to nepodaří ani na kurtu, ani okolo něj. O to víc teď můžeme doufat, že Jiří Lehečka dá větší důvod fanouškům udělat trošku větší bengál.
0: Budeme se to samozřejmě přát. Utkání mezi Jiřím Lehečkou a Benem Sheltonem začne za nějaké 3-4 minuty a to je přesně čas, kdy se znovu do O2 arény za Davidem Prouzou vrátíme. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci o finálový turnaj Davisova poháru 0-1 se Spojenými státy. Jakub Menšík prohrál svůj zápas s Lernerem Tienem 0-2, konkrétně 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka, ten se to teď pokusí napravit proti velmi těžkému soupeři Benu Sheltonovi. Zápas v O2 aréně komentuje David Prouza.
1: Ten zápas začne za několik málo okamžiků. Teď ještě oba tenisté vyzkoušeli na nečisto několik svých servisů a přímo se měl možnost podívat se, jakou rotaci dává svým ranám Ben Shelton. Nejenom, že samozřejmě jeho servis má obrovskou ránu, ale také právě ten švih a ta rotace, kterou dává těm úderům, zejména při podání, je opravdu nepříjemná pro všechny returnující, tak snad Jiří Lehečka má dobře načteného svého soupeře. Zároveň musíme říci, že vzájemná bilance těchto dvou tenistů rozhodně nehovoří ve prospěch českého reprezentanta. Je to 0-3 z pohledu Lehečky. Všechny zápasy relativně vyrovnané, ten poslední v roce 2026, ten úplně nejvíc. Dokud končím to za chvíli, řekneme také informaci pro posluchače Radiožurnálu. Ale bylo to opravdu velmi, velmi vyrovnané a samozřejmě Jiří Lehečka teď v pozici, která je trochu jiná. Je v týmu, hraje nejenom za sebe, ale i za Českou republiku. Mohlo by to Jiřímu Lehečkovi pomoci, tak snad právě tento český reprezentant získá důležitý bod, stejně jako ho získal před rokem v Delray Beach ve stejné fázi Davis Cupu. Tam Češi tehdy uspěli 3-2. Je pravda, Američané byli v jiném složení, hrál tam Taylor Fritz, hrál tam také Francis Tiafoe, ale teď je to úplně jiné a Jiří Lehečka navíc nastupuje v pozici 0-1 na zápasy a za maličku chvíli se začne hrát. Rozehraje celé to utkání finalista letošního US Open Ben Shelton, hráč, který má teď opravdu velmi, velmi solidní formu. Porazil Carlose Alcaraze ve čtvrtfinále právě newyorského Grand Slamu a prohrál až nakonec s Němcem Zverevem 1-3 na sety, který zahajuje servisem na Jiřího Lehečku. Vy o tom můžete slyšet v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ben Shelton a první pokus, který se nevešel tam, kam měl, to znamená přes druhé podání a do těla Lehečky, který jen tak, ale dokázal se vytočit a vrátit tuhle výměnu. Teď Ben Shelton v nátlaku, ale při náběhovém úderu z backendu se nedokázal vtlačit do kurtu a tak Jiří Lehečka získává úvodní 15 tohoto zápasu a dostává se do mírného, opravdu velmi drobného náskoku 15-0, ale i takhle zvládnutá úvodní výměna při returnovém gemu může docela slušně pomoci tenistovi v tom, aby se mu potom dařilo dále, aby nabral jistotu, aby nabral rytmus, nějakou úderovou pravidelnost a tak dále a tak dále. Ben Shelton ani zleva na podruhé neuspěl s prvním servisem a to by určitě mohla být cesta pro Jiřího Lehečku, protože rozdíl mezi prvním a druhým podáním u Sheltona je docela znatelný a Jiří Lehečka výborně v základní čáře zatlačil Sheltona a hned se dostává do náskoku 30-0, tak to je poznání lepší vstup do utkání Jiřího Lehečky v momentě, kdy zahajuje, řekněme, v té horší pozici returnujícího tenisty. A teď hned 30-0 pro Čecha, který bude podporován velkým množstvím fanoušků, ale rozhodně ne vyprodanou O2 arénou, to můžeme říct si už teď a myslím si, že se to v průběhu zápasu asi úplně nenaplní. Teď Ben Shelton, skvělá rána z prvního servisu, přibližuje se Američan k síti. Jiří Lehečka teď v rozštěpu, málem, že ten prohoz ještě dostal přes síť, ale myslím si, že Ben Shelton v tuhle chvíli už by ten volej zahrál v klidu, nebyl pod nějakým velkým tlakem a snižuje na 15-30 ze svého pohledu. Češi prohrávají 0-1 na zápasy se Spojenými státy. O2 Arena to sleduje. Slušně zaplněná, ale rozhodně ne zatím 100% zaplněná. Jiří Lehečka se vzdaluje od své základní čáry, tak aby mohl přijmout servis Bena Sheltona, který má opravdu velký odskok. Ta velká horní rotace, kterou dává svým servisům Shelton, znamená, že je to velmi složité. Často tenisté returnují nad rameny, což znamená, že nemají takovou kontrolu nad tím, kam to doletí. A je to teď 30-30 po bodu ze servisu od Bena Sheltona. A teď také informace pro posluchače Radiožurnálu za maličkou chvíli. 30-30 zatím mezi Českem a Amerikou, tedy mezi Lehečkou a Benem Sheltonem. Jiří Lehečka vstoupil slušně do prvního gemu zápasu s Benem Sheltonem, vedl 30-0, pak ale Američan předvedl dva rychlé body za sebou, teď navazuje na tuhle sérii dalším bodem z prvního podání a dostává se do vedení 40-30. Český reprezentant Jiří Lehečka v pozici, že musí vyhrát, nebo respektive velmi potřebuje vyhrát, aby srovnal na 1-1 na zápasy v souboji z Česka se Spojenými státy v Davis Cupu, protože Jakub Menšík první utkání ztratil, a to celkem rychle s Lernerem Tienem. Ten zápas netrval ani hodinu a půl a stav 0-2 po prvním dni by významným způsobem favorizoval Spojené státy, které se snaží stejně jako Česko o postup na finálový listopadový turnaj, který se bude hrát v italském Turíně. Jiří Lehečka svůj servisový gem k radosti diváků zahajuje získaným 15, dostává se do vedení 15, pardon, dostává se na stav 40-40.
2: A tím pádem Foutu aréně na malou chvíli krátká přestávka, kterou využijeme k tomu, abychom 16:54 připomněli, že za chvíli se rozjede program druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. U něj samozřejmě nebudeme chybět. Všechno tedy už od 17 hodin rozjede utkání, ve kterém přijde hned na startu také velmi slavnostní okamžik. Pokud ještě nevíte, tak za pár minut se dozvíte na úvod duelu mezi Oceláři, Střince a Brněnskou Kometou. No a potom se přidají postupně další duely. Teď zase na Radiožurnálu Sport zpátky na tenisový Davis Cup souboj Lehečka Shelton a z pražské O2 arény David Prouza.
1: Pokračující tahanice o první servisový gem Bena Sheltona. Teď má Američan výhodu při svém podání. Dobře si otevřel kurt v souboji proti Jiřímu Lehečkovi a zahrál do míst, kde sice český tenista byl, ale už tam nedokázal být i s raketou v ruce, a tak vítězný balónek znamená, že se Ben Shelton ujímá vedení 1-0 a v tomto zápase Jiří Lehečka do něj vstoupil velmi slušně, vedl 30-0, ale to bylo do té doby, než se Sheltonovi začalo dařit na prvním servisu. Od té chvíle už to měl, řekněme, Američan poznání lépe rozehrané. Tak věřme tomu, že Jiří Lehečka po tom, co odejde od své lavice a začne servírovat na druhé polovině kurtu v O2 aréně, takže najde svůj první servis třeba o trochu dříve, tak aby se netrápil na právě těchto gemech a mohl se po ně soustředit na ty returnové. Jakubovi Menšíkovi před hodinou to nevycházelo na podání v podstatě vůbec, nabídl mnoho a mnoho příležitostí svému americkému soupeři Tienovi a i proto je to tedy aktuální 0-1 na zápasy v souboji Česka se Spojenými státy. Srovnat může Jiří Lehečka, který už je připravený u základní čáry, a vy o tom teď v přímém přenosu můžete slyšet na Radiožurnálu Sport. Lehečka versus Shelton, americký tenista schovaný za základní čárou, ne úplně daleko, čekal bych, že by se mohl postavit o trochu dál, ale zjevně si věří minimálně zatím na první servisy Jiřího Lehečky. Ten první úvodní se nevešel do kurtu, druhý pokus v pořádku do backendu Bena Sheltona. Lehečka ale zahajuje nevinucenou chybou z forehandu a trochu jakoby teď připomněl ten moment nebo tu realitu servisových gemů Jakuba Menšíka, který také sekal docela velké množství nevinucených chyb. Věřme, že Jiří Lehečka na něj v tomto ohledu nenaváže dlouhodobě, že to bylo třeba jenom krátké zaváhání. Teď pokus Jiřího Lehečky z levé strany dvorce. Ben Shelton připraven, ale returnovat nemusí, protože servis Jiřího Lehečky nenašel cíl. Druhý pokus českého tenisty za malou chvíli, hodně přes 200 kilometrů, to napálil Jiří Lehečka, ale s přesností byl trochu na štíru. Teď rozehraná výměna, ve které Ben Shelton hodně podsekl balon z backendu, takže hodně měnil rotaci, ale Jiří Lehečka zatím v pohodě kontroluje tuhle výměnu, připravuje si situaci, aby mohl zaútočit. Bude to mít samozřejmě složitější, protože hraje zase proti levákovi, stejně jako Tien, tak i Ben Shelton hraje právě levou rukou a může to být zejména v dlouhých výměnách v pokročilejší fázi zápasu trochu nevýhodou pro Jiřího Lehečku. V momentě, kdy naskakují takové ty automatizmy, tak tam můžete často hrát nešikovně levákovi do míst, kde má forehand, kde by jinak soupeři měli backhand. Nicméně Jiří Lehečka to teď zvládl excelentně, zvládl tu nejdelší výměnu tohoto zápasu, srovnávána a 15-15, a ukazuje, že s výměnami od základní čáry s těmi delšími by nemusel mít úplně problémy a třeba i to by mohl být způsob, jak vyzrát na Bena Sheltona. Ukázal to před pár dny v Americe také Alexander Zverev, který ustál dlouhé výměny právě od základní čáry a trpělivostí nakonec vyzrál na svého amerického soupeře a získal Grand Slamový titul číslo 2 v sezóně 2026. Jiří Lehečka zahajuje zase zprava svůj servisový gem, respektive pokračuje v něm, a zase se netrefil do prvního pokusu. Ten druhý, věřme, bude v pořádku přímo do forehandu, ale Sheltonovi, a ten zahájil velkým útokem, ale Jiří Lehečka ten útok odrazil, ale pak následně nečistě trefený náběhový forehand od českého tenisty a komplikace pokračují při servisu českého hráče, který teď ztrácí 15-30. A bude muset se velmi, velmi soustředit na svůj první servisový pokus zleva, tak aby nenabídl breakové příležitosti hned na začátku utkání. To by pochopitelně byla významná komplikace. Shelton naprosto v klidu zatím v tomhle zápase s vědomím, že ani prohra by pro jeho tým ještě neznamenala nic definitivního. Naopak Jiří Lehečka v pozici, kdy už další prohra by rozhodně znamenala významné přiblížení Spojených států směrem k finálovému Davis Cupovému turnaji. Druhý pokus Jiřího Lehečky zleva, který je do backendu Bena Sheltona. Teď Lehečka pokračuje útokem z forehandu právě na tu trochu přece jenom slabší backendovou stranu a nakonec bod, který získává český tenista. Velká rána z forehandu po lejně a Ben Shelton už to přetáhl s délkou, to znamená, že je to 30-30 a stejně jako se docela dlouho hrálo o servis Bena Sheltona na úvod, tak teď něco podobného také při podání Jiřího Lehečky, který, už jsem o tom mluvil ještě před zápasem, nemá dobrou zápasovou bilanci s Benem Sheltonem. 3 zápasy, 3 porážky, byť ta poslední ve Stuttgartu na trávě v semifinále byla opravdu hodně vyrovnaná. 3 tiebreaky a Jiří Lehečka nakonec prohrál, ale bylo to opravdu o pár baloncích. Teď si Jiří Lehečka přitáhl soupeře k síti, pak ho přeloboval a ještě se hraje, ale Shelton se netrefil do kurtu, takže má gimbal Jiří Lehečka. Tohle byla ukázka tenisové šikovnosti v přímém přenosu. Krásně s citem zahraný stopbal a potom možná ještě s větším citem zahraný lob. A to všechno znamená, že Jiří Lehečka může srovnat na 1-1, pokud zvládne následující výměnu, ale tohle byl rozhodně nejhezčí moment zatím celého utkání. Byť se hraje teprve 8 minut a věřme, že těch krásných momentů bude k, řekněme, zreprodukování pro posluchače radiožurnálu Sport ještě dost a dost. Servis Jiřího Lehečky do kříže, do forehandu Bena Sheltona a pak následně do protipohybu zahraný forehand a máme tady srovnání na 1-1 v zápase Davis Cupového předkola mezi Českem a Spojenými státy. Američané vedou 1-0 na zápasy a Jiří Lehečka teď v souboji s Benem Sheltonem srovnal na 1-1. Američan za malou chvíli půjde podávat po tom, co se ještě otře ručníkem, který pak zahodí do takového speciálního místa, od takové speciální krabice.
2: Je 17 hodin, posloucháte radiožurnál Sport a ten teď míří
3: s mikrofonem za sportem.
2: Ano, k tenisu se přidává hokej. Startuje 2. kolo nejvyšší domácí soutěže, tedy Tip Sport Extraligy, a startuje zápasem, který bude mít na úvod velmi zajímavý slavnostní moment. Míříme proto do Třince na úvodní sekundy duelu domácích ocelářů s Kometou Brno. Slovo má reportér David Procházka.
4: 12 sekund za námi, Třinec vyhrál v hazování. Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych úmyslně, zavezli puk do offsideového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál, kdy se budou jak Vladimír Dravecký a Petr Vrána loučit. Hráči Komety ustupovali, nechali udělat tento technický prohřešek třinecké. Petr Vrána teď tleská publiku a na kostce nad ledem teď velké okamžiky v kariérách obou třineckých útočníků, kteří přispěli k těm 5 mistrovským titulům. Koberec už se pokládá na led a Vladimír Dravecký a Petr Vrána se koukají na kostku nad ledem a budou si připomínat ty velké okamžiky. 5 mistrovských titulů. Petr Vrána přišel do Třince v lednu roku 2019 v pražské Sparty výměnou za Roberce Bukarce a pak začala ta velká éra Třince. 5 mistrovských titulů za sebou a u všech jako kapitán byl Petr Vrána. Vladimír Dravecký přišel do Třince o poznání dříve v létě roku 2014, tehdy na zkoušku ze 2. švýcarské ligy. No a hned zaujal a zůstal 12 sezon. Je cizincem s nejvyšším počtem zápasů za Třinec. Dnes tedy naskočil do 731. zápasu. Celkově nastřílel 89 branek.
2: Vladimír Dravecký a Petr Vrána tedy hlavními muži úvodu zápasu mezi Třincem a Kometou Brno, který už ale bude pokračovat tedy bez nich na ledě. Nemusí pokračovat bez vás, vy můžete přímý přenos Davida Procházky poslouchat nadále na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. A to bude platit také o dalších zápasech dnešního programu 2. kola Tipsport Extraligy. 17:30 nastoupí Litvínov proti Pardubicím. Třincím a Mladá Boleslav proti Karlovým Varům. Od 18 hodin se přidají Kladno se s pražskou Spartou, Hradec Králové s Českými Budějovicemi a také dojde na duel mezi Olomoucí a Plzní. V hokeji se ale budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě vracet. Teď už zase tenis, Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
1: 1-1 a 30-30 z pohledu Jiřího Lehečky, který bojuje s Benem Sheltonem o to, aby srovnal na 1-1 ideálně po prvním dni, protože první bod získal Lerner Tien, který porazil Jakuba Menčíka i ve třetím vzájemném zápase a tentokrát to bylo ve dvou setech. Jiří Lehečka po druhé v situaci, kdy vedl 30-0 při podání Bena Sheltona, ale teď je to znovu 30-30. Shelton se teď těsně netrefil do prvního pokusu, takže určitě příležitost pro Jiřího Lehečku k tomu, aby on vykročil stříc třeba breakballu nebo ideálně také prvnímu setu, ale to bych ještě hodně předbíhal, nepřed musí Jiří Lehečka zvládnout tento zápas s Benem Sheltonem. My o tom teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Zatím je to slušně rozehraná výměna pro Jiřího Lehečku. Jiří Lehečka získává teď velmi důležitou výměnu, dostává se do vedení 40-30 při servisu Bena Sheltona 1-1 na začátku zápasu. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Prahy, David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat teď ve vysílání Radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Jiří Lehečka a první breakball tohoto zápasu pro českého tenistu může odskočit do drobného náskoku 2-1, který by pak následně mohl potvrdit také svým vlastním servisovým gemem. Ale v tuhle chvíli potřebuje ještě 1-15 k tomu, aby se do toho mírného náskoku dostal a vše se bude odvíjet také podle toho, jak moc dobře se trefí Ben Sheltona do prvního podání. Přesně do těla Jiřího Lehečky, pak tvrdý úder z forehandu, ale Lehečka se dostal do výměny, ale nestihne ten volej od Bena Sheltona a samozřejmě vlahá reakce publika, pochopitelně nikdo úplně tady asi nechce vidět dost často získané body na americké straně, ale tohle si možná potom zasloužilo, protože Ben Shelton zahrál velmi solidní forehandový volej, ale Jiří Lehečka ukázal, že i když se dostane do velice svízelné situace na returnu, tak dokáže tu výměnu ještě udržet v chodu a v klíčové momenty by pak mohly třeba přicházet i chyby od Bena Sheltona. Zatím nepřicházejí tak často, je to 40-40, 1-1, Jiří Lehečka schovaný za základní lineou o poznání dál, než je Sheltonen na svých vlastních returnech. Lehečka teď dobře zareturnoval, tlačí z backendu, přibližuje se sám k síti a volej už rád nemusí. Další breakball pro Jiřího Lehečku, který mnohem lépe, bych řekl, se zaklimatizoval s atmosférou velmi slušně zaplněné O2 arény. Oproti Jakubovi Menšíkovi dělá o dost méně nevynucených chyb a v tuhle chvíli si vysloužil další breakovou příležitost. Může odskočit do vedení 2-1, pokud zvládne následující úder. Ben Sheltona zase pod, řekněme, trochu větším tlakem na začátku utkání bude servírovat zleva a je to dlouhé, takže přes druhý servis a teď si ještě Ben Sheltona trochu protáhne pauzu mezi prvním a druhým podáním, protože mimo hru zahrál smeč do sítě, teď se teprve vrací k základní čáře. A to čekání se přece jenom trochu protáhne, ale on má ten servisový rituál poměrně krátký, takže to stíhá v pohodě. Jiří Lehečka teď o poznání opatrněji, než bych čekal, ale zároveň neskazil, takže zůstává ve výměně a to je teď v tuhle chvíli nejdůležitější. Ben Sheltona útočí forehandem ven z kurtu, Jiří Lehečka oplácí stejnou mincí, ale z backendu a pak hraje po čáře, ale těsně vedle. Velká škoda, Jiří Lehečka to teď měl několikrát na raketě, zvolil, řekněme, pasivnější přístup, který se úplně nevyplatil. Je jasné, že Jiří Lehečka v těchto momentech nebude chtít udělat chybu, ale trochu se obávám, že v zápase s takovým bomberem, jakým je Ben Sheltona, tak by možná bylo trochu praktičtější někdy zaútočit trochu více, ale nechci samozřejmě promlouvat do taktiky Jiřímu Lehečkovi. 1-1, 40-40 a věřme další příležitost pro Jiřího Lehečku vytvořit si breakovou možnost. Ben Shelton podává zprava do forehandu Lehečky, ten velmi slušně a pod nohy Ben Shelton vydává balon. Američan nereaguje dobře a je to opravdu breakball číslo 3 pro Jiřího Lehečku. Mimochodem servis šel na 219 km za hodinu. Je to rychlé a Ben Sheltona umí ještě rychleji. Na US Open servíroval třeba také 240, takže Jiřího Lehečku vůbec nečeká nic jednoduchého. Byť samozřejmě někdy čím větší rána, tím potom ostřejší return, který vám přiletí zpátky pod nohy, jako se to stalo právě teď. Jiří Lehečka znovu vlevo, zase breakball. Třetí breakball v tomto gemu, třetí breakball v tomto zápase. Opět velká rána od Sheltona, který se přibližuje k síti. Lehečka prohazuje, ale Shelton si tam počkal a zahrál velmi pěkný backendový volej. Balon od Lehečky zase letěl podle mě trochu pomaleji, než mohl, nebo než Lehečka umí. Sheltona to přečetl, byl tam velmi rychle a hrál ten volej v podstatě ze zhora dolů, což je pochopitelně o dost příjemnější, než když hrajete volej v úrovni sítě. I proto je to zase 40 po 40 a nejdelší gem tohoto zápasu pokračuje dál. Jiří Lehečka měl 3 breakboly, zatím nevyužil ani jeden. Teď zase schoda, servis zprava Bena Sheltona do těla Lehečky a přes pásku, takže si to Ben Shelton zopakuje, ale určitě, i kdyby Jiří Lehečka nezvládl tento gem nakonec doklepnout, tak určitě pro sebevědomí jeho dobré, že je schopný se takhle dlouho držet v servisových gemech Bena Sheltona a co by případně nevyšlo teď, může být zase třeba v dalším servisovém gemu. Teď tedy opět přes první podání rozehraje Ben Shelton na téčko, ale vedle o pár centimetrů. Takže si zase Jiří Lehečka vyzkouší, jaké to je returnovat druhý servis Bena Sheltona, tenisty, který hrál v finále US Open, tenisty, který už je celkem ubytovaný v elitní desítce a teď, který také dává dvojchybu, kterou samozřejmě kvitují i diváci, byť to není úplně sportovní, ale samozřejmě dáreček je to příjemný pro Jiří Lehečku, který bude mít čtvrtý breakball, tak to už by se slušelo s tím něco udělat. Jiří Lehečka teď v pozici, kdy zase je o trochu blíže k tomu, aby se dostal do mírného náskoku v souboji s Benem Sheltonem v Davis Cupovém předkole v souboji Česka a Spojených států. Servis Sheltona velmi tvrdý a pak následně pohotový a kontrolovaný volej. Ben Shelton zleva zatím velmi přesvědčivý, z té pravé strany neservíruje tak dobře, ale i tak stále se drží v tomto svém servisovém gemu, který se opravdu hodně natahuje. Ben Shelton v něm ještě neměl jedinou příležitost ho ukončit, ale zároveň také sebral všechny možnosti Jiřího Lehečky na to, aby se dostal do náskoku 2-1. Takže zase 40-40. Maratonský gem pokračuje. Jiří Lehečka 2 metry, možná 2,5. Za základní čarou bude returnovat pokus Bena Sheltona, který je tentokrát do forehandu českého tenisty. Lehečka celkem v klidu dostává ten balón do kurtu a nutí Bena Sheltona, aby více tvořil hru a teď nepomáhá páska Jiřímu Lehečkovi, který si velmi slušně Sheltona dostal k síti, pak ho i prohodil, ale páska pozvedla ten balónek hlavně nahoru a také dost do strany. To znamená, že je to out a to, co neplatilo ještě před pár chvilkami, tak je realitou i Ben Shelton. Má možnost zakončit tento gem, má tedy gameball a může se dostat do náskoku 2-1. Po přestávce by pak případně servíroval Jiří Lehečka. Ale nepředbíhejme, třeba tento gem bude pokračovat dál. Ben Shelton a servis zleva, velká rána do backendu, Lehečka se tam dostal krásně, ale neskrotil ten balónek úplně dostatečně k čáře. Drobný out, drobná chyba Jiřího Lehečky a skóre 2-1 pro Bena Sheltona.
2: Říká David Prouza, se kterým se samozřejmě za chvíli zase uslyšíme. Teď je 17 hodin a 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, pořad s mikrofonem za sportem, a to proto, že už se hraje také jedno utkání druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Tedy otázkou je, jestli se už hraje znovu, anebo jestli stále v Třinci oslavují, dá se říci tak nějak, kariéry končících Vladimíra Draveckého a Petra Vrány. Zkontrolujeme to přímo ve Verk aréně u našeho reportéra Davida Procházky.
4: Stále 13 sekund odehráno, 0-0 mezi Třincem a Kometou, ale teď v tuto chvíli skončilo to slavnostní loučení s dvěma legendami třineckých ocelářů, Vladimírem Draveckým a Petrem Vránou. Ještě po tom slavnostním ceremoniálu objeli oba dva kolečko kolem Verk arény. Nakonec si plácli i s pruhovanými čtyřmi muži, kdy občas hokejisté nevychází s rozhodčími, tak tentokrát Vladimír Dravecký si na poslední chvíli ještě všiml stojící čtveřice rozhodčích a také s nimi se poděkoval za kariéru, popřáli si hodně štěstí a teď už může zápas pokračovat po třineckém úvodním úmyslném offsideu, ale tak toto posouzeno samozřejmě nebylo. Uplynulo 13 sekund a už se opět pokračuje. Nestrašil sice, dostal puk do útočné třetiny, ale měli ho pod kontrolou hráči Komety Brno a ti jsou teď v útočné fázi a Mazanec si připsal první zákrok. Ondřej Kovařčík bojuje na modré čáře, ale neprobajoval se přes Kometu, přes obranu Komety Brno. Byl tam Kučeřík, který vystavil třineckého celáře opět do offsideu. 36 sekund za námi mezi Třincem a Kometou Brno. Mezi dvěma týmy z posledních tří mistrů v extraligy. Hazování mezi Hudáčkem a Zbořilem, úspěšnější pro Hudáčka, pro třineckého útočníka. Třinečtí okamžitě nahazují do útočného pásma za branku Aleše Stezky. A teď se hraje po mantinelech a třineští by se mohli dostat k zakončení a do prázdné branky. Je to gól! Je to gól, který střílí Oscar Flynn po přihrávce z levého kruhu na pravý. Byla branka Stezky odkrytá a v první minutě se třineští dostávají do vedení. Konkrétně 52 sekund uplynulo a Třinec vede nad Kometou Brno 1-0. Zakončení do prázdné branky. Třineckým se opět podařil lata jejich silná stránka, kdy vytáhli puk od mantinelu do střelecké pozice. Stezka povíjel, no a přišla přihrávka z levého kruhu na pravý a Oscar Flynn zakončil po té, co mu přihrával Hudáček, takže 1-0 pro
2: Třinec. Třineční, kteří na úvod tohoto ročníku extraligy dokázali zvítězit v Karlových Varech, tak tedy vstoupili dobře i do utkání s Kometou Brno. Tenhle duel můžete dál poslouchat třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na Radiožurnálu Sport znovu míříme za Davis Cupovým soubojem mezi českými a americkými tenisty. Češi prohrávají doma v O2 aréně po porážce Jakuba Menšíka s Lerner Tienen 0-2 na sety, tedy 0-1 na body. Teď se o vyrovnání snaží Jiří Lehečka proti Benu Sheltonovi. Slovo má David Prouza.
1: Jiří Lehečka vstoupil slušně do tohoto zápasu, nebo řekl bych nejen slušně, velmi dobře, je to 1-2 z jeho pohledu, ale za malou chvíli může být srovnáno, protože vede 40-0 při svém vlastním podání. Ben Shelton mu teď pomohl i tím, že dvakrát za sebou si netrefil čistě do svého forehandu. Poprvé z returnu mu to ještě zasít spadlo, po druhé už to byl out, takže Jiří Lehečka může bez větších komplikací srovnat na 2-2 a i takové věci se samozřejmě počítají. Narážím na to, že ten druhý servisový gem Bena Sheltona se protáhl snad na 10 minut. Jiří Lehečka měl 4 breakboly, bohužel nevyužil ani jeden, ale věřme, že už jenom ten fakt, že je schopný bojovat na returnu, tak mu pomůže k tomu, aby získal ideálně první a nejlépe i ten druhý set a srovnal na 1-1 na zápasy, protože Američané vedou právě 1-0 díky velmi slušnému výkonu Lernera Atiena a velmi špatnému výkonu Jakuba Menšíka, který prohrál ve dvou setech 2-6 a 2-4 a reálně vlastně neměl žádnou příležitost, jak v tomto zápasu se alespoň dostat trochu do vedení nebo do nějakého rytmu. Jiří Lehečka za ty 3 gemy nebo téměř 4 trochu si troufnu tvrdit, ukázal více než Jakub Menšík za celý zápas. Snad to Jiřímu Lehečkovi vyjde tak, aby to bylo 1-1 po úvodním dni. Teď je to 40-15. Český reprezentant před malou chvílí zaváhal ve výměně v mezihře. Tentokrát si pomáhá velmi dobrým prvním servisem, přibližuje se k síti, ale to je out ze smeče, která byla v pohybu. Nikdy to není úplně jednoduché trefit balonek v okamžiku, kdy se pohybujete směrem k síti, ale trefit se to určitě dalo lépe a tak ze stavu 40-0 je tu po dvou nevyducených chybách Jiřího Lehečky stav 40-30. Pořád je to ještě výhru v rukou českého reprezentanta, ale už to nevypadá to skóre tak příjemně jako před pár okamžiky. Takže Jiří Lehečka a jeho pokus zleva na Bena Sheltona, na finalistu US Open, který prohrál se Zverevem, ale který se určitě zvedl sebevědomí tímhle tažením, kdy se dostal do finále a usiloval o to, aby po 23 letech získal Američan titul na US Open. To se nepovedlo, ale Shelton si to teď může vynahradit dílčím způsobem v Davis Cupu. Pokud zvládne zápas s Jiřím Lehečkou, tak významným způsobem přiblíží Ameriku do finále Davis Cupu, ale teď Jiří Lehečka perfektně u sítě zahrál backhandový úder, který je vítězný a který znamená, že je to 2-2 po 25 minutách. Jiří Lehečka půjde znovu returnovat servis Bena Sheltona a můžeme jen doufat, že to zase bude mít průběh jako v těch minulých dvou případech. Tedy po každé se Jiří Lehečka dostal minimálně na schodu v tom aktuálně pozdnějším gemu na servisu Bena Sheltona, to byly dokonce 4 breakboly. Nevyužili, ale nevyužil ani jeden Jiří Lehečka, tak třeba teď v pátém gemu zápasu Jiří Lehečka usiluje o to, aby srovnal na 1-1 v souboji se Spojenými státy. Češi hrajou s Amerikou po roce znovu v Delray Beach, to vyšlo 3-2 na zápasy, snad to vyjde i teď v pražské O2 aréně. Servis Bena Sheltona, který je nepřesný, podání, které letělo ven z kurtu, ale bylo příliš daleko od té boční čáry, a tak si Ben Shelton znovu zkusí servis druhý na Jiřího Lehečku, který je znovu do těla, znovu z rotací, ale Jiří Lehečka zatím velmi slušně čte ty směry a je to velmi těžké hrát úder na tělo, ale zvládá to zatím český reprezentant velmi slušně. Teď je pod tlakem od Bena Sheltona, který od základní čáry rozděluje a diktuje tempo, ale nakonec chybuje. Jiří Lehečka ukazuje trpělivost a to se vyplácí v tomhle případě. Pro českého tenistu je to stav 15-0 a určitě náznak cestičky, kudy by Jiří Lehečka mohl dlouhodobě dělat body, protože dlouhé výměny určitě Sheltonovi nesvědčí příliš. Netvrdím, že Lehečkovi ano, i on se snaží o aktivnější hru, ale myslím si, že v dlouhých výměnách, v těch pasivnějších fázích zápasu, tak může být poznání přesnější a trpělivější. Teď velký servis Bena Sheltona do backendu Jiřího Lehečky, který tam ale zase dobře hrábl raketou a teď se dostává do výměny. Podseknutý balon od obou tenistů. Shelton se přibližuje k síti, Lehečka prohazuje a to je dobrý balon. parádně umístěno na čáru a po třetí za sebou se Jiří Lehečka dostává do vedení 30-0, tak nejenom, no ne na čáru, to bylo opravdu jenom kouskem otisku na čáře, ale otisk tam byl a tak je to zase dobře připravené. Jiří Lehečka vede 30-0 při servisu Bena Sheltona. Tenisty, který je aktuálně na čtvrtém místě žebříčku ATP a klidně se může posunout třeba za chvíli až na pozici číslo 3 před Carlose Alcaraze, ale to teď není úplně vedlejší a asi to ani neřeší. Ben Shelton řeší to, aby získal následující bod, dává do backendu Jiřímu Lehečkovi, ten zase přečetl dobře ten servis, zatím na returnu Jiří Lehečka velmi solidní a snad se dostane teď i do té výměny, které ale nakonec neodolal tlaku Bena Sheltona. Je to přeci jenom trochu něco jiného, když pravoruký tenista, který je zvyklý na to, že většinou hraje spíše z praváky, tak najednou mu přiletí velká rána po lajně, tam, kde normálně jeho soupeři mají backhand, tam najednou Ben Shelton mlátí forehand a je to cítit, ale zatím to Jiří Lehečka, řekl bych, zvládá o dost lépe než Jakub Menčík, i on hrál s levákem Lernerem Tienem. Teď je to 30-15 pro Jiřího Lehečku, 2-2 servíruje Ben Shelton, servíruje kam? Servíruje do sítě, takže nabízí další příležitost českému reprezentantovi vytvořit si ideálně dva break. Pokud by zvládl následující 15, tak by to bylo 40-15. Ben Shelton teď ještě trochu pauza mezi prvním a druhým servisem. Teď už by měl podávat servis, který je dlouhý. Tohle je dvojchyba. Další pro Bena Sheltona a možnosti na to zase odskočit, respektive odskočit poprvé v zápase Benu Sheltonovi pro Jiřího Lehečku. A rovnou dvě. Vedení 40-15. Posloucháte přímý přenos na radiožurnálu Sport. Jiří Lehečka bojuje s Benem Sheltonem ze Spojených států o to, aby srovnal v souboji Česka a Amerikina 1-1 na zápasy a teď má zase dobrou příležitost k tomu, aby se dostal do vedení a po přestávce mohl třeba ten break potvrdit sám na vlastním podání. Servis Sheltona do forehandu Lehečky, ten je krátký z returnu, ale dlouhý je Ben Shelton ve snaze o náběhový backhand a Jiří Lehečka poprvé prolamuje podání finalisty US Open Bena Sheltona a dostává se do vedení 3-2.
2: Říká David Prouza, dobré zprávy jsou tu arény, věřme, že budou pokračovat na radiožurnálu Sport i nadále. Je 17 hodin a 20 minut a teď zase hokej, protože už se hraje jedno utkání druhého kola Tip Sport Extraligy. Proti sobě stojí Třinečtí oceláři a Brněnská Kometa a tenhle duel nám z Verk arény přibližuje David Procházka.
4: 7. minuta zápasu, Třinec vede stále od první minuty nad Brněnskou Kometou 1-0, to se prosadil Oscar Flynn v 52. sekundě. Už předtím v první minutě odehráli prvních 13 sekund do přerušení hry také loučící se legendy třineckého hokejového klubu Vladimír Dravecký a kapitán při těch 5 mistrovských titulech v řadě Petr Vrána, který odehrál za Třinec 7 sezon, to Vladimír Dravecký dokonce 14 sezon. 13 minut a 18 sekund v tu chvíli zbývá do konce první třetiny. Kometa je většinu zápasu pod tlakem, ale teď se přece jen dostala do protiútoku a také do zakončení. Byl to Tomáš Zohorna, který se prodíral po levém křídle, ale třinecká obrana mu stihla stížit pozici. No a Voženílek teď vybojoval puk na zadním mantinelu, ještě se od plexiskla odrazil od jeho zad, ale Voženílek se zorientoval a musil s Kuběsou, zavírají levý mantinel, Kometa opět nemůže ven z pásma, Martin Růžička, kapitán Třince, ten současný na modré čáře, Aubrecht dostal puk sedmý obránce v dnešním utkání, ale trefil jen před sebou stojícího Gulašiho do bruslí a ten obloučkem vyhazuje alespoň za modrou čáru do středního pásma, musil teď propadl, ale hráči Komety nemají puk v útočném pásmu ani pod kontrolou, musí s ním zpátky, Kolár na Domlela, to je ex-třinecký obránce, teď už tedy Komety Brno. No a dopředu můžou zase hosté, ale jen nahozením na zadní mantinel. Silvestr Kusko marně stíhal ten kotouč a tak zase Třinečtí míří do protiútoku. Daniel to zkoušel individuálně od pravého mantinelu na osu hřiště, ale v poslední chvíli mu puk utekl, nestrašil. Nabíjí do velké šance Galvasovi, ale Třinečtí obránci stihli vystoupit proti třineckému střelci, který byl na pravém kruhu na podobné pozici jako Oscar Flynn, který v úvodu zápasu dokázal střelit ten úvodní gól. Teď znovu Třinečtí 3-2 v útočném pásmu. Marko Daňo stezká, výborný zákrok pravým betonem. Mezi čárkami byl Marko Daňo, trošku dostal puk zase.
2: Třinec Kometa tedy stále 1-0, jak nám říká náš reportér David Procházka, který nadále tenhle duel komentuje třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, nebo na internetových stránkách najdete odkazy na přímý přenos, tedy irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. Jenom tady u nás na radiožurnálu Sport můžete poslouchat Davis Cupový souboj mezi Čechy a Američany o postup na finálový turnaj turnaj do Boloni. Duel Lehečka Shelton a z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
1: A stav 3-2 pro Jiřího Lehečku a co je příjemné, právě český tenista na servisu, to znamená jediné, že prolomil podání Bena Sheltona, může potvrdit break, stav 15-15, ale teď po nevinucené chybě právě tento smírný stav nebo smírné skóre Jiří Lehečka teď v pozici, kdy mu stačí v uvozovkách jenom vyhrávat servisové gemy a první set by byl jeho. Ale samozřejmě takových servisových gemů musí zvládnout ještě několik a nikde není psáno, že i Ben Shelton si nevytvoří nějaké breakové příležitosti. Je to tenista číslo 4 na žebříčku ATP a také tenista, kterého Jiří Lehečka zatím ještě ve své kariéře neporazil. Tohle čtvrtý vzájemný zápas, předcházející 3, vyhrál právě Ben Shelton. Nikdy to nebyl, řekněme, výprask pro Jiřího Lehečku, to rozhodně ne, ale zároveň 3 zápasy, to už určitý vzorek je. Druhý pokus Jiřího Lehečky do těla Bena Sheltona, následně útok z forehandu do backendové strany Američana, ale ten se zatím dokáže svým backendem docela úspěšně bránit. Teď podsekává balon, dává mu hodně velkou spodní rotace, Jiří Lehečka reaguje stejným způsobem a počkal si na chybu. Ben Shelton tentokrát nabízí balonek z mezihry celkem zadarmo, dá se říci, a Jiří Lehečka 3-2 a 30-15, hraje se 33 minut a může za chvíli třeba, věřme, Jiří Lehečka, pokud si pomůže dobrými prvními servisy, odskočit do náskoku 2 gemů, což by byla situace, na kterou tady zatím publikum v O2 areně nemohlo být zvyklé, protože Jakub Menšík s Lernerem Tienem v podstatě celou dobu prohrával a to znamená, že Američané vedou 1-0 na zápasy nad Českem. Pokus Jiřího Lehečky ven z kurtu zleva, ale to podání bylo o poznání delší, než by si český reprezentant představoval, takže musí znovu přes druhý servis. Ben Shelton trochu blíže k základní čáře, ale returnovat ještě nemusí, protože pokus Jiřího Lehečky, ten druhý se otřel o pásku, pak následně spadl do kurtu. Teď je drobná prodleva, protože Shelton zreturnoval ten balonek, takže ještě se musel dostat pryč mimo dvorec. Teď už druhý pokus znovu Jiřího Lehečky do backendu. Na jistotu, dá se říci Sheltonovi. Jiří Lehečka ví, že z této strany Sheltonu úplně tlačit nebude a následně chybuje i z forehandu a je to 40-15 pro Jiřího Lehečku, pro tenistu, který tady bojuje v Davis Cupu o to, aby získal zase velmi podstatné a klíčové vítězství. Povedlo se mu to v Delray Beach, když vybojoval tehdy neskutečný bod v souboji s Taylorem Fritzem. Ten tentokrát v nominaci Spojených států není, ale Lehečka v Americe předvedl skvělé výkony v singlu. Teď věřme, že na ně naváže i v O2 aréně. U sítě český tenista a lob Bena Sheltona, který se nepovedl, ale ještě ta výměna pokračuje. Lehečka si přitáhl Sheltona k sítě, teď ho sám lobuje. Spadne to do kurtu. Ano, Shelton tohle hraje mezi nohama. Už to nestíhá. Respektive stíhu to zahrát, ale ne odehrát přes síť a tak Jiří Lehečka vede 4-2 v prvním setu nad Benem Sheltonem. Byť je to sudý gem, tak Lehečka míří za Tomášem Berdychem, kapitánem českého týmu, a to z toho prostého důvodu, že si vezme novou raketu, nový výplet, tak aby měl co nejlepší podmínky pro returny obrovských ran, které dává.
5: Thank you. Hezký podvečer ze zimního stadionu Ivana Hlinky, kde za chvíli odstartuje zápas druhého kola hokejové Tip Sport Extraligy mezi Vervou Litvínov a Dynamem Pardubice. Hráči obou týmů ještě čekají na to, až vyrazí na hrací plochu. Za plexisklem už jsou připraveni hráči Pardubic, domácí zůstávají ještě v šatně. Pojďme na sestavy obou týmů. Litvínov v prvním kole vyhrál nad Kometou Brno 2-1. Naopak Pardubicím se vstup do sezóny nepodařil, když prohráli v prestižním derby s Hradcem Králové 3-5. Začněme hosty. V brance zůstává i po minulém zápase Roman Will, připravený Suben. V obraně Turini, Košťálek, Mikliš, Čerešňák, Dvořák, Gazda a jako sedmý bek Chabada. A útoky Stránský, Sedlák, Červenka, Tomášek, Nosek, Smejkal, Mandát, Kondelík, Válek, Vondráček, Sobotka, Kelemen a jako 13. útočník připravený Macek. To znamená, že do sestavy se vrací Kelemen.

Jurčík Urban jako 13. útočník připravený Bednařík. To znamená, že zatímco Pardubicím se vrátil do sestavy uzdravený Kelemen, tak domácím chybí naopak kvůli zdravotním problémům David Kaše. To znamená, že se rozpadla ta elitní formace Litvínova, ve které hrají bratři Kašovi, a navrátilec NHL David Kempf. Tenhle útok byl hrozbou pro Komentu Brno v tom středečním zápase. Dnes tedy místo Davida Kašeho bude hrát Maštalířský. Domácí v černých dresech, pardubičtí v bílých. Ještě dlužím rozhodčí, hlavními Matěj Sýkora a Jan Jaroš. A na čarách budou Jiří Svoboda a Stanislav Hnát. Pardubice naposledy nebodovali dvakrát za sebou v extralize na přelomu února a března 2025, takže opravdu hodně dlouho, že dnes budou chtít prodloužit tuhle sérii zápasů, kdy prakticky se jim nestane, že by dvakrát za sebou ztratili všechny body. Už vhozeno domácí úspěšný navazování a Ondřej Kaše protačoval na pravou stranu, kde Maštalířský, ten zkusil vystřelit, ale vedle levé tyčky, proto zůstává úrazení, kam si sjel Moravčík, a je tam také Dvořák, který se dostává jako první ke kotouči za litvínovskou brankou. Dvořák dává k mantinelu a teď už Dvořák dostává zpátky puk za bránu a mandát na levém mantinelu už si bere kotouč a přihrává na své spoluhráče. Hosté už jsou vepředu, Kelemen. To znamená, že hosté vytasili tenhle útok na tu elitní formaci. Mikliš u modré čáry nahazuje, ale vedle pravé tyčky odražený puk už má střídající Sukel, který je na ledě se svojí formací, ale jenom odevzdává kotouč Gazdovi. Gazda, přihrávka napravo, ale byla hodně prudká a kotouč se odrazil od mantinelu a bude to zakázané uvolnění. Teď neměl moc šancí Tomášek, aby zpracoval tuhle opravdu těžkou přihrávku k pravému mantinelu. Takže na konci první minuty skóre 0-0 a bude se vazovat v pardubickém obraném pásmu po pravé ruce brankáře Romana Vila. Sukel a proti němu Nosek, domácí mají kotouč, přihrávka za bránu, Sukel dává přední, ale tam byl dobře pokrytý teď litvínovský Koblasa, výborně se tam s ním teď zatáhl pardubický obránce. A tak se litvínovský útočník nedostal k zakončení. Offside, bude se vazovat ve středním pásmu. Tomášek půjde na buly proti Sukelovi. Tím hráčem, který před chvílí zastavil Koblasu, tak byl Gazda, který právě teď dostává kotouč. Přihrává na levou stranu a pardubičtí zahajují útok. Přihrávka k modré čáře, protečovaný puk a už jsou pardubičtí v útočné pásmu. Mikliš zkouší vystřelit, trefil teď bolestivě Sukela do nohy po odpískání, ale samozřejmě tohle nebyla chyba Mikliše, protože ten pískot přišel v době, kdy on už se napřáhl ke střele. Offside, a tak se bude vazovat ve středním pásmu. Druhá minuta, Litvínov Pardubice 0-0. A na buly už jde Gut a proti němu se postavil Sedlák. To znamená, že teď je na ledě elitní formace Pardubic. Sedlák míří za branku na pravé straně, přihrává zpátky, jenomže domácí se dostali ke kotouči a Šámal jede teď z levé strany, tlačí se do střely. Nakonec se mu povedlo zaměstnat brankáře Vila, ale v těžké pozici. Nakonec neměl dost času na zakončení, ale dobrá akce mladíčkého útočníka a dobrý zákrok brankáře Vila, který ustál tuhle situaci bez problémů, stejně jako teď na hození z obrané poloviny litvínovských kotouče za pardubickou brankou. Domácí sebrali, výborně to teď udělal Zygmunt, který rychle vjel před bránu, vystřelil, ale trefil pouze Vila a k dodášce už se nedostal, ale tohle byla poměrně chyba pardubické obrany. Litvínovští už mají kotouč za svou brankou, kam ho pardubičtí odehráli. Urban, bývalý pardubický hráč, a za chvíli už bude vstup pro Radiožurnál. Teď Jurčík střílel z levé strany a Havelka tam teď natlačil pardubického. Třetí minuta, Litvínov v Pardubice 0-0, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Havelka tam teď natlačil jednoho z pardubických hráčů na brankáře Vila a hned to schytal od pardubických, ale nebylo to

od nich příliš ostré. Čekal bych, že klidně zakročí pardubičtí mnohem důrazněji, protože v tom byl jasný úmysl teď Havelky, aby podráždil pardubického golmana, který je ale v pořádku, teď se občerstvil a za chvíli budeme pokračovat ve hře. Nikam Vel nespěchá, ještě si tam debatuje s hlavním rozhodčím a teď už se bude hrát v pardubickém obraném pásmu. Po pravé ruce se bude vazovat domácí úspěšníkem. Zase úspěšný navazování, přihrávka k mantinelu, ale byla daleko od hole Ondřeje Kaše. A teď Maštalířský. Ondřej Kaše na levé straně u mantinelu. Na zádech má Čerešňáka, střela k bráně. Těsně vedle pravé tyčky proletěl kotouč. Domácí teď dobrý tlak v útočné pásmu, ale Vondráček osvobodil pardubické a nahodil kotouč za bránu. Čajanovi tam projel puk a málem se k němu dostal Kelemena, ale Ondřej Kaše se vrátil a kotouč dostal do středního pásma. Urban tam je, tam Kempf a teď už ale puk má Gazda. Pardubický obránce přihrává do středu na mladíčka v útoku Válka, který přihrává napravo. Teď přihrávka nalevo na obránce Dvořáka, který vystřelil ještě před bránu. Tam přijel Válek. Nepřinesli, čtvrtá minuta začíná a skóre zatím bezbrankové 0-0, ale velmi dobrý začátek, svižný hokej a Litvínovští byli zatím mírně nebezpečnější. Hlavně mladíček Šámal ohrozil brankáře Vila, když se dostal z levé strany až před něj, ale pak už neměl příliš komfortní zakončení, takže Vil tuhle situaci ustál. Stejně jako situaci o pár chvílek později, kdy Zigmund vyjel před bránu a také nedal gól. Už se vhodilo za Litvínovskou brankou, je kotouč a mají ho pardubičtí. Sedlák dává puk na pravou stranu, tam jede Košťálek, ale dříve tam byli litvínovští hráči a Sukel 2-2, teď v útočné pásmu, Sukel vystřelil, puk je kde? Vil ho vyrazil, ale Sukel se snažil dorazit, teď je kotouč na sítice u břevna a Vil si toho všiml, přerušená hra, ale dobrá akce litvínovského útoku. Domácí zahrozili, Sukel dobře vystřelil, obrana ustupovala, tak se odhodlal ke střeleckému pokusu a zaměstnal Vila, který úplně neviděl, kam ten kotouč vyrazil. Sukel se snažil dorazit, ale pardubická obrana tuhle situaci pak uhasila a proto ve čtvrté minutě stále 0-0. Bude se vazovat zase v pardubickém obraném pásmu. Gut a Tomášek jdou na buly a puk zůstal mezi nimi, pardubičtí si ho vzali a tak můžou hrát Nocek, jenomže toho zastavil Moravčík a ten má právě puk, dává na pravou stranu, kde už je Šámal v zápětí, ale pardubičtí získali kotouč a už je jdou dopředu. Smejkal nahazuje o mantinel za branku, kde je Husinecký, teď tam sjeli také dva pardubičtí hráči, ale domácí si s tím poradili a můžou zautočit z levé strany, odkud jde Šámal, nahazuje za branku, kotouč se odrazil před ní, ale byl to výborně teď přečetl a puk zastavil, který se nebezpečně odrážel do předbrankového prostoru. Už hraje Čerešňák za pardubickou brankou. Vpravo teď číhá Zigmund, takže teď ta přihrávka nemůže být nalevo z pohledu pardubického hráče, ten volí pas středem, Kelemen, rychlá předávka na Sobotku, ten se byl litvínovským hráčům, ale kotouč na Vondráčka už neprotlačil a tak Havelka jede do útoku, ale narazilo teď Gazda na mantinel, v zápětí Urban a litvínovští mají puk, ale už jsou s tím ve středním pásmu. Čučmen hraje v obrané třetině, přihrávka po mantinelu, ale tu zastavil Gazda a v zápětí už pardubičtí, jenomže Vondráček zase nepřihrál ideálně a tak můžou hrát domácí. Urban dává napravo, kde je Jurčík, ten nahodil kotouč na zadní mantinel, ale tam je jako první Gazda a v zápětí už hraje mladíček Válek a teď už další jeho spoluhráči, Kondelík nahazuje do rohu kluziště, Polášek tam minul kotouč a tak pardubičtí hrají šance, Turini si najel za kruhy, vypálil a horký Brambor teď vyrazil před sebe brankář Čajan, ale domácí potom ten kotouč dostali do bezpečných míst a tak Turini musí hrát už za svou brankou. Teď si objel jednoho hráče, projíždí kolem druhého, jenomže Kempf mu nedovolil pokračovat v akci a kotouč odrazil na střídačku, takže v šesté minutě 0-0. A bude se vázovat podle toho, kam míří hráči v pardubickém obraném pásmu. Ten kotouč šel tedy z hokejky Turiniho. Litvínovští se tam radí, David Kempf rozdává nějaké pokyny svým spoluhráčům, Čučmenovi, Maštalířskému a Kašemu. A teď zase vyhrál
Kemp v vázování. Čučmen vystřelil, rána prošla, ale betonem jí vyrazil brankář Will a teď už pardubičtí vyhodili do středního pásma, kde je Jax, takže Litvínov pokračuje. Přihrávka napravo, Ondřej Kaše dává na Čučmena, který už sjel do útočného pásma, střela. Další ostrá rána, ale minula pravou tyčku, Jax vrací kotouč za branku, kde je Maštalířský. Ten vidí před bránou litvínovského Kempfa, který si tam sjel, ale zasáhl brankář Will, ale pěkná akce litvínovského týmu, který zatím rozhodně nepůsobí nějakým ustrašeným dojmem v tomhle zápase a zase byl blízko Romana Villa a zaměstnal pardubického gólmana. Vazování po levé ruce Romana Villa, Sukel ale musí jít zazování a Pištěk tedy bude na buli proti Tomáškovi. A Mikliš má puk. Už Pištěk a Nosek se přetlačují v rohu kluziště. Nosek zvládl tuhle situaci. Přihrávka na Tomáška, který číhá ve středním pásmu a už jde do útoku. Tam ale zastavil, otočil se a kotouč dává zpátky do rohu kluziště. Začíná sedmá minuta a na gol čekáme 0-0. Pardubičtí teď v útočném pásmu, ale jinak je zatím možná překvapivě aktivnější Litvínov, který už několikrát zaměstnal Villa, teď ale pardubičtí. Přihrávka od mantinelu, Čerešňák nahazuje, puk se odrazil a teď Nosek, jenomže ho zablokovali tři hráči, odražený puk končí na zadním mantinelu. Nosek přihrává Tomáškovi, přihrávka před bránu, jenomže nakonec toho střela Pardubic nebyla, byli tam litvínovští hráči, ale teď dobré střídání Pardubic, Mikliš zase nahazuje před bránu, ale trefil pouze Tomáška do chráničů, ještě střela a Čajan chytá střelecký pokus Noska, ale tohle bylo jednoznačně nejlepší střídání pardubického týmu v tomhle zápase, sedmá minuta a 0-0 zůstává. Čajan odolal společně se svými spoluhráči při téhle dobré akci pardubického týmu a máme tady teď komerční přestávku, takže tady se teď chvíli hrát nebude. Zatím tedy skóre 0-0, když pardubičtí teď zahrozili a nebyli daleko od toho, aby překonali litvínovského brankáře Pavla Čajana. Hraje se taky na dalších stadionech. Třinec vede nad Brnem 2-1 v 18. minutě a Mladá Boleslav prohrává v 7. minutě s Karlovými Vary 0-1.

0: Tak, uklízecí čety už mizí ze hřiště a budeme pokračovat v litvínovském obraném pásmu, kam se pardubičtí před reklamní pauzou nastěhovali. Navazování jde Sedlák a uspěl, jenomže domácímu zápětí vzali puk a Zigmund uhání dopředu, jenomže ho zastavili pardubičtí, ale teď už zase hrají litvínovští hokejisté. Polášek je v útočné pásmu, nahazuje puk na zadní mantinel, Gut ho vyzvedává na levé straně, ale nakonec tam nebyl pozdě a hosté teď mají velkou šanci, Červenka je před bránou, zkoušel překonat Čajana, ale ten mu nezbaštil zakončení a tak tahle největší šance dosavadního průběhu zápasu končí ve výstroji litvínovského gólmana, který chytil tuhle gólovku a proto je skóre stále 0-0, ale teď si dobře počkal ve středním pásmu. Roman Červenka zkoušel prostrčit kotouč mezi betony Pavla Čajana, ale ten je sklapl včas, takže nakonec kotouč za jeho zády neskončil. Hozeno v litvínovském obrané pásmu, domácí úspěšní a Havelka jenom si tak zlehka pustil kotouč o mantinel, v zápětí ho zastavil soupeř, rozhodčí nepískají, pokračuje se dál a puk je už ve středním pásmu. Teď padá na led Moravčík, který se srazil s Kelemenem. Moravčík hraje za brankou, je tam také Vondráček, v zápětí Kondelík a Moravčík už ho přitiskl na mantinel a může hrát Jurčík. Jurčík dává přirávku na Ondřeje Kašeho, ten dává Urbanovi, přirávka, velká šance, Ondřej Kaše, poloprázdná branka z velkého úlu a Kaše minul, takže tohle byla tutovka, hosté budou hrát oslabení, takže už domácí v šesti, přirávka, střela, ale nesedla teď Čučmenovi, přirávka ještě jedna, leží tam rukavice pardubického hráče nebo litvínovského a teď už zase Kemp, přirávka na modrou čáru, Koblasa, Jaks, Koblasa, Ondřej Kaše na levé straně, přirávka před bránu, ale na zadní tyči nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. David Kemp, teď přirávka zase na Ondřeje Kašeho, který je na levé straně. Hosté bez brankáře, Jaks u modré čáry, přirávka na Ondřeje Kašeho, ale proletěla od jeho hokejky Gazda, chtěl zastavit Ondřeje Kašeho, ale nepovedlo se mu to, takže domácí pokračují, Kaše přirává do středu, jenomže kotouč končí ve středním pásmu, Jaks ho nedokázal zachytit, ale ona ta přirávka nebyla úplně přesná a tak Jaks musí hrát ve svém obraném pásmu. Domácí stále hrají proti týmu v šesti a Ondřej Kaše teď se tak zklamaně podíval, protože to byla obrovská šance, kterou měl před malou chvilkou, ale nedokázal trefit branku. A proto skóre v deváté minutě 0-0 a Litvínov bude hrát první přesilovku. Vyloučený Vondráček. Litvínov posílá svůj druhý útok, přesilovkový. Gut půjde na vazování a proti němu Sedlák. Vozeno, ale budeme opakovat. Gut musí z puntíku a místo něj půjde na Buly Maštalířský. Vozeno, domácí úspěšný, střela Guta, ale odrazila se od noska mimo branku, Vil nemusel zasahovat, Zigmund v rohu kluziště, Maštalířský, přirávka, domácí mají kotouč, Gut dává na modrou čáru, kde je Moravčík, ten přirává na levý mantinel Pištěkovi, domácí rychlá soura, Maštalířský udržel kotouč proti soupeři, teď stále ještě mají, ale už výborná práce noska a startuje mu Sedlák, který ale nakonec přirávku nedostal, protože tam dobře zasáhl, myslím, že to byl Moravčík, který nepustil ten puk za sebe, ale nosek to myslel dobře a výborně tam pohybem teď si říkal o puk Sedlák a domácí mohli být rádi, že jim hosté nefrnkli ve vlastním oslabení. Teď už Litvínov. Přirávka na pravou stranu, kde je Ondřej Kaše, David Kempf dává za bránu, kde je Ondřej Kaše a ten přirává na Sukela, který si drží kotouč zádek brance. Teď se do něj opřel Dvořák, diváci pískají, ale rozhodčí ne. Koblasa, přirávka napravo, otevřený prostor, jak zvystřelil, ale kotouč zblokoval Dvořák a v zápětí ho jeho spoluhráč dokázal odpálit až k litvínovské brance, takže se pardubičtí ubránili. Desátá minuta 0-0, Litvínov jde dopředu, jak z přirávka na pravou stranu, kde Ondřej Kaše. Desátá minuta končí skóre 0-0, domácí hrají první přesilovku v zápase. Koblasa dává na Jaxe, který je u modré čáry, přihrávka napravo, zase Jax dostává kotouč zpátky. Koblasa teď pálí, ale dokázal se přemístit Will a vyrazil kotouč betonem. Litvínovští ale zůstávají v útočné pásmu. Koblasa, přihrávka na Jaxe, který hraje u modré čáry, teď se vrací zase do středu, přihrává Koblasovi, který rozdává kotouč na Ondřeje Kašel, který vystřelil, ale puk přeletěl přes břevno. Ale Litvínovští zůstávají stále v útočné třetině. Sukel, přihrávka, Jax u modré čáry, přihrává zpátky Sukelovi na pravou stranu, Kaše číhá na přihrávku a na Bamprovi a dostává puka, přestřelil zase poloprázdnou bránu, tak Ondřej Kaše a teď málem Ondráček mohl jet sám na bránu, nakonec musí vystřelit, trefil boční síť, teď se trošku spozdila ta přihrávka, domácí zablokovali, ale málem z toho byl protiútok, ale Ondřej Kaše je zatím smolařem tohoto zápasu, protože po druhé v podstatě jasnou šanci neproměnil a tak stále ve 12. minutě 0-0. Pardubičtí mají kotouč, už jsou v plném počtu. Šámal, litvínovský útočník, teď hraje na levé straně. Baláš nahazuje kotouč o mantinel, ale tam už byli hosté, jenomže nevyhodili. A Šámal má šanci a přestřelil. Ještě puk se odrazil před bránu. Za bránou Urban, Urban vyjíždí a dává před bránu na teč, jenomže tam byli také pardubičtí hráči a od nich se kotouč odrazil, takže hosté přežili tyhle horké chvilky a zatím rozhodně to skóre 0-0 je příznivější pro pardubické, protože a máme tady reklamní pauzu. Takže přestávka u klidové čety na ledě. A vstup pro Radiožurnál. Dvanáctá minuta, Litvínov Pardubice 0-0, domácí měli dvě obrovské šance, které neproměnil Ondřej Kaše, hosté také tutovku, tu nedal Červenka. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Střely na bránku 17-10, tedy 8-5, střely celkem 17-10. Střeli s nízkou nebezpečností 9-6 pro domácí. Domácí jsou nebezpečnější, střely s vysokou nebezpečnější nebezpečností 0-0. Dívám se tady na statistiky. Střely ze slotu 10-4 pro domácí. Takže opravdu domácí jsou nebezpečnější v tomhle zápase. Teď se bude vazovat ve středním pásmu Hud a Sedlák. Sedlák úspěšný, Košťálek, přihrávka, ale Turini mu projela mezi nohama a tak se musel za pukem ještě vrátit na pravou stranu. Gut Beran, takže litvínovští hokejisté už mají kotouč a Čučmen vyváží puk z obraného pásma, nahazuje za bránu a kotouč se odrazil a zůstává za ní. Gut, ale pardubičtí teď můžou jít dopředu. Stránský dává po mantinelu na Sedláka, který jede z pravé strany, na zádech má Zigmunta. Sedlák stále v držení puku, přihrávka na modrou čáru, kde Dvořák, ten ubránil puk na poprvé i na podruhé a tak pardubičtí mohou pokračovat, jenomže teď už domácí. Šámal, přihrávka na Guta, Gut otočil směr a jede střídat, přihrávka na obránce a teď už Jurčík zahajuje další litvínovský útok z pravé strany, jenomže hosté dobře odehráli kotouč a už hraje Husinecký. Přihrávka teď je na levou stranu a zakázané uvolnění. Domácí si nerozuměli, vyhodili puk přes všechny čáry a přerušená hra. Takže ve 13. minutě je skóre 0-0. Vazuje se po pravé ruce litvínovského brankáře. Jurčík, ale neuspěl navazování. Výborně to teď udělal Tomášek. Vystřelil, ne, byl to... Ano, byl to Tomášek. A výborný zákrok brankáře Čajana. Hosté stále v útočné pásmu. Drží Kotouč právě Tomášek. Urazení dává před bránu. Teď se Kotouč odrazil k Noskovi, ale byli tam litvínovští hráči, kteří ten puk zblokovali. A teď už Bednařík má puk a domácí můžou zautočit. Jenomže Bednařík jenom nahodil Kotouč za bránu a tam už jsou zase pardubičtí. Rychlá rozehrávka, ale nezachytili žádný z pardubických hráčů. Takže zase litvínovští Jaks nahazuje na zadní mantinel. Puk se odrazil. Maštalířský si jde za Kotoučem, hezky se tam zbavil, teď Kondelíka dává před bránu, tam nikdo nebyl, ale jak zvrací Kotouč, jenomže tam už zase byl teď připravený Kondelík, který dobře zasáhl a pardubičtí můžou jít dopředu. Válek posouvá puk, ale jenom z otočky za litvínovskou branku, takže tam jsou domácí. Výborně to teď udělal Maštalířský, který už nabírá teď tempo a jede dopředu na levé straně, zastavil. A domácí stále mají puk. Ondřej Kaše, teď už David Kempf, ale pardubičtí dokázali teď být na správném místě a tak může Turini vyvážet Kotouč dopředu. Nahození k brankáři Čajanovi, ten Kotouč vyrazil vedle své branky a tam už zase byli litvínovští hráči. Polášek nahazuje si puk o mantinel a jde za ním na zadní hrazení. Sukel dává před bránu, ale tam byli pardubičtí hráči a tak se domácí k puku nedostali. Baláš, ale musí si dávat pozor, protože hosté najednou byli 2-2. Kelemen teď tam puk se odrazil, ale zase dobře se vrátila litvínovská defenziva a nakonec Sobotka nemohl zakončit. Kelemen vrací zpátky, jde střídat, pardubičtí budou začínat zase ze zadu, přihrávka napravo a Kotouč míří dopředu, jenomže zůstal ve středním pásmu a nakonec už opustil hřiště, takže v 15. minutě přerušená hra, skóre 0-0 mezi Litvínovem a Pardubicemi. Gut a Sedlák. Domácí vyhráli, ale rozhodčí zase vykazuje Guta z vhazování. Tak Jiří Svoboda není spokojený s tím provedením tohoto útočníka na buly. A Zygmunt půjde teď proti Sedlákovi. Hozeno a Zygmunt byl úspěšný, takže může hrát Usinecký, který nahazuje puk za branku, ale pardubičtí rychle se dostali dopředu. Červenka.
1: To víš, to by se ti chtělo padat, ty.
0: Ano, stále čekáme na první gol, 15. minuta, 0-0, ale to neznamená, že by nebyly šance. Litvínovští měli dvě obrovské. Ondřej Kaše dvakrát před ním zívala prázdná branka, ale ani jednou ji litvínovský útočník netrefil. A Roman Červenka ještě před ním jel sám na bránu a zkoušel prostrčit Kotouč mezi betony golmana Čajana, ale neuspěl. Takže proto skóre stále 0-0. Teď pardubičtí v útočné pásmu. Mikliš pálí Kotouč, ale má Pavel Čajan. Je to tak. Teď tam domácí masírují Sedláka před bránou, který tam chtěl dorážet. Ale Čajan zachytil Kotouč do své výstroje a proto v 16. minutě 0-0. A komerční přestávka, takže chvíli se tu zase hrát nebude. Třinec po první třetině vede nad Brnem 2-1 a Mladá Boleslav stále prohrává v 17. minutě s Karlovými Vary 0-1. Tady se diváci rozhodně nenudí. Střely celkem 18-13 pro Litvínov. Střely na branku 8-6 pro domácí. Střely ze slotu 11-5. Vyhrané souboje 14-10 pro Pardubice. A navazování jsou také úspěšnější hosté 9-6. Ještě úklid tedy zatím napínavého utkání, přestože chybí góly, tak zápas je velmi kvalitní. Možná mě trošku překvapuje, kolik je tady volných míst, čekal bych, že si víc fanoušků najde C cestu na zimák, protože opravdu Pardubice, to je špičkový tým, na koho jiného už by chtěli fanoušci přijít, než na tenhle skvěle vytuněný manšaft. Tak, už se zase hraje pardubičtí, přihrávka před bránu, ale zase ji nepustili litvínovští, jsou tam totiž těsně před svým brankářem, ale teď tedy Pardubice opravdu zesílili ten tlak kolem branky a dobře tam pracoval Smejkal, jenomže výborně tam také úřadovala litvínovská defenziva a tak se pardubičtí ke střele nedostali. Bude se ale vazovat po zákroku brankáře Pavla Čajana v litvínovském obraném pásmu. Na buly půjde Nosek a nakonec Tomášek, ale domácí zvládli vazování lépe a puk má obránce Beran, který ale je naháněný Noskem. Beran přidává Havelkovi, ten protečoval puk, takže zakázané uvolnění se nepíská a litvínovští budou pokračovat ve středním pásmu. Polášek teď tam nahání kotouč, na zem spadl Nosek a bude se vylučovat. Havelka dostane 2 minuty, už si ho vytahuje rozhodčí ze střídačky a za chvíli tedy oznámí. Slyšeli jste možná z ruchového mikrofonu trest, který oznámil rozhodčí, a Pardubice budou hrát první přesilovku v tomhle zápase. A to je velké nebezpečí samozřejmě, protože Pardubice tam mají opravdu špičkové hráče. Stránský, Sedlák, Červenka, Košťálek, Tomášek, no tak to je opravdu reprezentační skvadra. A puk končí ale v rukavici brankáře Čaja na povazování. 3 sekundy uplynuly. A bude se vazovat zase před litvínovským gólmanem, který teď se dívá na vazování Kempfa a Sedláka. Sedlák vykázaný, zlobí se na Čárového, ale nedá se nic dělat. Stanislav Hnát je neoblomný, Sedlák musí jít mimo a David Tomášek jde na vazování teď a prohrává ho. Takže může hrát Polášek, který vyhodil až k brankáři Vilovi, ke kterému se kotouč odrazil od mantinelu, a tak pardubičtí jedou zezadu, Košťálek přirává za sebe a teď už má puk Tomášek ve středu hřiště, rychlá výměna puku a hosté jsou v útočné pásmu. Červenka dává Sedlákovi, teď Košťálek, rychlá souhra, přirávka, no tohle vypadá dobře, Stránský míchá s pukem za kruhy, Červenka, Košťálek dává napravo, kde je Sedlák, Červenka, střela, ne, tak až teď rána gól. Tak pardubičtí to sehráli perfektně, Košťálek tam nabil Stránskému, no a ten se trefil přesně k tyči, tak pardubičtí opravdu sehráli tu přesilovku perfektně a jdou do vedení. Matěj Stránský z levého kruhu prostřelil litvínovského brankáře Čajana, tohle bylo perfektně sehrané. Čajan neměl šanci. Domácí byli hodně zalezlí, ale ono se to těžko brání. Takže 1-0 pro pardubické Dynamo, které si počkalo na přesilovku, dostalo jí a dokázalo jí potrestat. Takže se bude vazovat teď uprostřed hřiště David Kempf a proti němu Kondelík. David Kemp se zlobí, teď diskutuje s rozhodčími. 17. minuta a Pardubice vedou v Litvínově 1-0. Pardubice totiž využili svou první přesilovku v zápase. Dynamo jí se hrálo bravurně a Matěj Stránský dostal perfektní přihrávku na levý kruh a vypálil přesně k tyči. Takže hosté vedou 1-0, když opravdu zvládli excelentně svou hru v početní výhodě. Teď je přerušená hra, takže se zase za chvíli bude hrát ve středu hřiště. David Kempf teď tam je v rozhovoru zase s Čárovým. Stále si tam něco vyříkávají. Stanislav Hnát teď vysvětluje Davidu Kempfovi. A už se hraje. Domácí nahazují puk za bránu, tam jede Mikliš a Ondřej Kaše ho donutil k tomu, aby nepřihrál ideálně. Domácí teď získávají kotouč ve středním pásmu, dobře to udělal David Kempf, dává na obránce, jak se rychle rozehrává, Čučmen a Litvinovští jdou do útočného pásma. Čučmen si nahodil puk sám pro sebe, teď dává na Kempfa, který udržel kotouč proti soupeři, ještě je tam další litvínovský hráč, Maštalířský, teď dobře u modré čáry, v zápětí hraje David Kempf a na zádech má Mikliše. Přijel tam ještě Kondelík, ale je tam také další litvínovský hokejista, takže teď Kempf pronásleduje Kondelíka, ale bude hrát na levé straně Čučmen, jenomže ještě předtím se dostali Pardubičtí k puku a půjdou dopředu. 18. minuta, Pardubice vedou 1-0, když skoroval před chvilkou Stránský a teď jsou zase hosté v útočné pásmu. Vondráček čeká na puk, jestli dostane od Sobotky. Sobotka stále za brankou, teď nabíjí Dvořákovi, který byl sám na levém kruhu, vypálil, ale trefil pouze hráče před sebou, ale tohle nebyla vůbec špatná situace, do které se Pardubičtí dostali. Husinecký, Litvinovští se ubránili a můžou jít dopředu. Hezká rychlá souhra, Sukel už jde do útoku, hodil si kotouč na zadní mantinel, ale jako první je tam Gazda, který přihrává o mantinel, nakonec to není přihrávka, ale jenom takové vyhození a tak Litvínovští můžou hrát s kotoučem. Moravčík čeká za svou brankou, až Litvínovští prostřídají a Šámal a Guty se čekají na puk, jenomže protečovalo na středu Zigmund a Vil hraje za brankou. Teď Šámal nezachytil puk a tak ho vrací Polášek zase zpátky do útočné třetiny, kterou mezi tím domácí vyklidili, ale Pardubičtí. Přihrávka na Tomáška. Tomášek dává na levou stranu, teď se snažil Smejkal dostat přes Poláška, ale to se mu nepovedlo a tak se kotouč vrací do pardubického obraného pásma. Hosté, teď nahození k brance, Nosek to udělal šikovně a Čajan chytá kotouč, bude se vazovat. Nosek jede k bráně a to se nelíbí Gutovi, který se teď pustil do noska, spolu se tam pošťuchují a rozhodčí ukazuje, že vyloučí oba tyto hráče. Gutovi se nelíbilo, jak tam přijel pozdě Nosek. Ještě tam přijel teď Tomášek jako třetí hráč si tam rýpnout do Guta, to se domácím vůbec nelíbilo. Takže za malou chvilku půjde Gut a také Nosek na trestnou lavici a potom se bude vazovat v litvínovském obraném pásmu. Fanoušci už pokřikují na Davida Tomáška. Pokračuje se 5-5, jak jste mohli slyšet od rozhodčího Matěje Sýkory. Na boli půjde Kempf a na ledě je tedy jeho útok s Ondřejem Kašem a proti němu Sedlák. Puk mezi nimi, domácí už ho mají. Jaks přihrávka na Ondřeje Kašeho. Jaks dává na Čučmena a Čučmen nahazuje za branku Vila. Vil si vyjel pro puk, dává po mantinelu, ale domácí stále drží puk. Ale už jsou ve středním pásmu. Jaks neprohodil si Stránského. Stránský rychle dává na levou stranu a Pardubičtí přihrávka červenka. Ale než zpracoval, tak nemohl vystřelit, ale přidává před bránu, kotouč se tam odráží od Čučmena, ale postřeh prokázal brankář Čajan, který nakonec ten odražený puk dokázal chytit a tak se bude vazovat zase v litvínovském obraném pásmu. Začíná poslední minuta první třetiny, Litvínov prohrává s Pardubicemi 0-1 a bude se vazovat tedy v litvínovském obraném pásmu. Sukel na buli a Kondelík. Za chvíli vstup pro Radiožurnál, ale poslední minuta první třetiny a Litvínov prohrává s Pardubicemi 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Před chvilkou obrovská šance Pardubických, sám před bránou tam byl, kdo pak to byl? Jeden z hráčů. Myslím, že mandát, ale neproměnil tuhle tutovku a Litvínovští už jsou v útočné třetině. Kotouč u mantinelu, ale to byla obrovská šance Pardubic. Snažil se tam vymíchat brankáře Čajana, ale ten byl skvělý. Teď zase Litvínovští drží modrou čáru, Pardubičtí ale v držení Kotouče a už počkají možná na konec třetiny, poslední vteřinky. Pardubičtí mají puk za svou brankou, Jurčík teď se snaží překazit případnou rozehrávku na levou stranu a tak Pardubičtí nejdou do nějakého rizika. První třetina končí a Pardubice vedou po 20 minutách v Litvínově 1-0. V 17. minutě se trefil v přesilovce Matěj Stránský. Tolik zatím první třetina, zhruba za 18 minut se budu těšit opět na slyšenou. Yeah.

0: Je to tak, první třetina je za námi, Pardubice vedou po úvodní části v Litvínově 1-0, jediný gól vstřelil v přesilovce Matěj Stránský.
1: Poslouchejte všechny zápasy budou extra divizi. Poslouchejte.

Sava.

se dobrá v tom samou.

musíme na něco něco něco děje, jako tady dokud někdo moderuje. Budu koukat,

0: cukru. Mačkal jsem tam minimum. Jo, tak je to dobrý.
1: Druhá třetina. A já vás prosím, pojďme společně, pojďme přijít do

Ani ne za minutku začne druhá třetina zápasu. Litvínov Pardubice zatím skóre 0-1, když skóroval jako jediný. V 17. minutě v přesilovce Matěj Stránský. O něco nebezpečnější, aktivnější Litvínov, ale gól vstřelili Pardubice, které vedou 1-0. Za chvíli tedy už začne druhá třetina. Kempf proti Kondelíkovi. Kempf to má navazování v tomhle zápase 8-2. To znamená, že opravdu potvrdil roli specialisty navazování. Teď si to rozdá v téhle disciplíně s Jáchymem Kondelíkem, protože právě tahle dvojice zahájí druhou třetinu. Poté, co vhodí kotouč Matěj Sýkora. Už vozeno, pardubičtí mají puk a můžou zaútočit. Už míří puk do litvínovského obraného pásma, ale Kempf už vyváží, přestá přihrávka a Maštalířský dává na Husenického. Ten vystřelil, odražený puk, ale byla tam pardubická obrana, ale dobrý pokus domácích. Hosté už jdou dopředu. Červenka přihrává na pravou stranu. Kelemen, Kondelík, Ondřej Kaše dává do středu. Husinecký a vyváží puk a nahazuje. Jde střídat, puk míří za branku, kde je Will. Will přihrává, Čerešňák ztratil kotouč, ale Dvořák stál na místě, kde byl zapotřebí. Teď ale domácí rychle dostali puk před bránu. Poté, co hosté chybovali a Pištěk dorážel tu přihrávku Sukela, který rychle nahodil kotouč před bránu, ale Will stál tam, kde stát měl a domácí zastavil. Ale dobrý nástup Litvínova do druhé třetiny. Domácí hned zaměstnali pardubickou obranu a Will musel dávat pozor hned na začátku druhé části. Vhazuje se po jeho pravé ruce Sukel a proti němu Nosek. Domácí udrželi útočné pásmo, ale Čučmen teď dával na levou stranu, kde žádný z jeho spoluhráčů nebyl. Hosté ale odpálili puk a je z toho zakázané uvolnění, takže se bude vazovat zase před pardubickým gólmanem po jeho pravé ruce. Na buli jde Tomášek a proti němu Kempf. Domácí tedy prostřídali. A vozeno. Pardubičtí mají puk a můžou jít teď dopředu. Smejkal. Obhodil si Jakse. Před bránou číhá Nosek, který ale už sjíždí také k hrazení. Je tam ale také Jaks, Kempf a přetlačovaná teď za litvínovskou brankou. Domácí byli na chvíli, vypadalo to úspěšnější, jenomže Kašemu se tam zasekl puk a tak hraje Nosek. Který dává do středu, Tomášek vystřelil.

Protože Sedlák dobře zajel za tou situací a teď Červenka dává na Turiniho. Puk ale se odrazil od litvínovských hráčů, Turini už hraje zase ve středu hřiště a puk míří dozadu. Turini teď na levém mantinelu u modré čáry, ale zase vrací na svého parťáka v obraně Košťálka, ten dává na Stránského, ale ten u modré čáry nezachytil puk a tak zase znovu to musí zkoušet pardubičtí domácí, ale dobře brání modrou čáru. Přidávka míří napravo, kde je Červenka, ale zase tam byla litvínovská obrana. Pištěk a teď litvínovští. Přidávka na pravou stranu, jenomže Sukelý nespracoval. A teď Pištěk jde zase za pukem, ale pardubičtí zase ztrácejí kotouč. Pištěk Koblasa v rohu dává Pištěkovi. Přidávka před bránu, ale tam žádný z litvínovských hráčů netečoval. Usinecký posílá kotouč za bránu, ten končí v rohu kluziště, kde je litvínovský hráč Sukel a ten teď míří za pukem, jenomže Turini ho zvládl odehrát do středního pásma a může tady být situace 2-1. Nakonec ale trošku pozastavená přihrávka, nakonec toho byl pokus střelecký Vondráčka, ale už přes obránce Litvínova a ta rána na Čajana nepřešla a z akce, která vypadala, že by klidně mohla být 2-1, tak sešlo, protože pardubický hráč, který rozdával přihrávku, neměl potřebnou rychlost. Přihrávka teď míří doleva. Litvínovští je trošku v problémech, ale Husinecký už má kotouč, dává o zadní mantinel na Moravčíka, Moravčík mu vrací a litvínovští se ubránili. Gut, přidávka do středu. Teď Zygmunt hraje na pravé straně, Zygmunt přimačknutý na mantinel a kotouč je v rohu kluziště, kde jsou také litvínovští hráči. Gut tam spadl na puk, ale ten nakonec teď už vyšel z jeho těla a tak už dopředu můžou jít pardubičtí. Dopředu jde mladíček Válek, který zase bojuje o puk, ale vzal mu ho litvínovský mladík. Tentokrát to byl Šámal. Dvacátá čtvrtá minuta, stále 1-0 pro Pardubice, teď domácí byli blízko k tomu, aby vyrovnali. Havelka se tam sápal po puku, který tam ležel u brankoviště, ale pardubická obrana ho přikryla a nakonec přerušená hra. Takže docela solidní šance domácích, kteří nastoupili velmi dobře do druhé třetiny. Několikrát zaměstnali Vila, ale zatím ho nedokázali překonat. Takže na konci 24. minuty stále pardubičtí vedou 1-0 po té, co v přesilovce v úvodní části skoroval Stránský. Kempf a Tomášek půjdou na buly po pravé ruce brankáře Romana Vila. Už hozeno, domácí mají puk a ke střele teď napřáhl zase Ondřej Kaše a puk přeletěl břevno, tak Ondřej Kaše mu to dneska nelepí, tohle nebyla špatná pozice, dobře vyhrané vazování, Kaše si tam hezky sjel mezi kruhy, vystřelil, ale přestřelil. Bude se zase vazovat po pravici brankáře Vila. A za chvíli vstup pro Radiožurnál. Dvacátá pátá minuta, Litvínov Pardubice 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Tak stále čekáme na vazování. Je tam Ondřej Kaše a Tomášek zase v diskuzi s Čárovým a Tomášek je vykázán. Takže přijíždí Nosek. Už máme hozeno, Nosek úspěšný a může hrát Dvořák za brankou. Rychle k němu sjeli litvínovští hráči, ale nezachytili puk v útočné pásmu a tak Kempf se rychle zatáhl zpátky a teď se snaží zleva zaútočit, jenomže puk mu trošku sjel z hokejky a pak už tam byli třineční hráči. Teď se puk odrazil úplně mimo očekávání litvínovských hráčů, ale naštěstí i pardubických, takže po chvilce si všimli toho odrazu od zadního mantinelu litvínovští a nepustili tedy pardubické do překvapivé šance. Zase nahození, David Kempf dává na pravý roh, tam jede Ondřej Kaše, ale zase jsou tam teď pardubičtí hráči, kteří už míří z levé strany. Tomášek přijel modrou čáru, dává před bránu, ale tam byl výborně teď připravený litvínovský obránce Beran a Litvínov Kempf už je v útočné pásmu, hezky žabkou přihrál na svého parťáka Ondřeje Kašeho, který drží stále kotouč, přihrává zpátky, teď Urban snažil se přihrát před bránu, ale dobře mu do toho teď vstoupil Stránský a tak se pardubičtí ubránili, teď Polášek, Jurčík

Kubík si říkal opuk, jenomže Polášek, ten byl teď rád, že sebral ten kotouč a ujel s tím do bezpečných pozic, byl zády k Jurčíkovi, nemohl ho vidět. Havelka dává nakrátko, teď už zase zpátky na Litvínovského obránce. Beran je u modré čáry, zacouval se, čeká, až si hráči řeknou nějakým pohybem o přihrávku. Vrací se Jurčík a také Urban do Bogny a přihrávka míří teď na pravou stranu, kde je Havelka, jenomže ten byl zastavený. Jurčík, hezká přihrávka, Urban jde středem, jenomže nakonec se neprotlačil přes dva pardubické hráče a Dynamo se ubránilo. Červenka, toho obrali teď opuk litvínovští, jenomže v zápětí se Sedlák dostává ke kotouči, přenechává Stránskému, šance 2-1, ale přihrávka nebyla úplně ideální. 27. minuta, nezměnilo, teď Pištěk vypálil ještě přes obránce Turiniho, kousek za pravým kruhem, ale trefil pouze připraveného Romana Vila. Před malou chvilkou také pardubičtí byli vepředu, pěkná přihrávka na pravou stranu, jenomže pardubický hráč nakonec nezachytil úplně ideálně puk, který mu poskočil na dokejku, a tak z této šance, která mohla být velká, nakonec žádné zakončení nebylo. Takže ve 27. minutě stále 1-0 pro Pardubice, ale je to otevřené, vyrovnaný zápas a řekl bych, že litvínovští jsou o něco nebezpečnější. Teď ale porady obou týmů, protože tady máme komerční přestávku a chvíli se tady hrát nebude.

Na dalších stadionech Třinec, Brno, 37. minuta, 3-5. Hosté otočili z 2-0 na 2-5, pak Boženílek snížil na 3-5. Mladá Boleslav, Karlovy Vary, 28. minuta, 1-2. Kladno, Sparta po první třetině 0-1. Hradec, Králové, České Budějovice po první přestávce 0-0 a Olomouc, Plzeň po první třetině 0-1. Tady už se bude vazovat, komerční přestávka skončila, Sukel na buli a proti němu Sobotka, domácí se k puku nedostali, Mikliš dává za branku, ale litvínovští dobře napadají, hosté vyhodili, nakonec Kelemen hraje na pravé straně, chce se dostat přes Husenického, povedlo se mu to, vystřelil Suhlu, dobrá střela, ale Čajan tam ustál tuhle situaci, Kelemen se tam dobře natlačil, teď ještě pošťuchovaná Sobotka a Baláž. Je tam také Koblasa, takže teď tam přijíždí další pardubický hráč, logicky, když jsou tam dva litvínovští na jednoho pardubického, ale rozhodčí se s tím poradí a za chvíli se bude pokračovat, žádná bitka z toho nebude. Bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu po tom nájezdu Kelemena, který se protáhl kolem Husineckého od pravého mantinelu, zakončil, ale nepřekonal litvínovského golmana. 27. minuta, 1-0 pro Pardubice, před malou chvilkou se Kelemen protáhl kolem Husineckého, dostal se až ke střeleckému pokusu, ale byl poměrně z úhlu a Pavel Čajan chytá výborně, stejně jako Roman Will, i proto je skóre zatím 1-0 pro Pardubice, přestože tenhle zápas už nabídl několik velmi dobrých šancí na obou stranách. Bude se vazovat po levé ruce litvínovského golmana, hosté úspěšní, Sedlák, Košťálek ale nepálil, od modré čáry, přihrávka za branku, kam jde Sedlák, mezitím padl na kolena, rychle vstal, Stránský může hrát, jenomže toho blokuje litvínovský obránce. Turini, teč Sedláka, ale těsně vedle levé tyčky a domácí 1-1. Zigmund a proti němu Turini. Zigmund se tlačí z levé strany, zkoušel to Begendem, ale trefil pouze boční síť. Teď už hraje Šámal, Čučmen dává za branku, tam už je zase Zigmund, který vyjíždí na pravou stranu, předává Šámalovi, ten vystřelil, ale trefil právě Zigmunta a teď Šámal dobře u modré čáry nahodil puk na zadní mantinel. Tenhle mladíček si nepočíná vůbec zle v zápase. Přihrávka dlouhá Pardubic, Kondelík zpracoval uprostřed hřiště a přihrávka za bránu. Teď už je tam zase Kondelík, Mandát a je tam také Kempf, domácí se brání a vyloučení. Tak Dvořák, domácí dostanou zase trest, Kempf už je u puku, takže přerušená hra a držení hole ukazuje rozhodčí, můžeme si ho za chvilku poslechnout. Matěje Sýkoru. Čučmen dostává 2 minuty a Pardubice mají druhou přesilovku v tomhle zápase, tu první využili. Teď tedy mají druhou příležitost. Smejkal jde na vazování. Není tam tedy ta gólová formace. Vozeno. Teď puk tam leží mezi těly a už ho mají pardubičtí a rozhodčí ukazuje nakonec, že se bude vazovat znovu v litvínovském obraném pásmu. Nosek tam debatuje s Jiřím Svobodou a teď tedy právě Nosek jde na buli. Hosté mají puk. Čerešňák u modré čáry, nahození těsně vedle levé tyče, tohle nebylo vůbec špatné, ale puk se nevešel mezi tři tyče. Litvínovští se brání, Polášek, Havelka, ale má Turini kotouč, pardubičtí obránci Turini, rychlá přihrávka napravo, ale Nosek neměl šanci zachytit, nebyla totiž přesná a tak litvínovští, jenomže Kondelík už má puk, je zase za bránou, rychlá přihrávka, nabití, Čerešňák pálí, ale odletěla mu čepel a i zbytek hokejky, teď Čerešňák hraje rukavicí a domácí vyhodili puk až k Vilovi.
Takže Čerešňák si musí vzít novou hokejku, teď ale domácí obrana chybuje, rychlá rozehrávka, gól! Tak teď Smejkal dává gól na 2-0, ale tohle byla hrubice domácí obrany. Domácí vyhodili, ale Will rychle rozehrál a u modré čáry si počkal Smejkal a trefil se pak parádně. Takže 2-0 a řekl bych, že velmi laciný gól, přesilovkový, i když tedy to nebyla typicky přesilovková rána, ale 0-2. Výborně. To teď udělal Jiří Smejkal a Pardubice vedou v Litvínově, tedy už o 2 góly a trafil se přesně do růžku Jiří Smejkal. A hosté tedy využili i druhou přesilovku. No tak opravdu, ale ta chyba litvínovských byla trestuhodná, protože tam úplně nechali volného ve vlastním oslabení hráče a doplatili na to, protože ve druhé třetině samozřejmě mají dál k vlastní střídačce a hosté toho tedy beze zbytku využili a přestože Litvínov hraje velmi dobře a trápí Pardubice, tak prohrává 0-2. Jaks má Kotouč, přidávka středem. 29. minuta a Pardubice vedou v Litvínově už 2-0. Dynamo totiž využilo i druhou přesilovku v tomhle zápase. Domácí totiž se dostali ke Kotouči, vyhodili ho z obraného pásma, jenomže hosté rychle rozehráli a na modré čáře si převzal Kotouč Jiří Smejkal, který pak jel a vystřelil přesně do růžku litvínovské branky. Takže nebyl to takový ten typický přesilovkový gol, ale byla to rychlá rozehrávka, šikovnost pardubických hráčů a Dynamo vede tedy v Litvínově 2-0, přestože bych neřekl, že je lepším týmem, ale opravdu dokáže využít své příležitosti v přesilových hrách a za chvíli bude hrát Litvínov možná první přesilovku. Ano, vypadá to, že první vyloučený ve druhé třetině z pardubické strany Sobotka už míří na trestnou lavici. 29. minuta a 2-0 pro Pardubice. Litvínov bude hrát přesilovku a může se vrátit zase do zápasu. První přesilovku domácí se hráli velmi dobře, ale nedokázali dát gol. Tak uvidíme, co teď. Na buly půjde Maštalířský a získá buk a Gud vystřelil, ale vedle pravé tyčky, takže nemusel Roman Will zasahovat. Domácí teď u modré čáry, Moravčík udržel pásmo, ale Kotouč je úrazení, teď tam zboura litvínovského hráče Pardubický a budou hrát domácí přesilovku 5-3. Mandát to byl, který teď poslal pardubické. Moravčík pálí, ještě domácí stále mají Kotouč ve svém držení. Ondřej Kaše, přidávka, střela a gól! Litvínov dává gól, trefil se Pištěk, který dává tedy branku na 1-2. Litvínov využil a bude hrát další přesilovku. Takže ve 30. minutě rychlá odpověď domácích. Když se trefil Teodor Pištěk, který dostal nabito na levý kruh a překonal pardubického gólmana. 1-2 tedy. A další dvouminutový trest pro pardubické. Mandát, který tam skolil litvínovského hráče, přehnal to s důrazem. No a tak Litvínov má další šanci. Hned bude pokračovat v další přesilovce. Domácí teď vyměnili tu přesilovkovou formaci. Třicátá minuta a Litvínov prohrává už pouze o jeden gól, protože před malou chvilkou snížil v přesilovce Teodor Pištěk, který dostal nabito na levý kruh a vypálil a dal gól. Teď další ostrý zákrok Pardubic. To domácí hráli bez brankáře, protože pardubičtí faulovali, když hráli ve čtyřech a rozhodčí signalizovali trest, jenomže
než přerušili, tak domácí dali tedy gól a Mandát už dostal 2 minuty, takže litvínovští pokračují teď přesilovce, jenomže si nevedou dobře, v jejich obraném pásmu to teď hořelo, Kondelík teď výborně jde za pukem a hraje za litvínovskou brankou, domácí se tam ne dostat ke kotouči, výborně tam teď sbírá vteřinky pardubický útočník, pomohl mu také Vondráček, teď už domácí ale mají puk a David Kempf vyváží, minutka skoro pryč z přesilovky, ale Litvínov je v útočném pásmu, Sukel, přihrávka na Jakse, který je u modré čáry, ale teď chybná přihrávka Sukela do středu, kterou vystil Smejkal, který si hodil puk na zadní mantinel, jede za ním a teď tedy zase sbírá důležité vteřinky, nevyšla mu přihrávka na Sedláka, ale vůbec to nemyslel špatně Smejkal, dobře mu tam teď najel právě Sedlák, ale nakonec od jeho hokejky puk končí mimo hřiště, protože se tam natahoval Sedlák po puku, ale nedokázalo zachytit, takže přerušená hra, 31. minuta a Litvínov prohrává 1-2. Sedlák a Maštalířský na buli. Domácí mají puk, takže je tam ta formace, která dokázala dát gol. Moravčík jede za branku. Proti sobě má Sobotku. Moravčík se ho zbavil, přihrává na levou stranu, ale domácí jsou stále ve svém obraném pásmu a chybná přihrávka Maštalířského. Sedlák, který jede, přihrávka před bránu Sobotkovi, krásná přihrávka od Sedláka, ale Sobotka promáchl, nedal a dopředu jdou litvínovští. Gut, ale výborný obraný zákrok Mikliše, který obral litvínovského hráče opuk a teď se bojuje o kotouč v rohu kluziště. Domácí ho udržel, jenomže Pištěkovi pak puk sjel z hokejky, takže rozehrává Čajan, protože pardubičtí vyhodili. Moravčík přihrává Balážovi, už jenom 10 sekund z pardubického oslabení. Jurčík otáčí se, přihrává zpátky na Baláže, který výjíždí z pravé strany, ale hosté ho pronásledují. Dopředu už jde Urban z pravé strany, je v útočné pásmu, vystřelil, ale Dvořák dokázal zblokovat, ještě rána z levé strany, ale zase pardubická obrana to zvládla. Mandát už se vrátil na hřiště, hezká přihrávka na pravou stranu. Gazda prohodil puk do útočné třetiny, ale tam je litvínovský obránce Baláž, hosté šli střídat a tak domácí vyhazují do středu, kde už si jde pro puk litvínovský Jurčík, jenomže neuspěl proti přesile a tak pardubičtí. Nosek jde za kotoučem, je tam také Baláž, Nosek ale dostal se k puku, byl důraznější, v zápětí hraje Tomášek na pravém rohu a nahození před bránu, jenomže Čajan udržel kotouč ve své rukavici, takže se bude za chvilku vazovat v litvínovském obraném pásmu. Za chvíli tady komerční přestávka a za chvíli vstup pro Radiožurnál. Třicátá druhá minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, utkání Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Střely na branku 15-15, střely ze slotu 16-12, domácí mírně nebezpečnější. Ale vedou Pardubice v tomhle vyrovnaném, dramatickém a líbivém zápase. Dynamo o krok vpřed, 2-1 pro pardubické Dynamo. Už máme uklizeno a tak můžeme pokračovat. Sedlák a proti němu půjde na buli Kempf po levé ruce brankáře Čajana. Hozeno, pardubičtí mají puk, Košťálek přihrává na pravou stranu. Košťálek rána, ale puk zůstal před hráči a teď už Sukel dává napravo, kde byl Beran. Jenomže ten kotouč nespracoval ideálně, tohle mohla být docela solidní šance a Berana teď mrzí to, že ten puk nespracoval lépe a nakonec se provinil offsidem.
litvínovský tým. Takže se bude vazovat ve středním pásmu. Plzeno, domácí mají puk, Gud zvítězil na buli a tak může hrát Čučmen, který teď jde dopředu, vystřelil až za bránu Pardubic, ale tam bude Turini, ale je to zakázané uvolnění, protože Čučmen ještě pálil z vlastní obrané poloviny, takže se bude vazovat zase před litvínovským golmanem Pavlem Čajanem. Nosek a Gut se postavili proti sobě. Nosek úspěšný, Mikliš může hrát, přirávka, Tomášek, střelá gól! Tak nevím, jestli někdo tečoval, každopádně Pavel Čajan neviděl vůbec nic a to na ozadí Tomáška, kousek za levým kruhem, končí v litvínovské brance a 1-3 tedy. Tak tohle byl gól, kdy hosté vyhráli Buly. Rychlá souhra, aniž by domácí atakovali hráče u modré čáry a David Tomášek pravděpodobně tedy dal gól na 3-1. První gól hostů při hře 5-5. A 30. minuta, Litvínov prohrává pravděpodobně 1-3, David Tomášek střílel, ale Litvínov si bere trenérskou výzvu, takže až za chvilku zjistíme, jestli ten gol bude platit nebo ne. Tomášek střílel poté, co Pardubice vyhráli vazování, kousek za levým kruhem, Čajan to moc neviděl, před ním byl silný provoz a těžko říct, jestli někdo byl v brankovišti, jestli mu někdo z pardubických bránil. Přišlo mi to v pořádku, ale počkáme si na to rozhodnutí. Zatím tedy skóre na světelné tabuli 1-3. Ale možná bude ten třetí gol Pardubic vymazán, to zjistíme za chvíli. Tak vypadá to, že pardubický hráč vedle sebe mám video rozhodčího, možná měl nohu v brankovišti. Nebylo to nic vážného, ale těžko říct. Pojďme na další. Ano, chvíli tam měl nohu. Čajan tam byl pod tlakem. Ale možná. Těžko říct. Tak Třinec Brno po dvou třetinách 4-5, opravdu hodně divoký zápas, domácí vedli 2-0, prohrávali 2-5, pak dali na 4-5. Mladá Boleslav Karlovy Vary ve 37. minutě 1-2, Kladno Sparta ve 24. minutě 0-1, Hradec Králové České Budějovice ve 22. minutě 0-0 a Olomouc Plzeň ve 25. minutě 0-1. Tak možná jste slyšeli sami Matěje Sýkoru, gól neplatí, pardubičtí bránili litvínovskému golmanovi, takže si gól Davida Tomáška můžeme vymazat a je to stále 1-2, tak uvidíme, co to udělá s oběma týmy. Pardubičtí mají na tohle smůlu, protože už v prvním kole dvakrát jim sebrali rozhodčí gól, no a teď tedy znovu. Tak, vhozeno už ve středním pásmu a pardubičtí mají puk. Gazda dává na pravý mantinel za branku, tam jede Jax, jede tam Kondelík, domácí mají kotouč, Čučmen, přirávka na Ondřeje Kašeho, ten dává rychle na Davida Kempfa, který už spěchá do útoku, přirává, střela prudká, Jaxe, který si sjel do role falešného křídla, ale Will se přemístil a kotouč vyrazil do rohu, výborný zákrok.
Litvínovští stále v útočné pásmu, ale už je tam Kondelí, který to udělal výborně, mandát, jenomže ten už to tak dobře neudělal. Ondřej Kašaj dává před bránu teď, ale nebyl tam už další hráč, který by ještě dorazil ten pokus Kempfa. Teď Čučmen si musí rychle pospíšit, protože mandát jde z pravé strany, ale Čučmen se teď vzorně zatáhl a zvládl to opravdu bezchybně. Mandát ještě mu se snažil znepříjemnit rozehrávku, ale domácí jdou zase dopředu. Ondřej Kaše na levé straně obodil si teď Čerešňáka, ale ten také předvedl výborný zákrok, i když je teď bez hokejky. Domácí stále v pásmu a teď Čerešňák fauluje jako fotbalista nohou. Ano, ukazuje rozhodčí. Čerešňák neměl hokejku a kolem něj tam projel litvínovský hráč a rozhodčí teď odpískali faul. Čerešňák ještě jede za Ondřejem Kašem si to vydiskutovat. Diví se slovenský obránce, ale zase to byla nakonec předčasná radost, protože rozhodčí gól neuznali, protože byl atakovaný brankář Pavel Čajan. Takže stále skóre 1-2. Ta šikovná střela Tomáška a Přezná nakonec tedy gólem neskončila. A tak naopak teď pardubičtí v problémech, protože byl vyloučený Čerešňák, který bránil před bránou a neměl hokejku, tak podkopl litvínovského Kašeho a litvínovští teď zahajují tedy hru v početní výhodě za stavu 1-2 ve 34. minutě. Moravčík na modré čáře, přihrávka na levou stranu Pištěkovi, to je zatím jediný litvínovský střelec. Moravčík pálí, ale byl výborný zákrok, přestože toho moc neviděl, Kotouč se od něj odrazil do rohu a tam už jsou zase ale litvínovští hráči, kteří mají Kotouč. Baštalí dává hráči, který stál na pravém mantinelu, Gut dává k čáře, rychlá výměna Kotouče, Gut výjíždí, vystřelil a zase výborný zákrok Vila. Domácí v útoku, Moravčík udržel pásmo, ale to už se nedá říct o Pištěkovi, ten nepřihrál teď ideálně, hosté toho využili a tak jdou pardubičtí střídat a domácí musí začínat znovu přesilovce odzadu. Moravčík přihrává Kašemu, který už přišel na ledovou plochu, David Kempf teď z pravé strany, už najíždí, vystřelil, prudká rána, ale Vili dokázal zneškodit. Litvínovští dobře to udělal, Jaks, přihrávka, teď zase Jaks střela, teď ještě tam je, ale byli tam pardubičtí, kteří se ubránili. Přihrávka zpátky, Koblasa dává na Ondřeje Kašeho, domácí teď vaří pardubickou obranu. Koblasa na levém mantinelu, Jaks, Koblasa, který si zjíždí s pukem, ne, ještě přihrává. Nakonec ještě přihrávka, tyčka, ještě střela, ne, tak nedostal se ke střele. Litvínovský útočník Kempf, který dostal pukem do obliče, tak to muselo být bolestivé, když tam promáchl, nedal a v zápětí tedy dostal ještě do obliče a pardubičtí se ubránili, takže tohle byly velké šance litvínovských, ale Dynamo je přestálo, vede 2-1, teď zase Litvínovi jde do útoku, ale už jenom 25 sekund z přesilovky. Jurčík přidává Sukelovi, přidávka teď na Koblasu, ten dává Jaksovi. Jaks dává Koblasovi, Koblasa, Urbán, Koblasa pálí, ale byl zase, vyrazil Kotouč. Dobrý zákrok pardubického golmana a teď se zase pardubičtí ubránili, vyhodili až brankáři Čajanovi, ten také rozehrává rychle dopředu a litvínovští, Pišťák se tam chystal na zadní tyčku, aby vystřelili, jenomže výborně se zatáhla pardubická obrana a nepustila tu přihrávku na litvínovského útočníka, ten tam teď je v nějaké pošťuchování s pardubickým hráčem, který do něj drcl, nevím proč, protože Pištěk se ničím neprovinil, jenom tam posunul branku, ale do brankáře Vila nijak nezajel. 36. minuta, pardubičtí v plném počtu, vedou tady 2-1, ale teď to tedy pořádně hořelo v pardubickém obraném pásmu a vynikající Roman Vil drží Pardubice. Předvedl skvělé zákroku. Zajímavostí je, že Pardubicím na dva góly v přesilovkách stačily dvě střely na bránu. V početní výhodě. Střely ze slotu 23-12 pro Litvínov, který
V očekávaných gólech je na čísle 2,55, Pardubice 1,50, takže opravdu Litvínov není horší, ale Pardubičtí vedou 2-1. Už vhozeno. Nahození na zadní mantinel, Turini si jde za pukem, ale už ho má zase Litvínov, Zygmunt, protože Turini ho nespracoval, ten puk letěl v poměrně docela výšce a bylo to těžké ho sklepnout dolů, ale Pardubičtí už jsou vepředu. Sedlák dává na Červenku, který rychle se snažil přihrát, ale byli tam litvínovští hráči, Zygmunt se tam zatáhl a tak už se bojuje uhrazení v litvínovském obraném pásmu. Pardubičtí teď přihrávka na modrou, Turini názuje před bránu, tam číhal Sedlák, kterého tam zmuchlal litvínovský obránce a litvínovští přežili tuhle tu situaci, ale odpískaný nedovolený zákrok litvínovskému hráči právě na Sedláka, který tam padl na led. Teď to tam přehnal s důrazem litvínovský obránce Veran, jestli jsem dobře viděl, a Pardubičtí budou hrát přesilovku. Ale až po komerční přestávce. Takže třetí přesilovka Pardubic, dvě využili Pardubičtí. V přesilovkách strávili minutu a 21 sekund, takže poměrně rychle využili dva dvouminutové tresty. Přitom v přesilovkách 10-4 nastřeli pro domácí. Ale Pardubičtí úběrnější. Teď vstup pro Radiožurnál. Třicátá šestá minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Pavel Petr. Tak máme uklizeno a Pardubičtí se pokusí dát další gol v přesilovce. Sedlák a Kempf proti sobě. Kempf je tedy v pořádku po té, co dostal kotoučem, který Pardubičtí odehráli po tom tlaku litvínovských hráčů do brankoviště v přesilovce. Tak je v pořádku a litvínovský útočník tedy pokračuje v zápase a teď se postaví proti Sedlákovi. Kempf úspěšný, ale za pukem přijel pardubický hráč, ale domácí přeci jen vyhodili a Maštalířský jede za pukem. Je u něj dřív než Košťálek, který namáčkl Maštalířského nahrazení. Maštalířský stále drží kotouč ještě v útočném pásmu, dělá to výborně. Kolem něj jsou tři hráči Pardubic, číhá tam také Kempf, ale teď už Košťálek vydoloval puk a přihrává na pravou stranu, atakovat jde Kempf, ale Pardubičtí teď už zvládli se dostat ke kotouči a uklidňují situaci a dostávají se dopředu. Tomášek už je na levém mantinelu, dává za sebe, teď se k němu kotouč vrátili, tam také Sedlák, který posouvá na Červenku, ale tomu kotouč odskočil od hokejky a litvínovští vyhazují Havelka přes všechny čáry. Takže teď Košťálek musí jet za pukem, vyjíždí z pravé strany, přihrává pod sebe a Pardubičtí jdou dopředu. Červenka už je v útočné pásmu, nakrátko přihrává, ale je tam Usinecký. A domácí vyhodili. Červenka těžký puk nedokázal udržet u modré čáry, takže Pardubičtí teď jsou ještě ve svém obraném pásmu. Čerešňák první formace, Pardubic přesilovková jde střídat, přichází druhá. Turini je na ledě, už je tam také Nosek, je tam také Smejkal a Turini přihrává Smejkalovi. Smejkal na levé straně, teď projíždí z levé strany, přihrává před bránu, nebezpečný puk tam poskakuje. Teď Čajan se koukal, kudy vyletí puk, nakonec se měl štěstí a domácí odpálili kotouč až k brankáři Vilovi, takže Pardubičtí znovu začínají od svého golmana. Dobrá práce teď ale napadajícího Zygmunta a litvínovští se dostali na chvilku ke kotouči a teď znovu Polášek trefil ale hráče před sebou a teď Zygmunt a v zápětí bude hrát Moravčík, který to udělal šikovně, otočil se kolem pardubického hráče a pak vyhodil puk až do pardubického pásma. Rychlé rozehrání zase, málem se to domácí vymstilo, Nosek teď před bránou, ale domácí přeci jen už byli obezřetnější, i když trošku problémy s tím měli, ale teď se ubránili a jdou dopředu.
už z pravé strany, střela Berana, zkusil to, ale byl připravený. Domácí už v pěti, nahrazení hraje Baláš, je tam ale také Nosek, hraje se v pardubickém obraném pásmu po pravé ruce brankáře Romana Vila, domácí mají kotouč, přidávka na Čučmeda, ten vystřelil a zase Vil chytá, vyrazil před sebe a rychle ten puk zase ukryl pod lapačku, žádný z litvinovských hráčů tam nebyl, protože ti byli pokrytí, a tak Dynamo zvládlo tuhle situaci. 39. minuta, Litvínov prohrává 1-2, ale opravdu velmi napínavý, dramatický zápas, který může být ještě otevřený až do poslední třetiny. Kempf a proti němu jde Sobotka. Domácí mají kotouč, hezky si stáhl puk teď Kaše, jenomže na záda mu teď dýchá pardubický hráč. Kaše ho setřásl, zápětí hraje dál, teď je už Kempf, přihrávka na levou stranu. Ondřej Kaše, přihrávka zase, jako kdyby domácí hráli přesilovku. 39. minuta, Litvínov prohrává 1-2 a za malou chvilku budou hrát domácí zase přesilovku. Před malou chvílí se ubránili poprvé v tomhle zápase v oslabení, protože pardubičtí předtím dvě přesilovky dokázali využít. Tentokrát už se jim to do třetice nepovedlo, no a po chvilce už zase Litvínov se dostal k útočení a nastěhoval se do útočného pásma a prověřil několikrát Vila, který ale odolal, jenomže teď to bylo i s pomocí faulu. Takže Litvínov bude hrát další přesilovku. V tomhle zápase zatím litvínovští jsou nebezpečnější. Střely na branku 25-16 pro Litvínov, takže opravdu Litvínov je nebezpečnějším celkem a teď bude mít další příležitost zaměstnat výborně chytajícího golmana Romana Vila. Domácí dokonce střely ze slotu 24-13 pro domácí z těch nebezpečných pozic, takže Litvínov se dokáže dostat do dobrých palebných situací. Teď ale domácí neudrželi puk, v zápětí se k němu ale dostali, takže stále jsou v útočné pásmu. Ondřej Kaše Koblasa za bránou, ale ztratil kotouč, jenomže pardubičtí nevyhodili. Sukel u modré čáry, Jaks, přihrávka na levou stranu, Ondřej Kaše dává Jaksovi k modré čáře, je tam Sukel, Sukel dostává kotouč zpátky, ale domácí zatím nestřílí. Teď Jaks, ještě přihrávka na Koblasu, zase znovu Jaks, jenomže kotouč mu odskočil od hokejky a dokázali ho teď pardubičtí odehrát. Čerešňák odpálil puk do litvínovského obraného pásma, rychle puk dopředu, jenomže nepřesná rozehrávka a tak se domácí musí rychle vracet. Ondřej Kaše ale byl včas na svém místě a tak Sukel jde dopředu. Přihrávka ještě půl minutka z druhé třetiny, ale offside odpískaný, Jaks neudržel kotouč v útočném pásmu, takže 25 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 1-2 se bude vazovat ve středním pásmu. Tentokrát si litvínovští příliš přihrávali a nebylo tam to potřebné zakončení. Teď už se jim čas hodně zkrátil k tomu, aby ještě ve druhé třetině dokázali přesilovku využít. Samozřejmě 25 sekund je dost, ale litvínovští jsou ještě ve středním pásmu. Guta, Sedlák jdou proti sobě navazování. Ještě je tam nějaké diskutování, ale kotouč už vozený, zůstal ležet mezi těmito dvěma centry a jde tam Zigmund, toho dozad masíruje Mandát a pardubičtí nakonec se dostali k puku, jenomže Košťálek otálel a tak Gut ještě mohl pomalu se dostat ke střele, jenomže Dvořák se výborně zatáhl a naopak hosté 2-1, to může být přidávka, jenomže kotouč poskakoval, dobře se tam totiž vrátil litvínovský obránce a tak nakonec z toho nic nebylo. Druhá třetina končí, zajímavý zápas otevřený do poslední třetiny. Po dvou částech zatím Litvínov prohrává s Pardubicemi těsně 1-2. Tolik druhá třetina tady v Litvínově a zhruba za 18 minut se budu těšit opět naslyšenou u tohoto velmi dramatického zápasu. Litvínov Pardubice po 40 minutách 1-2.

pořádek na

Zábava. Objednávejte na webu nebo navštivte kamennou prodejnu na Vídeo.

protože minule jsme byli po 9.

To si nalejeme velký skleničku burčáku a zalezeme do výzvyště. To si nalejeme velký skleničku burčáku a zalezeme do výzvyště. To můžeme i skleněný, tak my budeme opatrný, my to nerozbijeme. Budem do 9 určitě, do 9 bychom měli doma. Pokud to nevyrovnají a nebude se prodlužovat, tak je to problém. Jo, to si řekne samo.

máš?

stall.

Po dvou třetinách Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.

0: logo české televize.
1: Velikánská tam je, ale tam není.
0: Mně se to nelíbí.
1: Mně taky ne.

platíme dvakrát. Platíme pro Českou televizi a Radio Žurnál Český rozhlas. To je taky veřejnoprávní.

Za půl minuty nám začne třetí třetina zápasu mezi Litvínovem a Pardubicemi. Skóre zatím 1-2. Hosty poslali do náskoku góly Matěje Stránského a Jiřího Smejkala v přesilovkách. Ale za domácí také z přesilovky snížil Teodor Pištěk. A pak rozhodčí neuznali gól Davida Tomáška na 3-1. Už vozeno, litvínovští mají kotouč a ještě budou hrát přesilovku. Při vyloučení gazdy, rychlé nahození do rohu, za pukem jedou litvínovští, ale pardubičtí to zvládli a můžou jít 2-1. Kondelík přihrává na levou stranu střela, ale Čajan chytá tu ránu Kelemena. Jak teď na levé straně Kempf, ale už má puk Kondelík, který jde dopředu, ale vrátil se tam ještě Koblasa, v zápětí hrál Kempf. Kempf dává naspátek na Ondřeje Kašeho. Ten vyjíždí teď do útočného pásma, přihrává na levou stranu, kde je Sukel. Jak snahazuje před bránu, ještě tam je puk. Jenomže domácí se k zakončení nedostali a hosté už jsou v plném počtu a na puk čeká právě gazda, jenomže mu odjel od hokejky. Takže nemohl postupovat sám na

teď už zase litvínovští. Můžou zaútočit Zigmund z pravé strany, přišel o puk a tak hraje Smejkal, jenomže tomu zase domácí vzali také Kotouč. Střela teď na Vila z úhlu, ale Vil ji odrazil a tak hraje Nosek. Zápětí Jurčík, protože hosté ztratili puk ve středním pásmu. Jurčík dává Balážovi a Baláž teď hraje v obraném pásmu, končí druhá minuta třetí třetiny, Litvínov prohrává 1-2. Dopředu jde Jurčík. Proti sobě má Čerešňáka, Kotouč už má Havelka, zkusil to z úhlu, ale z kulinku nenašel a tak se puk odrazil až k litvínovskému brankáři Čajanovi. Domácí rozehrávají na pravou stranu, jenomže Turini odzbrojil teď Havelku a tak můžou pardubičtí dopředu. Protečovaný puk míří za litvínovskou branku Čajana, ale nepřihrál ideálně, takže hraje Červenka. Červenka přihrává na Turiniho, který dává na Košťálka. Košťálek hezky nachází Stránského, ale ten se musel trošku ještě pro puk vrátit. Teď přihrávka, střela Turini, rána těsně vedle pravé tyčky na pravém mantinelu Košťálek. Košťálek si jede s pukem za bránu, objíždí a dává Kotouč za bránu. Tam je Sedlák. Sedlák teď je dává na Stránského, spíše mu přenechal Kotouč v rohu kluziště a domácí toho využijí. Dostanou se k puku, no zatím mají velké problémy, až teď Havelka odehrál a Kempf jde do útoku, jenomže rozočí zastavil akci kvůli přihrávce rukou. Takže 43 minut za námi, Litvínov prohrává 1-2 a bude se hrát v litvínovském obranné pásmu. 43 minut za námi, 3 minuty ze třetí třetiny a skóre stále 1-2, takže Litvínov prohrává o jeden gól, pardubičtí teď v útočné pásmu, kde se za malou chvilku bude vazovat. Zatím největší šanci mohl mít Gazda, ale to by musel při svém návratu z trestné lavice lépe zpracovat puk, pak by šel sám na bránu, jenomže nestalo se tak, Kotouč mu odjel a tak z toho nic nebylo. Teď už Ondřej Kaše z vlastního obraného pásma předává raději Jaksovi a Kempf nabírá Kotouč ve středním pásmu, proti němu ale byli hráči, takže se vrátili ještě do vlastního pásma, teď Ondřej Kaše proskočil po pravé straně, puk je za brankou. A za chvíli vstup pro Radiožurnál. Čtyřicátá čtvrtá minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Kondelík za bránou, přihrávka na Mandáta, jenomže dobře se zatáhl Kempf a tak litvínovští můžou jít dopředu. Maštalířský, Čučmen, jenomže ten už se vrací, nechytil Maštalířského přihrávku a tak už zase útočí hokejisté Pardubic, jenomže přihrávka neprošla přes Sukila a tak Sobotka má Kotouč ve vlastním pásmu, přihrává Čerešňákovi, ten dává o mantinel, jenomže tam už je Moravčík, litvínovský obránce, který teď zachytil puk, dává Pištěkovi a litvínovští jdou dopředu. Sukel, jenomže teď byl v útoku Koblasa už dříve právě než litvínovský kapitán a tak hra přerušená offside. Za chvíli se bude vazovat ve středním pásmu. Skóre zatím ve 45. minutě 1-2 z pohledu domácích.

45. minuta, Litvínov prohrává 1-2, Vozeno teď ve středním pásmu a pardubičtí mohli jít do útoku, jenomže Gazda trefil vlastní střídačku, takže se bude za chvíli vazovat v pardubickém obraném pásmu. Litvínovští už tam teď posílají svůj druhý útok, vedený Sukelem, a pardubičtí už tam mají také svou pětici, bude se vazovat po pravé ruce brankáře Romana Vila, který chytá výborně. V tomhle zápase měl dost práce, 26 střel už vyslali domácí na jeho branku. Teď Sukel už se postavil proti Tomáškovi a Tomášek byl úspěšnější, takže můžou pokračovat hokejisté Pardubic. Přihrávka na levou stranu, Smejkal teď se snaží probít přes Husenického, to se nakonec pardubickým povedlo dostat puk za litvínovskou branku, jenomže tam je Moravčík, který hraje velmi spolehlivě, teď ale domácí ztratili puk, Smejkal přihrává na modrou čáru, teď přihrávka za bránu a teď před bránu, jenom že tam byl nakonec přeci jen pokrytý Smejkal, který se tam tlačil, ale Husinecký zuby nechty nakonec nepustil Smejkala k zakončení. Smejkal dokonce ztratil hokejku, teď

vyzvedle, ještě debatuje s rozhodčím a teď ale domácí měli docela starosti před vlastní brankou. Bude se vazovat v obraném pásmu Litvínova. Sedlák na buli a proti němu Kempf. Domácí útočník byl úspěšnější, Balážera je u mantinelu, přihrává teď Zygmunt. Ale domácí neudrželi puk. Polášek bojuje, ale Kotouč mají ostatné šance. Teď tam pálil nebezpečně Stránský, ale netrefil se ideálně. Košťálek musí bojovat proti Zygmuntovi. Teď Červenka nepřihrál ideálně, ale Turini naštěstí byl v místě, kde ještě nebyli litvínovští hráči. Teď výborně Červenka přes střed hřiště, v zápětí přihrávka na Sedláka. Sedlák vrací Červenkovi, ale ten je zablokovaný dvěma litvínovskými hokejkami a litvínovští teď ale stále se nemohli dostat k puku. Košťálek, přihrávka na levou stranu, střela a puk se odrazil před Čajana, ale byl tam útočník Šámal, který pokryl prostor a nakonec pomohl i s rozehrávkou. Domácí se ubránili. Gut jde za pukem, je tam také Košťálek, ale Gutau. Tak tam byl jako první rozhodčí, teď nepískli vůbec nic, ten ostrý hit teď dokonce. Košťálek se rychle schýbl k litvínovskému hráči, který tam opravdu byl ošklivě napresován na mantinel, jako první dojel k hrazení a Košťálek ho tam nacpal na mantinel, ale vypadá to, že bude v pořádku. Gut, tak teď, jak se říká, zaduněli mantinely, ale snad to bude. Třicátá šestá minuta, tady se možná chvilku hrát nebude, protože před malou chvilkou Gutci nahodil puk, jel za ním, přijel k mantinelu a narazil ho Košťálek na hrazení, Gut padl na zem, vypadá, že snad bude v pořádku, už klečí na kolenou, rozhodčí ale nepískli faul, což se nelíbí domácím, Čerešňák a Sukel teď diskutují s rozhodčími a Gut stále leží a je ošetřovaný, už klečí, vstává, snad bude v pořádku a skóre tedy 1-2 stále a Gut vypadá, že nakonec bude pokračovat ve hře, i když to byl tedy pořádný náraz. Tak, pokračujeme v 5-5. Navazování půjde Kondelík, který je na ledě se svým útokem, kde má Válka a Mandáta. Bude se vazovat ve středním pásmu. Jurčík půjde právě proti pardubickému střednímu útočníkovi. Vozeno, pardubičí úspěšnější, Čerešňák, přihrávka nakrátko a tak můžou jít dopředu hosté. Mandát padl na zem, ale rozhodčí nepískají. Jak teď použil kilogramy, přestože je menší, tak uplatnil svou váhu proti mladíkovi Válkovi. A teď se začínají hráči srážet na hřišti. Trošku se nám přiostřilo po tom zákroku Košťálka a puk míří do litvínovského obraného pásma. Čučmen přihrává na Urbana, Urban už jede do útoku z pravého křídla, na zádech má Čerešňáka, v zápětí je tam také Mandát a zvládli to hosté. Výborně Kondelík teď nahazuje za litvínovskou branku, Čajan přistavil Kotouč, dává Moravčíkovi, Moravčík se vyhl pardubickému hráči a útočí Kempf. Už teď Ondřej Kaše, domácí jsou v útoku, Ondřej Kaše vrací puk napravo, jenomže tam už mu přijel jeho spoluhráč a tak jdou dopředu pardubičtí, jenomže Moravčík nepustil za svá záda, teď Vondráčka, v zápětí Maštalířský brání u mantinelu, ale hosté jsou v útočném pásmu, Dvořák dává za bránu, kde je Sobotka a teď přetlačovaná uhrazení, ale domácí byli úspěšnější a rozhodčí píská teď faul komu? Tak vypadá to, že se bude vylučovat na litvínovské straně. Tak David Kempf dostává 2 minuty. Diví se, ale bude si muset odsedět tenhle ten trest. Tak mezi tím komerční přestávka. 47. minuta. Pardubice vedou 2-1 a trest pro domácí. Tak.
Takže velká šance pro Pardubické, kterým přesilovky jdou. Ve třetí třetině jsou zatím Mosté aktivnější. Střely na branku 4-1. Domácí, kteří by měli nahánět skóre, tak zatím ve třetí třetině se jim tolik nedaří a teď je budou pod tlakem, protože pardubičtí budou hrát přesilovku.

Tak vazuje se po pravé ruce, uklizeno, a na boli jde Sukel a proti němu teď Sedlák, hosté rychle, červenka, přirávka, Košťálek pálí, zblokovaná rána, Havelka odrazil kotouč a bude se vazovat za chvíli zase v litvínovském obranné pásmu. Třicátá osmá minuta, Litvínov prohrává 1-2 a Pardubičtí hrají přesilovku, vyloučený je David Kempf, odehráno 7 sekund z početní výhody, hosté rychle pálili, byl to Košťálek, jenomže mu skočil do rány litvínovský útočník Havelka, který zblokoval ten pokus, a tak se znovu vazuje Červenkovi, teď uskočil puk až do středního pásma, takže hosté musí hrát zezadu, Červenka teď v roli falešného pravého beka hraje vzadu, takže se hosté museli vrátit, protože opustili to útočné pásmo. Červenka přihrává na pravou stranu, Sedlák jde za pukem, dává před bránu, tam byl Tomášek, jenomže zblízka nedokázal překonat brankáře Čajana. Hosté už jsou ale usazeni v útočné třetině, Košťálek přihrává na pravou stranu, Červenka vrací zase Košťálkovi, Košťálek dává nalevo, přihrávka míří zase na Košťálka, Košťálek dává Červenkovi, ten dává před bránu, rychlá nabídka, Červenka puk jde sem a tam a teď střela nad bránu, takže pokračují Pardubičtí v útoku, Červenka na pravém kruhu, přihrávka na druhou stranu, kde je Stránský, ale netrefil se úplně ideálně, takže teď zase hosté jsou v útoku, Červenka má puk na pravém kruhu, přihrávka na Košťálka, Červenka, přihrávka na Sedláka, Sedlák u čáry, přihrává na Košťálka, teď zase Červenka a opravdu teď puk jde z hokejky na hokejku a domácí se musí bránit, Košťálek, Červenka, hosté usazení v útočné pásmu, Červenka sjíždí na střed, rychlá souhra, ale teď Sukel dal hokejku do té přihrávky přes šířku hřiště a osvobodil domácí, takže ještě půl minutky budou hrát litvínovští v oslabení. Zigmund se teď tlačí dopředu, ale je tam také Čerešňák, který nakonec ubránil ten puk před dotírajícím litvínovským hráčem a dopředu už spěchá Turini. Přihrává na druhou stranu Kondelík pálí z levého kruhu, ale Čajan zachytil tu jeho ránu. Takže se bude za chvíli vazovat v litvínovském obranné pásmu. Přerušeno. 49. minuta. Ještě 20 sekund bude na trestné lavici David Kempf. Vozeno a litvínovští mají puk, takže vyhazují až za pardubickou bránu, kde je Vil. Už tam přijíždí také Ondřej Kaše a napadá také Maštalířský. Puk míří do středu, Smejkal přihrává na levou stranu, ale tam je Husinecký a litvínovští se dostávají k puku Ondřej Kaše, Husinecký. Ale teď je kotouč uhrazení, je tam také Nosek, je tam Smejkal, ale domácí se dostali k puku, ale jenom na chvilku vyhodili z obraného pásma, už jsou v pěti, Kemp se vrátil na hřiště, teď Husinecký v problémech trošku, protože kotouč mu ujel kolem něj, ale Nosek z toho nic nevytěžil, domácí mají kotouč, jenomže je Mela před bránou a nakonec chaos před litvínovskou brankou, hosté toho zatím nevyužili, ale Dvořák pálí, tečovaná rána, Kemp a puk je na zadním mantinelu, kde je Husinecký, který byl přitisknutý nárazení, je tam také Nosek, který vypadá to, že kotouč se snaží dostat k bráně, ale domácí mu to překazili, ale teď jsou hosté urputní, ale Kempf udržel puk, udělal to výborně a teď nabírá směr útok a už jede do útočné třetiny, Šámal mu tam pravděpodobně přejel, takže by to asi byl offside, ale hraje se za pardubickou brankou a hosté se teď ubránili, Válek dostal puk do středního pásma, ale neudržel ho na své hokejce, takže Ondřej Kaše má puk, přihrává Čučmenovi a litvínovští teď čekají na prostřídání. Guc se vrátil do hry. 51. minuta, Litvínov Pardubice 1-2 a litvínovští teď tedy můžou zautočit. Ve třetí třetině zatím příliš času v útoku nepobyli. Teď Válek u mantinelu přihrává nakrátko. Byl tam Jax, ale k puku se dostal až ve středním pásmu a teď je tam taková mlácená u mantinelu, nakonec úspěšnější pardubičtí, kteří vyhodili, a Vondráček jede za pukem jako první, ale u kotouče Jax, který jede z levé strany, už opustil obrané pásmo, přihrává do středu, protečoval Pištěk, ale nakonec odpískaný zakázané uvolnění nebo offside. Komerční přestávka, 51. minuta, skóre 1-2. Můžeme se podívat na další stadiony.
Třinec porazil Brno v divokém zápase 6-5. Domácí vedli 2-0, prohrávali 2-5, otočili na 6-5. Mladá Boleslav Karlovy Vary, 56. minuta 1-3. Kladno otočilo zápase Spartou. 46. minuta 2-1. Hradec Králové České Budějovice 0-2. Na začátku třetí třetiny a Olomouc Plzeň ve 45. minutě také 0-2. Tady střely celkem 49-45, na bránu 26-22, ze slotu 21-19. V třetí třetině se to hodně vyrovnalo, Pardubičtí mají 12 střel, Litvínov pouze 2, takže Litvínovu zatím to ve třetí třetině nejde. A Pardubičtí velmi dobře brání. Pištěk navazování neuspěl proti Sedlákovi a Turini. Nahazuje puk za litvínovskou branku, kam jede Čučmen. Přihrávka teď. A Čučmen. Koblasa protečoval, takže domácí můžou rád a jít za pukem. Pištěk pronásleduje Turiniho, ale ten vyhodil. Přes všechny čáry zakázané uvolnění bude se vazovat v obraném pásmu.

Kempf. A střela z otočky teď. Ondřej Kašepal těsně vedle pravé tyčky. Jaks Kempf hraje v rohu kluziště. Vyjíždí s pukem, dává za sebe. A teď červenka u modré čáry. Rychlá výměna se Stránským. A Čučmen hraje u mantinelu. 52. minuta, skóre stále 1-2 pro Pardubice tedy a hraje se v litvínovském obraném pásmu. Litvínovští ale vydolovali puk a můžou jít dopředu. Pas míří do útoku, Ondřej Kašek jako první u puku, poté co ho tedy odehrál Roman Will, a litvínovští jsou stále v útočné třetině. Urban a Moravčík bojují u mantinelu, ale Smejkal dokázal dostat kotouč do středního pásma. Teď už hraje zase Kempf, přirává na pravou stranu, rychlá soura, střela, ale Moravčík přestřelil pardubickou branku. Smejkal už pomáhá s defenzivou a uklidňuje situaci. Čerešňák a pardubičtí jsou z nejhoršího venku, můžou zaútočit. Teď nakonec Čárový zabránil hostům, takže se musel rychle stáhnout, ale v zápětí Smejkal vystřelil a pozlobil litvínovskou obranu, ale ta rána mířila vedle, takže už zase Litvínov otáčí útok, jenomže se zastavil u mantinelu a Tomášek se nerozpakoval a puk jenom nahodil do litvínovské obrané třetiny a šel střídat. Takže litvínovští teď Baláš přirává na Šámala. Šámal se snažil protlačit kotouč středem, ale nepovedlo se mu to. Teď hosté, střela, ale vedle. Takže zase se litvínovská obrana ubránila po té akci mandáta a už jdou domácí. Zygmunt Šámal a Will raději teď chytil puk do své lapačky. Zygmunt tam teď se přetahuje s pardubickým hráčem. 53. minuta. 1-2. Stále je to otevřené, 53. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi těsně 1-2, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr. Litvínovští v útočné pásmu, Koblasa na pravém mantinelu, přirávka, teď Pištěk se snaží zbavit Košťálka a protisměrnými kličkami se mu to celkem povedlo, ale posílá kotouč pouze po hrazení. Baláš byl ale nakonec zastavený, ale litvínovští se zuby nechty drží v útočném pásmu, ale teď už se dokázali ubránit pardubičtí a dopředu jde Vondráček, jenomže zakázané uvolnění, protože už předtím byl v útočném pásmu Kelemen, takže přerušená hra bude se vazovat ve středním pásmu za malou chvilku.

Gut navazování a proti němu Sedlák. Mikliš už má kotouč a nahazuje ho za litvínovskou klec. Puk se odrazil od hrazení a Pardubičí drží útočné pásmo. Stránský, Sedlák jede za pukem, ale litvínovští tam byli dřív, ale v zápětí už zase hrají Pardubičí. Střela, Čerešňák jenom nahodil takový puk na teč a stále se drží Pardubičí v útočné pásmu. Čerešňák znovu trefil ale svého spoluhráče pravděpodobně a tak Litvínov. Šával už jde do útoku, nahodil puk za pardubickou branku, kam jede Zigmund. Je tam ale také samozřejmě pardubická obrana. Sedlák posouvá kotouč na levý mantinel, ale tam se dostal ke kotouči Jaks v zápětí Šával. Šámal dává do středu, jenomže tam zavřeli Pardubičí cestu domácím a Sedlák může zaútočit z levé strany, ale už má za sebou dlouhé střídání, přesto přihrává a na poslední chvíli tam ještě skočil do té přihrávky na Tomáška Jaks a díky tomu se nedostal Tomášek k zakončení, k tomu, že by byl sám před brankářem Čajanem. Posledních 5,5 minuty začíná Maštalířský, Litvínov prohrává 1-2, Maštalířský teď brání puk na pravém mantinelu, jenomže nakonec neubránil, proti byli důrazní pardubičtí hráči, konkrétně Dvořák, a teď už zase Litvínov začíná ze svého obraného pásma. Moravčík, předávka Kempfovi, Kemp zase vrací Moravčíkovi, a Moravčík ze středu obraného pásma teď dává do středu, jenomže tam byl pardubický Nosek, který teď jede z pravé strany, vystřelil, ale Čajan teď zvládl tuhle situaci, která nebyla vůbec jednoduchá. A nakonec hráč v brankovišti, komerční přestávka, takže tady se chvíli hrát nebude. V 55. minutě Pardubice stále vedou 2-1. Výborné výkony brankářů. Roman Vil chytal, má už 25 úspěšných zákroků a na to čekávání chytil 1,76 gólu. Domácí Pavel Čajan žádný celý 34. Takové je číslo gólů chycených na to čekávání. V poslední třetině opravdu jsou Pardubičtí aktivnější, střely celkem 52-49, ale hosté ve třetí třetině 16-5, střely na branku 6-1. Ve třetí třetině střely ze slotu 10-1 pro Pardubice. Ve třetí třetině, takže opravdu vypadá to, že hosté míří za vítězstvím, protože ve třetí třetině hrají nejlepší hokej a prakticky domácí do ničeho nepouští. A 55. minuta, 1-2 z pohledu domácích, už vozeno po komerční přestávce a Pardubičtí jdou dopředu. Turini vystřelil na zadní mantinel a už tam zase přijeli pardubičtí hráči, ale také Kempf, který se dostal ke kotouči. V zápěti ale hosté, střela Kondelíka, ale neprošla přes litvínovské beky. Ještě hraje Kempf, jenomže teď daleko byli od něj jeho spoluhráči, takže kotouč na ně nedostal a litvínovští se brání. Teď převaze pardubických, vypadá to, jako kdyby hráli domácí v oslabení, ale není to tak, pardubičtí v útoku mají kotouč, ale teď už se Jaks probil k puku a přihrává. Dává na Maštalířského, jenomže ve středním pásmu zastavili tenhle ten útok pardubičtí a tak kotouč už zase zamířil za litvínovskou klec, kde je připravený obránce Čučmen, který čeká, až mu prostřídá formace před ním, a v zápětí bude hrát Polášek. Domácí ale nemají úplně pohyb, teď naskakuje další obránce, Pištěk už se hlásí o puk, ale Polášek vytahuje kotouč středem, teď už rozehrávka a dopředu míří Pištěk, jenomže toho zastavil Smejkal, který hraje opravdu výborný zápas. A zase kotouč za litvínovskou brankou. Litvínovští teď z levé strany. Přihrávka do středu, Kobla se dává na Baláže. Baláž v útočné pásmu vystřelil, ale kotouč se jenom svezl kolem pravé tyčky. Baláž teď se snažil zastavit tu rozehrávku
hostů. Tomášek vystřelil puk, ale je z toho zakázané uvolnění, protože ten kotouč odpálil Tomášek z obraného pásma. Takže se bude vazovat před Romanem Vilem. Kempf na vazování úspěšný a Litvínovští ale ztratili v zápětí. Kotouč neudrželi ho na hokejkách, takže Čučmen musí zajet do obraného pásma a tam teď předává právě Kempfovi. Kempf výjíždí, Ondřej Kaše nabírá rychlost, ale teď si úplně nerozuměl právě s Davidem Kempfem, který pak musel rychle zastavit akci hostů. Červenka, střela a Čajan, výborný zákrok teď litvínovského gólmana. Přihrávka další, zase před bránu, ale Čajan se tam natahoval, nemusel ale nakonec zakročit proti střele Pardubic. Vondráček se k zakončení nedostal, teď domácí přijeli na pravé straně, ale zase se Pardubičtí ubránili a teď jdou 3-1 proti Čučmenovi a červenka, přihrávka a gól. Sobotka dává na 3-1, dostal perfektní přihrávku a dává gól, který je asi klíčový v tomhle zápase. Výborně to udělal Roman Červenka, který předložil jako na zlatém podnosu ten puk pro svého spoluhráče a ten dokázal nakonec tedy prostřelit. Litvínovského brankáře. S domácími to nevypadá vůbec dobře. 58. minuta začala a Litvínov prohrává 1-3. Hosté se dostali do situace 3-1 a vyřešil to Roman Červenka perfektně. Přihrál Vladimíru Sobotkovi a ten se trefil přesně k tyčce, takže Pardubice vedou 3-1 a vypadá to, že míří za 3 body, protože Litvínov v poslední třetině vystřelil na branku pouze jednou. Teď litvínovští jsou v útočném pásmu, ale hraje se uhrazení, což vyhovuje pardubickým, kteří nakonec dostali ten kotouč do středu a můžou zaútočit. Stránský přihrávka, ale Sedlák byl nakonec pokrytý. Zygmunt se o něj postaral, ale Pardubičtí pokračují v útočné pásmu. Stránský přihrává k mantinelu, Košťálek vrací a puk je za brankou. Gut jde za kotoučem, ale je tam také Moravčík a Moravčík teď přihrává zpátky na Husenického a Husinecký teď čeká na své spoluhráče, až si řeknou o pohyb. Za chvíli začnou poslední 2 minutky třetí třetiny. Litvínov prohrává 1-3. Pištěk už jede do útoku, jenomže ztroskotal ve středním pásmu na pardubické obraně a Smejkal už jde dopředu, snažil se vystřelit, ale tečovaný puk končí v ochranné síti, takže přerušená hra. Minuta 59 do konce třetí třetiny, Litvínov tedy ztrácí 2 góly a za chvíli se bude vazovat v litvínovském obraném pásmu.

Tak, Pukuš míří na zadní mantinel, Čerešňák. Střela před bránu, domácí se tam snaží, teď ještě tam vracel Kotouč Cukel, ale domácí se nedostali k zakončení, Pištěk nahodil na Koblasu, ale od něj se puk odrazil v zápětí. Cukel ještě to Litvínovští zkouší, jenomže výborný obraný zákrok Mikliše, obětavý s mandátem, tam teď bojují a Mikliš teď opravdu předvedl výbornou obranou práci. Kotouč míří už do středního pásma, hosté se ubránili, Polášek bude přihrávat na pravou stranu, kde je Baláš a Urban Jurčík a Tomášek jde dopředu. Už pardubičtí Urban jim sebral Kotouč a v zápětí Tomášek, teď už zase Litvínovští u modré čáry, přihrávka jak se dává Kotouč dopředu, ale tam nebyl žádný z jeho spoluhráčů a tak pardubičtí se ubránili. Přihrávka doprava, Tomášek a v zápětí už jede Jurčík za pukem do obraného pásma. Jax s Kotoučem posledních 35 sekund. Jax ještě šikovně o hokejku soupeře dostal puk za pardubickou branku, ale hosté si s tím věděli rady a Kelemen může jít do útoku. Sobotka v útočné pásmu, přihrávka, ještě Stránský to udělal hezky, šance, ale Čajan dokázal chytit tuhle nepříjemnou gólovku, Kempf, přihrávka, Jax a teď už Kempf. Kempf dává Kašemu. Posledních 13 sekund, Litvínov prohrává 1-3, tady už je hotovo. Domácí se ještě pokusí zaútočit, Husinecký nahazuje, ale puk míří vedle pardubické branky a poslední vteřinky zápasu Litvínov prohrál s Pardubicemi, tedy 1-3, hosté dali dva goly z přesilovek. Ve třetí třetině už byli lepším týmem, první dvě třetiny patřily domácím, ale svou šanci, převahu v šancích nedokázali gólově vyjádřit, takže nakonec Pardubice slaví vítězství 3-1 v Litvínově.

0: vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
1: A tohle Remko umí nejlíp na světě.
2: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenpoolem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
0: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenpool.
3: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom a tam foukalo neskutečně právě, jak je ta řeka široká.
0: Tam právě jedou.
3: Tam jedou.
0: Tam jedou právě.
3: No tak vydá. Tak bacha na bobry. Já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo. Možná proto

0: Košic, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěje van der Poel a Wout van Aert neví.
1: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700 metrů.
0: Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
2: No, mládí vpřed a vrchaři.
0: A vrchaři.
2: Isaac Del Toro, Paul Sexas, jako podle mě takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
0: Já jsem si skoro jistý, že ne.
2: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Mathieu van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať, už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopni to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
0: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Mateja Sevacka, třeba.
1: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
0: 8 a Slovenci 9.
1: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro

0: vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
1: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře znal z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí. A opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zagdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
2: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
0: Nikoho nepodceňujeme, ale
2: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi. A nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
0: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
2: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět. I když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do celého cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink, proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo. A pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
0: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelement, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelement tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
1: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my, když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
2: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, které startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
0: Česko má jednu
2: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevíš.
2: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš sportérka opravdu na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný. No.
1: A Julia Kopecký jede 23, což ale zase chci tak ještě taky říct, protože to taky si myslím, s tím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta právě vedla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
2: Na druhou stranu mít duhový tres, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, jo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví. Jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Vollering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl, kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Vollering má jako
1: bo tady Pogačar to zvládl.
2: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Vollering, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na demi.
2: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo, a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit. Tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty. Jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil, načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří, ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná, ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako, pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
2: A bude sjíždět Mace Pedersena nebo Matyase Vacka.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
0: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
2: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot. A i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
0: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simons a Matyas Vacek.
2: No.
0: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
2: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první 3 byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá, tak...
2: Já si taky myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simon s Matiasem Vackem, tak jako super. A ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně... potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že i vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
2: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakým posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
1: Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ježka. Poslouchejte nás dál. Martin Charvát. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
0: Díky, hezký den.
1: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na naslyšenou.
2: Krásný víkend.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
4: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak. A přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle. A já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit. Já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
7: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
4: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.
8: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než stovka hasičů zasahuje u požáru v Hale na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádech stovek milionů korun. Čeští tenisté vyrovnali v Davis Cupové kvalifikaci díky výhře Jiřího Lehečky souboj s Američany na 1-1 na zápasy. Dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Je sobota 19. září. Začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
9: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
10: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
9: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
8: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Většina kandidátů vystupujících proti válce přitom úřady z voleb vyloučily.
11: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimír Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
12: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
11: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
8: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jejich mluvčí Terezy Sýkory Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat. To už podle mluvčí Sýkory Flígrové neplatí.
13: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí, a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
8: Hašení bude podle mluvčí pokračovat celou noc. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral.
14: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
15: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
14: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
16: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich dovod bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
14: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
17: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
18: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
17: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
19: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
17: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
20: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Korunovační klenoty budou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech byla expozice přístupná pro školy.
21: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
22: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
21: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
22: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavské sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
21: Navštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. A souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Hokejisté Kladna vyhráli druhý zápas v nové sezóně Tip Sport Extraligy a pražskou Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Plný počet bodů má v novém ročníku jako jediný Třinec, který zvítězil nad Kometou Brno 6-5. A v dalších zápasech druhého kola Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Možné nebezpečí na D35 u Olomouce a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 stále opatrně kolem Olomouce směr Ostrava. Platí výstraha, že se v úseku pohybuje cyklista. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo. Za sjezdem na Velemín kilometry 57 až 58 kousek před tunely vpravo.
1: Má zvednutou kapotu asi nějaká porucha. Má teda blinkry, puštěný a moc to vyjezdení.
0: Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. Uzavírka je po noční nehodě u odbočky na Kouřim. Vypadá to, že se objíždí přes Tatce a Pečky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Nocí místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. A nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměří kolem 15 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
23: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné. Takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
2: No ale předák nejpočetnější odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
23: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. Co tím ale myslím? Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran prosazení, opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarc systému a do budoucna v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje a v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr a toho se velmi obávám.
4: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švarc systém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
23: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silného podpůrce tady té naše obavy a to je společnost PAK Research Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švarc systému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švarc systému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platform. Ale to je přesně opačný postup, než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad a pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
4: Mimochodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švarc systém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
23: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe rekomentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
4: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
23: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet a věřím, že je bude v mnohé motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění, bohužel, v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat, v roce 2027 28 miliard, v roce 2028 14 miliard a v roce 2029 dokonce 2,3 miliardy. Tak jsme se ptali a ptal jsem se, co to má znamenat, že chceme znát vysvětlení, že není možné tak jednoduše zredukovat na sociální služby takovouto částku a že nás zajímá, co tam je za základ. To jsme se nedozvěděli. Pan premiér v té věci usoudil, že chce teď řešit rok 2027 a ne rok 2028 a 2029, tak jsem říkal, ale tam to je, protože to může být něco skrytého, co je velmi vážného pro celou společnost. Třeba se můžeme domnívat, že se jedná o takový ten nápad, jak přenést zatížení na děti, lidi, kteří jsou v sociálních službách a tak dále. Ale to si myslíme, že má být diskuse společenská, vážná, dlouhá, než tak to jednoduše to někde propsat a potom říct, tam to bylo, vy jste si to nevšimli, takže tady konstatuju, že my jsme si všimli a budeme to chtít řešit.
5: Uspokojilo vás, že debata o neproplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, jak už jste se o tom v počátku zmínil, se tedy odkládá?
23: My jsme rádi, že se odkládá tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně.
5: Bez plichta.
23: Přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak tady si myslím, že něco není v pořádku. Při 2 bilionech, 200 miliardách nákladů přece není možné, abychom tady řešili toto na úkor těchto nejzranitelnějších osob. To doufám, že ani nedojde do finále.
5: Předák Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula je hostem 20 minut Radiožurnálu. Bylo pro vás zklamáním, že vláda odložila jednání o platech až po pondělním schválení státního rozpočtu?
23: Já jsem o tom zcela logicky musel mluvit na tripartitě, protože to je věc, která už nám je slíbena 14 dnů a samozřejmě se státní rozpočtem to velmi, velmi souvisí, protože jedna věc je, co bylo řečeno, že údajně na navýšení platu a na úpravu platu k dispozici 36 miliard korun, to byla veřejná informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není.
5: Ze státním rozpočtu je... to potvrdil, že s tím počítá.
23: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě 0,3% a plus. A paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliardy, opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro úvozovka běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
5: Ale nebudete mít už potom schválení návrhu státního rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
23: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
5: Já to rozumím, ale tak když
23: schvalovat bude poslanecká sněmovna. Rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota A pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
4: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
23: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu.
4: Víc než dostal.
23: Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní, jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
4: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky.
23: Ano.
4: No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
23: Ne, nebyl to jen bonmot. My jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat. Ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládních činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí. A nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout. A to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
4: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
23: Revoluční je v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byly hluboko buď to pod minimálním mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdo k tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daně z příjmu.
4: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se proto, že vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
23: Pro nás je důležité ta první část, a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikolik prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti tomu, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku. Jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit. A řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně. Takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%. My máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaje. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy si budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to berete jako příklad, ne, že by to někdo teď vyřknul, ale tak to může dopadnout a výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na toho občana. Žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
4: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
23: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala platba nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska nás navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
4: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
23: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce, a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak údaje, zejména údaje z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dál a tak dál. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, také financovat.
4: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
23: Má, je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
4: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
23: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Radioservis představuje audioknihu Foucaultovo kivadlo.
6: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
6: 666.
7: Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu.
7: Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.

0: platbu z části půjčky určené na obranu. Celkem tak Evropská komise letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliard korun. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. A v areálu brněnské vily Šťastny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku. Sport. Fotbalisté Bayernu Mnichov deklasovali ve čtvrtém kole německé Bundesligy Union Berlin 7-0. K vysoké výhře přispěl hat-trickem Michael Olise. Anglický útočník Bayernu Harry Kane dosáhl jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy na hranici 100 gólů a povedlo se mu to už v 98. utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále neprůjezdná 12 na Kolínsku a nehoda na Berounsku. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem je už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě u odbočky na Kouřim. Před 22. hodinou se tam střetla dvě osobní auta. Možná objízdná trasa vede přes Tatce a Pečky. Dálnice bez kolon plynule se jezdí i novým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou. Kilometry 53 až 63 kvůli opravám vozovky se v obou směrech jede jen jedním pruhem. A na Berounsku pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku hlášená čerstvá nehoda, zřejmě se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná, ukazuje se na 11 až 7 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ukrajina se už více než 4,5 roku brání ruským vojákům. V některých nemocnicích proto nemají dost krve na operace zraněných. Pomoci by s tím mohla nová mobilní jednotka pro dobrovolné dárce. A jak uslyšíte už za pár okamžiků, na Ukrajinu putuje z Česka.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Ukrajina dostane od Česka mobilní jednotku pro darování krve. Technici v Netvořicích na Benešovsku do původního autobusu přidali 4 lehátka, na kterých mohou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo potom bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve kterých se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev, ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten vak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvinky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve, popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
3: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostali i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Džihadisté zaútočili na vojenskou základnu v Mali, zemřela přitom nejméně stovka malijských vojáků. V premiérové nominaci trenéra fotbalové reprezentace Denis jsou tři nováčci šik chybí. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil, tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partners pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
4: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
3: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. Na Hané končí sklizeň chmele, pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
5: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice, tam bylo posledních 12 hektarů.
6: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
5: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
6: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
7: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
6: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařídil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu chybí útočník Patrik Šik, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil ani po kontaktu s trenérem, jak řekl Santi Denia.
8: Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
3: Mezi útočníky jsou Chorý, Šulc a Hložek. Do Ligy národů Češi vstoupí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: nehody na silnici 13 na Liberecku a na Berounsku. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo osobní auto zvěř. Nehodou taky omezený průjezd, možné jsou i překážky. Čekejte v Rynolticích. Na Berounsku stále pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku je hlášená nehoda, zřejmě se zraněním. A v Ostravě v Rudné ulici se mezi odbočkami na Porubu a Zábřeh pohybuje údržba. Kvůli opravám značení blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů a přes den čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence, jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Ukázku slyšíte už za okamžik.
11: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: V dnešní době máme všechno rychle, zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich povídání se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. A teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Největší sportovní hala v Česku hostí po 13 letech Davis Cupové utkání a taky tenisté zažívají dosud nepoznanou atmosféru. Promluví o tom v našem vysílání už za chvíli.

0: Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni nerozhodně 1-1. Jakub Menšík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lhečka potom porazil Bena Sheltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.
1: Slyšíte tu kulisu, po 13 letech nastupuje český tým k Davis Cupovému utkání v libeňské hale.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak, nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Mrzelo Jakuba Menšíka, že se fanouškům neodvděčil dobrým výkonem a výhrou, ale zároveň doufal, že ještě bude mít šanci předvést se znovu a lépe druhý Davis Cupový den.
2: Davis Cup je týmová soutěž, takže v týmu máme super lidi.
3: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
1: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Sheltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
4: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra. Jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
3: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14 hodin 4 hra, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Máme 1:30. Další zprávy a Martin Matějka.
4: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. A Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. V centru jihoukrajinské Oděsy ruské drony zasáhly výškovou budovu, 5 lidí je zraněných. Podle ruské služby BBC to uvedl tamní velitel regionální vojenské správy Oleh Kyper. Budova má poničenou fasádu a vyražená okna. V několik patrech hořelo. Moskva se k útoku nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany během dne oznámilo zasažení tankeru v oděském přístavu. Podle Moskvy dodával paliva a maziva pro ukrajinskou armádu. A ředitelství silnice dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2020.
0: Sport.
4: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeně 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Liberecku a omezení na dálnici D11. Na libereckou silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo auto zvěř. Nehodu, taky omezení čekejte v Rynolticích na výjezdu z Rynoltic. Dálnice je teď volné, bez delšího zdržení se jezdí i novým 10-kilometrovým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou kilometry 53 až 63. Kvůli opravám mozovky se tam v obou směrech jede jen jedním pruhem. To omezení má trvat několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A jaké bude hudební menu po 1:30 v noci, tak těšit se můžete na Kanaďana Briana Adamse, který se letos opět chystá do České republiky na takový předvánoční koncert do Prahy. Dáme si taky kapelu Bon Jovi a jako první je tady slovenská PH.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Laserové oči vozidla, i tak se říká takzvaným lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak fungují, to se dozvíte v naší další reportáži za chvíli. That night we almost called it quits.

0: auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejenom to bude k vidění na dnešním Dni chytré mobility na pražském výstavišti, odkud budeme také vysílat i náš vědecko-technologický magazín Experiment. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a jejich laserové oči. A tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují třeba jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
2: Oni teda vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
1: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba v obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, a nebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
2: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
2: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
1: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů, a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Martě Matějka.
4: Chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli uvažovat o očkování. Estonec ušel nad Bratislavou téměř 15 km po laně, vytvořil tak světový rekord. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Sezóna respirační